Vítám vás u poslechu pořadu Na cestě, do kterého jsem dnes oprášila opět jedno ze starších CDček. Jmenuje se 16 dny od táborových ohňů a jde o písničky, které posluchači vybrali na základě hlasování. Jsou zajímavě zaranžované a nová verze jim sluší. Tak pojďme na to. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková.

Album 16 dnej od táborových ohňů obsahuje pochopitelně 16 skladeb. Vyšlo před 18 lety v roce 2008. Původně jsem váhala, jestli si ho pořídit, jestli ho vůbec chci, ale protože producentem byl Luboš Malina, který by nic nekvalitního nevydal, CDčko u nás v polici zakotvilo. Další plusové body obstaral Miki Rivola, který zaspíval úvodní Osamělý město neboli Terezu svého bratra Babiho.

A to už dozněl Franky Dlouhán v podání Franty Nedvěda. Na albu se podílelo 5 zpěváků, takže možná vám budou notoricky známé písničky znít trochu jinak překvapivě. Následující skunkovku Jižní eskadrona zaspívá Babi Daněk.

Dvě bluegrassové klasiky Rovnou tady rovnou a Zátoku skvěle zaspíval na albu 16 dnej od táborových ohňů Robert Křesťan. A my si teď obě perly poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Luboš Malina si vybral na album logicky muzikanty, které zná a kteří s ním hrají anebo hráli na různých projektech. Třeba Luboš Novotný s Dobrem, kytarista Emil Forbánek, kontrabas Petr Sury a přizval si taky Karla Markitána z AG Fleku. A samozřejmě ani multiinstrumentalista Luboš Malina na CDčku nechybí. V pořadu Na cestě si teď z alba 16 dnej od Táborových ohňů poslechneme dvě písničky v podání Františka Nedvěda.
1: Jdu s děravou batou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem slá a nemocen.

Právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů. Tisíc mil s Vaby Daňkem zaspívala Věra Martinová. A pokračovat bude Miki Rivola se svou Bednou od whisky. A že by to v těch zborech byli nezmařím?

tak všechny bedny od whisky vypitý. Postavil bych malej dům na louce ukrytý. Postavil bych malej dům a z okna koukal ven a chlastal bych tam zbyl.

Mickeyho Rivolu v pořadu Na cestě ještě uslyšíme, protože na albu zaspíval písničky tři. Ovšem pouze jednu jedinou si vystřihl Ivan Mládek. Rutišuty Arizona Texas.

Tak to byla jediná písnička z alba 16 dnej od táborových ohňů v podání Ivana Mládka. Naopak nejvíc skladeb naspíval Babi Daněk, celkem 5. A v pořadu Na cestě teď zazní další 2. Buráky a 3 kříže.

zelených cyklek. Snad se chtěl modlit, vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský, snad mi tedy Bůh odpustí.

Nevím, nakolik jste obeznámeni s nahráváním alb, ale prý se dají písničky skládat i po jednotlivých taktech, jak pravizly jazykové. Ovšem o následujících zelených pláních jsem od několika zúčastněných muzikantů slyšela, že Mickey Rivola je naspíval na takzvanou první dobrou a dokonce se oči některých zaleskly.

Dnes jsme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslouchali písničky z alba 16 dnej od táborových ohňů, které produkoval Luboš Malina. Všech 16 skladeb se mi podařilo do pořadu Na cestě vměstnat. Jen jsem si dovolila trochu zpřeházet pořadí písniček. Doufám, že jste se dnes už příjemně prázdninově naladili.

už je v pořadu Na cestě dnes skoro všechno. Zbývá se jenom rozloučit a bude to Rosou na kolejích, tak jako se dřív končívaly festivaly. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

0: Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Šormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
3: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mně, co víc si můžu přát.
2: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu se z knížek, a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky, Libuši Švarmové.
3: Ta tvoje.
2: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička, jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, tak. Ano, tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic z toho nedělejte, Katyn... Promiňte, Blaničko, já se Katinka. Aha, Katinka, poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky, já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. A zapni vzadu, slečně šli, ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí, víš? Nežajme našli! Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
3: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
4: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
3: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
2: No, Ludva, no.
3: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
2: No, můj Ludva. No,
3: ty mě chceš vyprovokovat?
2: Ne,
3: moment, moment, buchty, ty si přivezla buchty a takový buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
4: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
4: Já se sem vrátím, ale u někdy.
3: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
4: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný.
3: Kačko,
2: a žádný násilnost.
4: No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i...
2: Na buchty?
0: Manželka Dáša tehdy Veškrnová, dnes Havlová, milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a nevěra?
1: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělal.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty jsi naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech, teď vlastně na konci června je čeká to poslední představení v té staré budově, ještě po staru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherný tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no, tak co může v Radiopaláci nejsou, není to, co je v divadlech, že jo? Že
0: vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede na.
0: Ale
1: dolů, ale... jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady je, tady se hraje každý den něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul, teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili, byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali technika na scénu, bourat. No, tak, to...
0: tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička, mimochodem můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku, anebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného. To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je to telefon do studia 731 800 900, je to SMS-kové číslo 90 011 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu
5: Humoriáda.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct. Po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených. Buď ta s Pavlem Trávničkem, vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercl, gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý odpoledne. Andra Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Šoro, a chtěl bych pokračování.
4: No, s Pavlem dáme. Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
6: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
4: Poprosím stišit rádio, dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu.
6: Uspoňujem.
4: Šáhnu.
7: Uspoňujem skočil.
4: Ještě ne, tak pojďte.
6: No dobrý, já zdravím Libušku, protože ona, já nevím, jestli bude mít svátek, nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
7: Něco budu. S nějakou Amálí se dělím.
4: Dneska je Milana.
6: Ne, to já si myslím, že ale nějaký den zpátky.
7: Červenci, no.
6: Příště, a takže jako...
4: A co vybíráte? Úplně. To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
6: Já bych chtěl asi... Štercla, to je jedno, to jako...
4: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo. Dobrý den po telefonu.
8: Tady je Roma Mysovec, Vysoký Patriku, já ji zdravím paní hostu.
4: Ano.
7: Paní Švormovou, ano.
8: A Patriku, je tady strašně horko.
4: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
9: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila, podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to je jenom na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla, zase já ne, že jo. Tak jo, dala mu to, on to přinese za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, na seber si to utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je vostu, na všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
4: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička je?
7: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobel dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi. To bylo jako její téměř zaměstnání.
4: Ano, no tak to byly vážené funkce v té době. Kdo byl na železnici, u pošty, nebo účetnictva, nebo učitel, to byla vážená. Pan lékárník taky třeba taky, ještě. Ano. Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka dopisnice a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
7: No to je právě ono, že přece to tak bylo, to měli jako povolání téměř. Vdova po vrchním radově.
4: Ano, přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Polem Trančkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba tu je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychlé. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
10: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonila, vy jste mi to vzal.
4: No jo.
10: Takže mě to teď přepapilo. Tak to je krásný.
4: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
10: Antonie Středová.
4: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
10: Ježišmarja, to je druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
4: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
10: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
4: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
10: Do Berouna.
4: Libuško?
7: Ano, potvrzuju.
4: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
10: Ano, ne, nebolelo.
4: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
10: No, jestli můžu, tak na děnku.
4: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
7: Naslyšenou Toničko.
10: Pozdravuju.
4: My taky a děkujeme. Poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy. Knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je. A kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1 a v něm zpíval Karel Černoch a to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u tého šútvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko.
3: Zkráceně boj.
4: He Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to THE vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářské evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
4: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
3: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
4: Já jsem někde čet, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč o rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
3: A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
4: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a nesnad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
2: no,
1: recitace.
2: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru. No. Já jsem se naučila ráda naspamět spoustu básní, který jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde zaujmout, něco přednést,
2: pobavit? Když někde přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba o toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím nikdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mně někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky k poezii?
2: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno, dávno uměla naspaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera a v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já,

se kládal, ublíží, když neměl činu věl. Málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

0: tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
3: Aranka Plzeň.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šíta.
2: Dobře, děkujem. Píšeme jim bo té trojce, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
4: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
5: Dobrý
4: ano.
5: den.
4: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
2: Píšu Ačko.
5: Dáme.
2: Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už pověsila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
6: Dobrý den, Božina, já se zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
5: Dobrý den.
6: A byla bych to Ačko a přeju vám krásný den.
2: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomínejte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
7: Dobrý den, Brněz Martina.
2: Ano.
7: Hlasujem za Bečko a paní Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
2: Děkujeme moc za to přání i pro Libušku. Už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným diskjokejem.
8: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
9: V Lipníku nad Bečvou.
8: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte? Ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
10: Dolar.
8: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
10: Co Čech, to dolar.
8: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
10: Co Čech, to disc jockey.
8: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi. už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
10: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
8: Ano.
10: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
8: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
5: Co?
8: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
5: No byl open.
8: Byl open.
5: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
8: Ano, byl vlastně open, by se...
10: No, zeptám se jinak.
8: Ano.
10: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity, jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
8: Lehce jako...
5: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šumě.
8: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
5: Kde? Tady...
8: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
5: A kde vyrábíme lodě?
10: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
8: zvládal,
5: nám... že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Ulíř, rozhovor se slavným diskžokejem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou desku?
11: No, díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smetana, Dvořák. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče. Mně to stačí v rádiu. Já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
2: Zpívala jsi i někdy?
11: No, bohužel jsem byla donucena někdy, my jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách, jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem té Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
2: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky, Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje a nemá možnost si vybrat jako výhru. humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskžokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libuško? Mm-hmm. Mohlo by být?
11: Může.
2: To je varianta
11: ráda.
2: B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMS-ce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla a SMS-kaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Váš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje. Vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme. S Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu. Čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švarmovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna, jako z Prahy do Brna, jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděla, vždycky říkám, musím se jednou v životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, mnučka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty a štverky na
3: no
2: paměť.
3: To se musí učit, hlavně
2: no,
3: se musí učit.
2: To nepůjde.
1: No, vlastně se celý život bude učit, pochybuje
2: herečka. To bude asi buď toho zubařko nebo právničko, ale ona se to učí.
3: A tě radši zubařkou, těch je málo, herců je dost.
2: A obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape. Moc
3: děkuju,
2: závidím.
3: Děkuju.
2: Chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla? Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte se hezký a pěkný den. Naschledanou.
1: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína a prosím si Ačko a oba vás zdravím. Mějte se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se přidá?
5: Dobré odpoledne, Honza Zvlkavý, Patriku, zdravím vás i paní Švarmovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění, už je dalším hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma, dabing, takže o dabingu bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem zvědavá.
6: Ahoj.
7: Láďo, tak
6: vy zdravé.
7: Vy zdravé.
6: Tak tady šermoval, já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dabingu takový film, ne, že by se v dabingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina, toho mýho přítele mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono si to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrhnul, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, byl takový a. Já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam někam se přijde. A namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je biziš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam přijímám, a celé Španělsko, ať povstane proti Francouzům, a teď šlo 3-2-1, klap, a já říkám najednou, říkám, on je pich, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh, a ten Zahajský říká, já můžu píchat kam chci, čím chci. Bylo to, jako obvykle tyhle čuňárničky, bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než pak jsme to natočili normálně, že jo, běželo to dál a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala, jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a ty přichází to místo a on propíchne a říká, celé Španělsko musí povstát, on je píchne, říká, Ježiši, ty jsi propích košilku, já si můžu píchne, to jsem stuhnul a už to sešlo dál a celé Španělsko povstane, já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu svičku a teď já říkám, Kriste pane, co bude, a tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jeli ten perna to tam jako vystříhne na zpátek, říkám, my budeme dělat, jako že to tam není. A ta paní Já jsem nepomněl, jak se jmenuje, ona měla tík normálně, jo, takový vždycky, jo, tam se dělá a teď to skončilo a my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, no, dobrý, ale vy jste se tam ničeho nevšimli a my jsme říkali, čeho? No, Ježíš Kriste, teď, jak on tam propít, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Říká, já? A ten mi tě říká, teď mluvili normálně. Jak my se to pustíme znovu? Já. Teď najednou přijde to místo a najednou se znovu ozval. Ježiši, ty jsi nepropil koši. A my jsme se šli takhle už smál, protože to bylo divné. A ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu.
7: Já to slyším znovu. Díky.
0: Humoriáda.
1: Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka a spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší humoriády, Aleš Ulm. Mm-hmm. Libuško, mm-hmm. To naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
3: No, dyk, se zase uvidíme,
1: ano,
3: doufejme.
1: Ano. Vysíláme i přes prázdniny.
3: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc to je ještě s výhrou. Pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice humoriádnické a zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 5 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: K Masarykovu okruhu v Brně budou jezdit kvůli velké ceně silničních motocyklů posílené spoje hromadné dopravy. Základní úroková sazba stoupla o 0,25% bodu, rozhodla o tom centrální banka. Poslední volný hrob v čestném kruhu na ústředním hřbitově v Brně od včerejška patří Milanovi a Věře Kunderovým. A dnes čekáme jasno nebo polojasno a teploty až 34 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Brněnský dopravní podnik posiluje provoz k Masarykovu okruhu. Od dneška do neděle tam jsou závody MotoGP. Firma do ulic pošle mimořádné tramvajové spoje a dalších až 60 autobusů a řidičů. K areálu autodromu se lidé dostanou primárně dvěma bezplatnými linkami z Žebětina a od fakultní nemocnice v Bohunicích, říká dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitel.
3: Na základě loňských zkušeností je součástí dopravního značení vytvoření bus pruhu před příjezdem k automotodromu, kde v případě toho, že by tam docházelo k nějakým zácpám osobních vozidel, tak bychom měli ten vyhrazený pruh, který bychom část té trasy dokázali ta stojící vozidla obět.
1: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% bodu na 3,75%. Informoval o tom ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Od základní sazby se odvíjejí úroky u bankovních vkladů.

0: i úvěrů. Vyšší sazby tak můžou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy. Zároveň ale zvyšují zhodnocení peněz na spořících účtech. Manželé Milan a Věra Kunderovi jsou od včerejška pohřbení v Brně. Zaplnili poslední volné místo v čestném kruhu na ústředním hřbitově. Spisovatel zemřel v Paříži před 3 lety, jeho žena o rok později. Přáli si být pochovaní v Kunderově rodném Brně. Betonová deska náhrobku je dílem rakouského architekta Johannese Pára, který s ní zvítězil ve výtvarné soutěži.
1: Vypadá to, jako by se odlepila od země a vznášela se asi 15 až 20 cm nad povrchem. Vzniká tak prázdný prostor a s ním i zvláštní, nemožný a trochu absurdní moment. Inspirovalo mě několik Kunderových knih. Jsou v nich protiklady, které se v tomto návrhu také objevují. Lehkost a tíha, možné a nemožné, vážnost a nadsázka.
0: Kundera patřil k nejvýznamnějším českým spisovatelům 20. století. Druhou polovinu svého života prožil po emigraci v roce 1975 ve Francii a knihy začal psát ve francouzštině. Sport. Čeští fotbalisté ve skupině světového šampionátu remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Jediný gól národního týmu vstřelil Michal Sadílek a po dvou odehraných zápasech tak mají Češi bod. V utkání debitoval na mistrovství světa 35-letý záložník Vladimír Darida, který se letos vrátil do reprezentace po 5 letech.
2: Samozřejmě jako si každý kluk jsem si to přál jako všichni ostatní a je to krásné, ale já doufám, že to nebude končit v Mexiku, že ještě se dostaneme dál a budeme pokračovat ze skupiny.
0: Ve třetím a zároveň posledním utkání ve skupině se Češi za týden představí proti domácímu Mexiku. Počasí. Na Jihomoravě dnes čekáme skoro jasno až jasno. V průběhu dne se vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží, šťastné ranní cesty s Českým rozhlasem Brno, přeje David Hasman.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno v pátek 19. června 2026. Máme 4,5 minuty po 5. hodině a dnes to nebude jen tak ledajaké vysílání. Před námi je totiž verbuňkový speciál. Blíží se strážnický festival a s ním i tradiční finále soutěže verbířů. Ve studiu bude dnes plno, budu tady mít rovnou 3 hosty, ale ti mají ještě hodinku k dobru, tak se nechte překvapit, kdo přijde. Každopádně se můžete těšit na ráno plné zajímavostí, zkušeností a zážitků spojených s tancem, který je i na seznamu UNESCO. Bude tu rozhodně veselo. No a než dnešní hosté přijdou, tak v té první hodině se podíváme třeba na to, co se 19. června událo v minulosti. Chybět nebude předpověď počasí, ale přiblížíme třeba i nová pravidla brněnského magistrátu proti vjezdu do historického centra. A pokud vás zajímá, co v učebnicích nebylo, tak se to dozvíte před 6. K tomu všemu nám budou hrát písničky, které nestárnou už za chviličku Helena Vondráčková, František Nedvěd, ale mnozí a mnozí další. U mikrofonu až do 9. To je Janis Moras, pohodové páteční vstávání.
3: Český rozhlas Brno.

Léto přijelo k nám, to je pravda, zpíval nám František Nedvěd. Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Brno bezmála 12 minut po 5. hodině ranní. Dnes máme pátek 19. června a jak jsem avizoval na začátku hodiny, tak nás čeká verbuňkový speciál, ale chybět nebudou až ani naše pravidelné rubriky, jako je třeba kalendárium. Tak se pojďme podívat na to, co se v tento den stalo v minulosti. 19. června 1624 budoucí polský král Vladislav IV. Navštívil Brno během své studijní cesty po západní a jižní Evropě. 27-letý následník trůnu cestoval inkognito a vystupoval jako pan Snopkovsky, jel ale s 50členým doprovodem. Dnešek je dnem rovnosti žen a mužů. Poprvé byl vyhlášen v roce 2006, tedy před 20 lety. Jeho cílem je vyjádřit respekt k rovnosti pohlaví. V České republice stále přetrvává řada oblastí, ve kterých se nerovnosti mezi muži a ženami projevují. Například na trhu práce ženy mají menší příjem a jsou také méně často v rozhodovacích pozicích. Česko v tomto ohledu zaostává za evropským průměrem. 19. červen je spojený také se jménem historika architektury Dušana Josefa. Narodil se roku 1927, zajímal se především o historické mosty a mostní modely. Na katedře jazyků Brněnského vysokého učení technického se specializoval na nové výukové metody cizích jazyků a krátce působil i v Brněnském rozhlasu. A stejně tak tam pracoval také žarošický rodák Zdeněk Blažek. Ten zemřel právě 19. června roku 1988. V Novém Městě na Moravě. Byl hudebním pedagogem, teoretikem a skladatelem. Upravoval lidové písně, je autorem řady klavírních skladeb, písní a kantát. Dlouhá léta vedl Brněnskou konzervatoř a následně se stal profesorem na dnešní Masarykově univerzitě. 19. června 2007 bylo v Brně otevřeno nové sídlo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na třídě kapitána Jaroše. Úřad tak poprvé od svého založení v roce 1991 získal možnost sídlit ve vlastních prostorách. Předtím fungoval mimo jiné v budově Ústavního soudu. Tolik tedy dnešní kalendárium, máme chviličku před 17:45, za chviličku počasí. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Máme 3 minuty po 4:15, čas na počasí. Teploty se dnes vyšplhají až k avizovaným 34 stupňům, zatím na polovině jsou teploty v Brně, Žabovřeskách, v Brně, Tuřanech a také ve Ždánicích, tedy 17 stupňů, aktuálně nejnižší ve Strážnici a v Nemochovicích, tam máme po 13 stupních, z Brodu nad Dý nám údaj chybí, tak otázka je, jak je tam. Každopádně nás dnes čeká slunečné počasí s tropickými teplotami. Bude skoro jasno nebo i jasno, v průběhu dne se vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší teploty, jak už zaznělo, 31 až 34 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, proměnlivý, přes den postupně mírný jihovýchodní vítr mezi 5 až 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky budou ráno a večer většinou mírně nepříznivé, během dne přechodně dobré a pozor, biozátěž dnes bude vysoká, tedy na stupni číslo 3. Vysoké teploty znamenají i vysokou zátěž. Sluníčko nám vyšlo minutu po 4:45 a zapadne 4 minuty po 9:00 večerní. Tak tolik pro tuto chvíli počasí, budeme se k němu pravidelně v rámci rána rozhodně vracet. Zatím si užijte písničku Petra Hejduka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

O Černovlásce nám zpíval Petr Hejduk, posloucháte ranní páteční vysílání Českého rozhlasu Brno, máme 5:22 a máme tu i pravidelné rubriky. Já jsem říkal, že dnes nás čeká speciál, ale nezapomínáme ani na pravidelné rubriky, třeba na Černou kroniku. Ke kurioznímu odhalení hledaných osob ve středu ráno nevědomky přispěla žena uklízející chodby bytového domu v Brně Novém Lískovci. V 7. poschodí jí při vytírání překáželi dva muži, kteří spali na zemi a působili na ní zanedbaně. Operační středisko městské policie jí proto poslalo na pomoc místní hlídku a ta dvojici kontaktovala. Ukázalo se, že ani jednomu z chlapců ještě nebylo 18 let a oba byli celostátně hledaní. Strážníci je proto vyprovodili před dům a převezli je na policejní služebnu. Zlínská pobočka Brněnského krajského soudu dnes otevřela únorový případ požáru stavební buňky v Provodově. Zemřel při něm muž, který ji obýval. Podle obžaloby neštěstí způsobil 32-letý muž, který do buňky vhodil petardu. Za vraždu 45-letého známého, s nímž měl podle obžaloby spory, mu hrozí 12 až 20 let vězení. Obžalovaný prohlásil vinu, což znamená, že soud nemusí v případu provádět zevrubné dokazování. Oba aktéři neštěstí byli v době činu pod vlivem alkoholu. A ještě jedna odlehčenější informace od jihomoravských hasičů. Ti ve středu společně s kolegy z Vysočiny pořádali 21. ročník společné krajské soutěže v požárním sportu. Bojovali v náročných disciplínách, jako je výstup do 4. podlaží cvičné věže, běh na 100 metrů s překážkami a požární útok. Zvítězil tým z Třebíče. Druhé místo získali hasiči z Blanska a třetí ti z Pelhřimova. Tak tolik Černá kronika. Do konce půl hodinky nás čeká ještě Michal Tučný a Žlutý pes a potom je tu opět David Hasman s nejčerstvějšími zprávami.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravě je vhodná ke koupání. Ukazují to měření hygieniků, kteří kontrolují více než 20 nejnavštěvovanějších míst v regionu. Mírně horší kvalitu zaznamenali jen v lagunách první a druhé horní nádrže Nové Mlýny. Hygienici stav vody rozdělují do 5 kategorií. 5. stupeň znamená vodu nebezpečnou ke koupání. Laguny novomlýnských nádrží ohodnotili číslem 2. Lidé, kteří se nově přihlásí k trvalému pobytu v Kyjově, dostanou bonus 10 000 korun. Město už dříve nabízelo příspěvek v poloviční hodnotě, ten ale neměl očekávané výsledky. Kromě této finanční odměny přináší trvalé bydliště v Kyjově i další výhody, jako je například získání parkovací karty v rezidenční zóně. Hlavní cenu za stavbu roku Zlínského kraje získala rekonstrukce Čiperovy vily. Soutěž, ve které bylo přihlášených téměř 60 staveb a projektů, se vyhlašovala včera večer. Všechna díla hodnotili odborníci ze stavebnictví a architektury. Ocenění získalo i nové centrum pro lvy ve Zlínské zoologické zahradě. Česká obec sokolská dnes pořádá 12. ročník Noci sokoloven. Do akce se po celé republice zapojí zhruba 130 sokolských jednot. Letošním tématem je poezie a návštěvníci se můžou těšit například na skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní s pevnou rýmovou strukturou. Podrobnosti o programu jsou na webu České obce sokolské. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme skoro jasno až jasno. V průběhu dne se vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Danci D1, už teď čekejte silný provoz v Brně směrem na Vyškov. Kolona zatím hlavně kamionů v pravém pruhu se sune od kilometru 182 až k omezení na 196. kilometr a bude se ještě prodlužovat. Tolik doprava, pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Kytar v hraji Viktor Sodova nám zpíval a dospíval 5:30 v ranním speciálním vysílání Českého rozhlasu Brno. I když na ten speciální obsah si ještě musíte nějakou půl hodinku počkat. Nová pravidla brněnského magistrátu proti vjezdu do historického centra komplikují život nejen řidičům osobních aut. Stěžují si i kurýrní společnosti nebo taxikáři, kteří do centra nesmí vůbec a kterým ubývají zákazníci. Situaci přiblížíme v reportáži, kterou uslyšíte za chviličku.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak to byl Karel Gott a s vámi je Český rozhlas Brno. I po třech týdnech od začátku omezení vjezdu do centra Brna si firmy stále zvykají na nová pravidla. Ta určují, jaká auta se tam můžou pohybovat a kdy. Vozidla zásobování tam s platným oprávněním smějí vjet jen mezi 4:00 ráno a 11:00 dopoledne. Rozvoz jídla nebo taxislužby tam nesmí vůbec. Magistrát chce opatřením sklidnit provoz a dřívější mírná opatření nefungovala.
1: No, je to velká komplikace, protože je velký úbytek jíst. Ty lidi, kteří jezdili z toho centra, ať to byli studenti nebo to byli důchodci a podobně, kteří jezdili k doktorům, tak pro ně nemůžem. Tím pádem my jako klasičtí taxikáři jsme v háji, protože ty lidi už potom teda jedou levnější variantou. Nemluvě o tom, když je tady v pátek, sobota, večer, noc, tak většina lidí je ve městě a my pro ně nemůžeme, jo, tak jak jsme jezdili.
2: Zmiňuje Martin, soukromý taxikář, který teď do centra nemůže. Je asi 11:45, prošel jsem se náměstím Svobody a Masarykovou ulicí, na která se omezení vztahují. I v době zákazu jsem napočítal v pěší zóně asi 6 dodávek. Řidiče jedné z nich jsem žádal o vysvětlení, komentář ale odmítl. To, že auta z centra úplně nezmizela, potvrzují i kolem jdoucí, jako paní Darina.
3: Myslím si, že tady míň aut rozhodně neprojíždí. Nebo nemám ten pocit, že by to nějak zásadně jako se změnilo a nejenom do jako zásobování, ale i osobní auto tady jsou dost.
2: Právě zásobovací vozy můžou těmito místy nově projíždět jen mezi 4:00 ráno a 11:00 dopoledne. Cílem magistrátu bylo podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla z ODS právě sklidnění rušného provozu, na který si místní stěžovali.
4: A my jsme využívali všechny ty měkká opatření, dopravní označení, dopravní značky vodorovný, smysly, zákazy, kamery, prostě potom městskou policii, nic z toho nefungovalo skutečně, takže museli jsme dojít k těmto striktním opatřením.
2: Ta však komplikují některým kurýrním společnostem práci. Stěžují si třeba na komplikace v plánování nebo spožděné časy doručování. Vysvětluje provozní ředitel společnosti Gaze Petr Družkovský.
5: Současné omezení nám výrazně komplikují možnosti doručování paletových zásilek. Domníváme se proto, že by bylo vhodné hledat takové řešení, které bude respektovat potřeby města i nezbytné zásobování jeho centra.
2: Jedno z možných nastiňuje Petr Kratochvíl.
4: My se samozřejmě budeme snažit co nejkratší době zajistit taková stanoviště k krátkodobým parkování, kde by ti kurýři skutečně tohle typu mohli přijít zastavit auto na těch 10-15 minut, vyzvednout si to jídlo nebo zásilku a pokračovat dál, ale tenhle proces chviličku ještě potrvá.
2: Strážníci na místě zatím nejsou. Přesto tam řidiče hlídá kamerový systém. Jakub Holler, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme přesně 6:15, čas na počasí. Pojďme se podívat, jaké jsou aktuální teploty na jižní Moravě. Ty nejvyšší dosahují 17 stupňů, a to v Brně, Žabovřeskách, Brně, Tuřanech a také ve Ždánicích. Nejnižší teploty aktuálně ve Strážnici a v Nemochovicích po 13 stupních. Slunečné počasí s tropickými teplotami slibuje předpověď na dnešní den, tedy na pátek 19. června, bude skoro jasno nebo i jasno. V průběhu dne se vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia. Foukat k tomu bude slabý, proměnlivý, přes den postupně mírný jihovýchodní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno a večer budou většinou mírně nepříznivé, během dne přechodně dobré. Biozátěž i v důsledku těch avizovaných vysokých teplot bude dnes vysoká, tedy na stupni číslo 3. Dávejte na sebe pozor, pravidelně a dostatečně pijte. Sluníčko nám vyšlo minutu po 3:45 a 4 minuty po 9. hodině večerní opět zapadne. Krásné ráno s Českým rozhlasem Brno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Navzdory hříchům zpíval Petr Kolář a 10 minut před 6. raní se v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno teď zaměříme na barvu očí. Co o ní rozhoduje, to prozradí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči, je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

To byli sourozenci Ulrichovi, se tě tiše poslouchej. A já už jsem říkal, že dnes to bude speciální verbuňkové vysílání a že budeme verbuňky poslouchat. Tak si to dopřejeme právě teď před koncem té první hodiny, protože na začátku té následující už tady přivítám své tři hosty. Máte se rozhodně na co těšit, takže teď teče, voda teče, verbuňk, varmužovací cymbálka.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Jaderná elektrárna Dukovany zhání lidi do technických profesí. Jihomoravští záchranáři varují před horkem, doporučují pít hodně vody a vyhýbat se sportování na slunci. Začíná motocyklová velká cena České republiky. Jediným domácím reprezentantem je Filip Salač. A dnes čekáme jasno nebo polojasno a teploty až 34 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Nové pracovníky zhání jaderná elektrárna Dukovany. Poptává především technické profese a řemeslníky. Na trhu práce je jich dlouhodobý nedostatek. Aktuálně v elektrárně pracuje zhruba 3000 lidí.
5: Já jsem nastoupil v roku 2020 jako technická kontrola a postupně jsem se vlastně dostal na zástupce vedoucího a teďka na vedoucího střediska technické kontroly.
6: Z řadového technika se Petr Berka za 6 let vypracoval na vedoucí pozici. Právě lidi z technických profesí přitom jaderná elektrárna potřebuje nejvíc, pokračuje její mluvčí Radek Doležal.
7: Poptáváme lidi technických profesí, ať už jsou to přesně svářeči nebo potrubáři, elektrikáři, strojaři a podobně.
6: Aktuálně už na stejné pozice začíná schánit lidi i připravovaná jaderná elektrárna Dukovany 2. Nabírat bude minimálně stovky zaměstnanců. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
3: Do Česka přicházejí tropické teploty. Například na jižní Moravě předpovídají meteorologové na dnešek 34 stupňů Celsia a na zítřek až 35 stupňů. Jihomoravští záchranáři proto doporučují nevystavovat se slunci na dlouhou dobu, nosit lehké oblečení a pokrývky hlavy a vyhýbat se v těch největších parnech těžším sportovním aktivitám. Například jízdě na kole, pokračuje jich mluvčí Michaela Botová.
8: Klíčové je pít. Děti by měly pít především vodu a na škodu určitě není zvýšený přísun ovoce, například meloun. Pokud se vrátím ještě k dospělým, pak bych chtěla v této souvislosti upozornit na konzumaci alkoholu. Alkohol totiž v horku působí rychleji než obvykle a navíc z organismu odvádí vodu.
3: Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Informoval o tom deník Jutarní list. Podle vyšetřovatelů navíc důstojník nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Muži v současnosti podle stanice N1 hrozí trest.

0: 3 až 15 let ve vězení. Sport. Pátečním tréninkovým dnem startuje motocyklová Grand Prix České republiky. V 9 hodin a 50 minut dopoledne se na trať brněnského autodromu vydá poprvé taky jediný český zástupce v mistrovství světa Filip Salač, který v minulém závodě třídy Moto2 dojel druhý. Před domácí velkou cenou tak cítí očekávání fanoušků, přesto prý zůstává klidný.
1: Mně přijde divný, že ještě nervózní nejsem, takže já se samozřejmě těším. Už aby jsme se svezli a vyjeli to první kolo, ale u mě zatím váha pohoda, takže myslím si, že to bude dobrý víkend.
0: Jezdce královské třídy MotoGP čeká první trénink od 10:45 dopoledne. Počasí. Na jihu Moravy dnes čekáme skoro jasno až jasno. V průběhu dne se vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Vát bude slabý, proměnlivý, přes den postupně mírný, vítr východních směrů. Biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 se prodlužuje kolona na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Popojíždí hlavně kamiony v nesouvislé koloně, aktuálně od kilometru 178 až na stý 96. Osobním autem pojedete v levém pruhu o něco rychleji. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré ráno při poslechu Českého rozhlasu Brno v pátek 19. června 2026. Je necelých 5 minut po 6. hodině a před námi jsou 3 hodiny speciálního ranního vysílání. Se mnou tak od teď až do 9. budou rovnou 3 hosté přímo tady ve studiu. Kteří to budou, to vám zatím neprozradím, ale jak už dnes zaznělo, bude to verbuňkový speciál, protože se nám blíží letošní ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a součástí jeho bohatého programu je i finále soutěže Verbířů. Tak se podíváme na to, co to verbuňky je, jak se na soutěži hodnotí a co musí umět opravdový mistr. Ale stihneme toho ještě mnohem více. A co je na tom nejlepší, že se budete moci zapojit i vy, posluchači. Jednak prostřednictvím našich soutěží prozradím, že dnes nebude jen jedna. A taky nám po celé ráno můžete psát na náš e-mail brno@rozhlas.cz. Můžete se našich hostů zeptat na cokoliv, co vás napadne, případně se s námi podělit o jakoukoliv tematickou zkušenost. V rámci dnešního rána budeme verbuňky poslouchat. Ale nezapomeneme ani na další písničky, které nestárnou. Už za chviličku Petra Černocká nebo kapela Kryštof. U mikrofonu Janis Moras, dobré verbuňkové ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Jak příhodné, tak nějak málo tančím kapela Kryštof. No my se dnes tanci budeme věnovat v podstatě od teď až do 9, kdy skončí naše ranní speciální vysílání, které budeme věnovat Verbuňku, jak už jsem několikrát říkal. A konečně teď mám tu příležitost tady přivítat rovnou tři hosty. Tak pojďme na to. Marek Salej, tanečník Verbuňku a vítěz verbířské soutěže z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici z let 2020 a 2023. Marku, ahoj, vítej.
1: Dobré ráno.
0: Ladislav Šimeček je tady, dlouholetý moderátor soutěže a finále verbířů a také bývalý verbíř. Dobré ráno.
2: Juchu, a já už netančím.
0: Však proto říkám bývalý. A je tady taky kolega rozhlasák Jaroslav Knajzel, hudební dramaturg folklorního vysílání. Jardo, vítej i ty.
3: Dámy a pánové, dobré ráno, já se teprve chystám tančit a to teprve uvidí ve Strážnici.
0: Já mám na vás na úvod takovou jednoduchou otázku. Jak se vám vstávalo?
2: Tak já chodím do práce. Což se mi stávalo dobře, ale musím říct, že radši vstávám jako o víkendu, kdy mě zaměstnání nezdržuje od práce. Stanu o půl paté, vezmu hrabě lopatu a jsem šťasten. Ale v rámci pracovního týdne
0: Takže těžko. Marku, jak jsi to měl ty?
1: No, mně se taky docela těžko dostávalo z postele, protože jsem měl teďka dvě denní po sobě a to je tak jako strop, kdy musím stávat v týdnu, takže to třetí už to bolelo, no.
0: To je zajímavé, říkáš dvě denní, to znamená, jaká je tvoje profese?
1: Policie České republiky.
0: Policie České republiky, krása. No a jak seš na tom ty, Jardo, se vstáváním?
3: Já jsem úplně klidný, když tady Marek, vím, že nám někdo pomáhá, ochrání nás, takže já jsem nemohl dospat, protože jsem se na dnešní verbířské ráno těšil, že konečně taky bude v našem proudu dopoledním raním znít folklor, protože máme taky vybraných několik verbuňků a několik nahrávek folkloru, takže přátelé, nepřepínejte, bude to stát za to.
0: To rozhodně. A je přece pravda, že verbíři se předváděli a předvádí spíš večer, že to je ten jejich čas.
2: Ráno by se na něj totiž nikdo nedíval.
0: Ještě navíc, ještě k tomu. Já věřím a doufám, že nás teď poslouchá spousta zvědavých posluchačů, protože my se dostaneme třeba k tomu, jak se vlastně vůbec taková soutěž ve Verbuňku hodnotí. Co to je, to si taky určitě ještě řekneme trošku podrobněji. No a pozveme určitě na ten letošní ročník, protože letos se Mezinárodní festival ve Strážnici koná už po 81. a v rámci tady toho programu probíhá finále soutěže verbířů. Ale to uplyne 40 let od obnovení tradice soutěže verbířů. Více si řekneme za chviličku, teď už pojďme na nějakou tu muziku.

0: počasí.
1: Ani v rámci našeho verbuňkového speciálu nezapomínáme na počasí. Pojďme se podívat, jaké jsou aktuálně teploty na jižní Moravě. Ty nejvyšší jsou na úrovni 17 stupňů v Brně, Žabořeskách, Brně, Tuřanech a Ždánicích. Nejnižší ve Strážnici, to je možná takové příhodné, a v Nemochovicích po 14 stupních. Čeká nás dnes slunečné počasí s tropickými teplotami, bude skoro jasno nebo i jasno. V průběhu dne se vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia. Foukat bude slabý, proměnlivý, přes den postupně mírný jihovýchodní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno a večer většinou mírně nepříznivé, během dne přechodně dobré a biozátěž v důsledku vysokých teplot na stupni číslo 3, tedy vysoká. Sluníčko nám vyšlo minutu po 3:45 a 4 minuty po 9. hodině večerní opět zapadne. Tolik počasí, už za chviličku se vrátíme k našim dnešním verbuňkovým hostům. Hezké ráno.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás, váš Jan Kosík.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: my jsme zpátky ve studiu Českého rozhlasu Brno. Já tady dnes v rámci Verbuňkového festivalu, já už jsem na festivalu, v rámci speciálu Verbuňkového hostím Marka Salaje, tanečníka Verbuňku Ladislava Šimečka, moderátora bývalého Verbíře a také kolegu Jaroslava Knajzla, hudebního dramaturga folklorního vysílání. Já jsem si říkal, že bychom na úvod mohli třeba pro takové, jako jsem já, vlastně trošku definovat, co to teda Verbuňk je, abychom věděli, o čem se vlastně bavíme.
1: Verbuňk je starobylý tanec, je to mužský tanec, který se skládá po zásadě po části, kdy se zpívá, kdy ten chlap přijde před muziku, poručí si nějaký ten verbuňk. Potom je pomalá část, ta pomalá část se skládá z nějakých jednotlivých cifer. Ten tanec je improvizovaný podle toho, jak ten chlap ten den se cítí, jak je připravený, tak vlastně tančí. Je to taková první část jako opravdu nosná, jako vznosná, tak aby jako ty holky upoutal. A potom přijde znovu zpěv a pak přijde rychlá část, taková dynamická zase z těch cifer, je to nahoru dolů, je to velmi pestrá podívaná a každý ten tanec, každý ten tanečník je originální, ač tančí ten svůj jako daný region. Mm-hmm.
0: Je to improvizovaný tanec, to znamená, že opravdu není žádný daný pevný základ, aspoň pár kroků, pár figur?
1: Ty kroky jsou dány, ty kroky se postupem času vyvinuly v rámci toho regionu, ale to, jak si to ten chlap poskládá, co tím zrovna chce ten den vyjádřit, co tím chce říct, tak to je velmi, velmi individuální. Takže ano, každý z těch verbířů má možná nějakou svou oblíbenou pasáž, třeba 3-4 krokových variací. A jinak je to celá skládačka, která vznikne jenom pro ten daný okamžik. Hmm.
0: Co se tím vlastně sledovalo historicky? Souvisí to nějak se slovem verbovat?
1: Souvisí. Těch teorií je několik. To verbování souvisí s vojnou, kdy ti kluci ukazovali svou sílu, svou připravenost jít na vojnu. Dokonce jsou některé historie, které říkají, že byli i profesionální tanečníci, kteří byli jakoby tím poutačem na to, aby ti chlapi šli na tu vojnu, takže se předváděli. No a postupem toho času se to i tradovalo dál. Už to nebylo jenom o té vojně, ale tančilo se taky na ten odchod a dneska je to součástí besed u cymbálu a to je běžné, řekneme, běžného folklorního dění.
0: A nebo taky velkých mezinárodních folklorních festivalů. Marku, ty jsi mistr, kdy ses vlastně dostal k verbuňku? Bylo to doma od pradávna, od té doby, co si pamatuješ?
2: Tyjo, tak nevím, jestli tomu říkat v té době úplně verbuňk, ale jako poskakovat po mláju, tak jsem začal už někdy, já nevím, ve 3, ve 4 rokách, kdy mě mamka oblékla do kroja a samozřejmě jsem byl malý, zvědavý, tak jsem se na to díval, něco jsem tam zkoušel a potom vlastně, když jsem se tomu začal věnovat víc, tak to bylo někdy ve 14 letech.
0: Což není zas tak dávno, ale... Je to tak. No, nám zbývá přibližně tak minutka do chvíle, kdy si pustíme další verbuňk. Jardo, je na tobě, abys tu písničku vlastně představil. Jestli to zvládneš teda tady za ten čas?
3: Vážení a milí, já jsem do dnešního Dobrého rána právě vybral taky několik verbuňků, několik písní k tomuto tanci a verbuňk má různé podoby v různém regionu, jak už Ladislav Šimeček říkal, tak pojďme si tady jeden strážnický, co se stalo kdysi a je to vlastně nahrávka přímo z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici z roku 2001 a hraje cymbálová muzika Strážničan a je to takový verbuňk, který není vyloženě solový, ale je to takový, řekněme, na hmotu, protože zpívá celý sbor a několik chlapů mužského sboru ze Strážnice. A stihl jsem to?
0: Stihl a ještě právě máme 20 vteřinek, tak mi řekni, jak to máš ty s verbuňkem jako folklorista.
3: Já je rád hraju, protože co se týká muziky, tak se tam i muzikant vydovádí, že tam, a je to třeba lepší než Valašský odzemek, protože každá písnička je úplně jiná. Ale odzemek má taky něco do sebe, ale myslím, že by to bylo nadýl, to bych potom potřeboval delší vstup.
0: Dobře, času dnes budeme mít až teď, co se stalo kdysi a sbor cymbálové muziky Strážničan.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Záchranáři v Brně se připravují na závody silničních motocyklů MotoGP. Kvůli nim od dneška do neděle posilují svůj provoz. Na Masarykově okruhu se bude pohybovat 5 záchranářských a 3 lékařské posádky. K dispozici bude také klimatizovaný stan, slůžky a zdravotnickými přístroji. Letošní novinkou je terénní sanitka. Ostatky Milana a Věry Kunderových jsou od včerejška uložené na brněnském ústředním hřbitově. Na poslední volné nejčestnější místo je uložili zástupci města a Moravské zemské knihovny. Spisovatel zemřel před 3 lety, jeho manželka o rok později. Žili v Paříži, ale přáli si být pochováni právě v Brně, kde prožili velkou část života. Na terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem čekají lidé v Česku i několik měsíců. Organizace, které tyto programy zajišťují, letos dostaly od Ministerstva spravedlnosti peníze pro dospělé klienty. Některé proto omezují kapacity nebo zakládají čekací listiny. Podle rezortu může soud v odůvodněných případech zohlednit, že člověk neměl možnost uložený program absolvovat. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes otevírá opravenou Hoclavskou stodolu. Stojí v areálu Valašská dědina a její oprava vyšla na 13 milionů korun. Stodola má teď novou kuchyň, posezení uvnitř i venku a připravilo i výstavu. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme skoro jasno až jasno. V průběhu dne se vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Danci D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Hlavně kamiony v pravém pruhu od kilometru 175 až do Brna. Osobním autem zastavíte jen místy. A v Brně nehoda v centru města. 2 auta se srazila na křižovatce Plotní ulice se Zvonařskou. Zasahují tam záchranáři, čekejte kolony v okolí. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: A z hrušky jsme spadli rovnou zpátky do studia Českého rozhlasu Brno. Posloucháte speciální ranní páteční vysílání. Já budu říkat radši verbířské než verbuňkové, protože mám tady ve studiu rovnou tři hosty. Marka Saleje, tanečníka verbuňku, Ladislava Šimečka, dlouholetého moderátora, bývalého verbíře a kolegu Jaroslava Knajzla. A my se tady věnujeme verbuňku v finále soutěže ve verbuňku, které proběhne tak jako každý rok v rámci Mezinárodního filmového festivalu ve Strážnici. Pánové, někomu tady ale bzučí telefon, tak vás poprosím, buďte ukáznění a musíme dát někam dál ty telefony. Já se vás zeptám, než teda přikročíme k tomu vlastně, jak souvisí s Českým rozhlasem Brno celá tato akce, tak hrál Čechomor. Je to pro vás dostatečně folklorní? Jak se k tomu stavíte?
1: No, za mě je to výborný Čechomor vždycky. A ten film Rok ďábla se taky točil ve Strážnici. Jsou tam záběry i v té Platanové aleji, takže Čechomor, ano, vybrali jste to výborně.
0: No, krása. Jardo?
2: Já spíš jako chci poukázat na to, jestli vůbec existuje slovo, sousloví bývalý verbíř. Vlaďo, můžeš být bývalým, nebo verbíř je prostě na dosmrti, akorát už tak často nevyskakuje.
1: Přesně, pořád, ale řeknou ti kolena, jak moc budeš tančit.
0: Nebo možná ne tak vysoko, jako dříve.
1: Vysoko jsem vyskočil, upadly mě kosiérky. Jako, no.
0: Tak a pojďme k tomu, teda, vlastně proč o tom dnes mluvíme, proč máme ten verbuňkový verbířský speciál, Jardo, jak to souvisí s naší stanicí?
2: Mezinárodní folklorní festival bude ve Strážnici po 81. a od začátku u toho je Český rozhlas Brno, ale letos je nám tou ctí brněnskému rozhlasu, že bude přenášet záznam vlastně toho finále. Ono, než se k tomu finále dojde, to si budeme ještě povídat, že to jsou nějaké předkola, podkola, nadkola, ale ten úplně největší show, která je, tak ta bude v sobotu 27. června od 16.30. Ladík bude stát před 6000 nadšenými diváky a Marek bude usilovat o vítězství letošní a my to budeme přenášet. Takže přátelé, můžete se na verbíře i podívat díky Českému rozhlasu a to prosím na našich webových stránkách a bude to stát za to. To bude jeden z takových, tak říkajíc, potleskopudných pořadů.
0: No, podívat se rozhodně můžete a můžete se ale zapojit už i teď do našeho vysílání. Můžete psát směrem k našim hostům své dotazy na naši e-mailovou adresu brno@rozhlas.cz, tak pokud by vás zajímalo cokoliv, na co se já třeba nezeptám, co mě nenapadne, tak budeme moc rádi. Zároveň se budete moci zapojit i prostřednictvím našich soutěží. Budou dnes rovnou dvě, připomenu. A vlastně budete soutěžit o vstupenky do Strážnice, takže rozhodně neváhejte, protože můžete pány vidět naživo a ten amfiteátr pojme 6000 lidí.
1: To je taková obrovská arena, takže vždycky, když říkáme, že je to takové gladiátorské klání, tak nelžeme, protože i ten tvar vypadá tak jako částečně koloseum a je opravdu natřískaný jako až po střechu.
2: Já než se těšit do toho vstoupím a já bych chtěl vyzvat naše posluchače, aby nám napsali na mail třeba nejenom dotazy tady na hosty, ale třeba své zážitky. Já se vsadím, že někteří z našich posluchačů určitě verbuňk tančili, třeba jestli někomu praskli gatě u toho, nebo jestli třeba díky verbuňku si získali svoji milou a manželku, protože přece jenom je to ten zhmotnělý testosteron. Přátelé, neváhejte, sedněte a pište nám, protože my se chceme taky potěšit tím, že verbuňk ve společnosti rezonuje.
0: To je dost podstatná otázka, jestli někdo získal tu manželku, protože takhle vlastně k tomu to bylo tak trochu určeno, že jo, historicky.
1: No bylo, tak já myslím, že to do teďka. Tam se chcete předvést ne kvůli diplomu, aby vás všechny ty holky chtěli a chlapi vám záviděli.
0: Jo. Tak my jsme tady měli Čechomor a následující písnička bude taky tak trošku na tu folklorní notečku, i když je to takový, řekněme, možná trošku remix. Kristýna Stonka, znáte, máte rádi?
1: Ne, ale určitě je to Tonka, to je sladká fazole, to bude dobré.
0: Mě tahle písnička vždycky dostančí, tak já věřím, že i vás, milí posluchači, kteří posloucháte Český rozhlas Brno v pátek 19. června a posloucháte verbuňkový nebo také verbířský speciál.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Máme krátce před 6:45, pojďme se podívat, jaké jsou aktuální teploty v našem regionu. Na 17 stupních jsme v Brně Tuřanech, v Brně Žabovřeskách a ve Ždánicích, to jsou ty aktuálně nejvyšší teploty, ještě v Troubsku doplním, a nejnižší v Nemochovicích a ve Strážnici 14 stupňů. Přes den bude skoro jasno nebo i jasno, v průběhu dne se přechodně vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, foukat bude slabý, proměnlivý, přes den postupně mírný, jihovýchodní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno a večer většinou mírně nepříznivé, přes den dobré, biozátěž bude na trojce, tedy vysoká zátěž, sluníčko vyšlo minutu po 4:45 a 4 minuty po 9 hodině večerní opět zapadne. Já tady mám dnes v rámci speciálu hosty, tak by mě zajímalo, jestli to dnešní počasí je verbuňkové, verbířské, anebo naopak.
2: No, Marek říká, že je dobře, že to začíná klesat, protože souvisí s tím, když je horko, tak je problém, protože jak jsou na těch krojích počívky, tak těm klukům se to přilepí.
1: Ajajaj.
2: A pak jim ty gatě praskají, jako ty počívky, takže Marek jako je rozrdostněn, jako řekni víc klidně.
3: No, já jsem se díval, včera mě volal kamarád, který taky soutěží, a ten mi říkal, no, na sobotu hlásí 38 stupňů, Já jsem se teďka ráno podíval, už je tam jenom 29, tak to by snad mohlo být příznivější.
1: No, jaká je ideální teplota pro vás?
3: Tak kolem 25, když byl jeden rok, tak to bylo úplně skvělý.
1: Tak jako příjemně, příjemně. Ale tady ty historky o těch praských gaťách, když to tak řeknu, jak říkal Jarda, tak to není úplně daleko od pravdy.
2: Ne, to je opravdu reálné, tam to jako praská. A já si myslím, že ideální teplota pro verbíře je 7 stupňů a bílého.
3: Souhlasím.
1: Dobře, tak tolik tedy pro tuto chvíli i speciální počasí a my pokračujeme v našem ranním pátečním speciálním vysílání.
0: Pojďte s námi za tou smutnou částí historie Moravy. Temné letopisy moravské nás vedou na místa smutně propojená s životy mnoha lidí. V premiéře každý pátek, krátce před 9 hodinou ráno, na vlnách Českého rozhlasu Brno. A pak na rozhlasovém webu a v aplikaci Můj rozhlas. Desítky příběhů už zazněly a na setkání u dalších připomínek událostí i osudů lidí, na které bychom neměli zapomínat, se těší Michal Isteník.
4: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byla píseň Hraboše v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme chviličku po 6:45. Dnes posloucháte verbířský speciál. Mám tady tři hosty, Marka Saleje, Laďu Šimečka a Jardu Knajzla. Povídáme si o verbuňku, o soutěži ve verbuňku. Tak vlastně ty jsi tady, Jardo, trošku zmínil, že probíhají jakási předkola, nadkola, podkola a tak dále. Jak to teda probíhá v praxi předtím, než se verbíř dostane do finále ve Strážnici, tak jako třeba Marek?
1: Tak začíná to vlastně tak, že jsou regionální kola, které jsou jednotlivě na určitých místech, to znamená Podluží, Kyjovsko, Uhersko, Hradištko, Uhersko, Brodsko, Hanácké, Slovácko, Strážnicko a Horňácko.
2: Teď jsem právě bez zvědavý, na co zapomeneš, od koho dostaneš počuní potom.
1: A Brněnsko.
3: Strážnicko a vlastně... Veselsko ještě zapomněl, že veseláci mu dají.
1: Takže vlastně tam se konají ty regionální kola, kdy vlastně vítěz z toho regionálního kola tak jde rovnou do finále a zbývajících pět jde do dopoledního předkola, ještě které se koná ve Strážnici, s kama postupuje 18, nebo 18 nás tam bývá celkově, myslím, že.
3: Je vás tam moc.
0: A Laďa je musí všechny představit.
3: Všechny musím představit a vždycky z toho mám osypky, protože celé je to improvizace a lidi říkají, ty je znáš za ty roky, no já je neznám. On ti kluci jako se potkáme jednou za rok a já vůbec nevím, kdo z toho dopoledního předkola postupí do toho finále. A teď mám jako na všechny zhruba po hodinu a půl až dvě hodiny, a takže to vychází zhruba pět minut na jednoho a potřebuji se chytnout něčeho, co je na něm zvláštního, aby jsme ho mohli představit jinak. Protože jinak ti všichni řeknou, že mají rádi víno, holky, a rádi tační verbuňka, hrají na nějaký hudební nástroj.
2: Já teda ale musím Laďati do toho vstoupit. Laďa Šimeček je velký profík, můžete se ho najít ty minulé finále na YouTube nebo někde, které byly. No, ty totiž mě fascinuje, že ty jako si z nich uděláš někdy srandu, ale neurazíš je. To je teda kumšt.
3: Já se snažím vždycky zahrát tu publikum, my to všichni měli stejné. Takže řeknu, pokud je Marek Salaj a už je známý verbíř, tak já nemusím moc ho představovat, protože to publikum už na něj zareaguje. A pokud je tam třeba někdo nový, někdo neznámý, tak potřebuji, aby ty podmínky byly stejné. Vždycky to vytáhnout. A dáno tím počasím, když už ti lidi jako jsou tam třeba v horku, jo, po třetí hodinu a jsou jak tresky, tak je taková velká alchymie, co s tím. Takže děkuji za kompliment, ale je to facha, je to velká práce.
2: Mnoho verbířů moderátorova smrt. To tak správně.
3: Ano.
2: A já ještě teďka můžu položit jednu otázku. Mě totiž zajímá tam vlastně celý ten výkon finálový, nejen finálový, začíná tím, že Ladík teda moderuje, ale vzadu už dvě děvčata, nebo chrojovaný pár, už dvě děvčata, dávají pohárek vína. Takže to je přesně dané, že ten pohárek vína každý ten verbíř před tím výkonem musí jako hutnout?
3: Nemusí, někdo si to nedá. Ale většinou na hlasivky si to kluci dávají. Řekni, jak ty to máš.
1: Já to mám třeba tak, že já před tou soutěží jako vůbec nic nepiju, protože aj v tom horku to by byla prostě sebevražda. Ale ten pohárek, prostě to je tradice pro mě, jakože ten si přímo před tím verbuňkem dám, protože předtím fakt člověk pije jenom vodu a ty hlasivky dostávají taky zabrat. Takže...
2: Já si myslím, že to je v pravidle, že když šeci, to šeci, a i babička.
3: Takže musíš si dýchnout, jestli můžeš jít na pódium. Ne, naopak jsou sportovci. Jo. To není jak vy muzikanti a my moderátoři.
0: Říkáte na hlasivky, to znamená, že ten verbíř si sám zpívá nebo zpívá k tomu za doprovodu muziky, jak to je?
3: Ano, on musí zaspívat, on si musí poručit a samo je to kouzlo, nejenom na té soutěži, ale i při běžné besedě u cimbálu, že ten kluk prostě přijde, musí zaspívat dobře a musí ty ostatní přespívat, takže se třeba stane, že zároveň začnou tři verbíři a oni musí si vydobít to své místo na tom place tanečním, aby zazněl ten jejich verbuň a pokud se jim to podaří, tak dokonce tančí před tím sálem solo, což je právě ta velká frázeřina, když se vám to povede před těma holkama a ostatníma.
0: Tak to je balzám na ego potom.
3: No to jsou egomaniaci.
2: Ale je právě dokonalé, že to musí být jako se potkat jak ten fyzický výkon, tak ještě primárně, aby to ten člověk uspíval a také třeba, aby se jaksi představil s nějakou zajímavou písničkou, kterou si vybere před těch verbuňků, jako takových jako písní, na které lze tančit verbuň, je celá řada a mnohdy vytáhnou takové nějaké neznámé, někteří zase vsadí na vyloženě potleskopudné šlágry, které známe, ale to je taky prostě pěkný kus práce na tomto.
0: To je tvůj termín, potlesku pudné,
2: pěkné, šlágry? Pěkné, to je takové jako mladočeský, nebo z národního obrození. No,
0: ty jsi mě trošku inspiroval, já si říkám, že bychom si teď dali, Jardo, nějaký ten verbuň, když mluvíš o té muzice. Já jsem teď našel tady Keď jsem išel z rána, co ty na to?
2: No já si myslím, že to bude taková vyloženě už pro milovníky a pro pamětníky, protože to teda není žádná regionální muzika, ale hraje to Broln a bude zpívat jaksi zpěvák, kterého znají, myslím, že všichni neustále, i když dneska už je teda v pokročilém věku, ale je to Jožka Černý. Takže není to, nespívá tanečník, ale zpívá zpěvák. Takže to je zaspívaný Verbuň bez tance.
4: Český rozhlas Brno.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na Masarykově okruhu v Brně začíná Grand Prix České republiky silničních motocyklů. Internetové obchody musí zavést tlačítka pro rychlé a snadné odstoupení od smlouvy. Vizovice na Zlínsku dnes slavnostně otevírají nově zrekonstruované koupaliště. Naposledy fungovalo před 19 lety. A počasí dnes čekáme jasno nebo polojasno a teploty až 34 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V Brně dnes začíná víkendová velká cena České republiky silničních motocyklů. I letos na její pořádání poslalo 70 milionů korun město Brno dohromady s Jihomoravským krajem. Dalších 100 milionů přidal stát, jak schválila ještě minulá vláda. Současný kabinet podporu pro pořádající autoklub a brněnský autodrom zatím zachoval.
2: Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů sobě v SMS zprávě napsal, že požádal o rozšíření doprovodného programu o osvětové bezpečnostní akce a o podrobné vyúčtování po konci závodů. Pokračuje prezident autoklubu České republiky Jan Šťovíček.
3: To je naprosto přirozené, já tomu rozumím, ale my to děláme pravidelně u těchto akcí, takže žádný problém.
2: Připomněl, že loni stát díky závodům vybral přes 300 milionů korun na daních. Takový argument nepřesvědčil ani dlouhodobé odpůrce vysokých dotací na MotoGP z brněnských opozičních zelených, říká za ně Jana Drápalová.
4: Protože se domníváme, že takové akce by se měly primárně financovat ze soukromých zdrojů.
2: Státní podporu má autoklub přislíbenou ještě na příští ročník závodů. Tomáš Krmr, Český rozhlas.
0: E-shopy musí podle nových evropských pravidel zavést tlačítka, která zákazníkům usnadní odstoupit od smlouvy. Dosud mohl být postup pro vrácení zboží v některých případech složitý. České internetové obchody jsou většinou na změny připravené, říká Ondřej Malý z Asociace pro elektronickou komerci.
5: Směrnice, respektive ten zákon, předpokládá, že vznikne nějaká funkce pro odstoupení od smlouvy, která má být jasně viditelná a zákazníky nemá hledat v dalekosáhlých menu, přes které se musí proklikávat. Ale už celá řada e-shopů tohle dělá.
0: Změny měly platit od dneška. Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že zákon v Česku ještě poslanci neschválili. Po 19 letech dnes znovu přivítá návštěvníky koupaliště ve Vizovicích. Rozsáhlá rekonstrukce za 44 milionů korun začala loni v červenci. Je tady nový bazén, sociální zázemí i nové herní prvky. Slavnostní otevření začíná v 18 hodin. Pokračuje mluvčí Vizovic Jiří Žůrek.
6: Součástí programu bude akrobatické vystoupení, symbolické přestřížení pásky a otevření koupaliště pro veřejnost. Lidé si budou moci areál prohlédnout, ale i vyzkoušet přímo ve vodě, a to do 21 hodin. Program pak uzavře projekce letního kina. Sport.
0: Čeští fotbalisté remizovali ve druhém zápase skupiny mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak boj o postup do play-off. Národní tým totiž má po dvou zápasech jediný bod. Naději na účast ve vyřazovací části turnaje tak pravděpodobně získá jen vítězstvím v posledním utkání ve skupině za týden proti domácímu Mexiku. Kapitán reprezentace Ladislav Krejčí si myslí, že Češi na Aztéckém stadionu můžou uspět.
7: Naprosto věřím, jakým stylem se k tomu musíme probojovat, to už si zvolíme, ale jestli někdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme skoro jasno až jasno. V průběhu dne se vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší

0: Odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Vát bude slabý, proměnlivý, přes den postupně mírný jihovýchodní vítr. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 hustý provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Poprvé se brzdí na kilometru 170, hlavně kamiony v pravém pruhu. Místy potom zastavíte i v levém pruhu pro osobní auta. V úseku od sjezdu na Ostrovačice až k omezení. To zdržení pro osobní auta zatím asi na 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné, dobré páteční ráno, 7:04, v pátek 19. června 2026 posloucháte Český rozhlas Brno a posloucháte speciální verbuňkové nebo verbířské vysílání, protože jestli někdo máte čas a neřídíte zrovna, můžete se podívat na naše webové kamery, tak uvidíte, že tady ve studiu je poměrně plno. Je tady se mnou Marek Salaj, tanečník verbuňku a vítěz verbířské soutěže ze Strážnice z let 2020 a 2023 a také Laďa Šimeček, dlouholetý moderátor soutěže a finále verbířů a bývalý verbíř. Je tady s námi i kolega Jaroslav Knajzl, který si teď na chvíli odskočil. Pánové, ještě jednou krásné ráno vám oběma.
3: No, krásné ráno všem.
4: Také přeju krásné
2: ráno. Už jste se trošku adaptovali? Už jste tady hodinu?
3: Já jsem se adaptoval už od rána, kdy jsme brzo vstávali, což není zvykem pro verbíře.
2: Budeme soutěžit v rámci dnešního ranního vysílání už poměrně za chvilku. Vyzveme posluchače, aby se zapojili do našeho vysílání na našem telefonním čísle 726 465 200. Můžou se zapojit, ale klidně i psaním e-mailů, otázkami na vás, ale i třeba vlastními zkušenostmi s verbuňkem, takže připomínám i e-mailovou adresu brno@rozhlas.cz a na vás, pánové, bude vymyslet dnes, protože je to speciál, tak budete vymýšlet soutěžní otázku, soutěžní zadání do soutěže, jak se u nás mluví, tak jsem zvědavý, jak se u vás mluví a dostaneme se také k tomu, odkud vlastně jste. Tak rozhodně zůstaňte s Českým rozhlasem Brno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Já už se ptám, kde je Jarda, protože Jarda nám tady stále chybí v našem ranním speciálním vysílání Českého rozhlasu Brno v pátek 19. června. Dozněl nám duet Hany Zagorové a Petra Reska. My si hrajeme dnes i verbuňk, protože dnes máme na programu speciální verbířské vysílání s mými dvěma hosty, tedy dvěma až třemi, podle toho, jak se Jardovi chce. No a já jsem sliboval, že budeme soutěžit. Soutěžit samozřejmě budeme, neuchudíme vás o pravidelné rubriky ranního vysílání. Soutěž, jak se u nás mluví, je připravena i dnes a je to samozřejmě speciální vydání. Pánové, my jsme ještě ani nezadali otázku a já se dívám, mě tady blikají všechny linky. Takže pojďme rovnou vzít tedy prvního snad šťastlivce, šťastlivkyni, jestli to tak můžu říct, uvidíme. Každopádně, kdo se dovolal, dobré ráno, tady Český rozhlas Brno, Jany Smoros u mikrofonu.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Je posluchačka Jana Zrapotis vám a vašim hostům, hlavně panu Jaroslavovi Knajzlovi, přála krásný hlas. A dobře tančí a hraje na cymbál.
0: My vás moc zdravíme, Jano Dora Potic, a zeptám se, voláte jen tak, abyste popřála, anebo se chcete i zúčastnit soutěže, jak se u nás mluví?
1: Já bych chtěla soutěžit, jestli to bude možné u vstupenky.
0: No jasně, ano, ano, vstupenky vyhrajete, ale nebude to zadarmo, musíte správně odpovědět na soutěžní otázku. A tu dnes vymysleli naši hosté, tak jste na ní připravená?
1: Ano, zkusíme to.
0: Nejprve teda řekněme si, pánové, odkud vlastně jste?
2: Z Kyjova, ale já bývám v dědině u Kyjova, z Kostelca.
0: Kostelec u Kyjova, dobře. A Marek? A
3: já jsem z Charvatské Nové Vsi, což je vlastně místní část Břeclavy.
0: Dobře, takže to jenom, abychom věděli možná, odkud to slovo vlastně pochází, to slovo, na které se ptáme. Takže ptáme se, paní Jano, co jsou to hambálky? Hambálky. Máte na výběr tři možnosti. Takže buď je to za A tyč na zavěšení čehokoliv nad pecí, nebo je to za B cymbálka, která hraje od pasu dolů nahá, a nebo za C je to název pokrmu, tedy něco jako pučálka třeba. Takže hambálky, tušíte, co by to mohlo být?
1: Já jsem to slyšela, myslím si, že by to mohlo být Ačko.
0: Že by to mohlo být Ačko, říkáte. No, já nevím, co na to naši hosté, to si asi necháme prozradit jim, jestli je to správná odpověď. Tak pánové, co vy na to? Paní Jana říká, že hambálky je, nebo hambálka, hambálky jsou tyč na zavěšení čehokoliv nad pecí. Má pravdu?
2: Má pravdu, protože jí napovídá Macek, co šel do Malacek, a ten jako, když si zlomil ten cep, tak jako ten jiný mu visel na hambálkách.
0: Takže je to tak, tak tím pádem musí zaznít tento zvuk. Paní Jano, my vám blahopřejeme a vy se tím pádem podíváte ideálně do Strážnice letos na folklorní, mezinárodní folklorní festival, protože od nás získáváte jako výhru vstupenky, výhru za to, že jste správně odpověděla na naši soutěžní otázku. Prosím, nezavěšujte, ještě si musíme
1: moc
0: říct.
1: Vám děkuji.
0: No,
1: moc.
0: My taky děkujeme za to, že nás posloucháte a že jste se zúčastnila soutěže. Nezavěšujte, ještě si domluvíme, jak si vstupenky předáme, a moc děkujeme a zdravíme, zdravíme vás do Rapotic. Zatím naslyšenou. Tak a my si jdeme pustit nějakou tu muziku. Co takhle kapela Futurum?
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Chviličku po 7:15 je čas na počasí. Pojďme se podívat, jaké jsou teploty v našem regionu. Podíváme se na to společně s Laďou, protože je taky moderátor. Já tedy začnu těmi teplotami. Stoupají nám pěkně vzhůru. 20 stupňů už máme v Diákovicích, v Brně, Tuřanech, Lednici, ve Ždánicích. A já se tak na to dívám, Laďo, čověče, ve Strážnici je zatím nejchladněji teď aktuálně. 16 stupňů, co ty na to?
2: No je, ale bude skoro jasno, nebo i jasno. V průběhu dne se přechodně vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, slabý proměnlivý přes den, postupně mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu a odpoledne v sobotu už bude jasno, kdo je tím verbičským králem pro rok 2026.
1: Ty jsi to krásně propojil. Já ještě jenom doplním, že dnes je biozátěž na Trojce velmi vysoká, protože jsou právě vysoké teploty a sluníčko máme na obzoru pomaličku už od 3:45 a 4 minuty po 9 večerní opět zapadne. No my pokračujeme v našem verbířském speciálu, mám na naše hosty ještě spoustu otázek a stejně tak je můžete mít i vy na našem e-mailové, na naší e-mailové adrese brnozavináč@rozhlas.cz jsou vám k dispozici.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Nemohli jsme se na ředitele a dramaturg rozhlasových her říká, co takový Ivan Kříž, to je takový starý praktik, ten prostě už velel kde čemu v životě, ten na to bude dobrý. Já jsem zavolal Ivanu Křížovi, jsem sehnal číslo, no tak jsem to celý vylíčil a mu říkal, no tak jo, Ludvíku, já to vezmu, ale vezmu to jenom na rok nebo na dva. A to je to, na čeho já na něho vzpomínám, na někoho, kdo v těžkých dobách ten rozhlas opravdu zachránil.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dospíval Jaroslav Vikrent, to byla Růžová pentle na vlně Českého rozhlasu Brno. Máme chvíli před 7:30 a já jsem tady se svými třemi hosty v rámci našeho speciálního verbířského vysílání. Vyzýváme vás, abyste nám psali na naši e-mailovou adresu brno@rozhlas.cz a máme tu jeden e-mail, pánové. Dobré ráno, zdravím všechny ve studiu, především Ladika Šimečka, a chtěl bych vědět od hostů, jak vnímají rivalitu kluků z jednotlivých regionů a zda můžete představit i doprovodné kapely verbířů. Děkuji, hezký den a těším se do Strážnice. Zdraví Radim O.
1: Radíme O, obdivné O. Rivalita je ta zdravá. Já verbíře obdivuju v tom, že oni přijdou na ten plac a tam se porvou jako psi do krve. Nenechají na sobě ani nic suchou. Ale jinak si pomáhají, dokonce si radí a za ty roky, co člověk je u té soutěže, tak vím, že jsou to kamarádi i v tom běžném životu, a pokud se někomu něco stalo, nějaká tragédie, nějaké zranění, tak ti kluci vždycky se dokázali semknout, a přestože jsou to rivalové s velkým R, tak si vždycky pomáhali a ty příběhy jsou až dojemné.
0: A konec konců verbovali vlastně, nebo jak se tomu říká, byli rekrutováni potom společně, takže sice se předváděli, ale potom museli být taky kamarádi, parťáci, souputníci a byli v té těžké situaci spolu, takže to je vlastně asi s tím souvisí ta mentalita.
1: No chodili a taky často rukovali spolu celé vesnice. Oni spolu byli různou dobu jako někde jinde, musí si pomáhat, takže musí se na sebe spolehnout.
2: Já bych do toho vstoupil a teďka, pane Radíme O, vydržte, poslouchejte nás, protože muzikám doprovodným se budeme věnovat speciálně, protože to si zaslouží delší vstup, Laďo, protože jako oni taky, ti muzikanti, trpí. Jako na tom slunku a mají minimálně 30% úspěchu, takže Radíme O, vyčkejte, my vám i o muzice určitě něco řekneme.
0: Určitě řekneme, ale samozřejmě součástí našeho speciálního vysílání jsou i pravidelné rubriky, jako je třeba kulturní servis, tak pojďme pozvat teď na některé kulturní akce, které se konají právě v těchto dnech. Mluvíme tady o Strážnickém folklorním festivalu, který tu bude ten nadcházející týden. Ale Bzenecký folklorní festival 2026 už probíhá. V Bzenci tento víkend pokračuje až do neděle čtyřdenní Bzenecký folklorní festival. Je to už třetí ročník akce, na které vystoupí řada místních i přespolních souborů, ale na jejím programu jsou i ukázky tradičních řemesel a připomínka zemědělských zvyků, jako je kosení trávy. Na Moravě chybět nebudou ani přednášky a pro děti jsou připraveny tvořivé dílničky se zaměřením na folklor. V Dolních Kounicích probíhá ode dneška do neděle Kefa Fest v historickém areálu bývalého kláštera Roza Celý v Dolních Kounicích a koná se tam multižánrový křesťanský festival, tedy Kefa Fest. Damask 22, pánové, slyšeli jste někdy o této akci setkání kovářů damascenské oceli v Těšanech?
1: Ne, a mě zaujala, víš, i ta Kefa. Já si myslím, že to je zase ta soutěž, jak se mluví, protože Kefa je co? To je moje kartáč.
2: Ne?
1: A ne křesťanské setkání.
0: No a tady se píše...
1: A damascenská ocel, prosím tě, to je co? To je jako, to jsou ty nožemeče a jako...
0: No je to tradiční setkání kovářů damascenské oceli v Těšanech. Ale to se tam taky potkají mistři kovářského řemesla, aby se vzájemně podělili o nabité zkušenosti s technikou výroby svářkového damasku, která patří k vrcholům kovářského řemesla. Umění budou předvádět i veřejnosti. Pak můžeme, nebo chceš k tomu?
2: No já bych jenom možná řekl organizátorům těchto akcí, že třeba vyměňte moderátory a pozvěte si Laďu Šimečka, aby neznal jenom verbuňk, ale znal taky třeba další aspekty života lidského. No,
1: počkej,
2: třeba damaskou ocel. Kdyby to moderoval,
1: byla Mariša a byl tam ten kůň, ne? Pořben Korok. Ten slavný kůň jako z Pardubické v Těšanech.
2: To já ti řeknu, já si v kulturní rubrice už si dlouho tak nemeandroval, že?
0: Člověče, ne,
2: tematicky.
0: Já to zkusím teďka, jo, jak mají rádi moderátoři oslí můstky, nenacházím. Zeptám se vás, jestli máte rádi buchty.
1: No tak verbuňk je o těch, verbuňk je o těch dívkách, takže ano, verbíři buchty ano.
0: Takže zveme do areálu vinařství Hraniční zámeček v Lednici, kdy se zítra 20. června koná pátý ročník soutěže v pečení domácích bucheta moučníků. Kromě ochutnávek soutěžních výtvorů je na programu i koštování vín, to by vám mohlo být blízké, a také doprovodný zábavný program pro rodiny s dětmi spojený s oslavou konce školního roku. A ještě jedna pozvánka do Tišnova na badatelskou výpravu. Turistické informační centrum Tišnov a místní akční skupina Brána Vysočiny zvou v sobotu 20. června na badatelskou výpravu se zkoumáním přírody. Tak, tolik tedy kulturní pozvánky, dnes okořeněné i komentáři mých hostů, verbířů, případně fanoušků, verbování a verbuňku. A my budeme v našem speciálním vysílání samozřejmě pokračovat. Teď si ještě dáme před zprávami v 7:30 Petra Spáleného. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno, písně.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Brněnský dopravní podnik posiluje provoz k Masarykovu okruhu. Od dneška do neděle tam jsou závody MotoGP, firma do ulic pošle mimořádné tramvajové spoje a dalších až 60 autobusů a řidičů. K areálu autodromu se lidé dostanou primárně dvěma bezplatnými linkami z Žebětína a od fakultní nemocnice v Bohunicích. Lidé, kteří se nově přihlásí k trvalému pobytu v Kyjově, dostanou bonus 10 000 korun. Město už dříve nabízelo příspěvek v poloviční hodnotě. Ten ale neměl očekávané výsledky. Kromě této finanční odměny přináší trvalé bydliště v Kyjově i další výhody, jako je například získání parkovací karty v rezidenční zóně. V Horní Lidči na Vsetínsku dnes zahajuje provoz nový domov pro seniory Senika. Zatím se do něj nastěhovali 4 klienti. Do konce července jich bude 25. Zařízení, jehož výstavba stála zhruba 130 milionů korun, přitom před 2 lety odmítli lidé v místním referendu. Nakonec ho ale obec dokončila. Největší odborový svaz v Česku Kovo dnes odpoledne volí nové vedení. Třídenní sjezd začal už ve středu a o předsedovi rozhodne zhruba 160 delegátů. Kandidují stávající předseda Roman Ďurčo a bývalý místopředseda Tomáš Valášek. Na programu jsou taky volby místopředsedů a debata o prioritách svazu pro další období. Sjezdu se účastní i zástupci vlády, senátu a poslanecké sněmovny. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme skoro jasno až jasno. V průběhu dne se vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme kolony. Pro osobní auta v úseku od kilometru 179 až k omezení na stý 96. Tady se zdržíte asi 25 minut. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byl Modus ještě s Mirem Žbírkou. Máme chviličku po půl osmé, posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Brno, dnes speciálně verbířské, ale máme i další příspěvky. Nová pravidla brněnského magistrátu proti vjezdu do historického centra komplikují život nejen řidičům osobních aut. Stěžují si i kurýrní společnosti nebo taxikáři, kteří do centra nesmí vůbec a kterým ubývají zákazníci. Situaci přiblížíme v reportáži, kterou uslyšíte už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: V pátek 19. června posloucháte Český rozhlas Brno. I po třech týdnech od začátku omezení vjezdu do centra Brna si firmy stále zvykají na nová pravidla. Ta určují, jaká auta se tam můžou pohybovat a kdy. Vozidla zásobování tam s platným oprávněním smějí vjet jen mezi 4. ráno a 11. dopoledne. Rozvoz jídla nebo taxislužby tam nesmí vůbec. Magistrát chce opatřením sklidnit provoz a dřívější mírná opatření nefungovala.
1: No, je to velká komplikace, protože je velký úbytek jíst. Ty lidi, kteří jezdili z toho centra, ať to byli studenti nebo to byli důchodci a podobně, kteří jezdili k doktorům, tak pro ně nemůžeme. Tím pádem my jako klasičtí taxikáři jsme v háji, protože ty lidi už potom teda jedou levnější variantou. Nemluvě o tom, když je tady v pátek, sobota, večer, noc, tak většina lidí je ve městě a my pro ně nemůžeme, tak jak jsme jezdili.
2: Zmiňuje Martin, soukromý taxikář, který teď do centra nemůže. Je asi 11:45, prošel jsem se náměstím Svobody a Masarykovou ulicí, na která se omezení vztahují. I v době zákazu jsem napočítal v pěší zóně asi 6 dodávek. Řidiče jedné z nich jsem žádal o vysvětlení, komentář ale odmítl. To, že auta z centra úplně nezmizela, potvrzují i kolem jdoucí, jako paní Darina.
3: Myslím si, že tady míň aut rozhodně neprojíždí. Nebo nemám ten pocit, že by to nějak zásadně jako se změnilo a nejenom do jako zásobování, ale i osobní auto tady jsou dost.
2: Právě zásobovací vozy můžou těmito místy nově projíždět jen mezi 4. ráno a 11. dopoledne. Cílem magistrátu bylo podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla z ODS právě sklidnění rušného provozu, na který si místní stěžovali.
4: A my jsme využívali všechny ty měkká opatření, dopravní označení, dopravní značky vodorovný, svisly, zákazy, kamery, prostě potom městskou policii, nic z toho nefungovalo skutečně, takže museli jsme dojít k těmto striktním opatřením.
2: Ta však komplikují některým kurýrním společnostem práci. Stěžují si třeba na komplikace v plánování nebo zpožděné časy doručování. Vysvětluje provozní ředitel společnosti GEIS Petr Družkovský.
5: Současné omezení nám výrazně komplikují možnosti doručování paletových zásilek. Domníváme se proto, že by bylo vhodné hledat takové řešení, které bude respektovat potřeby města i nezbytné zásobování jeho centra.
2: Jedno z možných nastěňuje Petr Kratochvíl.
4: My se samozřejmě budeme snažit co nejkratší době zajistit taková stanoviště k krátkodobému parkování, kde by ti kurýři skutečně tohle typu mohli přijít zastavit auto na těch 10-15 minut, vyzvednout si to jídlo nebo zásilku a pokračovat dál, ale tenhle proces chviličku ještě potrvá.
2: Strážníci na místě zatím nejsou. Přesto tam řidiče hlídá kamerový systém. Jakub Holer, Český rozhlas.
6: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Chvíli před 7:45 je v našem speciálním vysílání čas na počasí. Já už jsem teď ve spojení s panem Hosou z Bystřice nad Pernštejnem, s pozorovatelem počasí. Dobré ráno do Bystřice.
2: Krásné ráno z Vysočiny.
1: Jak to u vás vypadalo, jak to u vás vypadá?
2: Dneska máme krásné letní ráno, máme jasno, obloha je vlastně čistá, vychází sluníčko, teplota sice minimální 12,5 stupně, už se pomaličku otepluje, takže teď momentální teplota už je 20,5 stupně, takže to vypadá zase na pěkný teplý den. Nefouká vítr, takže ten nějak tu teplotu nesnižuje, poměrně velká rosa, ale jinak je to krásné letní ráno po těch teplotách, které byly vlastně minulý týden, kdy dosahovali maxima 13-18 stupňů, tak je to konečně léto, protože teď už i ty teploty maximální vlastně od středy už jsou letní, takže už je to vlastně dva letní dny, kdy bylo 25, včera 27 stupňů. V úterý zase naopak kulminovala teplota, takže teplota byla 4 stupně a přízemní teplota klesla k nule, dokonce se objevily místy v padlinkách i šedé mrazíky.
1: My jsme teď ve spojení na trase Brno-Vysočina, ale my dnes ráno cestujeme zejména na Strážnicko, protože my tady dnes máme speciální vysílání. Zeptám se vás, pane Hoso, víte, co je to verbuňk?
2: Ano, vím, samozřejmě. protože hodně jsem jezdil spíše teda v mladším věku na Jižní Moravu, a měli jsme tam i šlechtitelské stanice, které jsme navštěvovali, takže jsme několikrát se tam setkali s hodama a podobně. I vlastně dá se říct s lidovýma slavnostma, kde ten buňk samozřejmě vždycky byl.
1: A byl jste někdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici?
2: Jako mladší jsem tam byl několikrát, teď už v tom starším věku už jsem tam několik let nebyl, takže teď už nevím, jak to tam probíhá, ale vždycky se nám tam krásně líbilo, protože bylo to veselé, bylo to družné a jezdili jsme tam rádi.
1: To věřím, že naši hosté dnes potvrzují. Moc vám děkujeme za reflexi počasí u vás v Bystřici nad Pernštejnem a přejeme krásné letní dny, naslyšenou.
2: Krásný zbytek dne a naslyšenou.
1: No a my u Strážnického festivalu ještě zůstaneme v následující pozvánce. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
4: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
5: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
6: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
7: Žijeme tu s vámi.
3: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
8: Přátelé, už se nám blíží 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a já vás chci srdečně pozvat mimo jiné k poslechu nedělního hudebního pořadu s názvem Škola základ života. Odkáže na jedinečnou práci našich základních uměleckých škol. V neděli 28. června od 10:30 dopoledne si poslechněte živě výkony nejlepších dětských a mládežnických muzik z celé republiky. A to, že jsou nejlepší, je prosím faktem, protože půjde o vítěze celorepublikové postupové soutěže žáků ZUŠ, jejíž finále se uskutečnilo v loni v Mikulově. K poslechu srdečně zve Jaroslav Knajzl.
9: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: To byla Mňága a Žďorp v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno v pátek 19. června. Máme 10 minut před 8 hodinou ranní. Posloucháte speciální verbířské nebo verbuňkové vysílání. A tady jsem ve studiu s Markem Salejem, tanečníkem verbuňku, Ladislavem Šimečkem, dlouholetým moderátorem soutěže a finále verbířů a také bývalým verbířem a také Jardou Knajzlem, kolegou tady z rozhlasu.
1: Musím. Co je? Mňága a Žďorp z mého milovaného Valašského Meziříčí. To bylo jenom jako mezi
0: to pořádky. Je ale jako majstrštyk, prostě oslý můstek od Mňágy k folkloru. Krásný,
1: tak.
0: Krásný. No, pánové, píšou nám lidi na náš e-mail brno@rozhlas.cz? Ne. Ale myslím, že je to vlastně k věci. Poklona, píše pán, kdy budete vysílat zítra mistrovství světa ve verbuňku, abych se na to mohl dívat, díky. To není nesprávně, že to je mistrovství světa, i když je to vlastně regionální záležitost. To je úplně v pořádku. Ale není to zítra, to je důležité říct. Jardo.
1: Prosím vás, soustřeďte se, vážení posluchači. My dneska vysíláme verbířské ráno 19. června, ale Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici je až další víkend. To znamená, toto ono mistrovství světa se uskuteční 27. června. My to děláme týden předem, abyste sebrali veškeré síly, natěšili jste se na to a buď přijdete do Strážnice se podívat, což všem doporučuju. Já myslím, že pár tisíc lístků ještě mají. A kdyby náhodou vám to nedovolil počasí, zdravotní stav anebo prostě chuť, tak Český rozhlas vám vlastně zprostředkuje tento folklorní svátek, jak celodenním sobotním vysíláním, tak nedělním přímým přenosem a právě s obrazem se můžete podívat také na finále od 16.30 příští sobotu 27. června.
0: My si tady i pouštíme nějaké ty verbuňky. Čím je specifická hudba, která se zpívá, hraje k verbuňku?
2: Tak je dána samozřejmě tím regionem. Ta muzika musí umět zahrát pořádně pod nohy. Ty poznáš dobrou muziku, že vede toho tanečníka, nebo ten tanečník si určí to tempo a je velmi těžké tu muziku vybrat. A jak tady Jarda už předeslal, tak muzika je verbuňkotvorným prvkem velmi významným.
1: Já bych možná využil to, že to má Marka jako praktického tanečníka. Ty jsi z Břeclavi, to znamená Podlužák. Vlastně na tom finále bývají 2 až 3 muziky, že, Laďo? Tak to by se tančí třeba hůř, když nemyslím na tom finále, na nějaké soutěži nebo na nějakých hodech, když si tančí se ti jinak hůř třeba před hradiskou muzikou nebo jako ten podlužácký verbuň. Cítíš to ty jako interpret?
3: Určitě ano. Jakože já si nejlíp zaverbuju fakt asi s tou Olinou, s tím Viktorem, protože za ty roky, co se známe, tak on už ví přesně, jako, jak to mám rád, že to potřebuju rychlejší nebo tak. Potom některé muziky hrají ty verbuňky, což není nešvar a tanečník by se měl asi taky přizpůsobit, ale že vlastně některé to hrají hodně pomalu. Jo, takže je to opravdu o tom, která muzika komu sedí a tady v tomto já jsem už několik let věrný Olině.
1: A možná ještě představíme ty muziky, Laďo, kdo bude letos podporovat a doprovázet verbíře z celého Slovácka a Brněnska?
2: Tak jak už bylo řečeno, je tam Olina, ta hrává většinou Podluží, částečně prohrávají to Kyjovské Dolňácko nebo Dolňácko. Potom jsou tam Burčáci, co má muzika, Burčáci a Mladí Burčáci, dlouhé léta jako hrající muzika a Hanácké Slovácko, které je specifické, tak to tam bude mít svou muziku Lašár.
1: Ještě, Ladíku, prosím tě, jeden takový dotaz mi teďka napadl. Ty taky děláš takové mikrorozhovory nebo třeba někdy s těma borcama, kteří tančí. Promítá se nějak na tyrel toho regionu do osobnosti těch tanečníků? Cítíš to, že třeba, já nevím, Podluží je kraj rovin, že se to třeba jinak mluví, nebo na Kyjovsku, že jako je tam i ten na tyrel v těch mezi těma lidma, když s nima komunikuješ? Klidně je pravdu, řekni.
2: Ne, opravdu je. Já to nechci znevažovat, že každý jsou jiní a v tom je to hezké, ale samozřejmě si vždycky se děláme legraci. Je, a když je tady Marek Salaj, tak opravdu jako to Podluží, jak je takové táhle, jo. To je důvod, proč tady nikdy nebudou rychlovlaky, jo. Protože to Podluží, jak je pomalé. Přesto Podluží to prostě neprojede, jako. To víc než 80 nikdy nepojede. Takže rozvláční, pohorový, pomalý, a tutovití horňáci, tak to je.
0: To sice ano, ale Marek se zase probojoval do finále, bude tam v sobotu ve Strážnici. A zároveň, pánové, my tady máme nainstalovaný prostorový mikrofon, další, takže myslím, že se, milí posluchači, můžete v té následující závěrečné hodince ranního speciálního vysílání těšit i na nějaké to, na nějakou tu ochutnávku, řekněme, takové trošku demo. A teď nás teda čekají zmiňovaní Burčáci, že?
1: Máme, je to dlouhá, krásná písnička, táhlá i s předzpěvem, je to prosím tě záznam z roku 2005 a vybral jsem ho především proto, že ho zpívá Ruda Tuček v roce 2005, zpíval, což je zasloužilý letitý verbíř a také vlastně součást Poroty, o které to ještě dneska nebyla řeč a je to nahrávka z roku 2005 a hrají právě Burčáci a v roce 2005 to byli ještě ti zkušenější, ti starší Burčáci, tož tady je písnička.

0: brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: V přírodních koupalištích na Jižní Moravě je podle hygieniků voda vhodná ke koupání. Seniori by kvůli vysokým teplotám měli pobývat ve stínu, upozorňují lékaři. Tréninkovým dnem začíná motocyklová velká cena České republiky. A počasí dnes čekáme jasno nebo polojasno a teploty až 34 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Voda v přírodních koupalištích na Jihomoravě je vhodná ke koupání. Ukazují to měření hygieniků, kteří kontrolují více než 20 nejnavštěvovanějších míst v regionu. Mírně horší kvalitu zaznamenali jen v lagunách první a druhé horní nádrže Nové Mlýny.
4: Hygienici stav vody rozdělují do 5 kategorií. 5. stupeň znamená vodu nebezpečnou ke koupání. Zatímco laguny novomlýnských nádrží ohodnotili číslem 2, všech 5 přírodních koupališť na Brněnské přehradě zařadili na jedničku. Stejné číslo udělili i vodní nádrže Letovice Vranová na Blanensku, lomu Janičův vrch u Mikulova nebo biotopu Kovalovice na Šlapanicku. Hana Novotná, Český rozhlas.
2: Dnes a o víkendu budou teploty na většině míst v Česku vyšší než 30 stupňů. Varují předtím meteorologové. Podle lékařů by si na vedra měli dát pozor například starší lidé. Ti by měli pobývat ve stínu a ideálně v chlazených prostorech, říká místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček.
5: Tak, aby nebyli vystaveni jednak přímému slunci a jednak vysokým teplotám, při kterých ztrácí nejvíce tekutin a mohlo by pak dojít k úpalu, popřípadě k úžehu na přímém slunci. Pravidelně, zejména teda během dne, použít tekutiny, nejlépe nesycené, neslazené, tak aby byly zavodnění a mohly těm vedrům čelit při tom zvýšeném pocení.
2: Tradiční akce Noc Sokoloven se dnes můžou zúčastnit lidé po celém Česku. Jejím tématem je tentokrát poezie a říkanky. Program pro zájemce připravila například Přerovská sokolská jednota. Pokračuje její předsedkyně Zora Veruzábová.
6: Většinou jsou to významné architektonické památky, tak třeba u nás máme bezplatnou prohlídku Sokolovnice, ale jsou tam taková různá zákoutí, jakože celý ten dům je propojený. A letos, protože máme 90 let, tak k tomu budeme rozdávat nějaké odznáčky. A ještě jsme to spojili s oslavami 770 let města Přerova. Sport.
2: Pátečními tréninky startuje motocyklová velká cena České republiky. Celý víkend se mají podle předpovědi počasí závodníci na brněnském Masarykově okruhu potýkat s tropickými teplotami. Mluví o tom český pilot 3D Moto2 Filip Salač.
7: Jsem si stihnul ještě skočit do sauny, co trošku přizpůsobím, samozřejmě s úsměvem. A bude to náročný víkend, i když Brno není trať úplně nějak fyzicky náročná, ale tím, že jsou docela dlouhý rovinky, tak to bude péct pěkně a bude to určitě náročný víkend.
3: Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme skoro jasno až jasno. V průběhu dne se vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Opatrně na cestě do Prahy po D1. Na kilometru 105 je hlášený požár vozidla. To je odstavené na Krajnici. Hasiči už by měli být na místě. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přesně 4 minuty po 8 hodině raní, ještě jednou krásné, dobré páteční a speciální ráno na vlně Českého rozhlasu Brno. Speciální proto, že tady dnes ráno nejsem sám. Kdo se díváte na webové kamery, vidíte, že máme obsazenou většinu míst. Je to správně.
9: Prostě tady plno.
8: Tak, děkuji ti, Jardu, že jsi mě doplnil. Ale je to správně jazykově. Obsazenou většinu míst, protože tady se mnou je Marek Salaj, tanečník.

0: Verbuňku, Laďa Šimeček, dlouholetý moderátor finále Verbířů a soutěže, také sám bývalý verbíř a jak už jste slyšeli, také kolega, hudební dramaturg folklorního vysílání Jarda Knajzl. Zveme vás na 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, ten se koná příští týden a v rámci velmi bohatého programu proběhne i finále soutěže Verbířů v sobotu 27. června. A letos, jak už jsme řekli, tak uplyne 40 let od obnovení tradice soutěže Verbířů. Ještě bychom měli říct teď na úvod, že Verbuňk je slováckým přínosem do světového kulturního dědictví. Je zapsán na seznamu UNESCO. Jak je to dlouho, Jardo, víš to?
1: Tak jsi mi dostal 2008.
0: Je to tak? 2008. Zanedlouho tomu bude 20 let. Takže až tak.
1: To jsi řekl krásně, že to je přínos. Já myslím, že to je přínos všemi směry a taky do světového dědictví.
0: No, tak my se na tento přínos podíváme ještě možná i prakticky, jak už jsem říkal, máme tady finalistu letošního, tak snad i něco málo předvede a rozhodně se ještě budeme bavit o tom, jak to vlastně probíhá, jak se to vůbec hodnotí, jak se dá hodnotit něco tak individuálního a možná emotivního, emočního, jako je Verbuňk. Každé a krásné i páteční ráno s Českým rozhlasem Brno.
2: Český rozhlas Brno.

0: To byla Petra Janu a Petr Janda na závěr na úvod závěrečné hodinky dnešního ranního speciálního vysílání. Dnes o verbuňku a o verbířích z verbíři. My jsme říkali, že třeba prozradíme taky to, jak se vlastně dá hodnotit něco, jako je spontánní tanec, něco, čím vlastně ten člověk vyjadřuje sám za sebe v rámci nějakého svého příběhu třeba i. Tak jak se to dá hodnotit vlastně?
1: Já ti řeknu svůj názor. Tam musí přijít chlap, který to všechno urve tak, že to publikum ho vynese do nebe a všechny porazí na hlavu a pak je vítěz. A když se mu to nepovede někomu z nich a jsou vyrovnaní, pak nastoupí ta pravidla komplikovaná.
0: Takže tam musí být prostě někdo, kdo je tak autentický a přesvědčivý, že to prostě vezme jako na první dobrou. No, a pokud se to nestane...
1: To je můj názor, pokud jasně. To nestane, tak ta porota musí hodnotit předspěv, jak ten kluk zaspívá, jak má zvládnuté nářečí, jak potom zatančí, jak má pestré cifry, jaká je tam gradace toho tance, jak je to celé vystavené, jak je to prostorově pojato. Takže je tam spousta velmi vyprecizovaných kritérií. Složitě se to posuzuje, ti kluci to musí mít nadíváno, ti poroci, kteří tam jsou, tak oni celý s tím verbuňkem žijí, oni ten verbuň taky učí, musí to mít nadíváno tak dobře, jako by krasobruslení. Mm-hmm. Ale vracím se k tomu, že je to o emocích, je to o tom příběhu a pokud tam někdo přijde a všechny prostě jako porazí, je to neodiskutovatelný vítěz.
0: To mě napadá, Marku, urval jsi to někdy takhle na první dobrou, jak o tom teď mluví Laďa?
2: Tyjo, já si řeknu, že já jsem nikdy neměl úplně nějakou jako asi velkou fanouškovskou základnu, která by tam, a hlavně u mě je možná problém to, že já nemám tak výrazný zpěv, že já si myslím, že já třeba zaspívám jako fajn, čistě a toto, ale nejsem takový ten, který prostě otevře pusu a vlastně celý amfiteátr udělá jako wow, jo. Mm-hmm. Což je taky jako taková jedna věc a já to asi spíš tahnu spíš přes tu techniku, no.
0: Přes techniku tance. Mm-hmm.
3: Možná jenom, jestli můžu do toho, ty jsi tady narazil tu fanouškovskou základnu, ono třeba byste měli posluchači představu, díval jsem se na video loňského a myslím, že i předloňského vítěze Martina Vašulky, který teda letos už nesoutěží, jsem se dozvěděl, takže Marku, je to tvoje, předpokládám, že byl druhý, tak on má to video závěrečné, má 20 000 zhlédnutí a tam vlastně na tom amfiteátru jsou ty fankluby, ty týmy. Marku, jak se to nebolo, jak se to dělá, že jako některý ten tanečník má takovou podporu, tam jsou transparenty, které nabízejí všechno možné za dobrý výkon. Jak to vzniká, jak se to tvoří taková fan základna?
1: Samosato,
3: to Japonec dělá samosat.
1: Rozumíš, ti kluci nejsou žádné celebrity, že by někdo jako systémově na tom pracoval, že bude mít nějaký fanoušky, ne. Prostě on je zaujme a oni si dají tu práci, že tam jedou, že to vyrobí a v tom je to hezké.
3: A zase je to vlastně z nějakého regionu. Laďo, ty vidíš některé regiony, že třeba tak jako tomu přeje, že třeba jede víc, já nevím, Hradišťko, Kyjovsko, nebo to není tak jako dělitelné.
1: Víš, kdo nejvíc paradoxně je organizovaný? Já myslím, že kluci z Brněnska, kde ten verbuň se rozšiřuje, tak oni opravdu kolem těch moravských knihnic jsou jako natěšení, mají vypracováno a potom Podlužáci jsou hrozně vtipní, že mají takový jakoby svůj vlastní merch, že oni mají kalhoty, ty červené i ty výšivky si dávají na trička, jo, tam jsou hodně silní a potom jsou všichni kreativní, ale takové dvě skupiny, co já pocitově cítím, jsou asi nejvíc organizované.
3: Na té soutěž vlastně taky cena diváka, předpokládám, nebo už to je zrušené, bylo to, je to?
1: Pořád je to v dopoledním kole a lidi můžou posílat hlasy a ten, kdo se jim nejvíc líbí, ač porota ho nemusela vybrat, tak jde potom do finále.
0: Já když se dívám na Marka, on je poměrně subtilní postavy. Jak důležité je, jak je člověk stavěný fyzicky?
2: To je asi individuální, jo? Jakože já si pamatuju roky a teďka ho nechci urazit, tím to zdravím do základní školy do Lohovca Kaju Vlašica, který mýval dost jakože takové silnější nohy, ale prostě on měl odrazy, výskoky, to bylo jako neskutečný, jo? Že jsme to nechápali a já jsem zase potom jako takový jako hodně hubený nebo toto a je to, říkám, to je hrozně individuální, jo? Někomu prostě vyhovuje možná to těžiště, teďka vlastně ten Zdeněk Nečas, těch přítluk, jo? Ten taky verbuje výborně, je to prostě individuální, no, za mě.
0: Jak to cítíš dneska ráno? Předvedeš nám něco ještě? Nemyslím hned teď, ale jestli se na to cítíš, že jestli
3: to
0: si můžeme připravit.
3: Já bych to tlačil, klidně. Co?
0: Jako teď?
3: Marku, zaspíváme.
1: Marek se cítí, musí.
2: S tím zpěvem jsem říkal, že to nebude moc přehánět. Já vám řeknu třeba takový návod, co budu zpívat příští týden.
3: Počkej, jak, že nebudeš, tak jako, že se šetříš ještě na příští
2: přesně
3: týden,
2: tak,
3: jo?
2: Přesně aby tak, přesně tak. Já jdu zajtra na svatbu, takže já to musím jako...
0: Já mám takový návrh, jo. Pustíme si písničku, my zatím domluvíme detaily, ale myslím si, že třeba ten mikrofon, co je tamhle připravený, ten prostorový, krásně vezme i ty kroky, takže kdybys nám ukázal třeba tady zadupal nějaké demo, aspoň z toho vystoupení, že jako krátké, takže by to řada posluchačů ocenila, včetně nás tady ve studiu samozřejmě. A co se týká té písničky, tak to můžeš potom komentovat k tomu
3: prosím
0: taky.
3: Vás, během písničky si rychle zapněte počítače a sledujte video kamery od nás ze studia, abyste Marka viděli i vyskočit.
0: Určitě a můžete nám zároveň napsat na náš e-mail brno@rozhlas.cz, pokud máte na naše hosty nějaký ten dotaz.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Minutku po čtvrt na šest, čas na počasí. Pojďme se nejprve podívat na aktuální teploty v našem regionu. Stoupají vzhůru, protože dnes dosáhneme až 34 stupňů, takže teď nejtepleji máme ve Ždánicích 24, o stupeň méně v Nemochovicích a Strážnice klesla na předposlední místo, protože v Tišnově Hájku je teď 20 stupňů a ze dvou míst nám údaj chybí. Tak 21 stupňů ve Strážnici teď aktuálně máme. A pojďme se podívat na to, jaké bude počasí přes den. Laďo, pomůžeš mi s tím, máš to tam?
2: Ten výhled je velmi hezký, protože bude skoro jasno nebo i jasno. V průběhu dne se přechodně vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, slabý proměnlivý přes den, postupně mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. A pokud dneska přemýšlíte o tom, jak se rozptýlíte nebo budete rozptýleni, tak i rozptýlové podmínky budou přes den velmi dobré.
1: A biozátěž bude naopak vysoká. Na stupni číslo 3 máme vysoké teploty, takže na sebe dávejte pozor, hodně pijte, tak jako verbíři určitě musí hodně pít, a to nejenom vínečko. Sluníčko nám dnes vyšlo minutu po 3:45, zapadne 4 minuty po 9. hodině večerní a vy stále posloucháte ranní speciální vysílání Českého rozhlasu Brno o verbuňku a verbířích. Budeme v tom pokračovat a já myslím, že už za pár minutek si tady něco i naživo poslechneme. Tak krásné ráno.
3: Pondělí 22. června přivítají dobré rady právničku Michaelu Radoušovou. Povídat si s ní budu na téma mediace. Jak se domluvit v náročných situacích? Kdo se na mediátora nejčastěji obrací a jak probíhá mediační setkání? Jakým způsobem se buduje důvěra a nachází porozumění? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byly Plavci a my se v rámci našeho dnešního speciálního ranního vysílání sice vydáváme do Strážnice, ale teď si dáme trošku jiný hukot, protože desítky tisíc fanoušků se tento víkend vydají na brněnský autodrom. Začíná totiž motocyklová velká cena České republiky. Informování jak o dění mimo samotný okruh, tak i o vývoji na závodní dráze bude mít na starost i náš sportovní redaktor David Nekvinda, se kterým jsme teď ve spojení. Davide, dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Na úvod prosím přibliž program, který tebe i další návštěvníky brněnského autodromu čeká.
1: Ten je, dá se říct, klasický. Pátek patří tréninkům, jako první se na trať dostanou už v 9 hodin ráno za necelou hodinu jezdci nejslabší třídy Moto 3. Program potrvá do 4 hodin odpoledne, to skončí druhý trénink královské kategorie MotoGP. V sobotu jsou na programu nejen kvalifikace, ale taky už první závod. Ve 3 hodiny odpoledne odstartují právě piloti MotoGP do sprintu na 10 kol. No a neděle pak bude hlavní závodní den. Závod Moto 3 odstartuje v 11 hodin dopoledne, Moto 2 ve 12.15 a MotoGP ve 14 hodin.
0: Nejvíc pozornosti pochopitelně vždy poutá MotoGP. Pro české fanoušky bude ale možná ještě zajímavější závod Moto 2. Proč?
1: Do skvělé formy se totiž v posledních týdnech dostal Filip Salač, jediný český zástupce v mistrovství světa. V posledních 4 závodech Moto 2 dojel vždy do 10. místa a navíc se pokaždé zlepšil. Minule v Maďarsku skončil druhý, no a jediné možné zlepšení tak už je vítězství. Salač přitom dosud žádný závod nevyhrál a stejně tak platí, že v Brně dosud nezvítězil v závodě mistrovství světa ani žádný jiný český pilot. Tak to mluví závodník týmu American Racing o tom, jak se srovnává s velkým očekáváním.
2: Já vím, že tu formulu teďka dobrou a vím, že je to reálný vyhrát a je to pódium. Sice jsem pod tlakem od ostatních lidí, ale ten největší tlak, který jsem na sebe dával já sám, tím, že se mi poslední 2 roky moc nedařilo, tak ten před 14 dny odešel. Přijel jsem si to užít a dělat to, co umím nejlíp, a to jezdit na motorce, takže já věřím, že to bude dobrý.
1: Doplním ještě, že Salač nebude jediný český jezdec, který se o víkendu představí. 3 domácí zástupci pojedou mládežnický Northern Talent Cup, což je doprovodný program velké ceny.
0: Ještě prosím, Davide, přibliž, jaká je před brněnským závodem situace v královské třídě MotoGP?
1: Jako lídr průběžného pořadí přijel Ital Marco Bezzecchi, který vyhrál 4 z 8 předchozích závodů této sezóny. Asi největší pozornost ale opět poutá obhájce titulu a celkově 7násobný šampion Španěl Marc Marquez. Ten po pádu při velké ceně Francie vynechal 2 závody kvůli poraněnému rameni a celkově tak v úzovkách až 5. Minule v Maďarsku si ale připsal první výhru v sezóně a očekává se od něj velká stíhací jízda.
0: Jestli se španělské hvězdě podaří vyhrát i v Brně, to od nás uslyšíte právě i díky Davidu Nekvindovi, se kterým jsme se teď spojili. Davide, díky a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
0: A já bych se rád zeptal našich hostů dnes ve vysílání v dnešním speciálu k Verbuňku, jestli sledují, jestli jsou fanoušky MotoGP, motorek a tak dále.
3: Jezdím na motocyklech Java od pionýru až po kývačky a panelky. Takže mám šanci. Ano, sleduji.
0: Pánové, no, ostatní klidně taky, Marku.
4: U mě to tak žhavé není, ale vlastně loni na MotoGP, tak jsem tam strávil kompletně celou dobu, když jsme to tam byli hlídat, a druhý den jsem ještě myslel, že mě upadne hlava, takže rámus je to veliký.
5: Promluvil příslušník policie České republiky.
0: Jardo, jak seš na to s motorkama?
5: Já jsem skončil u Babety.
0: Jo, já jsem neskončil ničeho.
5: Když to nemá 4 kola, tak tomu nevěřím. A hlavně se na tom blbě vozí cymbál na motorkách.
0: Zeptám se vás na zásadní otázku. Máme 2 minuty přibližně na to, abychom teď tady něco mohli předvést. Respektive vy, stihneme to?
5: Chlapi, pojďme si zaverbovat. Marek Selaj si zaskočí, vyskočí, zaverbuje a my si teda zaspíváme, bude to Přátelé světová premiéra, protože Janis Moraz bude s náma zpívat Verbuň. Ano, tváří se, jdeme na to a zpívejte ho s náma, protože ten určitě budete znát, vážení a milí. Bude to takový nadregionální verbířský šláger U muziky jsou a chlap. Tak, Hladě, začneš.

0: Ahoj. Lade, odkomentuj to, prosím tě.
1: Tak všichni, kdo jste viděli film o básnicích, tak znáte píseň u muziky Zuja Chlap, věřím tomu, a je to písnička, kterou jako s kterou se nestratíte a která popisuje, čem je verbuň. Prostě.
2: A Marek to krásně zaverboval, přátelé, to byla jedna z nejpovedenějších rozhlasových choreografií posledních let. Já jsem si připadal, Marku, že to je taková jako rozhlasová pantomima, bylo to pěkné.
3: No, více uvidíte ve Strážnici samozřejmě na finále. Já myslím, že stihneme ještě jednu soutěž, jak jsme avizovali.
2: A tím musíme, pádem, protože chceme rozdávat stupenky.
3: Přesně tak, právě proto, aby viděli Marka v akci. Tak my teď trošku úplně změníme téma a dáme si taky nějakou tu zahraniční muziku. Krásné ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: půl deváté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Záchranáři se v Brně připravují na závody silničních motocyklů MotoGP. Kvůli nim od dneška do neděle posilují svůj provoz. Na Masarykově okruhu se bude pohybovat 5 záchranářských a 3 lékařské posádky. K dispozici bude také klimatizovaný stan a služky a zdravotnickými přístroji. Letošní novinkou je terénní sanitka. Za vraždu známého na Zlínsku poslal krajský soud 32-letého Martina Vyorala na 12 let do vězení. Podle rozsudku letos v únoru v opilosti vhodil zapálenou petardu do stavební buňky, ve které spal jeho opilý známý. Muž potom při požáru zemřel. Soud při ukládání trestu zohlednil přiznání obžalovaného, jeho litost i dosavadní řádný život. Organizace poskytující terapie nařízené soudem nebo probačním dohledem musí mít část klientů odmítat a nebo je zařazovat na čekací listiny. Takzvané probační programy nabízí hlavně neziskové organizace. Ministerstvo spravedlnosti jim letos neposkytlo dotace na programy pro dospělé. Peníze dodatečně vyčlenilo pouze pro práci s mladistvými. Podle organizací se to může dotknout stovek lidí, kteří mají účast v programu nařízenou. Ministerstvo slibuje, že financování na příští rok zajistí. Na Moravském náměstí v Brně dnes bude Den bublinek. Druhý ročník akce má podpořit národní značku perlivých vín. Tu vlastní vinařský fond a licenci propůjčuje vinařům při splnění určitých podmínek, jako je to třeba u svatomartinského. Prezentovat se bude 16 vinařství, o 6 více než loni. Obliba perlivých vín celosvětově roste a vinařský fond chce podpořit tuzemské výrobce v konkurenci s těmi zahraničními. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme skoro jasno až jasno. V průběhu dne se vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Velmi opatrně teď na silnici 496 mezi obcemi Komňa a Bojkovice na Uherskohradisku. Řidiči tam na vozovce hlásí stádo krav, tak raději zpomalte. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Takto jsme snídali s Karlem Černochem. Vy snídáte ve společnosti Českého rozhlasu Brno a jeho speciálního ranního pátečního vysílání o verbuňku a verbířích. A jak jinak než z verbíři, ještě jednou připomenu, že tady se mnou ve studiu je dnes Marek Salaj, tanečník verbuňku, účastník finále, vítěz soutěže, Laďa Šimeček, moderátor, také bývalý verbíř, a Jarda Kneisel, kterého nemusím představovat. Tak, nám píší lidé stále na naši e-mailovou adresu, takže já bych rád teď předal ještě vzkaz, ale připomenu, jenom spíš připomenu, už naznačím teď, že budeme ještě jednou soutěžit. Můžeme si to dovolit, máme speciál, můžeme ještě pozvat na festival do Strážnice, můžete získat vstupenky na tento festival a v rámci toho zhlédnout i to v verbířské finále, tak rozhodně neváhejte, připomenu číslo 726465200. V zápětí položíme tu soutěžní otázku, kterou opět vymysleli mý dnešní hosté. Ale píše nám paní Zuzana. Dobrý den, verbuňk to byl určitě krásný, ale nebyl na kameře vidět. Já jenom připomenu pro ty, kteří třeba zapnuli později, že tady pánové i něco předvedli, zaspívali a zatančili, nebyl na kameře vidět, to je možné, na to jsme nepomysleli úplně, ale řekli jsme si, že to bude teda ten rozhlasový verbuňk.
1: Já do toho vstoupím, my se omlouváme, my jsme to zjistili těsně před výkonem, přišel náš zvukař Igor Kapon, který řekl, že jsme obráceně tak vážení a milí, viděli jste verbuňk zezadu, nebo tak jako líznutý, jenom to se vám taky hned tak nepodaří.
0: Ale paní Zuzana k tomu ještě napsala, to se mi moc líbí. Opozdila jsem se kvůli tomu i s přípravou sunaru pro své dvojčátka. Hezký den přeji, takže dvojčátka jsou ohladu kvůli tomu, že vy jste tady tančili verbuňk. To je zase krásné, ne?
2: Tak naopak, my jsme to udělali schválně, abyste viděli, že za týden 27. na Ladislava bude ta soutěž.
0: A můžete to vidět zepředu, to můžete vidět.
2: Tam i zepředu, ze všech úhlů.
0: Tak, pojďme soutěžit, nažavte své linky, číslo 726465200 do studia je vám k dispozici. A soutěžní otázka zní, co je to, anebo takhle, já to udělám jinak, protože už lidé volají, tak já někoho vezmu a pak se zeptám. Halo, halo, dobrý den, tady Český rozhlas Brno, Janis Moras u mikrofonu, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, tady Věnceslav.
0: Věnceslav, já vás zdravím, máte krásné jméno. Odkud jste se dovolal, Věnceslave?
3: Sedlec.
0: Sedlec. Tak jo, jste připraven na soutěžní otázku?
3: No, snažím se.
0: Tak ptáme se, co je to šůní? Šůní, za A je to nosní hlen, za B je to křoví, anebo za C krojová součástka. Co byste řekl, že to je?
3: Nosní hlen není dobře, ale asi to bude křoví.
0: Říkáte křoví, jo? Tak uvidíme, no, zeptáme se našich hostů, co to je šůní.
4: Šůní je opravdu křoví, říká se tomu tak u nás, takže na Kyjovsku trošku jinak, takže je to správně.
2: My máme šáší a tak sedlce blízko, to musel trefit ten pán jako.
0: No a tím pádem si zaslouží nejen lístky do Strážnice, ale i tento zvuk. A my tleskáme tady spolu s tímto zvukem.
1: Šup do šůní.
0: A blahopřejeme, pane Věnceslave, rozhodně nezavyšujte, domluvíme se ještě, jak si předáme lístky a já doufám, že vám to vyjde a že se přijedete podívat do Strážnice naživo a můžete vidět i naše dnešní hosty právě tam v amfiteátru.
2: A můžeme nabídnout, pokud tam Věnceslav přijede, tak může dělat verbířům šůní.
0: Může dělat šůní verbíře. Tak my vám moc děkujeme i za to, že nás posloucháte, mějte se pěkně, nezavyšujte, naslyšenou zatím. No a pánové, nám už zbývá nějakých přibližně 20 minut. My se teda ještě určitě potkáme pro naše posluchače. Něco si řekneme o verbuňku, ale teď už si dáme Anuka a jedinou.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak to byla Anaka jediná a já jsem tady stále se svými hosty k verbuňku a verbířům a zajímalo by mě, pánové, když tak o tom mluvíme, o té historii dlouhé a tak podobně, a že to probíhá vlastně už desítky let, tak vyvíjí se ten verbuňk nějak, anebo je tam naopak snaha vlastně těch verbířů, těch současných, se přiblížit té tradici?
1: Vyvíjí. I ta soutěž, která ten verbuňk spopularizovala, tak zapříčinila v dobrém to, že ti kluci se tomu věnují, takže se dívají na staré verbíře, vytahují ty cifry, pracují s tím, tak jak ti kluci dneska mají úplně jiné podmínky fyzické přípravy, tak to, co dřív zatančil třeba vítěz, tak dneska by neprošel vůbec ani do finále, možná by se ani v základním kole neumístil. Takže když to pozorujete zpětně, tak to jde dopředu a každá ta generace si tam přinese něco svého, zejména v té interpretaci. Ale to, co je na tom krásné, tak pořád se to drží v těch mantinelech. A když jsme letos učili mladé kluky verbovat, tak jsem zjistil to, že my na ně nemůžeme dneska mluvit tady jazykem Salaje a Vašulky a těch současných mistrů. Že my je vracíme zpátky k tomu, aby se pojeli na ty starý chlapy a pochopili ten základ toho tance, ten zůstává stejný a potom na to můžou dělat tu nástavbu. Takže vyvíjí se, ale zůstává pořád jako pevně srostlý v zemi a v tom je ten verbuň hrozně zajímavý. Že nikam neustřeluje, je svůj.
0: Co při tom, Marku, cítíš, když tancuješ verbuňk?
2: To kdybych řekl, jako asi určitě radost, jsou z toho, jako, mám to fakt rád, jo, ale přesně jak říkal třeba tady Laďa, tak ten verbuňk, tak ty cifry, jak se to tahá prostě třeba od těch starších nebo takto, tak je to pravda, akorát mně přijde, že se to prostě dostává do toho soutěžního systému stylem takovým, že se to prostě trošku vyvine, aby to bylo třeba preciznější, jo? Že to je asi teďka to, jak se to vyvíjí. No.
0: Nás teď čeká další ukázka verbuňku, hudební, Jardo, co to
3: bude? Pojďme si pustit ještě jednu písničku, ale předtím bych vzpomenul dvě jména, protože už několikrát si vlastně Jany si říkal, že ta soutěž je obnovená, v roce 86 byl po delší odmlce nový šampion nebo mistr verbuňku a za to vlastně, že se ta soutěž obnovila, mohli především Jan Miroslav Krist, který byl vítězem v roce 1959 a doktor Karel Pavlištík, to byly dva takové bardové, kteří už tehdy před těmi 40 lety si to řekli, že by to bylo fajn tu soutěž udělat. No a Marek je z podloží, už tady bylo rychlovacích na podloží, tak já myslím, že se sluší pustit Jošku Severina, ovšem mladšího, s Brolnem a písnička Jak ten ptáček pěkně zpívá, kterou taky budete určitě znát, taky verbuňk.

0: počasí.
1: Nejvyšší teplota je teď ve Ždánicích 24 stupňů, nejnižší ve Strážnici, v Tišnově Hájku 20 stupňů, s pár míst nám údaj chybí, ale každopádně okolo 20 stupňů už teď máme aktuálně na jižní Moravě. Přes den bude slunečné počasí s tropickými teplotami, bude skoro jasno nebo i jasno, v průběhu dne se přechodně vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Teploty dnes vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia, foukat bude slabý, proměnlivý, přes den postupně mírný, jihovýchodní vítr do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky ráno a večer většinou mírně nepříznivé, přes den dobré. Biozátěž bude dnes na trojce, tedy vysoká. Sluníčko vyšlo minutu po 4:45 a zapadne 4 minuty po 9. hodině večerní. Krásné ráno.
2: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cimbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
3: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
4: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
3: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
4: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
3: Nevěřím, kdy, kde, jak?
4: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
3: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naším.

0: 8 minut před 9 hodinou ranní posloucháte speciální ranní vysílání Českého rozhlasu Brno a je to 58. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Připomíná ty smutnější součásti historie Moravy, které často zasáhly životy mnoha rodin. Cyklus uváděný hercem Michalem Isteníkem zní každý týden v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1848. Výbuch lokomotivu rozmetal na stovky metrů. Vlaky v té době po Moravě nejezdily ještě ani 10 let. Důležité železniční tratě však fungovaly, včetně severní dráhy císaře Ferdinanda, která spojovala Vídeň přes Břeclav se Slezskem. A právě na ní, mezi Hulínem a Napajedli, explodovala 27. července 1848 lokomotiva Jáson, vezoucí z Bohumína do Vídně 40 nákladních vozů. Výbuch to byl mohutný. Trosky lokomotivy vyšetřovatelé našli až 600 metrů od ní. A z těch vagónů za ní byla zničena či poškozena téměř polovina. Na místě zemřel strojvedoucí i dva topiči. Poraněním krátce po výbuchu podlehl i čistič, zraněni byli i dva nakladači jedoucí ve vlaku. Co se stalo? Základ je zřejmý. Roztrhl se kotel lokomotivy, jenže důvod zůstává nejasný. Jak se mohlo stát, že v něm tak prudce narostl tlak? Nemohla posádka doplnit vodu kvůli závadě čerpadel, nebo špatně fungovaly přístroje? Nebo dokonce lidé v kabině zapomněli sledovat tuto hodnotu? Pokud by do uprázdněného, rozžaveného kotle náhle napustili vodu, mohlo by to takové množství páry vyvinout. Jenže už tehdy fungovalo jednoduché opatření, pojistky zvané olovník. Olovo se rozpustí při nižší teplotě než ocel a spustilo by bezpečnostní mechanismus. Nic takového se nestalo. Olovník našli vyšetřovatelé neporušený. Další z variant mohlo být uvolnění kotelního kamene nebo další problémy. Buď jak buď. Výbuch lokomotivy Jáson v roce 1848 ovlivnil řadu dalších bezpečnostních opatření pro parní lokomotivy.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 58. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisu napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase za týden v tomto čase. No aktuální čas je 8 hodin 55 minut. Já už tady vítám dalšího verbíře Zdeňka Junáka. Zdeňku, dobré ráno.
3: Dobré jítro, zdravím tebe, zdravím všechny tady ve studiu a zdravím všechny posluchače.
0: Jak seš ty na tom ve vztahu k Verbuňku?
3: Jak jsem na tom ve vztahu k Verbuňku? Máš na mysli jako, že to je odrůda Veltlínu?
0: Třeba.
3: No tak jako, ne, Verbuňk, já teda nejsem tanečník, opravdu nejsem tanečník, ale když jako jsem byl mlád, tak já jsem ze Starého Města, tam byl folkloristický soubor Dolina, možná, že tam ještě pořád je, tak jsem tam chvilku chodil, ale to byl nějaký 60. rok a to u mě bylo 10 a to už potom začali Beatles a to už mě i housle jsem hodil do kouta a podobně. Ale musím říci, že mám dva kolegy, Ondru Studénku z Vnorov a Jirku Macha, kteří dokonce mám pocit, že uspěli ve Strážnici, když byli mladší. Že dokonce...
4: No Jirka Mach je vítěz.
5: Jirka Mach 2005.
3: No, ano, je vítěz, je z Charvatské Nové Vsi, takže když oni spustí, jako třeba zatančí, tak je to nádhera. A já teda se musím přiznat, když přijdu do společnosti, kde hraje cymbálová muzika, žena mě odtamtud neotáhne.
0: Abych se stihl rozloučit se všemi hosty, Zdeňku, jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď, srdcovky jsou připraveny?
3: Ano, samozřejmě.
0: Výborně, těšíme se na to už za chviličku. No a vlastně mě už nezbývá, než se rozloučit s našimi třemi hosty, kteří byli dnes tady ve studiu v rámci speciálního vysílání. Měli jsme tu Marka Saleje, tanečníka Verbuňku, vítěze a také finalistu letošního. Je to tak, Marku, díky moc, ať se zadaří letošní finále.
5: Děkuji moc krát.
0: Byl to také Laďa Šimeček, dlouholetý moderátor soutěže a finále verbířů a také sám bývalý verbíř. Laďo, díky, ať se akce vydaří.
6: Díky a dojdíte.
0: A díky za účast i svému kolegovi Jardovi Knajzlovi, hudebnímu dramaturgovi folklorního vysílání.
7: Bylo mi ctí a uslyšíme se ze Strážnice.
0: A co uslyšíme teď, prosím tě, na závěr ještě nám
7: řekni. Muzika Grajcar nám to verbířsky zakončí a završí.
0: Krása. Takže verbířský speciál je u svého konce. Zdeněk ještě něco doplní.
3: Janis, já budu taky ve Strážnici.
0: No tak to je krása, protože budeme vysílat živě ze Strážnice příští sobotu. V tuto chvíli se od mikrofonu Českého rozhlasu Brno loučí Janis Moras. Mějte se krásně a těším se opět někdy příště. Naslyšenou.

0: Na elektrárna Dukovany zhání lidi do technických profesí. Kdo si nově nahlásí trvalý pobyt v Kyjově, dostane 10 000 korun. Začíná motocyklová velká cena České republiky. Jediným domácím reprezentantem je Filip Salač. A dnes čekáme jasno nebo polojasno a teploty až 34 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Nedostatek řemeslníků a technických pracovníků v Česku eviduje jaderná elektrárna Dukovany. Aktuálně poptává na pozice strojařů, svářečů nebo elektrikářů až desítky lidí. Prostřednictvím tréninkových programů nebo jaderné maturity přitom oslovuje i studenty. V elektrárně pracuje zhruba 3000 lidí. Pokračuje jí mluvčí Radek Doležal.
1: Ať zařízením je dukovanská jaderná elektrárna starší než ta temelínská, tak z hlediska věku pracovníků to tak není. Máme věkový průměr 41 let, kdežto v Temelíně je to 42,5.
0: Lidé, kteří se nově přihlásí k trvalému pobytu v Kyjově, dostanou bonus 10 000 korun. Město už dříve nabízelo příspěvek v poloviční hodnotě, ten ale neměl očekávané výsledky. Kromě této finanční odměny přináší trvalé bydliště v Kyjově i další výhody, jako je například získání parkovací karty v rezidenční zóně. Kdy zažádat o vyplacení příspěvku, říká místostarosta Daniel Čmelík, zvolený za 27 nezávislých.
2: Každý, kdo si nově zřídí v Kyjově trvalé bydliště mezi 1. září a 31. prosince, tak v následujícím roce bude moci požádat o vyplacení 10 000 a po předložení splnění těchto podmínek mu budou ty finance vyplaceny.
0: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. Sport. Pátečním tréninkovým dnem startuje motocyklová Grand Prix České republiky. V 9 hodin a 50 minut dopoledne se na trať brněnského autodromu vydá poprvé taky jediný český zástupce v mistrovství světa Filip Salač, který v minulém závodě třídy Moto 2 dojel druhý. Před domácí velkou cenou tak cítí očekávání fanoušků, přesto prý zůstává klidný.
3: Mně přijde divný, že ještě nervózní nejsem, takže já se samozřejmě těším. Už aby jsme se svezli a vyjeli to první kolo, ale u mě zatím převáhá pohoda, takže myslím si, že to bude dobrý víkend.
0: Jezdce královské třídy MotoGP čeká první trénink od 10:45 dopoledne. Počasí. Na jihu Moravy dnes čekáme skoro jasno až jasno. V průběhu dne se vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Vát bude slabý, proměnlivý vítr. Biozátěž vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy připomínáme kolony. Kamiony v pravém pruhu zastavují od sjezdu na Domašov. Osobní v levém pruhu od sjezdu na Ostrovačice. Tam je potom nesouvislá kolona až do Brna k omezení. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Slyšte, slyšte, zda jsou tací, za kým běžet s gratulací. Bombony i kytic koše dnes směřujte na Leoše. Též k ním v malém balíčku posílám svou básničku. Verš z mé malé dílničky hned doplní písničky. Ve stopách mých běžných frází pomalu už dárek vchází. Je složený z krásných not, nechť vám všechny přijdou vhod. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
4: Český rozhlas Brno.

0: Nož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 19. června roku 2026. No a když se koukneme do kalendáře, vidíme, že tam je jméno Leoš. Takže všem pánům, chlapcům, klukům, nositelům křestního jména Leoš vinšujeme dneska všecko nejlepší. Takže milí Leošové, všecko nej. A už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Moc vás prosím, mohl byste jen tak pro radost zahrát paní Marii Zbořilové z Tučap? Jdeme tam na kafíčko, tak si písničku poslechneme společně. Moc vám děkuji, kamarádka Anka a celý babinec. Mějte se pěkně. Tož, milá paní Anko a váš skvělý velký babinče, samozřejmě, že splním vaše přáníčko, ale paní Anko, mohla jste vybrat písničku, abyste potěšila nejen paní Marii Zbořilovou, ale taky ten váš babinec. No, uvidíme, něco s tím udělám. A teď už tady máme přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Milý Zdenku Junáku, chtěl bych zahrát písničku Brně je fajn, od Marty Alexiové a Josefa Hrubého 19.6. a je to pre celé Brno, pre všechny obyvatele. Zvlášť by som vysvedol doktory, policiu, hasiče a tak dále. Děkuji vám za písničku.
0: No tak, můj drahý příteli, samozřejmě zahraj, a to je potěší všechny Brňany a celé okolí. Takže přáníčka byla vyslovena, vy jste vybral písničku Marta Alexiová a v Brně je fajn.

0: Áno, áno, v Brně je fajn, taky už tady sedím od roku 1969, tož tak. Moji milí posluchači, v těchto dnech končí v mnoha divadlech sezóna. Odehrají se poslední představení, zhasnou světla na jevišti a člověk by si mohl říct, že divadlo si na pár měsíců dává prázdniny. Jenže ono to s těmi divadelními prázdninami není tak docela pravda. Sotva se zavřou kamenná divadla, začnou ožívat nádvoří hradů a zámků, letní scény, amfiteátry nebo parky. Divadlo se jednoduše přestěhuje pod širé nebe. A přiznám se, že na letní hraní vzpomínám vždycky rád. Naše divadlo, tedy Městské divadlo Brno, hraje každé léto v Biskupském dvoře na Zelňáku, tedy na Zelném trhu v Brně. Už tam hrajeme 15., možná 16. sezónu. Začínáme vždycky v druhé polovině května a končíme tak někdy v polovině července. Vždy se na to, přiznám, moc těším. Biskupský dvůr má svoje kouzlo. Z každého koutku na vás dýchne kusy historie. A když hrajeme Noc na Karlštejně a začne se stmívat a rozsvítí se chrám svatého Petra a Pavla, který máme v zádech, jako by jsme se mávnutím kouzelného proutku ocitli v době našeho císaře Karla IV. Samozřejmě hraní pod širým nebem má svá úskalí, hlavně počasí. Na biskupáku totiž není možnost takzvané mokré varianty. Hrací prostor je zcela otevřen a když se rozprší opravdu vydatně, je nutno představení přerušit, někdy dokonce skončit. Ale diváci jsou vstřícní a situaci vždy pochopí. Ale tohleto neděje se často. Pamatuji, že za tu dobu, co na biskupáku hrajeme, se to stalo, řekl bych tak třikrát, možná čtyřikrát. Jenže rozmary počasí, to prostě k létu patří. Takže pomalu se stmívá, ještě je teplo, objevují se první hvězdy a místo divadelního stropu máte nad sebou nebe. A najednou vznikne atmosféra, kterou v běžném divadle nezažijete. A tak přeji krásné léto nejen hercům, ale i vám, moji milí posluchači. Ať si během něj najdete čas na kulturu, na setkání s přáteli a třeba i na nějaký ten příběh pod otevřeným nebem. Krásné léto.
1: To Český tak. Rozhlas Brno, písně.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno.

0: písnička dozněla a já tady mám další dvě přáníčka. To první je z webového formuláře a zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Mé jméno je Bohumil Strachota a se svou manželkou Libuší žijeme v obci Drnovice na okrese Blansko. Chtěl bych vás poprosit o zahrání písničky, protože dne 19. června roku 1976, tedy před rovnými 50 roky, se uskutečnila naše svatba. A já si myslím, že manželé, kteří spolu prožijí 50 let společného bezproblémového života, postaví si dům a vychovají 3 děti, by si zahrání písničky mohli zasloužit. Zvláště při dožití zlaté svatby. Děkuji. Milý pane Bohumile Strachoto, já si to totiž myslím taky. Opravdu, že manželé, kteří prožijí takový kus života a co všechno spolu vykonají, takže mrzí mě tedy, pane Bohumile, že jste nevybral písničku. Ale nevadí, nevadí, Junák to nějak vyřeší. Takže se řadím do zástupu gratulantů a vám i vaší paní Libuši vinšuji ještě dlouhá, společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. No a mám tady ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Brno. Prosila bych písničku Pampelišky v pátek 19.6. A to pro trošku opožděně pro všechny sousedy ve čtvrti Podskaláků v obci Žernovník. 29.5. byl Mezinárodní den sousedů a trošku jsme zapomněli rozhlasu tuto záležitost připomenout. Proto pro všechny dobré, spořádané, komunikující a usměvavé sousedy přeji vše dobré a mnoho zdraví do dalšího roku, kdy se zase sejdeme a tento svátek oslavíme. Děkuje Jana Juzová z Žernovníku.
0: Milá paní Jano Juzová, to víte, že zahrají vám rád. Ano, ano, mohlo to přijít dřív, jak říkáte, ale nevadí, doženeme to. Hlavně, že jste nechala zahrát a že vás písnička potěší. Takže, moji milí, přáníčka byla vyslovena, paní Jana Juzová vybrala písničku, takže už je tady skupina Červánek a jejich Pampelišky.

Tak to byl Bryan Adams a já už pro vás mám pro tento týden poslední páteční indicí do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který obdrží MP3 s audioknihou s názvem Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, páteční indicie tedy zní. Je to prosté, milý Watsone, ovšem tato věta v autorově originálu nikdy nebyla. O kom to celý týden mluvíme? Opakují páteční indicii. Je to prosté, milý Watsone. Ovšem, tato věta v autorově originálu nikdy nebyla. O kom to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie a už vám pouštím písničku.

byli Kaťáci, tedy skupina Katapult a jejich lesní manekín. Dívám se na hodiny, máme 9:45 a já tady mám ještě 3 přáníčka. To první zní takto. Pane Junáku, zahrajte prosím pěknou srdcovku k nedělnímu dni otců pro mého taťku Ivoše Kučerňáka z Boršova u Kyjova. Posílám mu hubičku a poděkování. Tatínku, díky, že jsi vždycky při mně. Přeju ti krásný den otců a spoustu pohody. Iva Kólová. Milá paní Ivo, samozřejmě splním vaše přáníčko, ale mám tu druhé. To zní takto. Prosíme o písničku Karla Hály Hádej Matildo pro radost pro naši báječnou maminku Ester a Marta. Milá děvčata, i vaše přáníčko rád splním. A do třetice z mailové adresy to zní takto. Prosím o zahrání nějaké hezké písničky od pana Hály ke dni otců. Bude pro mého tatínka pana Václava Pateru. Je to skvělý chlap, který zvládá život, i když to někdy není vůbec lehké. Žije s kocourkem Kubíkem v Rapoticích, stará se o zahrádku a pořád něco kutí. I po vážné nemoci se nedal, je svůj a je prima. A snad písnička udělá radost i ostatním správným chlapům. Moc vám děkuji, Lída Stuchlíková a vnuci Jirka a Bolek. Tož, moji milí, i vaše přáníčko rád splním. Vy si přejete Karla Hálu, Ester a Marta vybrali Hádej Matildo, paní Iva nevybrala nic, ale doufám, že bude spokojená. Takže Karel Hála, Hádej Matildo.

Tuż, moi mili posłuchaci, dnešní srdcovky pomaly lilingu končí, ale jakým jim dobrým zvykem ještě vám zopakuji páteční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Je to prosté, milý Watsone, ovšem tato věta v autorově originálu nikdy nebyla. O kom to celý týden mluvíme? Tak to byla páteční indicie. No a já ještě než se úplně rozloučím, tak připomínám, že rád plním vaše přáníčka, ale to mě musíte dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den, prosím pěkně, pište mi a volejte mi s dostatečným předstihem. To je pro dnešek všechno, mějte se moc a moc hezky a zítra v sobotu po 11. hodině opět naschledanou.

0: když se zase vrátí ten modrý pohled SOS. SOS.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: K Masarykovu okruhu v Brně.

0: Vajové spoje a dalších až 60 autobusů a řidičů. K areálu autodromu se lidé dostanou primárně dvěma bezplatnými linkami z Žebětina a od fakultní nemocnice v Bohunicích, říká dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Saito.
1: Na základě loňských zkušeností je součástí dopravního značení vytvoření bus pruhu před příjezdem k automotodromu, kde v případě toho, že by tam docházelo k nějakým zácpám osobních vozidel, tak bychom měli ten vyhrazený pruh, který bychom část té trasy dokázali ta stojící vozidla obět.
0: Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli 4 Češi. Důstojník vinu odmítá. Vyšetřovatelé ho podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Informoval o tom deník Jutarní list. Podle vyšetřovatelů navíc důstojník nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Muži v souvislosti podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let. Ve vězení. Muzeum Vyškovska dnes otevírá výstavu Nezapomenutí o obyvatelích takzvaného německého jazykového ostrůvku. Tvořilo ho 8 vesnic jižně od až jihozápadně od Vyškova a tato národnostní a jazyková enkláva byla ze všech stran obklopena českým obyvatelstvem. Němci tam žili až do poválečného odsunu a uchovali si svou svébytnou kulturu. Návštěvníci uvidí například jejich kroje a nábytek. Některé exponáty poskytl spolek vyškovských Němců, který na výstavě spolupracoval. Říká etnografka muzea Eliška Nohálová.
2: Část předmětu máme také od spolku vyškovských Němců přímo, co si odvezli, takže jsou tam i osobní a rodinné dokumenty a věci spojené právě třeba s odsunem, ale také rodinné památky. Budou tady zástupci spolku a budou vlastně i prezentovat sami na sobě lidový kroj.
0: Výstava v muzeu Vyškovska potrvá do 3. ledna příštího roku. Sport. Čeští fotbalisté získali na mistrovství světa první bod. V Atlantě remizovali ve druhém duelu ve skupině turnaje s Jihoafrickou republikou 1-1 a zkomplikovali si tak šanci na postup do play-off. To mrzelo i jediného českého střelce záložníka Michala Sadílka, který mluvil o tom, že bylo utkání hodně fyzicky náročné.
3: Dva hráči podle mě dostávali nějaké křeče, takže samozřejmě, že ty síly ubývaly, ale myslím si, že na tom byla podobně i Jihoafrická republika. Je to hrozná škoda, protože teď budeme prostě do Mexika s postavením takovým, že tam musíme vyhrát.
0: V posledním zápase skupiny mistrovství světa nastoupí čeští fotbalisté za týden proti domácím Mexičanům. Počasí. Na jihu Moravy dnes čekáme skoro jasno až jasno. V průběhu dne se vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy vás zdrží kolona. Kamiony poprvé brzdí na stém 65. kilometru, osobní na chvíli zastavují na kilometru 179. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Června roku 1898 fotograf Jan Kříženecký otevřel svůj filmový pavilon českého kinematografu. Byla to tehdy přelomová událost. No a z novodobější historie připomenu 19. červen roku 1997, kdy britská královská rodina pro změnu otevřela pro veřejnost Buckinghamský palác. No, do kořán je otevřeno i páteční dopolední vysílání. Já bych ještě přidala jednu dnešní pranostiku. Svatí Gervázy a Protázy po loukách kopce se narozhází. No a slíbím i lákavý obsah následující hodinky. Zamíříme k biotopu, pochutnáme si, pozveme vás za folklórem a zjistíme, jak to udělat, aby nám řezané květiny ve váze vydržely svěží co nejdéle. K tomu písničky, které nestárnou, i pár vřelých slov od Jarky Vykoupilové. Věřím, že je to spousta důvodů, proč zůstat s námi. Příjemný poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Obyvatelé i návštěvníci Kovalovic poblíž Brna se mohou těšit na začátek koupací sezóny, ten obecní biotop. Totiž letos poprvé otvírá své brány a nabízí osvěžení v přírodním prostředí bez použití chemie. Podívat se k němu a možná se i schladit vyjel náš regionální stopař Vojtěch Halaš, kterého teď vítám ve vysílání. Krásné dopoledne.
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne.
1: Vojto, tak včera jahody, dnes biotop, co mi to děláš? Jak to tam krátce před otevřením vypadá? Docela ti závidím.
2: Nerád bych, abys mi záviděla nebo posluchači, ale je tady krásně. Už jsem vodu vyzkoušel, je příjemně osvěžující. No, areál tady v Kovalovicích byl otevřen v roce 2007 jako přírodní koupaliště s vyváženým ekologickým systémem, který využívá funkce rostlin k čištění vody. Součástí té vodní plochy je hlubší plavecká část, která má i pohodlný vstup do vody, zajišťující dřevěná mola, ale taky je vedlejší dětské brouzdaliště. Biotop je tady začleněn do okolní krajiny a kromě koupání nabízí také řadu možností pro sportovní využití. Návštěvníci mohou využít hřiště na plážový volejbal nebo i hřiště s umělým povrchem, které je vhodné pro tenis nebo basketbal. Dnes bude biotop otevřen od 13.30 až do 20 hodin, o víkendech pak od 12 do 20 a během letních prázdnin od 10 do 20 hodin.
1: Výborně, no jaká jsou další přírodní koupaliště na jižní Moravě, jaká je v nich kvalita vody, můžeme se v nich s chutí vykoupat?
2: Tak podle údajů krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody na více než 20 nejnavštěvovanějších místech v regionu, je voda zatím ve velmi dobrém stavu a koupání je bezpečné. Bez problémů je voda na všech 5 kontrolovaných plážích na Brněnské přehradě. Vhodná ke koupání je také ve vodní nádrži Letovice, v Nové zátoce v Rosicích, v Lomu Janíčkův vrch u Mikulova nebo na pláži Vranov u Vranovské přehrady. U kvality vody hraje podle hygieniků roli hlavně počasí. Vysoké teploty mohou podpořit množství sinic, zatímco sucho snižuje průtok vody a v důsledku toho se může kvalita vody v přírodních koupalištích natolik zhoršit, že hygienici pak budou nuceni koupání zakázat. A meteorologové přitom na víkend předpovídají tropické teploty.
1: Tak děkuji za tu exkurzi k vodním plochám, které já osobně miluju. Voda je na začátku sezóny většinou voňavá, průhledná, krásná a ještě svěží, ještě není tak horká, jak bude třeba uprostřed léta, takže určitě hurá do vody. Tohle to byl regionální stopař Vojtěch Halaš, který se byl podívat na biotop do Kovalovic. Vojto, já ti moc děkuju, včera jsem chtěla přivést jahody, dneska nemusíš vodu, jo? Užij si zbytek cest a budeme se těšit zase. Naslyšenou, ahoj.
2: Naslyšenou a hezký víkend.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Nemohli jsme se na ředitele a dramaturg rozhlasových her říká, co takový Ivan Kříž, to je takový starý praktik, ten prostě už velel kde čemu v životě, ten na to bude dobrý. Já jsem zavolal Ivanu Křížovi, jsem sehnal číslo, no a tak jsem to celý vylíčil a mu říkal, no tak jo, Ludvíku, já to vezmu, ale vezmu to jenom na rok nebo na dva. A to je to, na čeho já na něho vzpomínám, na někoho, kdo v těžkých dobách ten rozhlas opravdu zachránil.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Anet Langerová, její skvělý nápad v našem dopoledním vysílání. Máme 22 minut po desáté. Jarka Vykoupilová vás zdraví od mikrofonu. A ráda připomínám, že letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabodují o cenu desetiletí. No a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude šéfkuchař Roman Paulus péct mírně změněné miletínské modlitbičky, tedy jakési perničky spojené nádivkou z vanilí a marmelády. Jeho autorkou je Lenka Hagerová z Klacan u Prahy a je to vítězný recept posluchačů roku 2022. Patrik Rozehnal zjistil, že je to vlastně takové větší cukroví.
1: Když se dotknu toho cukroví, pečeš cukroví doma?
2: Ano. V rámci jako dobrý vánoční atmosféry si určitě takových 4-5 druhů vždycky doma uděláme.
1: A v čem bude ta změna, Romana Pauluse?
2: Změna bude trošku v tom tvaru. A druhá změna, kterou jsem si říkal, že udělám, že na zdobení jsou použitý mandle a do náplně vlašské ořechy, tak jsem si řekl, že použijeme taky mandle.
1: Jak asi tušíte, když se dělají perničky, těsto se musí zadělat s předstihem.
2: Takže teďka bych vám popřál dobrou noc a uvidíme se ráno.
1: A pak přišlo na řadu vykrajování a tady velký problém. Roman Paulus totiž doma nemá ten tvar kartičky, který se používá na miletínské modlitbičky. Vybral jinou.
2: Já bych ti řekl popravdě, já úplně přesně nevím, co to je. A tady to mně připadá jako jakýsi hradby.
3: Ne, prosím tě, to jsou miletínský modlitbičky, to nepoznám.
2: Ano, no, když.
3: Jinak je to vagónek, máš to vzoru nohama.
2: Jo, tak. Já musím říct, že mě tady to pečení opravdu bavilo.
3: Je to takový malý perníkový sendvič.
2: Ořechový.
3: No, to cukrový to rozhodně není tou velikostí.
2: Jak by řekl náš kamarád Jarda Sapík, samý zdraví věci.
0: Perničky, tedy miletínské modlitbičky, se opravdu povedly. Vždyť také šéfkuchař Roman Paulus peče velmi rád. Jak se mu to podařilo, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později také na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní miletínské modlitbičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. Český rozhlas Brno.

0: Jedno hudební setkání proběhlo teď v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno, Hanka Zagorová a Drupy, a druhé setkání proběhne právě teď v rámci pozvánky, která nesmí v našem dopoledním vysílání od pondělí do pátku v tomto čase chybět. Bzenec ožívá tradičním třetím ročníkem Bzeneckého folklorního festivalu. Přestože je to poměrně tedy mladá akce, jejím cílem je přivést do Bzence špičkové folklorní soubory a osobnosti, zároveň však vytvářet prostor i pro ty místní. Letošní program propojuje tradiční a současné pojetí folkloru, a to formou koncertů, vystoupení, tanečníků, přednášek nebo doprovodného programu. A já jsem teď moc ráda, že mohu za pořadatele ve vysílání přivítat Johanu Novotnou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Kdo stojí tedy za nápadem pořádat folklorní festival?
1: Tak za tím nápadem stojí Lucie Hacerová, předsedkyně spolku a ředitelka festivalu. A ten festival vlastně vznikl za účelem reciprocity pro folklorní soubory Bzenčan, Bzenčánek, Mariánek a Maličký Mariánek, což jsou vlastně všechno bzenecké folklorní soubory.
0: Takže je to tak, že někam jezdíte a potřebovali jste zpátky pozvat zase zpřátelené soubory, aby se měli kde zatančit. Tak motivace je to hezká, ať žije sdílení tanečních a folklorních zážitků, to podporujeme a jsme za to rádi. Já vím, že jste program zahájili aktivně už včera večer, ale to hlavní festivalové dění je teprve před vámi. Tak co nabídne ten dnešní večer a co ten sobotní a nedělní?
1: Tak dnešní večer bude patřit pořadu Ať si děcko nebo kmet, s folklorem tě baví svět, ve kterém účinkuje domácí dospělý soubor Bzenčan společně se souborem písní a tanců Olšava a s cymbálovou muzikou Repetuša, a v sobotu vystoupí taneční soubor Hradišťan a cymbálová muzika Smetánka. V programu vandrovali hudci a ten sobotní den uzavře večerní pořad Vlastíka Ondry, u kterého lidé mohou rozjímat a nechat se nadnášet lidovou písní. Půjde o takové posezení u ohně. A nedělní podvečer nabídne závěrečný koncert brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů v Zámeckém parku.
0: No, tak program je to bohatý. Z každého rožku trošku, řekla bych, na své si přijdou nejen dospělí, ale i děti. Máte pro ně nějaký doprovodný program?
1: Ano, máme i doprovodný program pro děti. Pro děti máme například takový kreativní workshop s Lenkou Jurečkovou, která je vlastně bzenecká malířka, která se věnuje folklorním motivům.
0: Výborně. No a připravujete už teď další ročník nebo ještě jinou zajímavou událost?
1: Tak určitě další ročník už nyní připravujeme a máme spoustu nápadů a chystáme i pár novinek, které si ale zatím necháváme tajné a tak trošku dozrát, ale myslím, že už teď můžu prozradit to, že uvažujeme nad zahraničním hostem a taky se těšíme na to, že příští rok už se část programu odehraje v nově spravených prostorách Bzeneckého zámku, který se nyní rekonstruuje.
0: No, tak držíme palce, ty kulisy u vás potom budou ještě krásnější, ale i letos to stojí za to, tak přeji. Určitě. Samozřejmě Bzeneckému folklornímu festivalu hodně nadšení, jednak od vás pořadatelů, ale také nadšení od diváků a návštěvníků. To byla Johana Novotná v našem dopoledním vysílání a pozvánka na třetí ročník Bzeneckého folklorního festivalu. Mějte se hezké, co daří.
1: Děkuju vám za pozvání. Naschledanou.
0: Naslyšenou. No a my si teď pustíme Karla Plíhala, jeho písničku Ráda se miluje, potom také Naďu Urbánkovou. Prázdný expres, a pokud jsem v úvodu tady slíbila, že uslyšíte dobré babské rady na péči o řezané květiny, nevynecháme je. Máte-li tedy květiny rádi, tak určitě dobře poslouchejte.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
1: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
2: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
3: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
4: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
5: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
6: Žijeme tu s vámi.
2: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Naďa Urbánková a její lehce bláznivá hudební jízda prázdným expresem. V dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno máme 10 hodin 42 minut, máme také pátek 19. června. Většina školáků už se raduje, protože dnešním dnem se definitivně uzavírají známky a jak říkala moje mladší dcera, příští týden už se neučíme, mami, tak takhle s radostí asi prožívají děti ten dnešní den, tedy ty školou povinné. Věřím, že vy také máte spoustu důvodů k radosti. Já ráda připomenu, že vám za okamžik nabídnu Ilonu Čákovou, tým Jitku Zelenkovou nebo Tomáše Klusa a u toho bych se ráda pozastavila. Tenhle ten sympatický zpěvák totiž stále aktivně koncertuje, jeho koncerty jsou řekla bych jiskřivé, plné energie, kdy dokonce improvizuje, chodí mezi diváky a bere si od nich slova do svých improvizačních písní, takže je zážitek vidět ho naživo. Termín nám bude na blízku, bude 8. srpna, kdy vystoupí na festivalu Hrady na Hradě Veveří, takže to byl takový možná nápad na nějaký ten letní zážitek, ale já jsem slíbila květiny, ano, máte-li je rádi. Já myslím, že je pěkné mít doma ve váze nějakou tu květinu, jestli ji natrháte na louce nebo si ji koupíte, záleží na vás. Každopádně Babské rady, ty dnešní páteční vás naučí, jak udržet řezané květiny ve váze déle čerstvé. Co všechno na to má vliv, uslyšíte právě teď.
1: Babské rady.
0: Řezané květiny po odstřižení od kořenového systému postupně ztrácejí schopnost přijímat vodu a živiny. Správná péče však jejich životnost výrazně prodlužuje. Po přinesení domů je vhodné stonky zkrátit ostrým nožem asi o 1 až 2 cm. Řez by měl být šikmý, protože zvětšuje plochu pro příjem vody. Květiny nikdy nestříhejte tupými nůžkami a úpravu stonků dělejte vždy pod tekoucí vlažnou vodou, aby se do nich nedostal vzduch. Listy, které byly ponořené ve vodě, je nutné vždy odstranit, protože ve vodě rychle zahnívají a podporují množení bakterií. Vodu ve váze je doporučeno měnit každý druhý den. Domácí výživu lze připravit z malé špetky cukru, který slouží jako zdroj energie, a několika kapek citronové šťávy. Ta omezuje růst bakterií. Květiny umístěte na chladnější místo mimo přímé slunce a hlavně daleko od misky se zralým ovocem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: Kapela Tým a jejich Nemám čo ztratit v našem dopoledním vysílání. Za okamžik ten slíbený Tomáš Klus a jeho Nina nebo Jitka Zelenková Mám chuť psát román. A mezi 11. a 12. dobrá, oblíbená, chovatelská poradna. Veterinář Milan Štourač poradí, co musí mít pes a kočka s sebou pro cestu na dovolenou. Zeptáme se, jak vysoké teploty ovlivňují právě domácí mazlíčky, co tedy dělat jako prevenci proti letním parazitům a jak postupovat, když najdeme na domácím mazlíčkovi klíště. To všechno probereme společně v té hodince mezi 11. a 12. Předtím ještě uslyšíte čerstvé zprávy, kde nebudou chybět ani informace o dopravě a o počasí. Tohle všechno vám můžu slíbit už teď. Jarka Vykoupilová, je ráda, že jste s námi v pátečním dopoledni a věřím, že se do té poradny i aktivně zapojíte. Pro jistotu už teď zopakuji telefonní číslo, které vede sem k nám do studia 726 46 52 00. Tak si ho pěkně zapište, nejlépe tedy za uši, ale ideálně nám mezi 11. a 12. do chovatelské poradny zavolejte. Může to být dotaz, anebo třeba vaše sdílení zkušeností s tím, jak své mazlíčky tedy vozíte na dovolené a třeba i na ty zahraniční.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské plátno třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

jsem vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

0: rychle život.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Na Masarykově okruhu v Brně začíná Grand Prix České republiky silničních motocyklů. Jihomoravští záchranáři varují před horkem, doporučují pít hodně vody a vyhýbat se sportování na slunci. Internetové obchody musí zavést tlačítka pro rychlé a snadné odstoupení od smlouvy. A počasí dnes čekáme jasno nebo polojasno a teploty až 34 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Brně dnes začíná víkendová velká cena České republiky silničních motocyklů. I letos na její pořádání poslalo 70 milionů korun město Brno dohromady s Jihomoravským krajem.

0: Do Česka přicházejí tropické teploty. Například na jižní Moravě předpovídají meteorologové na dnešek až 34 stupňů Celsia, na zítřek až 35 stupňů. Jihomoravští záchranáři proto doporučují nevystavovat se slunci na dlouhou dobu, nosit lehké oblečení a pokrývky hlavy a vyhýbat se v těch největších parnech těžším sportovním aktivitám, například jízdě na kole, pokračuje jich mluvčí Michaela Botová.
1: Klíčové je pít. Děti by měly pít především vodu a na škodu určitě není zvýšený přísun ovoce, například meloun. Pokud se vrátím ještě k dospělým, pak bych chtěla v této souvislosti upozornit na konzumaci alkoholu. Alkohol totiž v horku působí rychleji než obvykle a navíc z organismu odvádí vodu.
0: Internetové obchody budou muset zákazníkům usnadnit odstoupení od smlouvy. Nová evropská pravidla počítají se zavedením speciálních tlačítek, která mají celý proces zjednodušit. Změny mají platit od dneška. Asociace pro elektronickou komerci ale upozorňuje, že čeští poslanci příslušný zákon ještě neschválili. Česká obec Sokolská dnes pořádá 12. ročník Noci Sokoloven. Do akce se po celé republice zapojí zhruba 130 sokolských jednot. Letošním tématem je poezie a návštěvníci se můžou těšit například na skládání limeriků, tedy krátkých humorných básní s pevnou rýmovou strukturou. Podrobnosti o programu jsou na webu České obce Sokolské.
2: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme skoro jasno až jasno. V průběhu dne se vytvoří menší kupovitá oblačnost a bude polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Vát bude slabý, proměnlivý, přes den postupně mírný jihovýchodní vítr. Biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 vás zdrží kolony na příjezdu do Brna ve směru z Prahy. Poprvé se brzdí dost prudce na kilometru 168 u sjezdu na Domašov. Nesouvislá kolona místy i v levém pruhu je až do Brna k omezení. Osobním autem počítejte před Brnem zhruba 25 minut navíc. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Chystáte se na dovolenou vzít i svého domácího mazlíčka? Pokud ano, budou se vám hodit rady, které zazní chovatelské poradně právě dnes, a to od veterináře Milana Štourače. Bojují psi a kočky s vysokými teplotami stejně jako my lidé? Hrozí jim třeba i případný úpal? Jak jim usnadnit změnu prostředí? Jaká pravidla pro zvířata platí při cestě letadlem? Tohle všechno stihneme probrat v následující hodince dopoledního vysílání. Věřím, že vás to s námi opět bude bavit. Dobrý poslech i náladu a hlavně spoustu užitečných informací vám přeje Jarka Vykoupilová.

0: Snímek jízda připomněla písnička od kapely Buty. Mám jednu ruku dlouhou. Někdy s humorem někdo zpívá, mám jednu ruku pouhou, ale to je takový černý humor. My se každopádně jdeme teď věnovat chovatelské poradně, jako každý pátek mezi 11. a 12. Já už tady srdečně vítám veterináře Milana Štourače. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Hezký den vám i posluchačům.
0: Naznačila jsem, předestřela jsem téma pro posluchače, a to jsou psy a kočky a dovolená. Na co tedy nezapomenout v té nutné výbavě pro našeho domácího mazlíčka? Chystáme-li se s ním na cesty?
1: Tak rozhodně bychom neměli zapomenout na to, že pes má mít, nebo i kočka, může mít pas. Pes musí mít pas, pokud cestuje, kočka ho musí mít taky, musí ho mít i fretka, pokud cestujeme do zahraničí. V tom pase musí být potvrzené, že je očkovaný proti vzteklině to zvířátko, a v případě, že cestujeme někde mimo EU, tak by tam mělo být potvrzený ještě další podle toho, do které země, takzvané třetí země, cestujeme. To je strašně důležité, protože se může stát, že nás tam někde někdo bude kontrolovat, pokud neletíme třeba letadlem, a pokud nebudou tyto doklady v pořádku, může nám být zvíře zabaveno. Takže pozor na to. Další výbavou samozřejmě nutnou je, pokud máme toho pejska nebo kočku nějakým způsobem nemocné, že musí užívat pravidelně nějaké léky, tak abychom nezapomněli ani na tyto léky. Tam třeba se jedná konkrétně o antiepileptika nebo třeba o inzulín, pokud to zvířátko má diabetes. To jsou nemoci, které nemusí znemožňovat cestování, ale musíme pamatovat na to, že prostě se může stát, že třeba ta dovolená se nechtěně protáhne, takže dostatečnou zásobu těchto léků. No a takovou tu povinnou výbavu, že jo, misku na papání, misku na vodičku, nějaký pelíšek, na které to zvířátko je zvyklé a tak dál. Takže to je takový asi to úplně nejnutnější, co bychom měli, na co bychom neměli zapomenout.
0: Bojují tedy pejsci a kočičky i s vysokými teplotami, stejně jako to máme my lidé, ptám se zrovna v tropickém dni?
1: No, dnešní den je opravdu pěkný, tak jak včerejší. Určitě ano, oni to mají trošku jinak nastavené samozřejmě. Mají kožíšek, hodně lidí si myslí, že ten kožich je musí v tomto počasí zatěžovat, ale není to úplně pravda, protože ten kožich naopak může působit jako izolační vrstva, takže není úplně dobře, pokud ta plemena jsou, nebo chováme plemeno, které je bohatě osrstěné, tak na léto té srsti zbavovat. Jsou samozřejmě případy, kdy je to nutné, a jsou i případy, kdy to zvíře je docela šťastné, pokud ho zbavíme tady této v uvozovkách přítěže, ale zase naopak jsou spousta psů, a klienti to potvrzují, já to sám vidím, že pokud zbavíme to zvíře kožíšku, tak ono někdy bývá nešťastné a trvá třeba 3-4 dny, než si zvykne na to, než se přestane stydět, bych tak řekl, že ztratil tu svoji ozdobu. Takže mohou se přehřívat zvířata, klasicky automobil zavřený, že jo, myslíme si, že si odběhneme na 5 minut někde něco vyřídit, a ono se to protáhne, to zvíře trpí v tom autě, takže na to pozor. A samozřejmě dneska je obrovský biznis, všelijaké ty doplňky, chladící dečky, chladící oblečky podobně, takže není od věci ani tady po těchto věcech se podívat.
0: Takže klasický úpal, jako bychom měli my lidé, mohou mít?
1: Mohou dostat úpal, že jo, to je přehrátí, nemusí ani svítit slunce, ale přehrátí z prostředí. Úžeh, to je zvláštní forma úpalu, kdy prostě působí přímo sluneční paprsky, a zvlášť pokud působí především na hlavu, tak to je velmi nebezpečné pro ta zvířata. A pokud máme třeba psa nebo kočku, dneska nejsou výjimkou taková plemena, ale jsou i jiné, že jo, morčata, myši, krysy, dneska jsou na háči, že nejsou chráněni srstí, takže musíme dávat i na to pozor, protože se mohou spálit od sluníčka.
0: Tak děkujeme za úvodní set těch důležitých a užitečných informací a rad. Veterinář Milan Štourač samozřejmě u našeho mikrofonu zůstává, a vy se ho také můžete ptát. 726 465 200.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Ariem ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Dobré dopoledne obsahuje dnes chovatelskou poradnu 726465200. To je telefonní spojení s naším studiem. Budeme rádi, když se veterináře Milana Štourače budete ptát i vy. Já se teď zeptám, jaká pravidla pro zvířata platí při cestě letadlem, kdy například pes musí být v tom zavazadlovém prostoru?
1: Ano, ono tam hodně záleží na letecké společnosti a každému bych doporučoval, pokud někam letí a chce letět se svým mazlíčkem, tak aby se informoval přímo u té letecké společnosti. Obecné takové pravidlo je, že pouští na palubu letadla zvířata, která nepřesáhnou 8 kg, včetně té přepravky, ve které jsou. Ona může být textilní, může být plastová, ale musí mít pevné dno. Mm-hmm. Takže to je jedna věc. Jsou letecké společnosti, které jdou až do váhy 10 kg. Ale obecně se připouští těch 8 kg. Takže toto si pohlídat. Je potřeba se tam, samozřejmě zase mluvil jsem o tom pase, očkování, to všecko je potřeba, aby to zvíře bylo očipované, identifikovatelné a tak dále. Pokud se má cestovat, to zvíře je větší, musí cestovat v tom zavazadlovém prostoru, tak tam většinou už ty společnosti jsou vybaveny takovými těmi speciálními boxy, kde to zvíře, ten box musí být tak veliký, aby to zvíře se mohlo postavit, aby se mohlo otočit v tom boxu, aby tam mělo misku s vodou a tak dále. Takže tady toto je potřeba řešit přímo s tou leteckou společností. U těch zvířat na palubu je jedna výjimka a to jsou asistenční psi. Pokud cestuje člověk, který má asistenčního psa, má na to doklad, tak jedno, jak je ten pes veliký, tak bude cestovat na palubě s tím majitelem.
0: Výborně. Vy byste třeba doporučil nějakou uklidňující medikaci při těch dalších cestách, ať už autem, letadlem, vlakem pro zvířata?
1: Tam je trošinku problém, protože někdy se to tak stává, že klienti vyžadují tady takové něco, ale pokud to zvíře je namedikováno, může se chovat samozřejmě nestandardně a potom se může stát, že ta letecká společnost odmítne jeho přijetí na palubu, protože ho považuje za nemocné. Takže tam je potřeba se zase dohodnout s tou leteckou společností. Samozřejmě my můžeme využít nějaké takové ty prostředky v podobě bonbonu nebo pamlsku, které mají to zvíře uklidnit. Já bych ale nepřeceňoval jejich efekt. A pokud bych chtěl opravdu použít ne doplněk, ale medicínu, tak se může stát, že právě bude to zvíře považováno za nemocné, takže na to dáváme pozor.
0: Děkujeme. Cestování je určitě spojeno i s rizikem nějakých chorob. Jaké se týkají právě těch domácích mazlíčků?
1: Tady asi nejstandardnější, s čím se setkáváme, tak je v podstatě problematika srdečního červa. To je parazit, který je přenášen jedním druhem komáru. Ten komár se bohužel díky klimatické změně dostává čím dál v úvozovkách výš, ano, nebo blíž do našeho pásma. Takže už byl zaznamenán na jižním Slovensku, byl zaznamenán i na jižní Moravě jeho výskyt. A tam je problém, že tady tento komár může v sobě mít larvičky parazita srdečního červa, které při vpichu do toho zvířete vpraví do podkoží, ta larvička 1, 2, 5 cestuje do srdečního svalu a tam se z ní vyvíjí právě ten parazit, vlastní dospělec, který může být až 30 cm dlouhý. No a samozřejmě 30 cm červa, ať už jednoho nebo 10, v srdci nikdo nechce. A pokud se tam dostane, tak samozřejmě tomu zvířeti působí velké problémy. My ho jsme schopni zabít léky, které jsou k dispozici, ale je problém, jak ho dostat z toho srdce pryč, protože i když je mrtvý, tak v tom srdci samozřejmě bude dělat problém. Takže tam je zapotřebí využít, dneska jsou léky moderní na bázi pesticidů, bohužel vždycky je něco za něco, ten pesticid je pesticid, že jo, koluje v krvi toho zvířete a tak dále. Takže v případě srdečního červa se jim nebráním. Já úplně nejsem nadšen používáním tady těchto látek, třeba proti klíšťatům, proti blechám, na to jsou jiné preparáty, které nejsou tak invazivní, ale v případě srdečního červa se tomu nebráním. A je potřeba teda, pokud jedeme, zvlášť třeba Itálie je hodně problematická v této otázce. Takže pokud jedeme do Chorvatska, na Černou horu a tak dále, anebo do té Itálie, tak opravdu se informovat, jak proti srdečnímu červu bojovat.
0: Děkujeme, to byly rady v naší chovatelské poradně od veterináře Milana Štourače. My si teď dáme Marii Rotrovou a její písničku Ty jsi tam, já jsem tu. Já připomenu, že stále posloucháte Český rozhlas rozhlas a potom se pověnujeme právě problematice klíšťat.
2: Přátelé, už se nám blíží 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a já vás chci srdečně pozvat mimo jiné k poslechu nedělního hudebního pořadu s názvem Škola základ života. Odkáže na jedinečnou práci našich základních uměleckých škol. V neděli 28. června od 10:30 dopoledne si poslechněte živě výkony nejlepších dětských a mládežnických muzik z celé republiky. A to, že jsou nejlepší, je prosím faktem, protože půjde o vítěze celorepublikové postupové soutěže žáků ZUŠ, jejíž finále se uskutečnilo vloni v Mikulově. K poslechu srdečně zve Jaroslav Knajzl.
3: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: společnost vám dělá chovatelská poradna na vlnách Českého rozhlasu Brno. Veterinář Milan Štourač je zkušený muž, který samozřejmě ví o mazlících. První, poslední, momentálně se doma stará o 5 štěňátek dogy, mám pravdu?
1: Ano, ano.
0: Takže máte takové veselé období.
1: Letos je to 50 let, co jsem měl prvá štěňátka a teďka po 50 letech mám 47. vrch německých dog. Mám dva kluky a tři holky a jsem spokojen.
0: No tedy, tak gratulujeme, gratulujeme. Před 50 lety, přemýšlím, kolik vám bylo, když jste tady měl první.
1: 18.
0: Tak to je neuvěřitelné.
1: Nemohl bych mít, kdyby mi nebylo 18.
0: Protože to se musí ještě plno letosti. Dobře, děkujeme. Tak pojďme na ta naše letní zadání a mazlíčky. Tak klíšťata, velké téma. Jaká je tedy účinná prevence? Mluvil jste o tom, že něco je invazivní. Připomeňme si ty, řekněme, jemnější, ale přesto účinné metody.
1: Ano. Co se týká klíšťat, tak oni letos zvlášť jsou taková, já slyším dost často v těch reklamách, že jsou agresivní. Ono to klíště není agresivní, ono si tam tak na té větvičce nebo na té travičce v klidu čeká,
0: až
1: prostě
0: projde.
1: Ten hostitel nějaký projde vhodný, aby se ho přichytilo, čili to není, že by nás pronásledovalo a prostě chtělo se přisát. Takže jsou velmi, velmi bych řekl, letos aktivní, takhle to nazvěme.
0: Nebo jejich hodně také.
1: A jejich také hodně, protože ona ta zima nebyla bůh ví jaká. Takže klíšťat je víc, samozřejmě tam, co se týká člověka, že jo, zánět mozkových blan, borelioza, anaplasmoza. To všechno se týká i psů, i když ten zánět mozkových blan není pro ty psy až tak typický jako borelioza, anaplasmoza například. No a pokud chceme proti ním bojovat trošinku šetrněji, tak asi bych řekl, že takovej ten obojek, který se používá na bázi bylin, je docela dobrý. My můžeme sami si vyrobit nějaký repelentní sprej, který na to zvířátko před vycházkou budeme aplikovat. Velkou součástí, nebo častou součástí bývá třeba tea tree oil, levandule. Můžeme tam dát v podstatě bylinky, které jsou aromatické jako mátu a podobně. Ale co bych preferoval, já jsem to už tady v vysílání několikrát preferoval, jsou jantarové obojky.
0: No.
1: To je taková úplně nejjednodušší, nemusíme nic vyrábět, zakoupíme si jantarový obojek. Jantar jako pryskyřice vylučuje určitou vůni, kterou my jako lidé nevnímáme, ale pro ten hmyz je velmi jaksi vnímatelná. A navíc, pokud se jedná o ten jantar, tu pryskyřici, tak ona jak se tře o srst toho zvířete, tak vlastně se vzniká nějaký elektrostatický náboj, který je těm hmyzákům nepříjemný. A opravdu samozřejmě může být problém, mluvili jsme o mých německých dogách, když bude mít na krku jantarový obojek, není vyloučeno, že na ocase se uchytí klíště, ale pokud se jedná o ty normální pejsky, řekněme do velikosti německého ovčáka, tak tam to funguje velmi dobře.
0: Výborně.
1: Takže tam bych opravdu preferoval, jenom bych chtěl klienty upozornit, posluchače, že ten jantar by neměl být čištěný, mělo by se jednat o surový jantar, neměl by být vyleštěný, aby to fungovalo tak, jak to fungovat má. No a třeba taky dobře hodně funguje ocet. My třeba používáme ocet i třeba na koně, když jede na výjížďku, tak octovou vodu, 2 díly, 3 díly vody, 1 díl octa, postříkáme a dá se říct, že jsme spokojeni i naše zvířata.
0: Funguje to, výborně. No každopádně, jak postupovat, když už si klíště přineseme tedy domů, teď mluvím za domácí mazlíčky, když ho na těle zvířete najdeme, jak s ním pracovat?
1: Pokud už je přisáté to klíště, tak prosím nějak nezakapávat žádným tukem, alkoholem, prostě ho chytit buď do pincety, nebo jsou takové ty speciální karty, které vypadají jako kreditní karta s takovým tím výřezem, kam se to klíšťátko zasune, případně nějaká pinzeta nebo pean. A nemusíme šroubovat doleva, doprava, ono nemá v to sací ústroji, nemá žádný závit, čili prostě prostým tahem nahoru to klíště vytáhneme. A pokud používáme samotné naše prsty, tak bych doporučoval, abychom si potom ty prsty vydezinfikovali, stejně jako vydezinfikovat místě toho vpichu na zvířeti. A nejúčinnější, co můžeme použít, tak jsou jodové preparáty, žádná alpa, slivovice, alkohol, jod, buď ve formě jodové tinktury klasické, anebo ve formě takzvané betadine. Dostaneme v lékárně koupit bez receptu. Ona má určitou výhodu, ta betadina, že neštípe. Jedná se o jodový, kvalitní jodový preparát, ale neštípe, takže pro děti, pro pejsky, pro kočičky velmi ideální.
0: Děkujeme. Tak další dobré rady tentokrát na klíštěta, jak jste slyšeli, nejen pro naše domácí mazlíčky.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.

0: Hlas Báry Basikové v našem dopoledním vysílání. Já ráda připomenu, že časozběrný dokument o ní dotočila nedávno Helena Třeštíková. Jeho premiéra se chystá na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech letos. Takže máte-li Báru Basikovou rádi, určitě se dočkáte zajímavých informací, záběru, zpěvu ze všech jejich hudebních etap. No ale pojďme zpátky do naší chovatelské poradny, protože veterinář Milan Štourač je připraven na vaše dotazy. 726 465 200. V pejstích a kočičkách se nejlépe baví právě s ním, takže se nám ozvěte, budeme za to rádi. Probrali jsme klíšťata, možná bychom mohli ještě zmínit blechy, nebo jsou ještě nějací jiní letní parazité, kterých se obávat?
1: V podstatě tam jde o štípavý hmyz obecně, že jo, i mouchy jsou schopné toho psa poštípat. Možná bych v souvislosti s mouchama upozornil i na to, že zvlášť psi, kteří jsou bohatě osrstění, kolie, leonbergři, berčtí salašnictví psi a podobně, ale i třeba německý ovčák, tak se může stát, že tady v tomto počasí my se máme jaksi tendence je chladit, takže je můžeme sprchovat vodou a tak dále, nebo je nechat koupat v rybníku nebo v nějaké řece. A pokud je pořádně nevysušíme, tak může vzniknout takzvaný hotspot. To je taková zapařenina, kde vlastně začnou působit především kvasinky, ale i bakterie, takové hnisavé místo, začnou se ty chlupy tam lepit tím sekretem, ty psi to začne svědit, takže si to ošetřují, vyškrabují, vykusují, vylizují, a tím ten kruh jakýmsi způsobem uzavírají. Ale může se stát, že pach tady tohoto hnisavého místa, toho hotspotu, přiláká mouchu, moucha naklade vejce a pokud je to na místě, kam ten pes se dobře nedostane, tak se z těch vajíček vylíhnou larvy a začnou prostě to zvířátko užírat zaživa. Takže na to pozor, to je takzvaná miáza, kdy prostě ti červy bez problému prožerou kůži, dostanou se do podkoží, mohou působit i ve svalech a tak dále. Takže pro zvíře utrpení a pro toho majitele, pro veterináře potom taková výzva, protože těch červů může být opravdu velké množství. Pamatuju si jeden případ, když za mnou přivedli kolii, že je nějaká divná. A v podstatě nic jsme nenašli, co by jako mělo být špatně. Až jsme se dostali ke konečníku, tak v tom obrovském množství chlupů se zjistilo, že tam je obrovské množství červů, které vlastně prožrali, to byla fenka, takže měla už jenom jeden otvor, konečník, vagina byly sežrané prostě do jedné díry, takže na to prosím vás dávejte pozor. I toto se může v létě stát.
0: Jejde, tak tohle byl až horor pro mě, musím říct. Dobře, musí zvířata dodržovat pitný režim podobně jako my v létě?
1: Určitě bychom měli hlídat tady toto, protože voda je základ, voda je prostě všecko, takže pokud to zvíře, a ne všechna zvířata jsou ochotná pít, nemají třeba tu touhu úplně, takže zvlášť pokud jsou zvířata, která jsou krmena na principech průmyslové stravy, granule, ty jsou suché, tam by potřeba tu tekutinu opravdu hlídat. Pokud krmíme masem, přílohou, tam je zhruba 70% vody, pokud krmíme průmyslovou stravou, ne konzervama, ale granulema, tak tam není ani třeba 10% vody, takže je potřeba opravdu tu tekutinu hlídat. Na to jsou zvlášť choulostivé kočky, protože oni nemají moc potřebu pít. To je původně pouštní zvíře, že jo? A mohou trpět takzvanou chronickou dehydrataci, která není úplně klinicky zřejmá, ale samozřejmě je problémová pro ten organismus jako takový a stojí za tím, že hodně koček mívá problém s ledvinami. Takže pitný režim je velice důležitý.
0: Děkujeme. Další užitečné rady v naší chovatelské poradně každý pátek ji můžete slyšet na vlnách Českého rozhlasu Brno v dobrém dopoledni. Dnešním hostem je Milan Štourač, veterinář, a vy se stále ještě máte příležitost zeptat, využijte toho. 726 465 200. A od mikrofonu vás zdraví také Jarka Vykoupilová.
2: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
3: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
2: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
3: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
2: Nevěřím, kdy, kde, jak?
3: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
2: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
4: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
5: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
4: Žijeme tu s vámi.
3: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června.
4: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Před námi je finále dnešní chovatelské poradny s Milanem Štouračem. Probíráme to, co je nejlepší pro domácí mazlíčky při cestách na dovolenou. A vítáme teď ve vysílání někoho, kdo se chce zeptat. Já se ptám, kdo nám volá, kdo poslouchá?
1: Dobrý den. Ano, volá posluchačka Alena Moraví.
0: Zdravíme, Alenko.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Není to dotaz k tématu, ale mám takovou věc.
0: Ano.
1: Mám. Dostala jsem od syna asi půlroční kočenku majskou mývalí, kterou měli oni doma, pak jim nepasovalo v bytě, tak ho dali jako mě. A od té doby nesnáší chlapi. Prostě syny, svými děti, syny, postaví se proti ním, vrčí, vnoučata, jenom kluky. Děvčatům nedělání.
0: Myslíte, že má něco proti mužům?
1: Ano, prostě to je tygr. To se postaví na zadní řeve, střičí a doráží. Jo? No. Hopne na nohu, poškrabe. Kde se stala chyba?
2: Je to šelma. Je to šelma. Maňská mývalí kočka, zvlášť relativně velká kočka se specifickým chováním, takže ano, věřím tomu, že je aktivně, jak si dává najevo svou nelíbost. Kde se stala chyba? Něco muselo se stát mezi nějakým chlapem, já neříkám, že zrovna synem, ale nějakým mužem a nějaký konflikt tam musel být. Nemyslím ve smyslu třeba, že ji nějakým způsobem ublížil, trestal, ale stačilo třeba i nějaké slovní nebo nějaké prostě kočky jsou velmi vnímavé na takové podněty, které třeba my nevnímáme vůbec, že by měly být špatné a nějaké negativní, ale ty kočky to vnímají velmi silně. Oni mají nějaký takový ten šestý smysl. A kočka zvlášť, kočce stačí, že postavíte jinak skříň a je problém v tom domě. Takže muselo tam dojít k nějakému konfliktu. Neříkám, že ji musel třeba s prominutím nakopnout nebo nějakým způsobem přetáhnout vařečkou, ale musel tam být nějaký konflikt, který ona potom už stáhne na všechny samce.
0: To je zajímavé.
2: V jejím podání prostě jsou chlapi samci, jsou to kocouři nepovedení.
0: Dá se to přepsat tohleto?
2: Určitě to jde, ale chce to velkou dávku trpělivosti a hlavně toho, kdo bude tu interakci, jo, čili těch mužů, kteří budou ochotní se poddávat,
0: být milí,
2: přesně tak, a hlavně mít ten čas, protože to trvá, může to trvat relativně dlouhou dobu, ale šlo by to, chtělo by to trošku trpělivosti, možná použít i kočičí feromony, které dostanete přes internet nebo v zooshopech, speciální látky, které vylučují kočky. Pokud mají koťata, ta koťata se pak cítí šťastná, spokojená.
0: Takže tím našplíchat ty muže. Takže,
2: ano, přesně tak, může se tím našplíchat muž a může se tím vyplnit místnost, ve které k tomu kontaktu dochází nebo má dojít.
0: A
2: přesně tak.
0: Výborně. Ještě jedna letní otázka krásná. Mohou s námi domácí mazlíčci ochutnat například zmrzlinu nebo meloun?
2: No tak určitě zmrzlina, meloun patří jaksi k létu a vůbec to není žádný problém. Někdy se mě klienti ptají, když jim třeba dávají tu zmrzlinu, jestli se nemohou nachladit zvířata. Pro pojem nachlazení veterinární medicína příliš neužívá a určitě nemusíte mít strach. Nedostanou angínu, nenachladí se, neprochladí se jim žaludek. Takže zmrzlina může být, jenom musíme být opatrní na to, že zmrzlina může být hodně kalorická, takže pozor na to a samozřejmě může to být kvalitní zmrzlina, čili smetana, šlehačka, něco a pokud to zvíře není zvyklé na tyto ingredience, může mít potom průjem. Takže to je zmrzlina. A co se týká melounu, sladká voda udržuje hydrataci. Pokud má zvíře problém s pitím a budeme podávat meloun, tak máme částečně vyřešený i ten pitný režim.
0: Výborně.
2: Jsou tam vitamíny, nemáme co pokazit.
0: Takže si dáme meloun společně.
2: Přesně tak.
0: Krásné léto s vašimi psími a kočičími mazlíčky. Já jsem moc ráda, že veterinář Milan Štourač přišel opět do naší chovatelské poradny do pátečního programu Českého rozhlasu Brno. Bylo to určitě užitečné, zajímavé, musím říct, že i zábavné. Mějte se moc hezky. Krásné prázdniny a určitě se zase po vlnách rozhlasových potkáme, uslyšíme a my se budeme těšit.
2: Děkuji, hezké léto vám i posluchačům.
0: No a Jarka Vykoupilová také dodá přání krásného horkého víkendu, užijme si ho, léto v plné síle, nejdelší večery, mějte se hezky, já se budu zase těšit v pondělí v dopoledním vysílání. Naslyšenou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Masarykův okruh v Brně čelí prvnímu náporu fanoušků MotoGP. Na Moravském náměstí v Brně bude odpoledne den bublinek a motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny druhým místem. Dnes bude většinou slunečno, teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Masarykův okruh v Brně čelí prvnímu náporu fanoušků MotoGP. Provoz v okolí okruhu byl podle mluvčího policie Davida Chaloupky dopoledne plynulý, ale začíná se zahušťovat. Řidiči mají dbát pokynů policie pro snadnější příjezd. Na bezpečnost i dopravní situaci v Brně a kolem Masarykova okruhu dohlíží stovky státních policistů i strážníků. Loni závody navštívilo zhruba 220 tisíc diváků. Na co se hlídky v souvislosti s akcí soustředí, popisuje mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
3: Strážníci budou předcházet krádežím, vandalismu, v některých letech se zabývali i častějšími případy rušení nočního klidu a v ulicích bývá o poznání víc i opilých lidí. Hlídky ale také dost často pomáhají bloudícím návštěvníkům, několikrát v minulosti poskytovali první pomoc nebo předávali rodičům nalezené děti.
1: Na Moravském náměstí v Brně dnes bude den bublinek, druhý ročník akce.

0: kapela. Ten program se protáhne až do 10 večer, takže doufáme, že to bude velice příjemná party. Sport.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač vstoupil do domácí velké ceny České republiky v Brně druhým místem v úvodním tréninku kategorie Moto2. Jediný český účastník mistrovství světa nestačil pouze na lídra průběžného pořadí seriálu Manuela Gonzáleze ze Španělska, za kterým zaostal o 136 tisícin sekundy. Počasí. Na jižní Moravě dnes bude skoro jasno nebo i jasno, může se tvořit i menší kopovitá oblačnost a bude i polojasno. Teploty odpoledne vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr je slabý, proměnlivý, postupně se mění na mírný jihovýchodní. Rozptylové podmínky budou večer mírně nepříznivé, přes den jsou dobré. Biozátěž je dnes kvůli horku vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 počítejte se silnějším provozem na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Provoz houstne už u Velké Býteše od Stého 78. postý 96. kilometr se zdrčíte 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Pěkný den, přátelé. Zdraví vás Jiřina Ostrá. V úvodu Moravy krásné země vás pozdravila i mistříňanka, která zahrála známou mistřínskou. No a hned, kdo má svátek? U nás jsou to Leošové, na Slovensku pak Alfrédové. Přeji samozřejmě jen to dobré. No a přát děkovat, pozdravovat, potěšit někoho pěknou písničkou. Jistě budete i vy. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už lidové.

0: Tak to byla Grácia, která potěšila pěknými písničkami. No ještě připomenu telefonní číslo 726465200. No a dnes, přátelé, nebudu říkat, že můžete své blízké zahřát pěkným vinčováním. Dnes tedy raději řeknu, že můžete polaskat milým slovem. A určitě ti vaši blízcí budou za to rádi. No ale teď už ráda předám vinčování panu Leoši Budíkovi z Jimramovských Pavlovic. Dnes se totiž dožil krásných 80 let, no a také má svátek. Životem ho provázelo kovářské řemeslo, ale také hrál na klarinet a moc pěkně zpíval, čímž samozřejmě přinášel radost nejenom svým blízkým. No ale jsou to právě blízcí, kteří mu i po rozhlasových vlnách blahopřejí a za vše děkují. Přejí hlavně to zdraví, ale také štěstí, pohodu, lásku, radost. Prostě přejí už jenom samá klidná léta dalšího života. S pěkným vinčováním přicházejí manželka, děti, 7 vnoučat, sourozenci a přátelé. Tak ještě jednou vše nej, pane Leoši z Jimramovských Pavlovic. No ale rozbliká se tady telefon, tak já si ho vezmu. Dobrý den, Ostrák, kdo pak je u telefonu?
1: No, dobrý den, Hruška z Jelejško.
0: Ano, tak pane Hruško, už jste ve vysílání, ano?
1: Ano, dobrý den teda ještě jednou. A paní redaktorku, zdraví vás všechny tam v Brně. A chtěl bych zahrát tyhlou písničku naší tetě do Sudic, Josefce Přikrylové. Všechno nejlepší, hlavně zdraví. A ať to pořádně zítra oslaví, no a hodně to zdraví je Luměna. No.
0: Tak to je jasné. A paní Josefka slaví narozeniny, předpokládám.
1: Ano, 80 roků slaví, takže no, ať to pořádně.
0: Krásné kulatiny, tak už tak to no, aspoň pomyslně na dálku připijeme. Paní Josefce na zdraví, pane Hruško, a věřím, že i ten dárek hudební přinese radost. Naschledanou.
1: Děkuju.
0: Naschledanou. No a už Dambořanka.

0: Tak to jsme si zaspívali s Dambořankou a teď už se k nám dovolala paní Anička ze Zlína. Dobrý den.
1: Dobrý den. Chtěla bych vaším prostřednictvím nechat zahrát moji sestře, která má dneska narozeniny. A chtěla bych jí popřát všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka a hlavně poděkování za to, jak se vlastně starala o naši maminku. Byla v nemocnici, ale chodila tam za ní každý den.
0: A já vás přeruším. Sestřička se jmenuje jak?
1: Michaela Blahová, pardon.
0: Tak bychom věděli, no.
1: Belíkové Zlína, ano, je vedoucí domovinky ve Zlíně přes charitu.
0: No vidíte, tak do té domovinky pošleme také písničku, paní Aničko, co říkáte?
1: Ano, můžete všem klientům, kteří tam jsou dneska, ano, ano.
0: Potěšíme je. Tak samozřejmě hlavně ano. Vaší sestřice patřila ta vaše laskavá slova. Ano. Do dalších let jenom to zdraví popřejeme. No já jsem byla zvědavá, ptala jsem se...
1: Boží požehnání.
0: No prostě všechno dobré a v tom už je zahrnuto úplně všechno. No já jsem byla zvědavá, jak se sestřička jmenuje, ale já jsem tedy teď ještě zvědavá, kde se paní Aničkovi nacházíte.
1: Já teď jsem momentálně v autě.
0: No já jsem si právě říkala, no, že jste v autě, tak já vám přeji šťastnou cestu.
1: Ano?
0: Tak
1: děkuju,
0: jo.
1: Děkuju.
0: Naschledanou. Naschledanou. Tak a ještě jeden telefon. Dobrý den, Ostrá. Kdo pak tentokrát? Haló? Kdo pak je u telefonu? No, slyším tam někoho, ale... Tak bohužel se musíme rozloučit, aniž bychom se spojili, a já si beru aktiv zasloužilých hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně, protože dnes blahopřeji hasiči tomuto zasloužilému to funkcionáři. Má zítra v sobotu 20. června narozeniny a je to bratr Radomír Vaculín, slaví 63 let, je z Veselé, takže bratře Radomíre nebo Radku, já nevím, jak vám hasiči říkají, samozřejmě hasiči vám přejí především to zdraví, spokojenost, klid, pohodu, no ale také vám hlavně děkuji za všechno to, co jste kdy pro ně vykonala. Určitě ještě neskládáte ruce do klína, tak a připíjejí naším prostřednictvím i na vaše zdraví. A teď už písnička Kamarádi z česko-slovenských hranic.
2: Český rozhlas Brno.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: No ale teď je 12 hodin, 28, skoro 29 minut. Posloucháte Moravu krásnou zem. No a my si teď poslechneme milou posluchačku z Žabčic, paní Novotnou. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já bych chtěla poděkovat všem zdravotním sestřičkám z domácí péče Rajhradu u Brna za milý přístup k pacientům a odbornou péči, kterou nám poskytují. Ještě jednou jim moc děkuji a přeji krásné léto. Úplně mě uzdravili nohu, takže jsem velice spokojená.
2: Takže krásné léto mohu popřát i já vám, paní Novotná. No a ty sestřičky, ty si určitě zaslouží velké poděkování. Říkala jste, že je to domácí péče z Rajhradu u Brna, ano?
3: Ano.
2: Tak jo, takže hezký den, nashledanou.
3: Děkuji vám, nashledanou.
2: A teď už paní Gabriela, dobrý den.
4: Dobrý den, paní Ostra, já bych vás prosila o písničku pro paní Květušku Horkou z Vysočiny. Je to báječná paní a má zítra narozeniny, tak bychom jí chtěli popřát moc všechno nejlepší. Jsou to moc hodně lidé. A tak vám děkuju moc.
2: Velká. A možná, že Květuška má zítra i svátek, paní Gabrielo, protože vidím, že jsou v kalendáři jména Květa Květuše. Takže
4: ano,
2: pak, když není Květoslava, tak určitě má i svátek. Tak jo, takže zaznělo pěkné přáníčko z úst paní Gabriely. Nashledanou.
4: Děkuju vám, děkuju moc.
2: Nashledanou. Tak a tady hudební blahopřání i pro pana Zdeňka Šťávu z Kněžic u Jihlavy. Milý Zdeňku, už je tomu 78 let, co jsi spatřil tento svět. Nedělej si z toho nic, že je ti zas o rok víc. Léta běží a nedají se schovat. Musíme je proto respektovat. Hodně zdraví, plnou náruč štěstí a stále dobrou náladu. Každý den radost malou, spokojenost a pohodu. To vše ti do dalších let přeje sestřenice Marie Hujňáková z Hodonína a už je připravená valašská směs.

0: tak ho holoobková muzika dohrála a už pan Jožka z Hovoran. Dobrý den.
1: Zdravím vás, přátelé a posluchači, jak v rozhlase Brno, tak v rozhlase Zlín. Já bych chtěl dneska potěšit hezkou písničkou všechny mé spolužáky a všechny z ročníku 1950, kteří chodili v Hovoranech do Měšťanky. Dneska máme slezinu a ať tato písnička potěší také ti, kteří z různých důvodů se nemohou na této naší slezině dostavit. Všem přeji hodně štěstí a zdraví a vám všem hezký poslech a příjemný nadcházející víkend.
0: Tak moc děkujeme, no tak si to užijte, tu slezinu, pane Jožko. Kolik se vás tam tak schází?
1: No já myslím, že se bude aj zpívat. Je to každý rok jinak. Každý... Podle toho, jak my důchodci, kde se léčíme. Někteří jsme na dovolené, někteří z motiků ve Vinohradě a tak dále.
0: No ale je dobrý, že je to každý rok, že se scházejí ti, kteří
1: ale tak
0: mohou.
1: Těch 20, byli jsme dvě třídy, těch 20 přibližně teda.
0: No tak to je úžasný. Tak ještě jednou, krásný večer vám přeji. Naschledanou.
1: Děkuji vám, paní Jiřinko.
0: Naschledanou. Tak a teď už pan Tonek z Miroslavy. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Jiřinko. Jsem rád, že jsem se k vám dovolal. A touto cestou chci pozdravit všechny posluchače tohoto krásného pořadu. Za další. Dnešním dnem se dožívá 55 roků moje dcera Boženka Rusňáková z Dobrého Pole. Chtěl bych jí nechat zahrát nějakou pěknou písničku a to celá naše rodina. Jak rodina? Hrazírová, Tretinová, a Rusňáková. Mm-hmm. Boženko, všechno nejlepší, hodně zdraví, které tolik potřebuješ. Přejeme ti, aby se brzo dala trochu do rytiku s tím zdravím a mohli jsme se zase opět všichni pohromadě scházet. To ti přeje otec a zbytek rodiny, které se jmenoval. Děkuji vám, paní Zinko.
0: Ano. Za všechny popsal tatínek Tonek. No a krásnější písnička už ani být nemůže, pane Tonku. Tak naschledanou.
2: Děkuji.
0: Naschledanou. No a toto přání patří milé mamince, paní Jožce Přikrylové z obce Sudice u Boskovic 80. narozeninám, který se dnes dožívá. Přejeme jí hlavně zdraví, ať je spokojená, šťastná a stále tak čupr jako doposud. Máme tě moc rádi. Za celou velkou rodinu, dcera Andrea. No a že život je krásný, o tom není pochyb.

0: To byla písnička Václava Smoly Život je krásný, hrála Moravěnka. No a co pak nám asi tak poví paní Anka ze Štítné? Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěla nechat zahrát kamarádce Janě Schindlerovej dodatečně ke svátku, protože jsem se nemohla dovolat. Ona sice nebyla doma, byla nemocná, byla v nemocnici, tak bych ji chtěla nechat zahrát. Hodně zdravíčka, štěstí, pohody, Božího požehnání, ať ji chrání panenka Marie svatohostinská, aby se držala, aby se zdala dohromady z té její těžké nemoci. To jí přeje Anka ze Štítné.
0: Takže kamarád. To byla slova povzbuzení, nejenom vinčování, ale paní Anka.
1: No ale povzbuzení, aby se dala trošku
0: no,
1: do svoje.
0: No právě, o tom mluvím, paní Anko. Takže no, to byla slova povzbuzení pro paní Janu Schindlerovou. Vy se mějte hezky, nashledanou.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. No a pro pana Václava Cholastu z Radskové u Zlína, který se dnes dožívá 80 let následující. Hlavně zdraví a ještě mnoho let strávených ve sboru dobrovolných hasičů Radskova, kde je ještě stále aktivním členem, mu přejí manželka Marta, dcera Martina s přítelem Honzou, synové Jarek, Aleš a Václav s manželkami a vnoučata Patrik, Adam, Danča, Niky, Vojta a Simča. Veselka pak potěší pěknou písničkou. Bye.

0: No, Moravu krásnou zem zpříjemnila Veselka polkou Jana Lipolda, Zdeňka Beneše, Hvězdička. A beru si další dopis a tady čtu. K zítřejším 78. narozeninám dnes posíláme hudební dárek do Bošovic paní Květoslavě Mazancové. Milá babičko, kytičku a přáníčko už od nás máte. K tomu pěknou písničku, co zahřeje na srdíčku, vám ještě posíláme. Pevné zdraví, dlouhá léta a krásný narozeninový den vám přejeme. Vnuci Štěpán, David a Petra s rodinou. Včerejšímu svátku přání pro pana Milana Kučeru z Hodějic. Přejeme mu především pevné zdraví, spokojenost, lásku od nejbližších, ať se mu daří ve všem, co koná. Přání a písničku posíláme i pro jeho tatínka, také Milana. Blahopřejí kamarád Jáchym a dědeček Fica z Vřesovic. No a je čas už na tu písničku a bude to vínečko v podání Vacenoviáků.
1: Český rozhlas Brno.

Krásná písnička dozněla, ještě poslední přání. Prosíme vás o tlumočení gratulace a poslání pěkné písničky k dnešnímu svátku panu Leošovi Miklovi z Doubrav na Zlínsku, pravidelnému posluchači vaší krásné rozhlasové relace a velkému milovníkovi dobré dechovky. Milý Leošku, přejeme k tvému svátku vše nejlepší a tě krásná písnička dnes potěší. Užívej života dosyta, ať je tvá energie vždy nabitá. Raduj se, vesel se, směj. Vždy svoji rodinu a dobré přátele u sebe měj. Zatlač do jetním sezičku a už poslouchej slíbenou písničku. Všechno nejlepší, zlepšení zdraví, mnoho lásky, štěstí, spokojenosti, božího požehnání a stále dobrou mysl a úsměvy na tváři přejí ze srdce. Přítelkyně Jitka, sestra Jarmila a švagr Franta, dcera Pavlínka s Tomášem, syn Luboš, synovci Mirek s Pavlínkou a Martin s Evičkou, dále Zdeněk Rybníkář s Aničkou, celá rozvětvená rodina, všichni sousedé, kamarádi, známí a přátelé. Velkou pusu posílají milému dědečkovi vnučky Natálka, Valinka, Karolinka a neteřinky Adelka, Tereska, Eliška a Lenička. Máme tě všichni moc rádi. Končí toto přání a začíná poslední písnička.

Tak to byla pěkná písnička v podání Šohajky, Polka Františka Kohoutka, Dalibora Kozmíka, Povídali tatíček. No a já vám, přátelé, už nepovím nic jiného, než že Morava krásná zem, tedy její polední část, končí. No ale jak jistě víte, neloučíme se nadlouho, opět se setkáme krátce po 18. hodině. Příjemný den vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr je to Sousedská z Markvartic, Sousedská Jaroslava Brhela v podání Glory.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Karel žije s Kamilou. Eva odjíždí s Jardou a dětmi na prázdniny k Máchovu jezeru. Seriál vyprávěj. ČT2. Kam utéct před francouzskou mafií? K brazilským indiánům do amazonského pralesa. Dobrodružná komedie Jaguar. A ČT Art uvádí v premiéře velkolepý koncert legendárního rockového kytaristy a skladatele Michal Pavlíček and Friends. Páteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: K Masarykovo okruhu v Brně jezdí kvůli velké ceně silničních motocyklů posílené spoje hromadné dopravy. V přírodních koupalištích na Jižní Moravě je podle hygieniků voda vhodná ke koupání. Výstava v muzeu Vyškovska přibližuje někdejší německou jazykovou enklávu. Dnes bude slunečno nebo polojasno, teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Brněnský dopravní podnik posiluje provoz k Masarykovu okruhu. Ode dneška do neděle tam jsou závody MotoGP, firma do ulic posílá mimořádné tramvajové spoje a dalších až 60 autobusů a řidičů. K areálu autodromu se lidé dostanou primárně dvěma bezplatnými linkami z Žebětína a od fakultní nemocnice v Bohunicích, říká dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitel.
3: Na základě loňských zkušeností je součástí dopravního značení vytvoření bus pruhu před příjezdem k automotodromu, kde v případě toho, že by tam docházelo k nějakým zácpám osobních vozidel, tak bychom měli ten vyhrazený pruh, který bychom část té trasy dokázali ta stojící vozidla obět.
1: Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Jižní Moravě se výstraha netýká, platí ale v přilehlých krajích, v Pardubickém, Olomouckém a na Vysočině. Tam může být přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy kolem 75 km v hodině. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dříve varovali také před vysokými teplotami. Ty na většině území vystoupají nad 31 stupňů Celsia. Na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou přesáhnout 34 stupňů. Výstraha před horky platí ode dneška do odvolání. Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy je vhodná ke koupání, ukazují to měření hygieniků, kteří kontrolují více než 20 nejvíce navštěvovaných míst v regionu. Mírně horší kvalitu zaznamenali jen v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlíně.

0: rodinné památky. Budú tedy zástupci spolku a budú vlastne i prezentovať sami na sobě lidový kroj.
1: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude skoro jasno až polojasno, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr mírný, rozptylové podmínky jsou dobré, večer budou mírně nepříznivé a biozátěž je kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S kolonou počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Zdržíte se od stého 76. postý 96. kilometr asi 25 minut. Silný provoz ale začíná už za Velkou Bíteší. Šťastnou cestu bez nehod do vašich cílů vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
3: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdamovou. Patrik, rozehnu.
4: Mám to stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika, rozehnala. Dobrý den.
3: Dobrý den a valí na mě oči, paní doktorka, nikoliv, že by jem žourala.
4: No, ale trošku jsem světloplacha, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
3: Když už jsme tady u těch očarů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: o světle a očích si budeme vyprávět dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z Očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může. V takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: My vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
0: Ano.
6: My to denní vidění fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
0: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili, ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
0: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
0: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky. ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto, tak vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
0: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
6: no,
0: znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopné zajistit, je možné, že tma je barevná?
6: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Vesele a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Vysíláme pořad Vesele a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači, našimi básníky.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Trifokální nitrooční čočky v očích mám. Radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě jiný jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není, že by si ulevoval, aby to přežil, odvykne. Ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo dobré.
0: Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano. Přesvětlené výlohy, obchody, ano. Zastávky. Ano. Prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka. Čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání. Že?
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to
3: dobrá
0: jako
3: doktoři? Dobrá otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných
0: jedinců. A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát si brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek, nebo abraze, neboli nějaké poranění rohovky, nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak ho nemrý rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
0: Na problémy takové to, když žouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Doktorka Kateřina Cejdnulová, Patrik Rozehnal ve studiu. Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz. Co jsme tam tedy našli,
1: paní doktorko? Ano, paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním. Samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu, tomu
0: světla.
1: Ano, a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsícima jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný rozmazaný pohled. Večerně bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím. Já jim je 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce řečeno smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5,5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo, a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to, a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji.
0: Jakou mám barvu,
1: tohle,
0: paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bonnie M. ve vysílání Českého rozhlasu. Veselé a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu, připomínám, tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal. A
1: jasně.
2: Navíc ještě občas se mě dělá cystoidní makulární edem na sítnici. Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít prostě strašně mě vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mi řekli, že existuje nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: moc vám děkuji za odpověď.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat, jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentozní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Protože to
1: takže to já si taky myslím, to zatím, bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčbu a to byly jenom podpůrné léčby, jo. Ale nebylo to, že by se to jako vyléčilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo
2: čím,
1: být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo, vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já to nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano.
2: Nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten otok je.
1: Jasně.
2: Ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně rozdíl, kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, aby jsi mě to nespecifikoval, tak já vlastně nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdamlová. Přešaltujeme na další telefonát. Číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Veselé a zdravě na problémy se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko. Tady.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme. Poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
3: Mimo.
1: Dobrý.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila, Uherské Hradiště. Prosím vás, pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu,
1: ano.
3: Ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
1: a zase se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Ty písmena špatně vidím, se něco rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší ty vlastně jizvy, co se tam udělali. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste takto toto řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, nebo byli schopni trochu poradit snad. A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajtamlové. Kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedý zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, že oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No,
1: ale... No, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano.
2: A kapete si.
1: Kapu, nebo tak.
2: Jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel, no, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc, no.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studený obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
2: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat
3: ano,
2: jako celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, ty slzy a všechno
2: nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad
2: Dobré.
3: Na ty oči úplně bezvadní.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo. No.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli bude tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal. Pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená. A chtěla bych se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta. A já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
2: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém... Problém vlastně, když nás oslňují ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to ale takhle nějak změnit, zintenzivnit? Třeba
2: no může,
0: věkem?
2: No,
0: může.
2: Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih.
0: Je to nepříjemné,
2: no.
0: A může se to stát tedy?
2: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo se na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světelách, jo.
0: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cejdamovou v závěrečném povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost, ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko.
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly v obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka, a v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne, pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu, a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky, a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Meteorologové varují před vedry, záchranáři zase před vysokou tělesnou zátěží. Spolek uspěl s žalobou týkající se povolování dálnice D49. Národní divadlo Brno dnes uvede poslední premiéru sezony. Bude jasno nebo polojasno a teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Brno vybralo zhotovitele 24 bytových domů s družstevními a nájemními obecními byty na Kamenném vrchu. O stavbu měli zájem tři uchazeči s nejnižší cenou přesahující 2 miliardy korun. Zvítězila společnost Trabak a Syner pro Kamenný vrch 2. Výběr firmy už potvrdili brněnští radní i členská schůze družstva, informoval dnes magistrát. Nyní běží lhůta pro odvolání. Pokud vše půjde dobře, smlouvu se zhotovitelem město podepíše v letních měsících a na podzim předá staveniště. Do Česka přicházejí tropické teploty. Na jižní Moravě dnes může být až 34 stupňů Celsia, zítra až 35. Jihomoravští záchranáři doporučují omezit pobyt na slunci, nosit lehké oblečení a pokrývky hlavy a vyhýbat se v těch největších parnech těžším sportovním aktivitám, například jízdě na kole, pokračuje jejich mluvčí Michála Botová.
2: Klíčové je pít. Děti by měly pít především vodu a na škodu určitě není zvýšený přísun ovoce, například meloun. Pokud se vrátím ještě k dospělým, pak bych chtěla v této souvislosti upozornit na konzumaci alkoholu. Alkohol totiž v horku působí rychleji než obvykle a navíc z organismu odvádí vodu.
0: Spolek Egeria uspěl s žalobou týkající se povolování dálnice D49. Olomoucká pobočka krajského soudu v Ostravě rozhodla, že spolek měl nárok na odkladný účinek u 11 staveb na úseku z Holešova na Kroměřížsku do Frištáku na Zlínsku. To by umožnilo před vydáním stavebního povolení projednat námitky spolku. Dopravní a energetický úřad to odmítl s tím, že zprovoznění dálnice D49 je ve veřejném zájmu. Dálnice je tak dokončená a ve středu po ní začaly jezdit auta. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla verdikt soudu provoz nepřeruší.
3: Ředitelství silnic a dálnic má stále v právní moci všechny dokumenty a rozhodnutí, které potřebuje dálnice D49 k provozu.
0: Dopravní úřad musí o námitkách Egerie rozhodnout znovu. Národní divadlo Brno dnes jako poslední premiéru sezóny uvede Shakespeareovu komedii Sen čarovné noci. Magický příběh známý také jako Sen noci svatojánské, ale diváci uvidí v modernější podobě. Režisérka Amina Keita v něm totiž prohodila osudy hlavních hrdinů, aby děj více odpovídal současnosti.
4: Shakespeare původně má brutálně

0: konci sezóny uvidí diváci čtyřikrát před divadelními prázdninami. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes máme skoro jasno až polojasno, teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů. Vítr je mírný a biozátěž kvůli horku vysoká. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology a dnes mimořádně Alenou Přikrylovou, která s vámi zůstane na vlnách Českého rozhlasu Brno až do pozdního odpoledne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Silný provoz na dálnici D1 na příjezdu do Brna ještě dále zesiluje a navíc se stala dopravní nehoda u Brna ve směru na Vyškov na 194. kilometru. Auto po nehodě by měla být na Krajnici, přesto počítejte se zdržením v nesouvislé koloně od 178. po 196. kilometr až 30 minut. Zdržíte se také na dalším obvyklém místě, a to tak Brno Svitavy mezi Kuřimí a Lipůvkou, naberete 10 minut. Objížďka přes Kuřim se nevyplatí, i tam se vytvořila kolona. Počítejte se zdržením také v Mikulově. Tam pracují silničáři a od rakouských hranic do centra Mikulova se zdržíte okolo 10 minut. Kratší kolona je pak i v opačném směru. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Od mikrofonu vás zdraví a následující 2 hodiny vás odpoledním vysíláním bude provázet i dnes místo Borka Kapitánčika Alena Přikrylová. Máme krátce po 14. hodině, dnes je pátek 19. června a svátek má Čeněk. Jedná se o počištěnou podobu latinského jména Vincentus. Vychází z latinského Vincens, který se dá přeložit jako vítězný, vítězící nebo ten, kdo přemůže ostatní. No a k dobré pohodě vám nabízíme písničky, které nestárnou. Zaspívá Radek Tomášek, Karel Kahovec a hned v úvodu duet Václava a Jana Neckáře. No a už za chvíli zazvoníme na Edu Štatlaře, aby nám zavtipkoval v Hantecu. No a nepřijdete ani o Borku v hlas. O možnostech výletu si povídal v pravidelném typu klubu českých turistů s Hanou Varmužovou. Rozhovor vám nabídneme krátce před 15. hodinou. Ano, před námi je víkend a určitě oceníte i podrobnou předpověď počasí s brněnskými meteorology, se kterými se už za chvíli spojíme. Tak zůstaňte s námi. Krásné odpoledne a dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Nemohli jsme se nad ředitele a dramaturg rozhlasových her říká, co takový Ivan Kříž, to je takový starý praktik, ten prostě už velel kde čemu v životě, ten na to bude dobrý. Já jsem zavolal Ivanu Křížovi, jsem sehnal číslo, a tak jsem to celý vylíčil a mu říkal, no tak jo, Ludvíku, já to vezmu, ale vezmu to jenom na rok nebo na dva. A to je to, na čem já na něho vzpomínám, na někoho, kdo v těžkých dobách ten rozhlas opravdu zachránil.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: zpíval jen rock and roll. Radek Tomášek na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 14 hodin a 24 minut. No a v tuhle chvíli se nám už o slovo hlásí Eda Štatlař a zvoní.
1: Edův zvonek.
2: Dneska bych se měl jenom pár takových čerstvých vědátorských gomek, poznatků. Tak třeba ruští vědci zjistili, že křestní jméno má vliv na schopnost otěhotnět. Například Olga má větší šanci než Sergej. Ale aby to nebylo tak jednostruný, tak vědátoři v Améru zjistili, že na mořském dně je mnohem víc aeroplánů než ve vzduchu ponorek.
0: No za chvíli se podíváme k blízkosti Masarykova okruhu v Brně, kde začaly první tréninky motocyklových závodníků a přijíždějí do Brna fanoušci. Jak vypadají zatím silnice v okolí automotodromu a zda zvládají jejich nápor, vám povíme za chvíli. Teď si dáme písničku Vlasty Redla, Večer křupavých srdíček. Krásné odpoledne.
3: Když si tehdy přinesla na talířku křupky,

si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul, a ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř.

0: Iveta Bartušová na vlnách Českého rozhlasu Brno, 36 minut po 14. hodině, krásné odpoledne. Volnými tréninky dnes v Brně začalo mistrovství světa silničních motocyklů. Na okruh míří první stovky a první tisícovky návštěvníků. Celkem pořadatelé za celý víkend čekají stejně jako loni až 220 tisíc návštěv. U hlavního vstupu do areálu je reportérka Vlasta Gajdošíková. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jak teď vypadá doprava v okolí Masarykova okruhu?
1: Tak ten hlavní nápor, dnešní nápor návštěvníků už je za námi. Podle policie ta doprava byla hustá, ale byla plynulá. Já jsem přijela od Ostrovačic z centra obce, kde je akreditační centrum pro novináře a trvalo mi to asi 10 minut. Jsem teď na parkovišti pod vysokým napětím. To je plné hlavně v té části nejblíž hlavnímu vstupu, ale dál na poli se zaparkovat dá. Konec konců ani na tom závodišti samotném ještě není tolik lidí, tribuny jsou poloprázdné. Protože s deštěm se zatím nepočítá, tak parkoviště pro auta jsou tradičně u hlavního vstupu a na příjezdech od Ostrovačic a Žebětína. Policisté upozorňují, že řidiči by měli jezdit pouze tam, kam mohou a ne tam, kam chtějí. Na příjezdech jsou některé jízdní pruhy vedeny jinak než obvykle. Místy se jede ve dvou pruzích i v protisměru, aby byl ten nájezd na parkoviště co nejrychlejší. Po závodech se to zase otočí. Rada je tedy jasná, respektovat dopravní značení a pokyny policistů a organizátorů.
0: Jak funguje veřejná doprava na okruh?
1: Z Brna sem jezdí bezplatná kyvadlová doprava od přestupního úzlu nemocnice Bohunice, konkrétně je to linka C. Ta ráno jezdila v intervalech 4 až 6 minut, teď je to zhruba po 10 minutách a po skončení tréninku zase se bude jezdit o něco častěji. Okružní autobusová linka Z, ta jezdí na trase Automotodrom Brno, Popůvky, Veselka a Žebětín, kde jsou ubytovací kapacity pro návštěvníky závodu. A lidé obě tyto linky využívají. Doporučují to ostatně i pořadatelé, policie a brněnský dopravní podnik.
0: Víkend má být slunečný a horký s teplotami kolem 35 stupňů Celsia. Jak se na to připravují fanoušci a jak pořadatelé?
1: Tak co jsem zatím viděla a slyšela od lidí, tak ti se připravili opalovacími krémy, klobouky, kšiltovkami a někteří i slunečníky. A samozřejmě lahvemi s vodou a asi i dalšími nápoji. Kdo by si chtěl koupit pití přímo v areálu, tak za půl litr obyčejné vody dá skoro 70 korun. Pitný režim zdůrazňují i záchranáři, ti mají různě po areálu rozmístěných 12 posádek a taky klimatizovaný stan s 12 krizovými lůžky. Připraveni jsou pomoc při kolapsech, alergických reakcích i různých zraněních. Zatím takto ošetřili asi 10 návštěvníků a jednoho odvezli do nemocnice.
0: Na Masarykův okruh v Brně míří tisíce fanoušků. Začalo tam mistrovství světa silničních motocyklů. No a z místa se nám přihlásila reportérka Vlasta Gajdošíková. Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A za chvíli tu máme pro vás pozvánku na výlet, tak si to nenechte ujít. S klubem českých turistů. Krásné odpoledne.

0: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
1: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Michal Penk na vlnách Českého rozhlasu Brno s písní Má daleká. A ani dnes nevynecháme námět na výlet, který nám tu nechal, než sám vyrazil na cesty kolega Borek Kapitančik. A nebude na to sám, k mikrofonu pozval Hanu Varmužovou z Klubu českých turistů.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, přeju vážení přátelé. Je před námi pozvánka na výlet. A Bílovice nad Svitavou, to je vlastně místo, které... Započítám-li i ty lesní školky, ke kterým se chce vydat Hana Varmužová, kterým osvěží svoje ne tak úplně vzdálené vzpomínky na dobu, kdy procházela vlastně celým Masarykovým lesem.
2: Je to pravda?
1: Dobré odpoledne, Hanko. Dobré odpoledne. Už jste se ozvala, já vás ještě chtěl přivítat, ale teď už vás nechám doopravdy pozvat naše posluchače na pěkný letní výlet.
2: A dokonce i zmíním některé studánky a památníky, které patří do lesnického Slavína. No, já pozvu posluchače na trasu, kterou jsme letos dostali přidělenou od našeho šéfa značkařského Michala. A značíme letos modrou turistickou značku a tohleto je trasa z Bílovic. Když přijedete do Bílovic, tak před sebou k východisku té modré trasy máte ještě pěkný kousek. Doporučuju, pokud byste si chtěli ušetřit cestu přes Bílovice, využít autobus 211 a dojet až na zastávku Vojanka. Pokud byste se rozhodli z bílovického nádraží jít pěšky, tak určitě nevynechejte Husovu ulici, protože na této ulici jednak žil Stanislav Kostka Neumann a mýval tam, nevím jestli ještě má, nevšimla jsem si, pamětní desku, ale také tady byl domek, který si pronajímala sestra bratrů Čapkových a oni sem za ní jezdívali na prázdniny. My se na zastávce Vojanka dostaneme na zelenou turistickou značku a ta zelená turistická značka nás dovede k palouku u Luže a tam už začíná ta naše potřebná modrá značka. Ale palouk u Luže je krásné místo, je to právě jeden z těch palouků, který patří do Masarykova lesa, který je krásně udržovaný. Jsou tam i okrasné dřeviny a protože my lajci moc neznáme, tak je tam i informační panel, na kterém jsou vyjmenované ty stromy a dokonce tam je i mapička, takže se podíváte, co je smrk omorika a co je smrk pichlaví a tak podobně. A odtud potom vede modrá odbočka ke studánce pana Kašpara, to byl Polesný a je to z kamene vyzděná studánka a taky součást lesnického Slavína. Pak se musíte vrátit zpátky a na modré turistické značce kousek odtud je památník pana Havelky, to byl lesník, a pana Cíglera, a to byl kazatel. A opět velký balván, broušená deska na něm a informace tady o těchto dvou pánech a zase součást lesnického Slavína. No a potom už vás čeká cesta lesem ve stínu po lesní pěšince, stále do kopce. Je to takové hezké místo, nemusí moc se rozhlížet, není kde se ztratit, je to fakt jako pěkné. A dojdete k rozcestí, které se jmenuje Melatín, tam se kříží, tuším, že žlutá turistická značka, další křižovatka, rozcestník Panská louka a odtud už půjdeme rovnou po modré turistické značce k rozcestníku nad Soběšicemi a ten je na zastávce autobusu, který má číslo 57 a jezdí do Soběšic, Útěchova a Vranova. A ta zastávka se jmenuje Lesní školky. A tady můžete svůj výlet ukončit, anebo pokračovat po modré dál a to bych si nechala na příští vycházku.
1: Jak se dostat tam a jak se dostat zpátky, vám Hana Varmužová řekla. A taky od ní víte, co uvidíte mezi tím v blízkosti Bílovic nad Svitavou. Hanko, děkuji vám za tu dnešní pozvánku a na tu další už se teď těším.
2: Hezký den.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 15 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Jihomoravští záchranáři kvůli závodu MotoGP posilují svůj provoz. Operátoři v budoucí jaderné elektrárně Dukovany 2 budou potřebovat několik let praxe. Brno usiluje o pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031. Zítra bude slunečno, postupně oblačno, odpoledne a večer někde přehánky a bouřky a teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Masarykův okruh v Brně od dopoledne čelí prvnímu náporu fanoušků MotoGP, zatím se to obešlo bez mimořádných událostí. Vzhledem k vysokým teplotám pomáhá lidem zpříjemnit cestu z parkoviště policejní speciál, který vytváří vodní mlhu. Policie o tom informovala na síti X. Také záchranáři v Brně posilují svůj provoz. Důvodem jsou právě závody silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu je 5 záchranářských a 3 lékařské posádky. K dispozici je také klimatizovaný stan služky a zdravotnickými přístroji. Letošní novinkou je terénní sanitka. Jihomoravští záchranáři počítají i s větším počtem lidí v centru Brna, pokračuje jejich mluvčí Michála Botová.
5: Návštěvníci se budou pohybovat po městě Brně, především v centru, a to i v nočních hodinách. Jsme připraveni i na případné zajíždění do kempu, bude-li to potřeba, takže město Brno posílíme jednou posádkou navíc.
3: Ceny pohonných hmot v Česku o víkendu klesnou. Nafta se po několika měsících dostane pod 37 korun. Cena za litr klesne o 43 haléře a řidiči ho tak natankují maximálně za 36 korun a 61 haléřů. Benzín také mírně zlevní. Čerpací stanice ho budou moci prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů. To je o 11 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června. Asi 1500 lidí by mělo najít místo v budoucí jaderné elektrárně Dukovany 2. Společnost už začala s prvním náborem pracovníků. V dnešním vysílání Českého rozhlasu to řekla mluvčí společnosti EDU 2 Alice Horáková. Letos se firma zaměřuje především na obsazení speciálních pozic, které vyžadují několikaletou praxi v oboru, vysvětlila Horáková. Česko chce v roce 2031 pořádat mistrovství světa v ledním hokeji, oznámil to hokejový svaz. Šampionát má v případě schválení žádosti hostit Praha a také Brno, a to v nové aréně na výstavišti. Vedení města o to usiluje a podle radního Petra Kratochvíla z ODS vyjednává dohodu o pořádání.
6: Souvisí to se s řadou otázek i finančních. Připravujeme memorandum mezi svazem, Brnem a Jihomoravským krajem a měli jsme za to, že bychom to memorandum dali ještě do červnového zastupitelstva teďka. To jsme nestihli, vzhledem k těm podrobnostem toho memoranda, takže počítáme s tím, že to memorandum by se schvalovalo v září letošního roku.
3: V roce 2030 se v aréně v Brně odehraje juniorské mistrovství světa v ledním hokeji.
4: Počasí.
3: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, přes den oblačno, později odpoledná večer lokální bouřky a přehánky, výjimečně i s přívalovými srážkami a kroupami, spíše na západě a severu. Noční teploty nejméně 20 až 17 stupňů, denní vystoupí na 33 až

0: na příjezdu do Brna a také v Brně samotném. Začneme v Brně. Tam je momentálně neprůjezdný Husovický tunel, a to ve směru od Tomkova náměstí, respektive z Židenic směrem do Králova pole. Zasahují tam záchranáři u požáru auta. Stále počítejte se silným provozem a kolonou na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Budete posledních 20 kilometrů popojíždět zhruba 30 minut. Stále se také odstraňují následky dopravní nehody, která se stala ve směru na Vyškov na STEM 94. kilometru. A samozřejmě kolony se tvoří i na ostatních vytížených místech Jihomoravského kraje. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme krátce po 15. hodině, pátek s datem 19. června. A od mikrofonu vás zdraví Alena Přikrylová. Před námi je další hodinka odpoledního vysílání a i dnes odpoledne uslyšíte novou epizodu podcastu Brněnská jedenáctka. I když dnes bychom ho měli pojmenovat spíše Brněnská 111, protože dnes vyjde číslo 111. No a během této hodinky si o něm promluvíme i s jeho autorem. Pravidelné páteční dopravní informace nás čekají od Květoslava Havlíka, a to z jihomoravského Kordisu. No a také se dozvíte i to, co v učebnicích nebylo. A už za chvíli možná někdo z vás zkusí štěstí ve víkendově trefě soutěži tohoto jména, která je k dispozici každý pátek. Ano, víkendová trefa bude už za chvíli připravená a vy si můžete připravit své telefony. Dnes totiž budeme soutěžit o dvě vstupenky na Mezinárodní folklorní festival Strážnice, který proběhne od 25. do 28. června tohoto roku. A město tak ožije už 81. ročníkem této přehlídky. Připomínám v tuhle chvíli číslo k nám do studia 726 46 52 00. Krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Brno.

0: Letní nálada přímo z řeckých ostrovů na vlnách Českého rozhlasu Brno 13 minut po 15. hodině. A máme tu víkendovou trefu, velmi napínavou soutěž a v tuhle chvíli se k nám dovolal jeden z vás, koho mám na lince. Prosím, ozvěte se, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady je Joška.
0: Pane Joško, odkud voláte?
1: Volám z Kyjova.
0: Voláte z Kyjova a já jsem pro vás mohla mít dvě nabídky a vy jste si mohlo vybírat. Tak, ale napověděla nám trošičku písnička, tak buď utečete na řecký ostrov Skate Frost, a nebo máte možnost získat dvě vstupenky na strážnický festival. Co si vyberete?
1: No, utéct na ten řecký ostrov trošku podrobněji. Co by to...
0: Je to kniha. Jedná se o knihu z nakladatelství Kazda od Kate Frost, Útěk na řecký ostrov, jedno léto na řeckém ostrově, jeden útěk a šance začít znovu. To je kniha v nabídce. A nebo můžete získat dva lístky na folklorní festival do Strážnice, který proběhne 25. až 28. června tohoto roku.
1: To vím, samozřejmě. Takže pokud uspěju, tak vybral ty dvě stupenky.
0: Výborně. Bude to folklor, ale Jižní Moravy. A my se pustíme do soutěžení. Tak víkendová trefa, vy jste mi v úvodu řekl, ano, tuhle soutěž znám. Vyhrál jste náhodou v posledních několika týdnech nějakou cenu?
1: Ne, nevyhrál.
0: Ne, nevyhrál, ale víte, o co se jedná, to znamená, během jedné minuty vám nabídnu z několika okruhů, které se týkají českého filmu, vědy, hudby, přírody, ale také otázky týkající se jídla, pití a sportu. Uvidíme, jak daleko se dostaneme a na vás bude, abyste mi správně odpověděl na více než polovinu těchto otázek. Do jedné minuty.
1: Ano, rozumím.
0: Rozumíte pravidlům této soutěže? Tak se do toho pustíme. Tak pojďme na to, já se také na to připravím. Půjde otázka za otázkou, řeknu vám nabídku za A, za B, za C. Vy mi vždy řeknete jedno z těchto písmen, já si to tady poznačím a běžíme na další otázku. Tak se připravte, začínáme. Kolik strun má klasická kytara? 5, 6 nebo 7?
1: 6. Ano, šest.
0: Jak se jmenuje princ pohádky Tři oříšky pro Popelku? Jaroslav, Vladimír nebo princ, který nemá v pohádce uvedené žádné jméno?
1: Nemá jméno.
0: Ve kterém městě sídlí Astronomický ústav Akademie věd? Za A Ondřejov, za B Brno, za C Plzeň?
1: Ondřejov.
0: Co je hlavní složkou guacamole? Okurka, avokádo nebo cuketa?
1: Cuketa.
0: Jak dlouhý je maraton? 40 kilometrů, 45 kilometrů nebo 42,195 tisícin kilometrů?
1: No, samozřejmě to poslední, 42,195 metrů.
0: Které koření je nejdražší na světě? Vanilka? Tak, výborně, časomíra nám uběhla a teď jdeme zhodnotit vaše výsledky. Za A správná odpověď, teda pardon, za A za prvé správná, za druhé také, za třetí také, za čtvrté, tam jste se netrefil na otázku, co je hlavní složkou guacamole, mělo to být avokádo, nikoli cuketa.
1: To hned jsem to...
0: No a další pátá odpověď byla rovněž správná. Tak co to znamená? Výhra je vaše.
1: Výborně. Já musím se těšit.
0: Ano, velká gratulace. Já mám pocit, že dnes jsem byla více v napětí já než vy, protože vy jste říkal, že už jste to někdy zkoušel, tady tuhle hru. A měl jste i po druhé úspěch, anebo to byla vaše premiéra, úspěšná premiéra?
1: Ne, už jsem měl před časem nějakým, jsem vyhrál, takže...
0: Tak ještě jednou velká gratulace. Lístky na Strážnický festival jsou vaše. Počkejte mi prosím ještě na lince, ještě si jednou připomeneme veškeré vaše iniciály, abyste se tam v poklídku dostal. A já vám přeji, se vám na Strážnickém festivalu líbí a určitě se zastavte i u nás, u Českého rozhlasu Brno, protože my ze Strážnice vysíláme živě celou sobotu, tak se můžeme
1: takže se tam možná potkáme.
0: Případně setkat. Mějte se krásně, ještě jednou velká gratulace, no a my si už za chvíli pustíme písničku.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Přátelé, už se nám blíží 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice. A já vás chci srdečně pozvat mimo jiné k poslechu nedělního hudebního pořadu s názvem Škola základ života. Odkáže na jedinečnou práci našich základních uměleckých škol. V neděli 28. června od 10:30 dopoledne si poslechněte živě výkony nejlepších dětských a mládežnických muzik z celé republiky. A to, že jsou nejlepší, je prosím faktem, protože půjde o vítěze celorepublikové postupové soutěže žáků ZUŠ, jejíž finále se uskutečnilo v loni v Mikulově. K poslechu srdečně zve Jaroslav Kneisel.
0: Český rozhlas Brno, písně.

0: Valdemar Matuška na vlnách Českého rozhlasu Brno, 4 minuty před 15:30, krásné odpoledne. Nikoliv brněnská jedenáctka, ale dnes mimořádně brněnská 111. Přesně tolik epizod z tohoto podcastu, který vysílá Český rozhlas Brno každý pátek odpoledne, jste mohli slyšet. Dnešek nebude výjimkou, ale do studia nás přišel k poslechu nalákat spoluautor pořadu Tomáš Kramer. Krásné odpoledne. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, hezké odpoledne.
0: Já jsem tady trošku v rozpacích, protože za Tomášem se už něco chystá, tak jsme počítali, co se chystá, ale nenecháme se rozptýlit. Pojďme na brněnskou jedenáctku, ta vychází od května roku 2024, pravidelně každý týden. Někdy jste vydali i speciální epizody navíc. Vážně, nebyl za tu dobu žádný pátek bez brněnské jedenáctky? To si neberete vůbec dovolenou?
1: dovolenou si bereme určitě, ale je pravda, že opravdu každý pátek jedenáctka vyšla, někdy teda pár dílů navíc. My občas pro ty epizody, kdy jedeme na dovolenou, nebo já jedu na dovolenou, tak chystáme takové nadčasové díly třeba o brněnských zajímavostech nebo o brněnských zajímavých statistikách. A teď teda pravda čeká nás v červenci jedna dovolená, tak tam zrovna řešíme, jestli jak ten díl udělat, jak ho natočit o týden dřív, a vymýšlíme tam, že tam uděláme epizodu o kuriozních nesplněných slibech politiků tady v Brně, že tam dáme takovou zajímavou statistiku, třeba top 11 nejzajímavějších, uvidíme, tam něco prasklo za námi. Tam
0: to překvapení, které se děje. To můžeme prozradit, vy to neuvidíte ani na kamerách, ale uslyšíte možná pár prasknutých balonků, nafouknutých pravděpodobně heliem z konfety, ale
1: tak
0: uvidíme.
1: Jsem na to zvědavý,
0: velká oslava
1: co tam bude.
0: Se chystá. K podcastu vydáváte každý pátek i videa. Posluchači se na ně mohou podívat na Facebooku a Instagramu Českého rozhlasu Brno nebo i rozhlasu Jižní a Východní Morava. I těch videí už jste natočili 111.
1: Ano, je to tak, vlastně ke každému dílu je jedno video. Dřív jsme to natáčeli s kolegyní Marí Veselou, pak Bílkovou, protože se vdala. Teď je teda na rodičovské dovolené, tak je tam Hanka Florianová a David Nekvinda, kteří se mnou střídají i v moderování toho podcastu, a všechno nám edituje vlastně náš kolega a natáčí ta videa taky kolega Ondřej Schneider, můj vedoucí Ondřej Schneider, občas pomáhá ještě pražský kolega Petr Sehnoutka, no tak to je takový náš malý tým, opravdu skutečně malý, tak to tak trochu šijeme na koleni každý týden. A ta videa jsme dřív zkoušeli dělat taková trochu jako vážnější, řekněme, upoutávky na tu epizodu, ale pak jsme si řekli, že ve světě se toho děje hodně negativního a i někteří lidé mi říkali, že třeba to zpravodajství neposlouchají, protože jsou tam negativní zprávy a tak se to prostě děje, tak to prostě nechtějí poslouchat ty věci, chápu to. Tak jsme si řekli, zkusíme něco veselějšího, trochu humoru do toho dát. Myslím si, že i to zpravodajství se dá dělat občas s humorem. Takže například nedávno jsme pojali blahořečení kněží Buly a Drboli jako hokejový zápas, nebo nás je sudeckých Němců, jsme tak nějak jako lákali ve stylu pořadu Alles Gute, který byl součástí České Sory na České televizi. A v jednom videu jsem se nechal polévat konví na hradě Špilberg, to Hanka Floriánová mě polévala tou konví, když jsem měl oblečenou pláštěnku. A taky jsme si hráli na AZ Quiz, takže zkoušíme takové různé blbůstky, když to řeknu takovýmhle způsobem, ale asi to má úspěch, vypadá to tak, protože dřív byl takový standard, že to video vidělo nějakých 5 až 10 tisíc zhruba, to je takové jako obvyklé číslo, u toho už ani nepozvedneme obočí, na to jsme zvyklí, ale teď už se často přibližujeme k 20 tisícům, nebo co přibližujeme, překračujeme 20 tisíc, nezřídka 40 tisíc zhlédnutí, skoro 100 tisíc zhlédnutí mělo video s hledáním ztracené sochy rodu Lefbérů, nebo obstruzích, kteří hlídají, aby pitná voda do Brna dorazila opravdu pitná a nezávadná. A nejvíc teda zhlédnutím 157 tisíc mělo video o tom, jak se v Brně rozpadla buňka hnutí ANO.
0: A jaké máte na podcast za ty roky reakce? Já si myslím, že velmi pozitivní.
1: Já jsem vlastně neznamenal zatím žádnou negativní, tak nevím, jestli se ke mně jenom neschází, nebo prostě lidé to chtějí, nám to chtějí pochválit. Už se občas stalo, že nás zastavili třeba někde na ulici nebo v hospodě lidé, že říkali, nejste vy z toho podcastu Brněnská jedenáctka. Jeden člověk mě poznal po hlase, to mě potěšilo, protože většinou nás poznají spíš z těch videí, jako ty obličeje znají. Občas přijdu pochvalit do e-mailu, to je taky super, za to jsme hrozně moc rádi. A jednou přišel posluchač přímo teda do rozhlasu za mnou a říkal, že by se mnou chtěl mluvit, že má pro mě nějaký jako tip. A pak mi řekl, že ale prosím vás, ale vy vypadáte úplně jinak. No tak počkejte, tak jsme seděli spolu vedle sebe a říkal, nezlobte se, já musím zavřít oči, já jsem si vás představoval úplně jinak, mluvte, ale já mám zavřené oči, takže se takhle, tak jsme vedli takovou zvláštní konverzaci, že si prostě myslel, že jsem úplně jiný člověk. No tak samozřejmě za tohle jsme rádi a budeme rádi, když i posluchači, protože je pravda, že to trochu míříme spíš třeba na mladší posluchače, ale vysíláme to v Českém rozhlase Brno, tak já věřím, že i naše trochu starší posluchače, že jim to nevadí, že ten styl takový trochu odlehčenější, že se jim to snad líbí, pokud mají lidé nějaké nápady, připomínku, kritiku, samozřejmě taky sneseme, tak klidně prosím pište na e-mail, je to moje jméno a příjmení, je @rozhlas.cz, takže tomáš.kremer@rozhlas.cz, rádi si poslechneme cokoliv a třeba dostaneme nějaký tip na něco zajímavého.
0: Velké oslavy se chystají, 111. výročí Brněnské jedenáctky, to byl Tomáš Kremer, spoluautorem Brněnské jedenáctky, kterou slýcháte každý pátek ve vysílání Českého rozhlasu Brno a naladit si ho můžete i dnes po 17:30 večer nebo v podvečer, protože sluníčko nám zapadá velmi pozdě, takže ještě za denního světla, možná tak. I třeba někde na balkoně s výhledem na západ slunce.
1: Ideální. Díky, hezký poslech a naslyšenou.
0: Já moc děkuji, no a už jsi oslavu, která se na tebe chystá za dveřmi.
1: Já jsem překvapený,
0: praskání balonku se nám ozývalo možná i do vysílání. No a my se za chvíli podíváme na jiné praskání a to bude praskání v dopravě. Květoslav Havlík se na vás také už těší. Máme páteční odpoledne, posloucháte Český rozhlas Brno.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám doznívá duet Marie Rotrové a Petra Němce. Máme 15 hodin a 38 minut a vy už možná zkušeně čekáte, jaký je aktuální provoz na Jižní Moravě. A já už v tuhle chvíli zdravím Květoslava Havlíka z brněnského Kurdisu. Dobré odpoledne.
1: Já vám přeji krásné odpoledne.
0: Tak jaký je aktuální provoz na Jižní Moravě?
1: Ptáte se naprosto správně a já můžu naše posluchače ubezpečit, že dnes ten pátek se zdá být takový trošku klidnější, než byly třeba v těch předchozích týdnech. Přece jenom některé věci máme, některé informace, na které bych chtěl posluchače upozornit. V prvé řadě zřejmě z důvodu dopravní nehody na ulici Hladíkově v Brně je potřeba počítat se zpožděními linek 106, 107, to jsou ty do Kyjova a do Vyškova, které mají zhruba až 20 minut zpoždění při výjezdu z Brna. Nezdržují se tedy na dálnici, protože dálnice je trošku zase bržděná ve směru od Prahy na obou dálničních křižovatkách, ve směru na Vídeň i na D2, takže jakmile se vám podaří vyjet z Brna, tak už frčíte až do obou těchto měst, takže 106, 107. Jak už jsem zmiňoval, ta D1 od Prahy je poměrně hodně ucpaná. Samozřejmě souvisí s tím i doprava a příjezd návštěvníků MotoGP v Brně. Aktuálně zpoždění našich regionálních autobusů přijíždících od Velké Výteše nebo od zastávky Rosit je něco kolem 10 až 12 minut, ale očekáváme, že večer se ta situace ještě bude zhoršovat s tím, jak bude houstnout provoz mezi motodromem, automotodromem a městem Brnem. Zajímavostí je i to, že dnes docela dobře jezdíme ve směru Pohořelice, docela dobře jezdíme i v okolí Kuřimy a Lipůvky. Z Lipůvky ve směru na Černou horu je zpoždění kolem 5 minut, což je, řekl bych, docela výborný výsledek na pátek, a docela lepší situace je i v okolí Břeclavy, kde proti standardním zpožděním kolem 15 minut dneska mají autobusy něco kolem 10 i méně. A co bych ještě zmínil, poslední informace z města Brna, tam bych chtěl upozornit na čerstvou dopravní nehodu v Husovickém tunelu, kde přímý vliv na naše linky to nemá, ale zdá se, že auta to budou se snažit objíždět po všech možných trasách okolo, takže nám to může zpozdit 201 ve směru na výjezdu na Vinohrady nebo 301 dokonce i na Lipůvku, takže doporučuji, pokud třeba byste jeli autem nebo i veřejnou dopravou, tak se snažit vyhnout tady této oblasti nebo třeba využít vlaky, případně i tramvaje v okolí, které tam jezdí. No a co se týče železniční dopravy, tam u vlaku nemáme nic zásadního, relativně malá zpoždění, taková ta běžná kolem 5-10 minut, nic se hrozného neděje. A jediné, co máme hlášeno, to už je u Prahy, mezi Prahou a Kolínem je porucha zabezpečovacího zařízení a potřeba počítat s tím, že vlaky, které k nám do Brna budou přijíždět, zřejmě budou mít větší zpoždění než normálně.
0: To byl pohled na aktuální provoz, tedy na páteční Jihomoravského kraji. A co nás čeká o víkendu a příští týden, jsou nějaké změny v dopravě?
1: Tak tady už těch změn, tady mám docela dobrou zprávu, těch změn poměrně moc není. Zmíním jenom jednu drobnost ve Skalici nad Svitavou v neděli, tuto neděli pozítří. Je potřeba počítat s tím, že tam budou vlaky jezdit trošku jinak, pojedou o 4 minuty dříve v úseku Skalice Letovice, takže pokud byste někdo tímto směrem chtěli jet, tak počítejte s tím, že musíte být na nádraží dřív. A podobně ve stejném úseku, protože se opravuje železniční přejezd, budou trošku jinak jezdit autobusové linky 250, 256 a 257. Pokud byste zrovna s těmito linkami chtěli cestovat, využijte vyhledávat spojení pro jistotu, abyste se ujistili, že ten váš autobus pojede v čase, ve kterém má jet. No a největší změny, ty už ale zřejmě návštěvníci MotoGP mají, to znamená změny, jak se dostat zítra a pozítří a samozřejmě i dnes na brněnský automotodrom. Ti, kdo máte koupené jízdenky nebo vstupenky, tak můžete využít bezplatné autobusové linky CAZ, C-čko jako circuit anglicky. Můžete vjet od Bohnické nemocnice, kam dojedete posílenými spoji brněnského dopravního podniku, a tady tyto dvě linky zajišťuje také brněnský dopravní podnik a jsou bezplatné, takže můžete vyrazit bez problémů a doufám, že všichni přežijete to horko, které tady zítra má být.
0: Dopravní servis Jižní Moravy nám nabídl Květoslav Havlík. Moc děkujeme a jezděte bezpečně a nejlépe s městskou hromadnou dopravou, pokud se vydáte třeba na automotodrom. Děkujeme moc a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Já vám také děkuji a přeji nádherný víkend.
0: Také přeji krásný víkend.

0: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
1: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
0: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
1: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
0: Nevěřím, kdy, kde, jak?
1: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
0: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno vysílá živě z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici.
2: Poslechněte si sobotní Dobré ráno a odpoledne se Zdeňkem Truhlářem.
3: Užijte si atmosféru festivalových srdcovek na cestách se Zdeňkem Junákem.
4: Nechte si zahrát přímo z festivalu Blahopřání s písničkou od Jana Kosíka.
3: Žijeme tu s vámi.
1: Rozhlasový vysílací stan a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici od 26. do 28. června. We'll

0: Věra Martinová na vlnách Českého rozhlasu Brno, máme 9 minut před 16. hodinou a je tu poslední rubrika dnešního odpoledne. V tuhle chvíli se zaměříme na barvu očí. Co o ní rozhoduje? To prozradí v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že barva lidských očí se ustálí až ve věku 3 let? U většiny novorozenat můžeme mít dojem, že mají modré oči, je to však jen optický klam. Barva očí vzniká v duhovce a závisí na množství pigmentu, konkrétně melaninu. Po narození je pigmentu obvykle málo, takže se v bezbarvé duhovce odráží okolní světlo a budí dojem modrých očí. Teprve časem se množství melaninu ustálí a můžeme pak mluvit o finální barvě. Základní škála je dobře známá – hnědá, zelená, modrá, šedá nebo mix. Zhruba 90% lidí na planetě má hnědé oči. Svou roli v tom hraje nejen přirozené množství pigmentu, ale také dědičnost. Hnědá barva má totiž genetickou dominanci. Naopak nejvzácnější barva očí je zelená, která se vyskytuje pouze u 2% lidí. Odstíny oční duhovky se také liší podle míst na Zemi. Například v Latinské Americe jsou nejvzácnější oči modré a jsou považované za ideál krásy. Naproti tomu v zemích severní Evropy převažují oči modré, které má třeba 99% obyvatel Estonska.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
0: No a v tuhle chvíli můžeme už mluvit o tom, že nám končí odpolední vysílání s Alenou Přikrylovou. Já se těším na to zítřejší, tedy víkendové. Blíží se nám 16. hodina a zprávy s Věrou Šembekovou. No a po zprávách se můžete těšit na humoriádu. Následuje Den v kraji, kde bude brněnská jednáctka se 111. výročím. No a samozřejmě Morava krásná, zem s Jiřinou Ostrou. Ta se nám rozběhne po 18. hodině na vlnách Českého rozhlasu Brno. Před námi je ještě krásně dlouhé slunečné odpoledne a páteční navíc. Tak si ho vychutnejme. Mějte se krásně.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na pomezí Jihomoravského kraje hrozí silné bouřky. Na jižní Moravě se od zítra otevřou samosběry česneku. Výstava v muzeu Vyškovska přibližuje někdejší německou jazykovou enklávu. Zítra bude slunečno, postupně oblačno, odpoledne a večer někde přehánky a bouřky, teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Jižní Moravě se výstraha netýká, platí ale v přilehlých krajích, Pardubickém, Olomouckém a na Vysočině. Tam může být přívalový déšť, kroupy a vítr s nárazy kolem 75 km v hodině. Bouřková výstraha platí v sobotu a v neděli od 12 hodin do půlnoci a meteorologové už dříve varovali také před vysokými teplotami, ty na většině území vystoupí nad 31 stupňů Celsia. Na jihu Moravy a v severní polovině Čech můžou přesáhnout i 34 stupňů. Výstraha před horky platí ode dneška do odvolání. Na jižní Moravě začíná samosběr česneku. Zítra ho zahájí třeba na farmě ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a příští víkend se přidá i farma v Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku. Podle pěstitele Daniela Langa letošní úroda vystačí na maximálně 2 týdny samosběru.
2: Úroda bude určitě slabší o něco, protože bylo strašné sucho na jaře u nás. Během 2-3 měsíců, tak tady u nás padlo jenom nějakých 24 mm dohromady. I když jsme potom začali zalívat, tak to prostě bylo pozdě a mělo to na to docela velký vliv, ale jakože kvalita bude dobrá.
0: Lidé, kteří se nově přihlásí k trvalému pobytu v Kyjově, dostanou bonus 10 000 korun. Město už dříve nabízelo příspěvek v poloviční hodnotě. Nenaplnil ale očekávání. Kromě finanční odměny mají obyvatelé Kyjova i další výhody, například parkovací kartu v rezidenční zóně, uvedl místostarosta Daniel Čmelík, zvolený za 27 nezávislých. V muzeu Vyškovska za necelou hodinu začne výstava o obyvatelích takzvaného německého jazykového ostrůvku. Tvořilo ho 8 obcí jižně a jihozápadně od Vyškova. Němci tam žili až do poválečného odsunu a uchovali si svoji svébytnou kulturu. Návštěvníci uvidí například kroje a nábytek. Některé exponáty poskytl spolek vyškovských Němců, který na výstavě spolupracoval, říká etnografka muzea Eliška Nohálová.
3: Část předmětů máme také od spolku vyškovských Němců přímo, co si odvezli, takže jsou tam i osobní a rodinné dokumenty a věci spojené právě třeba s odsunem, ale také rodinné památky. Budou tady zástupci spolku a budou vlastně i prezentovat sami na sobě lidový kroj.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, přes den oblačno, později odpoledne a večer lokální bouřky a přehánky, výjimečně i přívalové srážky a kroupy, spíše na západě a severu. Noční teploty nejméně 20 až 17 stupňů, denní vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr slabý, postupně mírný a biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V koloně déle než půl hodiny budete popojíždět po D1 od Kývalky až po Brno a také na D2 je zdržení od 5. kilometru přes 20 minut. Husovický tunel je směrem na Královo pole už částečně průjezdný, blokovaný je tam jenom pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozdávací.

0: Co by si přál jako první ukázku v Moriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád po čase slyšel, zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušující opery skladatela Rossiniho Barbier Sevilský, kterého v Čechách poznají jako lazobníka. Bol to Talián, tento chlapec Rossini, a treba povedať, velmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina zpěvá, teraz Figaro, opäť Rosina a zas Figaro. Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa zpěvá v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzvať.

0: Vyzerať, pravda? Teraz nazdáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený. No, Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté. Lebo Grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rozinou.
1: Teraz sa aj Rozina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj. Chcela by chcela, no už nemôže. No treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu. Aj to temperamentné talianské publikum pozbuzuje svojho Figara a teší Almavivu. No vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rozina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: A hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
4: Ano.
3: Nějakou operní arii zpíval jste, Aleši, někdy?
4: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessundormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho.
3: Ano.
4: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak ale to jsem...
3: Do kopce?
4: No náhodou, páčně to tak jako vždycky tak...
3: Jakože stoupáte klíškám, no. Tak jako to...
4: Vinčeru? A, ale...
3: To mě nenapadlo, jako
4: ale
3: podle terénu.
4: Pak, no, ne, není to dobrý, pojď člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
3: Jo.
4: Ale jako, já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak, tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
3: Mně asi
4: to,
3: ne.
4: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... Což je, myslím, Dvořák si vzpomínám, Antonín.
3: Ano.
4: A zpívat učívala, že slzy k sem koulily po tvářích a tak dále.
3: A co na to
4: řekli? Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
3: Ano, a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jděte zpívat popinu nebo...
4: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
3: Ole.
4: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
3: Nebylo třeba.
4: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval té klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
3: Tak tedy. Možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
4: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
3: Ano, ano. Zpíval árie.
4: Ale, no třeba jo, já nevím.
3: To by
4: ale...
3: se nepotkali v Humoriádě.
4: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten sbormistr odjel se sborem do Itálie, sbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
3: Neměl
4: takže já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu Lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
3: A kariéra se nasměrovala
4: a
3: jinam.
4: A ono se to nasměrovalo takhle. A jde. Už jsme hráli country pak a...
3: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulm je naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A, ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič, zdravím pana tak. Urma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den. Dobrý.
3: Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Ohumovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata, spolužačky ptali, že slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojí. Že tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: Jo, a šipkový čaj, pane Ulm.
5: Ano.
6: Vařím do dneška.
5: Pořád výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
5: Já to vím, ano, jasně, děkuju.
6: A šipkový čaj, céčko si vaříme celý život.
3: Tak,
5: ano.
6: Manželem, děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych B.
3: Ano, tak ano. Jo. Víme, že si vaříte céčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme, děkujeme moc. Mějte
5: díky,
3: se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
5: No,
3: se jmenuje scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje, pár úderů od kraje, Helenko. A počkej, to je moc. No, znova, jo? Znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi do prostřed, jo? Tak a teď píš. Soudruh Josef Pipka je... Ukáž? A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22, ne?
8: Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno, ne?
8: Ano, dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
9: pravidelně
8: o 2-3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Zpamatuj se. Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý, ne, mezi si. Zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: Dál. No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu, ano. Čárka, pro ano. Svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka. Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství.
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš. Hrdinství.
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak Tak třeba pro svou upřímnost.
8: No, tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
8: no, dobrý,
9: ne?
8: Dobrý, přímost, píš přímost. Přímost, čárka. Pro kritický přístup k práci.
9: No.
8: Počkej, jak bychom to teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
8: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No, a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka tu odměnu
8: dostal. Prosím, hrdina u telefonu.
10: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
8: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli včera, ta schůze, víte. Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
10: Jo, hrdina,
8: jo.
10: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
8: Ono jej, soudruhu řediteli.
10: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
8: Ano, no. Hned to bude, soudruhu řediteli, čest. Tak, Helenko, a honem nový papír.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Stena Hadrbolcová, tedy Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu, Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu, takže jsem k ním měl jako takový bližší vztah, protože třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem je měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo Pyšná princezna.
3: Myslíte
5: tři princové,
3: takže ano. Mirek Horníček a Mirek Miloš Kopecký.
5: Horníček,
3: ano.
5: Lubomír Lipský
3: a Miloš Kopecký.
5: Ano. A ten dělal toho bojovnýho Kopecký, ano. Teda Lipan.
3: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle jako i po letech na líčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takovéhle setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak
3: už
5: máme to natočený.
3: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit? Budete-li chtít, Ačko, v tom případě? A nebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho. Znáš mě?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost, dostala bod. Bod, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky,
1: díky, taky, máme to na střídačku. Kdo se teď ozve?
5: Haló?
1: Ano.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
7: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku, zdravím pana Ulma. A přála bych si tu perfektní Halinu Pavlovskou.
1: Dobře. Ano. Tak jo, děkuju.
6: Děkujeme.
1: Ať se
7: tak
1: daří.
7: Hezké odpoledne.
1: Ano, samozřejmě i vám. To naše dnešní ještě bude naplněno dvěmi soutěžemi, to jenom připomínám, jejich čas teprve přijde. Teď v téhleté soutěži dvou ukázek vyhrálo Bčko, takže máme zase změnu. Halina Pavlovská o své postavě a také o židli, na kterou má usednout v rámci předávání šarmantní osobnosti roku 2017.
8: Jo, on si pipku podá a já se budu kvůli němu...
9: To je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
9: Dobrý večer, paní Halino.
10: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře TT. Tři jsme říkali.
10: Já jsem byla tak soustředěna na ty schůdky tady, no, že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl tři, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
10: Lado, ale... správně, já, protože to, mě, ten Google mě ochuzuje a neustále to píše, že dva. Všichni to opakují.
1: A všichni
10: to
1: ale víme, že tři.
10: Tři, no, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly tři.
1: Byly tři, původně byly tři. Z koho jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
10: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně
1: kopec.
10: Musela jsem, já nevím, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější jasně části. A,
1: musím to popisovat, posluchačům, stačí ten YouTube kanál.
10: Já právě mám takovou myslím zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
11: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
10: Ne, ale když mluvím, že tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No to můj muž mě viděl poprvé ze zadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
11: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
10: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
10: pan
1: tady...
10: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
11: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled, na poprvé potkala?
10: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jako, že tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
6: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré, dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás s Ladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
10: No to ne.
6: Aha, tak ne.
11: Ne, ale upřím nás té, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá. Vy ne?
10: Já to tajím, ale...
11: No ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
10: Děkuju.
11: Ty pořady Na větvi s Halinou, ty už mají tedy několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
10: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
6: No, že jo.
10: To teda. Ten by stal za hřích. No.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
12: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem se vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože nečekejte žádný takový pikantnosti, to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona když tak jemně sedala, když on už tam ležel a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
12: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
12: Ano, ano.
1: Abyste pak spali každý v jiné
12: posteli. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek, jo?
12: Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkon, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná?
12: To není možný.
1: Ne?
12: Ne.
1: Ne?
12: To já už dopředu mám zařízení vždycky. To jako pak není dobrý tohleto zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
12: Není takový,
1: to jste schopný odjet i domů zpátky. Ne,
12: já to tam mám napsaný přímo.
1: Jo.
12: U té kanceláře mám jako, že to mají být double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, speciální přání a poznámky.
12: Ano, ano.
1: Nepište.
12: No ne, ono to, ale...
1: Chceme oddělené postele na jednom pokoji.
12: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
12: Jako když...
1: Takže ano. Na sebe voláte přes pokoj.
12: Ne přes, co, přes
1: každý
12: mezeru.
1: Každý na jiné straně přes
12: mezeru. Zas není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
12: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská. Dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Venčík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosím, abych s Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
3: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas, potichu i řvát.
3: Jo, dobré odpoledne, tady zdraví Zena ze Sadský.
1: Ano.
3: A pane Ume, já vás moc zdravím.
2: Vida,
3: a už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
2: No jo, to víte, že jo.
3: No, já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka,
2: ano.
3: Mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
2: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná,
2: ale,
1: možná lelky.
2: Ale jo, ale to byla taková nějaká
3: jo,
2: zřeze.
3: Jo.
2: To je dávno, ale že? To je dlouho.
1: Jestli
2: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel.
2: Pořád, no, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
2: Ano.
3: Taky pořád. Vás moc zdravím.
2: Děkuju.
1: Komu dáte bod?
3: A prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
3: děkuju.
1: Rozhodnu to, bude to Bčko, bude to změna zase.
2: Pro vás,
1: tak,
2: díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
5: Ty mě neslyšíš, Boženko?
6: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
5: No, co to hulákáš? Co to je za výrazy, co dělám? Co já dělám? Já hulákám.
6: Jsi slyšel hulákáš?
5: Kde jsi to řekla?
6: Jsem řekla halekáš.
5: Promiň.
6: Prostě, kdybys mi mohl zapnout ten zip.
5: Ta zbyla dvě hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
6: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
5: Jsi sedně k tomu můžu.
6: Viděli?
5: No jo, ty máš.
6: Co?
5: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou dírku, prosím tě. Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Do bíláku je to něco jiného, ale jdeme do opery.
6: No,
5: když do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
6: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec. Mě se vás...
5: Hrvo, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam jdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvíst.
6: No.
5: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
6: No.
5: Ten genius!
6: Yeah.
5: Ten...
6: No.
5: Ital!
6: No.
5: Se smolil a šmulil s tou operou 5 let a teď to prošli jen půjdi dírce a knoflíku.
6: Poučíne mi nikdy nic neříkal.
5: Ty jsi nevzdělaná. Já ti budu něco říkat, Puccini, že už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby nebyl mrtvej. Hudebník něco říká. Ten se vyjadřuje hudbou.
6: No tak, že on je cizinec, mrtvý, já ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
5: Boženko.
6: Nepůjdu.
5: Boženo!
6: Půjdu!
5: Na
6: až se podíváš na tu pračku.
5: Prosím tě, mohla bys si laskavě říct.
6: Co?
5: Prosím, pořád jednu věc podmíníš druhou.
6: No.
5: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
6: No co?
5: Babička jsem přišla místo drbů ve Slávii, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou, prosím.
6: Ne, nerozčuj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
5: A co máme?
6: Když babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
5: Roba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. No. A to jde nesmysly. To už je za každý dítě ví, co je to elektrický proud,
6: no?
5: Kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou už vyhne.
6: No,
5: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne tvoje brní. No.
6: Tak to si někdo brně, ne? Tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
5: Proč jsem přišla, maminka?
6: No.
5: Proč jsem přišla, maminka?
6: No,
5: aby nám hlídala děti.
6: No
5: tak není, proč mi brala prádlo?
6: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my.
5: To je pravda.
6: Ujedom.
5: Jak bychom to udělali? No to nesíhnu, tohle to, nebude opery.
7: A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu prout, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
6: Nebo nacpej babičku do skříně, děti, do bojtníku, to je taky hned. Ty vrahu!
7: Děkuju ti, Otelo, že jsi mě ukázala cestou, že teď už to nestihnu.

0: herecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, co ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete
1: doufám,
0: odpovídat, vy budete potvrzovat
1: doufám,
0: jenom správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se připojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky, je pět. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět, pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se v prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček, pantolína. Ano. Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání. Tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, co se daří.
2: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Jitku Moravcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale Oříšek dost mi to
1: popelku,
2: dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, dnes to vzpomněl teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak, no. Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod? Dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík, nebo Jitka Mulavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
4: Já se přece nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám.
5: Budeš sám.
4: Ty si tu, viď?
5: No.
4: A já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operance nedělej. Tam jdeš stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak byste už na placku.
4: A zvedni ho.
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: Tak
5: nikam nechoď, koupíme si
4: lahvinku
5: a
4: zpíváme
5: si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, buď tak laskavá.
5: Emile, jsi ty klíče ztratil třeba?
4: Jak já můžu ztratit?
5: Já tam třeba.
4: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
5: já,
4: klíče.
5: Určitě.
4: Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10 000. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesí, mám ho tady. Peněženku mám, jí tady. Lístky na opium. Lístky, já musím mít ty klíče v ruce. Pojď si mi dál, do kapsičky, kde jsem nepatrný nějaký. Jo. Starý lístek od čatničky, no.
5: No a ten lístek tam máš?
4: A ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž mít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: Ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak nejdej.
5: No to taky.
4: Povídat, dej mi ty moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprv mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek. Jakoby od šatny je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10.11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit ale... si sněhulák a
5: hodit
4: se?
5: No
4: parková
5: to
4: asi
5: vím,
4: ne?
5: Taky, na to se neptám, já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad Jiříšku koupit, ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebyl překvapení, ty. Hloupá.
5: Mezi náma je konec, pať seš podvodník.
4: Boženko, kontroluj se.
5: Neříkej mi, Boženo, pro vás otruvo jsem už zas jen slečna biskupová.
4: Miláčko, posaď se.
5: Nežádám.
4: Já ti to říkám, ty máš něco buď s Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě mám přát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Koblicích od... od 15 do 20 šachový turnaj v Koblicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, se šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no, tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Koblicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak podlá na hlavu, já nejsem víš,
0: ale trvá. Humoriáda.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne. Zatočme osudím a vytáhněme nějaké číslo, ať víme,
2: vidím to tady.
1: Kolik tam máme. Dvojka,
2: dvě.
1: To je úterý. Ano. Věnovali jsme Kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velký Velká gratulace. Radost budeme dělat i příští týden. Černová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju. Hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Děkuju, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Jihomoravský kraj na podzim otevře institut na podporu duševního zdraví. Vietnamští podnikatelé v Česku budou lépe informovaní o nařízeních úřadů. Motocyklista Filip Salač dojel v obou trénincích Velké ceny České republiky druhý. Zítra bude slunečno, postupně oblačno, odpoledne a večer někde přehánky a bouřky, teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Jihomoravský kraj chce zřídit institut mysli, má propojit zdravotní, sociální i krizové služby v péči o duševní zdraví. Podle statistik přibývá lidí s psychickými potížemi. Institut má odborníkům pomáhat vyhodnocovat data a rozvíjet služby v regionu a zavádět nové, doplňuje Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
4: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu.
2: Zdravotnická záchranná služba v první den závodu motocyklu na brněnském Masarykově okruhu dnes do 16 hodin ošetřila 26 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, kde roli sehrály vysoké teploty a také drobná zranění. Záchranáři o tom informovali na svém webu. Záchranná služba má na tribunách a v bezprostřední blízkosti okruhu 5 záchranářských a 3 lékařské posádky. Kromě plně vybavených sanitek má k dispozici i stan, ve kterém je až 12 monitorovaných lůžek. Rodinní příslušníci i široká fotbalová veřejnost se dnes v obřadní síni olomouckého krematoria rozloučila s legendárním trenérem Petrem Uličným. Zemřel minulý pátek ve věku 76 let. Mezi smutečními hosty byly vedle celé řady fotbalových osobností, hráčů, funkcionářů všech generací i dva někdejší tuzemští reprezentační trenéři Milan Máčela a Karel Brickner. Petr Uličný se po hráčské kariéře dal na trenérskou dráhu, mimo jiných trénoval i brněnskou zbrojovku. V té době chodili za Lužánky 10 000 návštěvy.
3: Sport.
2: Motocyklový závodník Filip Salač obsadil v obou pátečních trénincích Velké ceny České republiky ve třídě Moto2 druhé místo. Po dojezdu mluvil na brněnském Masarykově okruhu o tom, že směrem k sobotní kvalifikaci ještě cítí rezervy.
5: Rychlost tam je, ale určitě máme ještě nějaké mouchy, které musíme vychytat, aby jsme se ještě zlepšili, protože se týče tempa jsme rychlí, ale nejsme nejlepší a já chci to vítězství, takže musíme se ještě vylepšit.
2: V královské kubatuře MotoGP vyhrál úvodní trénink Španěl Marc Márquez. Ve druhé jízdě triumfoval Japonec Ai Ogura. Motosportu se bude věnovat i dnešní jubilejní brněnská jedenáctka, která začne po 17:30.
3: Počasí.
2: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, přes den oblačno, později odpoledne a večer lokální bouřky a přehánky, výjimečně i přívalové srážky a kroupy spíše na západě a severu. Noční teploty nejméně 20 až 17 stupňů, denní vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr slabý, postupně mírný a biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 počítejte stále se zdržením na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Kolona je mezi stým 76. a stým 84. kilometrem, na stém 88. a také na stém 94. Policie došetřuje dopravní nehody. Provoz už by ale neměl být omezený.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Dobré odpoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Prožíváme pátek s datem 19. června roku 2026. 4 minuty po 17. hodině začíná pořad Den v kraji. Už za pár minut vám nabídneme přehled důležitých událostí z našeho kraje. Krátce poté to bude předpověď počasí s brněnskými meteorology. No a přibližně v 17:30 vás čeká další díl Brněnské jedenáctky. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 7 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Věrou Šenbekovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Brněnský dopravní podnik na víkend posiluje provoz k Masarykovo okruhu ode dneška do neděle, tam jsou závody MotoGP. Firma do ulic posílá mimořádné tramvajové spoje a dalších až 60 autobusů a řidičů. K areálu automotodromu se lidé dostanou primárně dvěma bezplatnými linkami z Žebětína a od fakultní nemocnice v Bohunicích, informoval dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitel. Voda v přírodních koupalištích na Jihomoravě je vhodná ke koupání, ukazují to měření hygieniků, kteří kontrolují více než 20 nejvíce navštěvovaných míst v regionu. Mírně horší kvalitu zaznamenali v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny. Na Jižní Moravě začíná samozběr česneku. Zítra ho zahájí třeba na farmě ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a příští víkend se přidá i farma v Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku. Podle pěstitele Daniela Langa letošní úroda vystačí na maximálně 2 týdny samozběru. Česnek je podle něj kvalitní, ale kvůli suchu jeho méně než obvykle. Lidé, kteří se nově přihlásí k trvalému pobytu v Kyjově, dostanou bonus 10 000 korun. Město už dříve nabízelo příspěvek v poloviční hodnotě, nenaplnil ale očekávání. Kromě finanční odměny mají obyvatelé Kyjova i další výhody, například parkovací kartu v rezidenční zóně, uvedl místostarosta Daniel Čmelík, zvolený za 27 nezávislých. V muzeu Vyškovská dnes začíná výstava o obyvatelích takzvaného německého jazykového ostrůvku. Tvořilo ho 8 obcí jižně až jihozápadně od Vyškova. Němci tam žili až do poválečného odsunu a uchovali si svoji svébytnou kulturu. Některé exponáty poskytl spolek vyškovských Němců, který na výstavě spolupracoval, uvedla etnografka muzea Eliška Nohálová. Národní divadlo Brno uzavírá letošní divadelní sezónu. Jako poslední premiéru dnes večer uvede nejznámější komedie Williama Shakespearea Sen čarovné noci, známou také jako Sen noci svatojánské. V magickém příběhu o lásce vyměnila režisérka Aminata Keita původní osudy dvou hlavních hrdinů. Inscenace tak otevírá nové situace i současná témata. Česko chce v roce 2031 pořádat mistrovství světa v letním hokeji, oznámil to Hokejový svaz. Šampionát má v případě schválení žádosti hostit Praha a také Brno, a to v nové aréně na výstavišti. Vedení města o to usiluje a podle radního Petra Kratochvíla z ODS vyjednává dohodu o pořádání. Podrobnosti uslyšíte v brněnské jedenáctce, která začne po 17:30.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Pondělí 22. června přivítají dobré rady právničku Michaelu Radoušovou. Povídat si s ní budu na téma mediace. Jak se domluvit v náročných situacích? Kdo se na mediátora nejčastěji obrací a jak probíhá mediační setkání? Jakým způsobem se buduje důvěra a nachází porozumění? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Je 17 hodin a 25 minut. Posloucháte Český rozhlas Brno. I po třech týdnech od začátku omezení vjezdu do centra Brna si firmy stále zvykají na nová pravidla. Ta určují, jaká auta se tam můžou pohybovat a kdy. Vozidla zásobování tam s platným oprávněním smějí vjet jen mezi 4. ráno a 11. dopoledne. Rozvoz jídla nebo taxislužby tam nesmí vůbec. Magistrát chce opatřením sklidnit provoz a dřívější mírná opatření nefungovala.
1: No, je to velká komplikace, protože je velký úbytek jízd. Ty lidi, kteří jezdili z toho centra, ať to byli studenti nebo to byli důchodci a podobně, kteří jezdili k doktorům, tak pro ně nemůžem. Tím pádem my jako klasičtí taxikáři jsme v háji, protože ty lidi už potom teda jedou levnější variantou. Nemluvě o tom, když je tady v pátek, sobota, večer, noc, tak většina lidí je ve městě a my pro ně nemůžeme, jo, tak jak jsme jezdili.
2: Zmiňuje Martin, soukromý taxikář, který teď do centra nemůže. Je asi 11:45, prošel jsem se náměstím Svobody a Masarykovou ulicí, na která se omezení vztahují. I v době zákazu jsem napočítal v pěší zóně asi 6 dodávek. Řidiče jedné z nich jsem žádal o vysvětlení, komentář ale odmítl. To, že auta z centra úplně nezmizela, potvrzují i kolem jdoucí, jako paní Darina.
3: Myslím si, že tady míň aut rozhodně neprojíždí. Nebo nemám ten pocit, že by to nějak zásadně jako se změnilo. A nejenom do jako zásobování, ale i osobní auto tady jsou dost.
2: Právě zásobovací vozy můžou těmito místy nově projíždět jen mezi 4. ráno a 11. dopoledne. Cílem magistrátu bylo podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla z ODS právě sklidnění rušného provozu, na který si místní stěžovali.
4: A my jsme využívali všechny ty měkká opatření, dopravní označení, dopravní značky vodorovný, svislí zákazy, kamery, prostě potom městskou policii, nic z toho nefungovalo skutečně, takže museli jsme dojít k těmto striktním opatřením.
2: Ta však komplikují některým kurýrním společnostem práci. Stěžují si třeba na komplikace v plánování nebo spožděné časy doručování. Vysvětluje provozní ředitel společnosti GACE Petr Družkovský.
5: Současné omezení nám výrazně komplikují možnosti doručování paletových zásilek. Domníváme se proto, že by bylo vhodné hledat takové řešení, které bude respektovat potřeby města i nezbytné zásobování jeho centra.
2: Jedno z možných nastiňuje Petr Kratochvíl.
4: My se samozřejmě budeme snažit co nejkratší době zajistit taková stanoviště k krátkodobým parkování, kde by ti kurýři skutečně tohle typu mohli přijít zastavit auto na těch 10-15 minut, vyzvednout si to jídlo nebo zásilku a pokračovat dál, ale tenhle proces chviličku ještě potrval.
2: Strážníci na místě zatím nejsou. Přesto tam řidiče hlídá kamerový systém. Jakub Holler, Český rozhlas.
0: Tento víkend se v Brně koná největší nejen sportovní akce roku. A tušíte správně, že jsou to závody MotoGP, tedy velká cena České republiky silničních motocyklů. Pořadatelé by si výhledově přáli, aby Masarykův okruh hostil i závody Formule 1. Je tohle přání na úrovni snu, halucinace nebo možné skutečnosti? Zaměřila se na to i dnešní brněnská jedenáctka. Tomáš Kremr s Davidem Nekvindou proberou, jak moc se liší motorky a formule. Podívají se i na plánovanou největší curlingovou halu v Česku, na pohřeb manželů Kunderových na ústředním hřbitově a zamíří i do kosmu nebo k Vánocům. Poslechnout si to můžete už za malou chvíli, tak určitě zůstaňte s námi.
6: Český rozhlas Brno, den v kraji.

Milej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, i to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
1: Zdravíme vás u brněnské jedenáctky radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno. Konkrétně vás zdravím já, Tomáš Kremr.
2: A já, David Nekvinda.
1: V podcastových aplikacích dnešní epizoda vychází přesně v 11.11.
2: Protože je to epizoda číslo 111.
1: Moc vám děkujeme za přízeň, za vaše zprávy, za pozitivní hodnocení, taky za ten obří potlesk, i když ten jsme si tady ve studiu pustili sami.
2: To jsi neměl prozrazovat, to určitě nikdo nepoznal.
1: Tak radši pojďme rovnou k těm tématům.
2: To bylo co, když jsme loni na okruhu makali. Pamatuješ si to, ten pěkný víkend společně strávený?
1: Rozpálený okruh, ale zároveň předtím pršelo, takže tam nebylo kde zaparkovat. Tvořili se tam fronty, kolony na MotoGP. No, to bylo moje motorkové poprvé, musím říct. Ale opravdu mě to fakt bavilo.
2: A co tě na té Grand Prix bavilo, když asi posluchači tuší, že ty nejsi sportovní typ a motorky tě vlastně vůbec nezajímají, tak jel jsi na ní vůbec někdy třeba?
1: Na té, která jela na okruhu, někdy jsem nejel. S dědou na Simpsonu jsem jel, děda mě vozil na Simpsonu. A mě bavila ta práce, to byl takový adrenalin. Obrovské množství lidí, obrovská akce. Já jsem to do té doby moc nechápal, proč to někoho baví ty motorky, ale když jsem tam byl, opravdu to bylo působivé, fascinující.
2: No a že jsi nevzal službu tento víkend, když tě to loni tak bavilo a MotoGP je zase zpět.
1: Tak minule to bylo v červenci, že teď je to v červnu. Vlastně proč je to v červnu? Teď to si tak Brno vybralo, že to chce v červnu?
2: To si Brno nevybralo, to určuje pořadatel celého mistrovství světa. A co jsem tak jako slyšel, není to oficiální informace, tak důvod je, že ono je mistrovství světa ve fotbale a v té době žádný velký okruh moc tu velkou cenu nechtěl, protože je to prostě neúplně výhodné a Brno, protože není extra velký hráč, tak jí dostalo přidělenou v tomto termínu. Ale ty jsi mi odpověděl, proč nemáš tu službu na ten víkendový závod.
1: S tebou. No dívej se, dobrého pomálu bych to tak řekl, ale samozřejmě neumím si představit nic lepšího, než strávit s tebou víkend na MotoGP a být tam od rána do večera. Určitě ne.
2: No a počkej, až tam jednou budou formule.
1: To jsi trošku zapřeháněl, ne? To je z říše snu, jako F1.
2: No, teď se o tom jednalo v Praze na Autoklubu České republiky, tedy u těch, kteří pořádají právě MotoGP v Brně.
1: A to tam tak asi seděli a řekli si jako borci, tak dobrý, ale zpátky na zem, ne?
2: Prezident autoklubu Jan Šťovíček o tom mluvil s prezidentem Mezinárodní automobilové federace, která pořádá F1, což je Muhammad bin Sulaym z Dubaje. A na Brno prý opravdu přišla řeč. Tohle řekl po jednání kolegovi Jakubovi Kantovi.
3: F1 spolu probíráme po každé, ale není to teď o Mezinárodní automobilové federaci, že přijde a řekne, tam chceme závodit. Je to o tom, aby Česko mělo plán. A to znamená mít odpovědi na otázky typu opravdu tohle chceme a potřebujeme, co nám ta spousta fanoušků přinese.
2: A Jan Šťovíček na to reagoval, myslím, celkem s nohama na zemi.
4: Co se týká trati, tak by to takový problém nebyl, ale třeba boxy asi by byly problém, protože to už je přece jenom zastaralá věc. No pak samozřejmě největší problém je, že promotér si žádá nějaký poplatek, který může dosahovat třeba 40 milionů dolarů jako v Maďarsku.
1: Takže když to přepočítám, tak to je zhruba nějakých 840 milionů korun. Jenom teď dávají na ty MotoGP závody stát Brno a Jihomoravský kraj dohromady nějakých 170 milionů a další peníze teda přidávají pořadatelé a majitelé okruhu.
2: A vždycky jsou kolem toho ještě velké debaty, jestli je to v pořádku. Asi je ale zase potřeba říct, že podle studie Vysoké školy ekonomické v Praze tu loni těch asi 220 tisíc diváků taky nakonec utratilo mnohem víc peněz a na daních stát vydělal asi 310 milionů. Plus k tomu se asi musí připočítat něco, co se moc vyčíslit nedá, a to je nějaká prestiž. V tomto ohledu asi F1 nad motorkami vede. Je to prostě výrazně sledovanější sport. Díval jsem se na nějaká čísla, třeba v televizi je zhruba dvojnásobně sledovanější, velké ceny navštěvuje víc lidí. To by se Brno ještě zaplnilo mnohem víc, protože v Brně bylo loni 220 tisíc diváků na MotoGP a u Formule 1 je průměr 280 tisíc.
1: No, viděl jsem taky třeba fotku jezdců motocyklových v brněnských vodojemech, která byla i na oficiálním profilu MotoGP na Instagramu, a to sleduje nějakých 18 milionů lidí, tak to je asi taky celkem velká reklama pro Brno. F1, to by bylo asi teda ještě větší opět.
2: Tam je to myslím nějakých 43 milionů, co jsem se díval před natáčením.
1: No dobře, ale já se, jako je to zajímavé, asi lákavé, ale nechci se nikoho dotknout, ale pořád mi to připadá trochu jako taková halucinace mít F1 v Brně.
2: Já si to taky myslím, úplně si zatím nedělám příští rok v kalendáři.
1: Jestli bude F1, tak spolu máme službu.
2: Dobře, ale zase jsme v Brně, možná je všechno, tak třeba sem přijedou.
1: Ano, tady je možné opravdu všechno. Pojďme si od toho sportu odpočinout ke kulturnímu okénku. Zhruba po 3 letech od smrti spisovatele Milana Kundery a 2 roky od úmrtí jeho ženy Věry jsou teď oba dva pochovaní v Brně.
2: Dokonce v čestném kruhu na ústředním hřbitově čestnější místo už ani mít nemohli.
1: A je to takové ještě trochu paradoxní, protože zaplnili místo po jednom komunistovi, o kterém později historici zjistili, že to nebyl úplně zrovna hodný komunista, takže jeho ostatky byly přemístěny pryč. No a od včerejška už tam jsou urny manželů Kunderových.
2: Oba si ovšem přáli, aby to nebyla žádná slavnost, nic okázalého, přáli si to prostě úplně obyčejně, takže u toho, řekněme, pohřbu bylo jen pár lidí, žádní novináři. Ale ty jsi o tom věděl, že se to chystá, tak nezašel jsi tam podívat poza stromu?
1: Trošku mě, řekněme, svrběla ruka, jak se říká, že tam půjdu se podívat, ale zase jsem nechtěl jsem si připadat jako nějaký paparazzi a lidé, se kterým jsem mluvil, tak mi říkali, že prostě ten den to má být takto úzkém kruhu, to jsem samozřejmě chtěl respektovat a vlastně jsme byli připraveni to odvysílat až v pátek ráno, ten den poté, ale on to pak teda sám magistrát propálil, respektive vydal to tiskovou zprávu, což mě překvapilo.
2: Takže náhrobek už tam je, díval jsem se na nějaké fotky a ono to trochu vypadá, jako by levitoval nad zemí.
1: Ano, ten náhrobek vytvořil rakouský architekt Johannes Spahr, on s tím uspěl v soutěži a navrhl velmi čistou betonovou desku, na které jsou vyryta jména manželů a data jejich narození a úmrtí.
5: Vypadá to, jako by se odlepila od země a vznášela se asi 15 až 20 cm nad povrchem. Vzniká tak prázdný prostor a s ním i zvláštní, nemožný a trochu absurdní moment. Inspirovalo mě několik Kunderových knih. Jsou v nich protiklady, které se v tomto návrhu také objevují. Lehkost a tíha, možné a nemožné, vážnost a nadsázka.
2: A když je to tak nad zemí, tak nemůže tam někdo něco třeba házet?
1: No, to snad doufám nikoho nenapadne, ale napadlo to i mě teda samozřejmě, že to je možné. A včera jsem tam zaslechl debatu dvou mužů na hřbitově, kteří se tomu taky divili, když šli kolem toho hrobu a říkali, a já teď omezím to zprostá slova, protože oni byli takový peprní, ale říkali, kdo to Hernajs vymyslel, vždyť do toho budou lozit zajíci.
2: No, je fakt, že na hřbitově těch zvířat hodně, třeba veverky.
1: Veverky jsem tam včera
2: potkal hodně. Je tam hodně, ale tak snad mají nějakou úctu ke Kunderovým.
1: Tohle teď bude nezvyklé, protože tohle téma jsem si prosadil já, ale není to žádná šalina přestavěná na raketu nebo nějaká podobná dopravní bláznivost pro šotouše, ale je to sportovní téma, je to curling. Mm-hmm.
2: No prosím pěkně, na tom jsme byli tak 5-6 let zpátky spolu, to si pamatuju v Nové Zbrojovce.
1: To jsme zkoušeli, no to byl drahý špás, bych řekl docela. Ono to je drahá sranda si to vyzkoušet, ale bylo to zajímavé. Proč to říkám teď? Vedení Brna schválilo plánovací smlouvu se soukromým investorem, tedy s klubem Curling Brno, který chce v Černovicích postavit největší curlingovou halu v Česku.
2: Největší je teď v Praze, má 4 dráhy, tak v Brně 11, ne?
1: Minimálně, ne, bude jich 5, takže o jednu víc než v Praze. Brno na to celé prodá pozemky, kousek od mostu, kde se sjíždí, vybav si to, vietnamská tržnice na Olomoucké, jdeš dolů směrem do centra, podjíždíš most, tak pod tím mostem vpravo na poli to bude.
2: Rozumím, tak tam asi místo je. No a ten Curling Brno si to postaví sám za svoje?
1: Ano, otevírat chtějí koncem roku 2028. Předseda klubu Lukáš Merta mi říkal, že jsou teď vlastně největší klub v Česku, mají 130 členů, včetně extraligových hráčů, trénují i děti.
6: Máme univerzitní curling pro VUT, od letoška doufáme, že spustíme univerzitní curling i pro Masarykovou univerzitu, abychom mohli pořádat souboje univerzit v curlingu.
1: A do Brna chtějí do té nové haly přivést i světové soutěže, takže ty budeš mít zase za 3 roky víc práce. Pokud teda ještě budeme mít nějakou práci. No ale ty největší soutěže, úplně největší curlingové, by chtěli hrát v aréně na výstavišti.
2: Tam se asi bude v roce 2031 hrát skupina mistrovství světa v hokeji, kamaráde.
1: No, tak to se asi těšíš, předpokládám, pokud to teda bude, ale tak to ještě není tutovka úplně, abych to trochu zbrzdil ty emoce, ne, to ještě musí někdo schválit.
2: Úplně není, musí, no, Český svaz chce pořádat mistrovství světa v Praze a v Brně, to už oznámil, ale ještě neproběhla volba, ovšem jako předpokládá se, že to tak bude. A doplním ještě, že už rok předtím, v roce 2030, tady má být mistrovství světa juniorů a to by bylo Brno přímo tím hlavním pořadatelem.
1: Mně to říkal i radní Petr Kratochvíl z ODS, který má tu arenu na výstavišti na starosti, říkal, že v září na poslední schůzi zastupitelů před volbami chtějí schvalovat memorandum, že to tady celé Brno i Jihomoravský kraj chtějí pořádat, že jsou připraveni na to poslat peníze. Zatím ale musím teda říct, že ta arena se taky docela prodražuje, jak se staví teď o další 500 milionů, takže musí Brno žádat o výjimku Evropskou komisi, jestli na to může poslat další peníze. A to se zase bude řešit na červnovém zastupitelstvu. Tak k tomuhle se ještě ve větším vrátíme příští týden.
2: Brněnská technologická firma TRL Space otevřela nové centrum pro testování kosmických technologií.
1: Umí tam třeba napodobit vibrace při startu rakety, extrémní teploty nebo vakuum na oběžné dráze.
2: Všechno si tam teď dokážou otestovat, navrhnout, vyrobit a připravit na ostrý provoz, aniž by to posílali někam do zahraničí, jak říká šéf firmy Petr Kapoun, se kterým mluvil kolega Marek Hensel.
7: Opravdu pod jednou střechou jsme schopni zrealizovat celou vesmírnou misi. Kromě nano a mikrodružic, tak tu dneska už začínáme třeba testovat zařízení, které poletí na mezinárodní vesmírnou stanici, to je experiment pro českého astronauta Aleše Svobodu.
1: Tak třeba mi tam jednou otestují i tu kosmickou šalinu.
2: To už otestovali v seriálu Kosmo.
8: Všechny systémy fungují, jak mají. Možná jen to zacinkání, když se zapnou trysky, by se mělo dát vypnout.
1: Na závěr mám pro tebe i pro ostatní výzvu, spíš teda pro ostatní, nechci tě podceňovat, ale nevím, jsi pravidelný autor nějakých partitur, píšeš si partitury takhle po nocích?
2: Už ne, naposledy v hudební výchově na základní škole.
1: To bych už ani neuměl napevat, ani noty neměl ne, napsat.
2: Vůbec neuměl, určitě jsem tehdy něco si tam čmrkal, měl jsem takový ten sešit s linkovaný, prostě notový, tak určitě jsem si tam něco načmrkal a kdyby to někdo zahrál, tak jsem zvědav, co by z toho bylo.
1: No, proč o tom mluvím? Radnice Brno-Střed vyhlásila soutěž o nejkrásnější vánoční fanfáru. 4 nejlepší vybere porota. Napiš si podmínky, kdyby se chtěl zúčastnit, načmrkat si takzvaně nějaké noty. Délka 1,5 minuty až 5 minut, musí to zahrát žestový, kvintet, dvě trubky, lesní roh, trombón a tuba. Tak něco napíšeš, ne? Přece jenom Vánoce, to je nejoblíbenější období v roce.
2: Je to moje nejoblíbenější období v roce,
1: ty
2: ale
1: se těšíš, to by se rozdářila očka úplně.
2: Jo, ale možná spíš bych textoval, než skládal přímo tu hudbu. No.
1: Vánoce tady máme za půl roku ostatně. A v Brně ještě dřív, protože opět se dvojice pořadatelů, což je Brno-Střed a Tic Brno, nedohodli, protože jsou jaksi rozhádaní, takže Brno-Střed zahájí vánoční trhy o 2 týdny dřív ještě. Už 13. listopadu.
2: To je ještě o den dřív než loni, mně to přijde brzy.
1: No, nemůže mít hold všechno přesně stanovené časy jako brněnská jedenáctka, která se vrátí zase příští pátek.
0: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu mojrozhlas.cz.

0: Julie, co vám při sledování verbuňku více imponuje, chlapský zpěv nebo tanec?
1: Jardo, to je tak nějak dohromady. Verbuňk prostě musíte vidět i slyšet.
0: No, takže u nás v rozhlase asi jen poloviční zážitek, co?
1: Omyl, Český rozhlas Brno letos nabízí 100% zážitek z mistrovství světa ve verbuňku.
0: Nevěřím, kdy, kde, jak?
1: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka verbuňku ze Strážnického festivalu sledujte živě v sobotu 27. června od 16.30 na webu brno.rozhlas.cz.
0: Přátelé, užívejte si 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na vlnách Českého rozhlasu Brno.
2: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Nyní nahlédneme do černé kroniky. Hodonínští dopravní policisté se zabývají dopravní nehodou ze 7. června. Stala se krátce před polednem ve Veselí nad Moravou na ulici Sekule. Při čelním střetu dvou cyklistů utrpěla vážná zranění 49-letá cizinka. Podle dosavadních zjištění se jeden z cyklistů po střetu na místě několik minut zdržel. Následně však odjel, aniž by poskytl své kontaktní údaje. Policisté nyní potřebují zjistit jeho totožnost, protože jeho svědectví může být klíčové pro objasnění okolností celé události. Hledaným účastníkem je muž hovořící česky, který jel na sportovním, pravděpodobně silničním jízdním kole z řídítky typu Berany. Po nehodě několik minut setrval u zraněné ženy. V té době místem projížděli také další cyklisté, kteří by mohli poskytnout důležité informace. Zdravotnickou záchrannou službu nakonec přivolali až další kolemjdoucí. Policisté dnes vyzvali hledaného cyklistu, aby se sám přihlásil a pomohl objasnit okolnosti. Sporem neznámého muže s řidičem autobusu se minulý týden zabývali strážníci v Brně na Lesné. 33-letý chodec prý z ničeho nic vběhl před vůz a údajně do něj začal silně bušit. Stejně starý řidič vystoupil a šel se podívat, zda tím neponičil autobus. Vyslechl si několik sprostých urážek a údajně si vysloužil i několik ran pěstí. Řidič kvůli tomu upadl na zem a spadly mu dioptrické brýle. Projíždějící motorkář zastavil a odtrhl je od sebe a jiný svědek přivolal hlídku městské policie. Kromě poničení brýlí si řidič na žádné další škody nestěžoval a zprostředkování lékařského ošetření odmítl. Muž, který ho prý napadl, měl oděrky na rukou a stěžoval si na bolest kolene. Strážníci mu proto přivolali zdravotníky. Při čekání na ně jeho agresivita dál rostla. Strážníkům nadával a jeho nálady se střídaly. Nadýchal navíc téměř 3 promile alkoholu a při nástupu do sanitky se dokonce pokusil o útěk. Skončil proto v poutech. Je 17 hodin a 53 minut. No a po písničce se podíváme na to, jaké události nás čekají o víkendu.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Krátce před 18. hodinou tu je stručný přehled důležitých a zajímavých událostí spojených s nadcházejícími dny. Zejména v sobotu platí výstraha na vysoké teploty. Na jižní Moravě a v centrální části Čech mohou teploty dosáhnout až 36 stupňů. Místy hrozí silné bouřky. V Brně po celý víkend pokračuje velká cena České republiky, tedy závod mistrovství světa silničních motocyklů. Na Znojemském hradě zítra startuje výstava začínajících umělců, kteří se zapojili do mezinárodní výtvarné soutěže. V Brně v neděli začínají České akademické hry. Potrvají do 26. června. Sportovci změří síly v 21 disciplínách, například v házené, futsalu, plavání, plážovém volejbalu, atletice, karate, judu a šermu. A v sobotu se v Mikulově koná čtvrtý ročník festivalu dětské knihy Knihopásek. Jeho dějištěm je zámecká zahrada a tamní oranžerie i malá scéna. Je 17 hodin a 56 minut. Den v kraji se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Vysílání Českého rozhlasu Brno ale pokračuje. V 18 hodin vás čekají zprávy s Věrou Šenbekovou a poté pořad Morava, krásná zem s Jiřinou Ostrou. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Eliška Zárecká. Přeji vám ještě krásný den a naslyšenou opět zítra.
1: Český rozhlas Brno.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: V okolí brněnského autodromu je hustý provoz. Národní divadlo Brno uvádí novou adaptaci Shakespeareovy komedie Sen noci svatojánské. Zítra bude slunečno, později oblačno, k večeru někde přehánky, teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V Brně začala velká cena silničních motocyklů. Jezdci mají za sebou první tréninky. V okolí okruhu se při příjezdu návštěvníků tvořily kolony a stejné je to i teď při odjezdu. Na bezpečnost v areálu i na silnicích dohlíží stovky policistů a strážníků. Hodně práce měli také záchranáři i kvůli velkému horku.
3: Jsme fanoušci Salače, perfektní, druhý místo, skvělý výkon. Doufejme, že mu to vydrží a že třeba v neděli vyhraje.
4: Říká čtyřicátník Petr z Brna, který na okruh přijel s dcerou.
3: Pocity jsou perfektní až na to vedro, že to je šilný pereto, bez těch deštníků se to asi nedali. Pomohlo nám, že jsme měli z domu vodu.
4: Záchranáři během dne ošetřili 26 lidí, dva museli převést do nemocnice, říká jejich mluvčí Michála Botová.
5: Jedná se především o kolapsy, zřejmě hraje svoji roli velké horko.
4: Podle mluvčího policie Pavla Švába dnešní nájezd návštěvníků nebyl tak silný jako loni.
6: V současné době jsou ta opatření nastavena na rozjezd od okruhu.
4: Více návštěvníků a tedy i hustší dopravu čekají policisté o víkendu, kdy má být i větší horko. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Na Moravském náměstí v Brně je dnes den bublinek. Druhý ročník akce má podpořit národní značku perlivých vín. Vlastní vinařský fond a licenci propůjčuje při splnění určitých podmínek, jako je to třeba u svatomartinského. Obliba perlivých vín celosvětově roste a vinařský fond chce podpořit tuzemské výrobce v konkurenci s těmi zahraničními. Doprovodný program dnes nabídne hudební vystoupení až do 10. večer, doplnil ředitel fondu Zbyněk Vyčar. Národní divadlo Brno večer jako poslední premiéru sezóny uvede Shakespeareovu komedii Sen čarovné noci. Magický příběh známý také jako Sen noci svatojánské, ale diváci uvidí v modernější podobě. Režisérka Aminata Keita v něm zaměnila osudy hlavních hrdinů, aby upozornila na současná témata.
7: Shakespeare původně má brutální a citlivý vtip na úkor manželky Oberonovo, kterou on nechá poníženě se vyspat s oslem pod vlivem toho kouzla. Což mi nepřišlo úplně dneska aktuální, že bychom se měli smát omámeným dívkám, které někdo svetuje a pak je nechá se s někým vyspat.
8: Podle režisérky Aminaty Keity díky otočení rolí otevírá inscenace současná témata. Jedním z nich je ženská síla, potvrzuje herečka Jana Čtvrtecká.
9: Tam žena má mnohem větší prostor postavit se sami za sebe, zjistit, kdo jsou, najít v sobě tu sílu, odvahu.
8: Poslední premiérovou inscenaci sezóny uvidí diváci čtyřikrát před divadelními prázdninami. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno, později oblačno, odpoledne a večer lokální bouřky a přehánky. Noční teploty nejméně 20 až 17 stupňů, denní vystoupí na 33 až 36. Vítr slabý, postupně mírný a biozátěž bude kvůli horku vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: S kolonou a silným provozem stále počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna. Komplikace jsou také na železnici. Jezdí se mezi hlavním a dolním nádražím po jedné koleji a spojem nabírají zpoždění. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Byla to Dolanka, která otevřela Moravu krásnou zem, no a nepochybuji, že za Rasickou Vladimíra Salčáka navodila tu správnou atmosféru. No a tak předpokládám, že i dnes na sebe budeme milí, že vy potěšíte blízké laskavým slovem a já k tomu přidám dárek hudební. Pohodové chvíle vám přeje Jiřina Ostrá. Samozřejmě, že i dnes budou písničky ze srdce. Při Lidové Postavím si pěknou chaloupku se bude vzpomínat na paní Josefku Pitronovou z Mouřínova. No a na své si přijde i paní Jana Zježová, pro ní orchestrální skladba Zpěv z Křivana. No a do třetice zazní Lidová V Zarazicách krajní dům. A zpozornět by při této Lidové by určitě měli manželé Milada a Josef Vlčkovi z Veselí nad Moravou. To totiž bude písnička ze srdce právě pro ně. No a pro vás, pro milé posluchače, budou i ty další písničky, které jsem vybrala. Ještě připomínám, že svátek mají Leošové, to u nás, na Slovensku Alfredové, blahopřeji. No a ještě připomínám telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Jožka Smukař.

0: Tak to byly lidové v podání Jožky Šmukaře, doprovodila ho cymbalová muzika Slovácko mladší. No a už tady mám první telefonáty, tak paní Lenka ze Zbraslavy se dovolala jako první. Dobrý den, nebo večer. Paní Lenko, je tam paní Lenka, já se hnedka mrknu. Tak paní Lenka se ztratila, takže prostor dávám paní Šáchové z Veselí nad Moravou. Dobrý večer.
1: Děkuji, dobrý večer. Já bych chtěla nechat zahrát svému švagrovi na Vysočinu k narozeninám a aby měl hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A je to do Meziboří. Mm-hmm. To je taková malá dědinka a velice hezká. A přeju jí celé rodině samé to nej.
0: No to
1: je hodně zdraví a boží požehnání.
0: To je krásné, paní Šáchová, ale povězte mi, jak se váš milý švagr jmenuje.
1: Jmenuje se Pavel.
0: Pavel, tak abych věděla. Pavel, ano. Z Meziboří na Vysočině. Tak ano. To byla milá slova od paní Šáchové. No písnička ta se určitě bude líbit nejenom vám, ale hlavně Pavlovi. No a paní ano. Šáchová, víte, že do Veselí nad Moravou dnes poputuje také jedna ze srdcovek z písniček.
1: Bude
0: pro manžele Vlčkovi z Veselí nad Moravou. Tak
1: aha.
0: Třeba je znáte, alespoň podle
1: vidění.
0: Tak jo, dobrý, tak se můžeme rozloučit. Nashledanou, není zač.
1: A vám také hodně zdraví.
0: Děkuji moc, nashledanou. Nashledanou, no a teď už kdo pak je na tom druhém telefonu? Dobrý večer.
2: Dobrý podvečer, paní Ostrá, tady Lída Švapadnice.
0: Tak bohužel, tady teď posluchači slyšíte, co nám ty telefony občas dělají. Paní Lído ze Švapadnic, bohužel do vysílání nejde to, ale já vám radím, abyste tedy teď zavěsíte a zkuste to z jiného místa. Někdy se to podaří, že ten signál se spraví. Jo. Dobrý, tak zatím nashle. Nashledanou. A tady vidím, že se rozblíkal ještě jeden telefon, takže zdravím. Dobrý večer, Ostrá, kdo pak je na tomto telefonu?
3: Já bych vás poprosila, kdybyste byla tak hodná a popřála Květě Navrátilové, ta měla svátek a i narozeniny a zároveň i ta Květa Dostálová, ona Zborkovan, já jsem Zborkovan, prosím pěkně, Aniška.
0: Aniška.
3: Já jsem na to, že já nemůžu chodit, protože já mám trošku v koleně, já nemůžu. Víš?
0: No ale paní Aneško, mluvení vám jde a to je pro nás podstatné. Já vás tady jenom trošičku opravím. Paní Květa Navrátilová má v neděli, tuším, narozeniny, ale svátek ona nemá,
3: a
0: protože...
3: Svátek ne? Nemá svátek náhodou?
0: Svátek, v sobotu jsou květy Květuše, ale paní Květa je Květoslava.
3: No, my máme květu.
0: Paní Květa je Květoslava a má svátek 8. prosince. Ale to nevadí.
3: No, ale tam já mám Květu.
0: Jo, jasně,
3: ale, jo,
0: pohodě.
3: A prosím vás, Navrátilové ty narozeninám, jo? Bych
0: ano,
3: poprosila.
0: Ano, takže to je pro paní Dostálovou Květu a také pro moji kolegyni Květu Navrátilovou od paní Anešky.
3: No, jsem ráda, že jsem vás slyšela, protože jsem tady jako... Já bych to nemohla jinak, víte, tak já musím to přestat.
0: No, ano, to je dobře, že vám takhle zprostředkujeme vlastně
3: lidi,
0: vaše slova.
3: Všem lidem přeji hodně zdraví a božího požehnání. Ať to tady s námi dlouhá léta a vy... A ještě taky s námi dlouhá léta i s manželem.
0: Děkujeme moc. Paní Aneško,
3: ještě
0: už...
3: Ivanka Slabáková, aby byla zdravá.
0: Ano, samozřejmě, to víte, že jo. Paní Aneško, teď už se rozloučíme, ano, protože
3: jo,
0: už
3: děkuju.
0: Vidím, že
3: děkuju,
0: přicházejí Záhořané.
4: Český rozhlas Brno.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: No a doufám, že v našem vysílání vládne dobrá nálada i teď při Moravě krásné zemi a já mám možnost dát prostor dvěma dalším milým posluchačům. Tak napřed pan Josef ze Strání. Dobrý večer.
2: Jiřínko, dobrý večer vám i vašemu kolegyni nebo kolegince.
1: Ano.
2: A právě to posluchačů každopádně a chtěl bych dát zahrát moji dceři Zabce Jarovské Slaví Štivice. Nebudu tu prodlužovat, no a přeji to já, otec a všichni oslavenci, co tady mám.
1: Jo. Počkejte, vy teď slavíte, no? Pane Josefe?
2: Moja dcera 40.
1: No já vím, ale teď právě je oslava.
2: Ano.
1: No super, tak já vás tam všechny zdravím a společně s vámi připím na zdraví Gabce. Krásné 40. narozeniny, mladé narozeniny.
2: Ano.
1: No a co pak ji popřejeme, pane Josefe?
2: No co, hodně štěstí, zdraví, no a co i práci dačí a všechno, co si přeje.
1: Tak, jasně. No a taky můžete popřát třeba to, co byste si vypřál, aby se vám splnilo. To je samozřejmě asi to důležité zdraví, ale i když se říká, že člověk musí mít štěstí, aby byl zdravý, nebo naopak, každopádně přeji krásnou oslavu. Určitě tam máte spoustu dobrého jídla,
2: pití. Právě nechci jmenovat dalších, ano.
1: Takže všechny tam zdravím a hlavně tu vaši oslavenkyni Gabku, dceru Gabku. Nashledanou.
2: Jitinku, děkuju, nashle.
1: Není zač, nashledanou. No a teď už paní Zapletalová z Horního Němčí. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, paní Ostra. Zdravím vás a paní Ostra zvukového mistra. Dnes bych chtěla popřát panu Milanovi Makovičko včerejšímu svátku. Tak mu přeji hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Tomu přeje Zapletalová Ludmila z Horního Němčí. Mm-hmm. A moc krát vám děkuju, paní Ostra. Mívajte se krásně.
1: No vy se mívajte také krásně, paní Zapletalová. No ale vy jste se s Milanem Makovičkou seznámili skrz tu Komenskou vesničku, ne?
3: Ano.
1: Že jo, já jsem si to myslela.
3: Když on mě vzpomíná, tak já mu taky popřeju.
1: No a to je náhodou dobré, jak vznikají taková přátelství rozhlasová.
3: Ano.
1: Tak já zdravím vás a zdravím pana Milana Makovičku. Nashledanou.
3: Nashledanou, děkuji.
1: Není zač, nashledanou. No ale teď už bude vzpomínka a bude to vzpomínka na paní Josefku Pitronovou z Mouřínova. Na ní bude při písničce Postavím si pěknou chaloupku vzpomínat celá rodina v čele s Robertem.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla písnička Podání krajanky. Byla to písnička ze srdce pro rodinu paní Josefky Pitronové z Mouřínova, na kterou se při této písnice vzpomínalo a rodina vzpomínala v čele s Robertem. Tak já je všechny zdravím, byla to krásná vzpomínka. No ale teď už tedy zdravím paní Janu. Dobrý večer.
1: Večer, paní Ostrá. Já bych chtěla nechat zahrát své milé a převelice ochotné kamarádce Růžence Zástkové ze Zbyšova. Milá Růženko, k tvým narozeninám, které máš zítra, ti přeju všechno to nejlepší, hodně zdraví, pohody, trochu štěstíčka, které k tomu také patří. Zdraví a líbá Jana.
0: Mm-hmm. Dobře, paní Jano. Takže přáníčko zaznělo, můžeme se tedy rozloučit. Nashledanou.
1: Nashledanou, paní Ostrá.
0: Nashledanou. Měla jsem tady odložený ještě jeden telefonát, ale bohužel ten se mezi tím ztratil. Já vás ještě pozvu teď na hudební odpoledne harmoniky a heligonky. Je to třetí ročník memoriálu Lamberta Prucknera. Koná se 20. června, což je zítra v sobotu, od 14 do 18 hodin v Dělnickém domě na Jamborově ulici 65 v Brně. Tak a teď už tedy si poslechneme tu další, no chtěla jsem říct písničku ze srdce, ale ona to vlastně není písnička ze srdce. Je to orchestrální skladba ze srdce. No a je, jak už jsem říkala v úvodu, pro paní Janu z Ježova, kterou zdravím, a teď už mistříňanka a zpěv Skřivana.

0: Tak to byla orchestrální skladba ze srdce pro paní Janu z Ježova, hrála mistříňanka. Byl to známý zpěv z Křivana, no a na klarinet hrál Robert Kosíř. A já už teď mohu přivítat a opravdu jsem velmi ráda, že se to podařilo. Paní Lídu ze Šlapanic, tak paní Lído, dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostra. Já bych chtěla popřát svému příteli, dědečkovi, dneska má 91 roku.
0: Jak se jmenuje dědeček, mě pověste.
1: Dědeček to nemá rád, ale já to řeknu, je to pan Jan Šenkyřík.
0: Jan Šenkyřík.
1: Byl muzikantem, hrál bariton, tenor, pozoun. Hrál ve Šlapanici s panem Šafránkem, Dudechovy hudby. A od 80 už nehraje, má doma klávesy, víte? Takže hraje na klávesy.
0: Takže máte doma veselo ještě?
1: Máme veselo stále, i vnučka hraje. A tak bych mu chtěla popřát hodně zdraví a zdraví zase, protože byl nemocný, tak už je z toho ven. Málem přišel, o nohu měl strach, tak mu přeju hodně, hodně zdraví a jsem ráda, že ho mám. Protože já jsem měla v březnu 81.
0: No, paní Lído, já si myslím, že tato slova by pana Jana, jak mu říkáte, Jane, Jeníčku.
1: Jeníku.
0: Že by,
1: pan, dědečku.
0: Že by Jeníka dědečka přímo potěšila, že nějaká i slzička
1: to
0: třeba.
1: Je,
0: no,
1: Ježíš, to je krásné.
0: No, ale hlavně to jsou krásná slova od vás, ano. Paní Lído. Takže ano. 91. narozeniny.
1: 91. roku a ještě bude mít svátek. 24.
0: No,
1: bude Jana.
0: Janové budou.
1: Tak taky hodně a ještě bych chtěla popřát všem ten poslat písničku do Rajhradu Květce Hochmanové, tam upřát. Taky a sestře Dobramotic a celá moje rodina mu to přeje. Vnučka, pravnučka roka půl mu posílala pusu na dálku.
0: No vidíte, tak všichni, kteří mají toho dědečka Jeníka moc rádi, paní Lído. A já jsem zase moc ráda, že se to opravdu dnes povedlo.
1: No,
0: už to vypadalo. No, ale vidíte, že se to obrátilo.
1: Tak, jo.
0: Tak hezký večer.
1: A tu písničku pošlu a i vám. A paní Ostrá, dáváte ty srdcovky nějaký?
0: No
1: to?
0: Jistě, teď už máme za sebou dvě přímo.
1: Já mám ráda to horno bojaní, jak hrají krásný sen. A moje maminka měla ráda to, vdávala matičku, vdávala dcerečku, ale to nevím, kdo to hraje.
0: Víte co, paní Lido, já jsem si teď napsala ty Hornobojany, ano,
1: no.
0: Krásný sen a bude to jako písnička prozatím pro vás a potom už se na dalším zase domluvíme.
1: Dobrý, jo, to ona bude mít 29. narozeniny.
0: Tak, jako teď už se ale nevím, rozloučíme.
1: Tak děkuji vám a písničku a i vám posílám. Taky.
0: Já vám moc děkuji. Naschledanou. A měla jsem tady ještě jeden telefonát, volal pan Robert z Mouřínova, ano právě ten, jehož rodina společně s ním vzpomínala před chvilkou při krásné písnice na paní Josefku Pitronovou z Mouřínova, tak já jsem ráda, že poslouchali. No za chviličku to bude ta třetí písnička ze srdce, ale mám tady i milé přání pro pana Jaroslava Vrátníka z Vrbětic. Právě dnes totiž slaví 78. narozeniny. No a tak k němu přicházejí blízcí, aby mu i touto cestou věnovali upřímná, blahopřejná slova. Takže, náš milý, přejme ti ze srdce, aby zdraví sloužilo, abys neměl nějaké to trápení, aby štěstí nevynechalo jeden jediný den tvého života, aby láska nechyběla, prostě přejeme jenom to dobré, co zpříjemní další roky tvého žití. Blahopřeji a za vše děkuji manželka, dcera Jarka a synové Renda a Petr, no a vnučky Magda a Andělka posílají dědečkovi pusu. A koho tady ještě vidí, milý pane Jaroslave? Packu vám podává váš věrný kamarád Beník. No ale teď už tedy písnička pro manžele Miladu a Josefa Vlčkovi z Veselí nad Moravou, kteří nedávno oslavili 52. výročí svatby a je to Lidová v Zarazicách, Kraní dům.

0: Tak to byla nádherná písnička, nádherně zaspívaná Joškou Černým, doprovodila ho kapela Petra Olivy. No a doufám, že poslouchali milí manželé Milada a Josef Vlčkovi z Veselí nad Moravou, kteří nedávno oslavili 52. výročí svatby, protože tato, to je právě ta jejich oblíbená, to je písnička ze srdce. No a měla jsem tady milý telefonát od milé posluchačky paní Evy z Valašska. Ta mě říkala, že se jí líbila moc ta písnička, jak jsem hrála o Valašsku, nevím, jestli jsem to řekla, byla to písnička Tango, bylo to Tango Bedřicha Čuby v podání Záhořanů, tak já paní Evu z Valašska zdravím a jsem ráda, že se mi zpříjemnila dnešní večer. No ale teď jsem tady ještě viděla ve studiových mailech, jsem viděla přání. Dobrý večer, paní Jiřínko, dnes bych chtěl poblahopřát naší neteřince Ivece Tesařové, mladé mamince malého Sebastiánka a Rafaelka z Jezeřan Maršovic. Jejím dnešním krásným narozeninám jí přejí hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky. To vše přejí strejda Radek, teta Marcela a sestřenice Míša z Jezeřan Maršovic. K přání se připojují babička Mařenka a rodiny Šlesova, Tesařova, Gajerova, Hamalova, Černá, Tihelkova, Mičánkova, Kampasova a Melkusova. A čtu dál, ještě bych popřál všechno nejlepší, hodně zdravíčka a štěstíčka našemu třídnímu učiteli ze základní školy v Loděnicích k svátku. A to Leoši Fialovi Stavíkovic. Tak a celý dopis napsal pan Radek Šles z Jezeřan Maršovic. A ještě tady má pan... Ještě Jarda Vol tady píše, vdávala mamunka, mamulka Valčík, jak chtěla paní Lída Šlapanská, to hraje Moravanka, vdávala mamulka Jarda Vol. Tak Jardo, já děkuji, no ale teď tedy to nebude, vdávala mamulka, ale fakticky to bude Moravanka a ta zahraje lidové.
1: Český rozhlas Brno.

No, tak to byla Moravanka a sbor dobrovolných hasičů Pavlovice. A krojovaná chasa z Pavlovic vás srdečně zvou na krojované hody, které se konají tento víkend. No, dneska v pátek už je asi mája postavená a zítra v sobotu 13. začíná průvod obcí, dále je požehnání v 17 hodin, ve 20 hodin pak třeba nástup stárků a zahájení zábavy moravskou besedou a celým dnem vás provedou vlkošáci. Neděle tam v 8 hodin mše svatá u kapličky svatých Jana a Pavla a dále žehnání nového hasičského praporu. No a všechny vás ve velitel sboru dobrovolných hasičů Pavlovice Zdeněk Skokan. Je 18 hodin 54 minut, přátelé. Takže Morava, krásná zem, končí. Dále zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Taková bude letošní strážnice. Týden před zahájením 81. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2026 si povíme něco o letošních zahraničních hostech festivalu a také o programu a tak dále. Pořád připravil Jaroslav Kneisel. No a teď ještě víkend, tam mimo jiné i blahopřání s písničkou. No a tentokrát vás v sobotu i v neděli pozdraví Jan Kosík. Byli jste, milí přátelé, milými společníky, jak jinak. Myslím, že jsme si užili krásných písniček společně. No ale teď už vám jenom přeji pěkný večer a samozřejmě i tu klidnou noc. Nashledanou v pondělí se těší Jiřina Ostrá. A ještě závěr, Martinská v podání Stříbrňanky.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Brno usiluje o pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031. Na jižní Moravě dnes padlo 5 teplotních rekordů. Motocyklista Filip Salač dojel v obou trénincích Velké ceny České republiky druhý. Zítra bude slunečno, postupně oblačno, odpoledne a večer někde přehánky a bouřky, teploty až 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Česko chce v roce 2031 pořádat mistrovství světa v ledním hokeji. Oznámil to hokejový svaz. Šampionát má v případě schválení žádosti hostit Praha a také Brno, a to v nové aréně na výstavišti. Vedení města o to usiluje a podle radního Petra Kratochvíla z ODS vyjednává dohodu o pořádání.
2: Souvisí to se s řadou otázek i finančních. Připravujeme memorandum mezi svazem Brnem a Jihomoravským krajem a měli jsme za to, že bychom to memorandum dali ještě do červnového zastupitelstva teďka. To jsme nestihli vzhledem k těm podrobnostem toho memoranda, takže počítáme s tím, že to memorandum by se schvalovalo v září letošního roku.
0: V roce 2030 se v aréně v Brně odehraje juniorské mistrovství světa v ledním hokeji. Na 5 meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 19. červen. Nejvyšší hodnotu naměřili meteorologové v Lednici na Břeclavsku, kde bylo 34 stupňů Celsia, informoval Petr Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Byl tak překonán rekord z roku 2013 33,7 stupně Celsia. Rekordy padly i v Brodě nad Dyjí, na Mikulovsku, v Troubsku u Brna a Brně Tuřanech a v Kuchařovicích na Znojemsku. Stejně jako dnes i na sobotu platí výstraha meteorologů před vysokými teplotami. Na jihu Moravy by zítra měly být podle předpovědi ještě vyšší než dnes, až 36 stupňů Celsia. Jihomoravští záchranáři proto doporučují omezit pobyt na slunci, nosit lehké oblečení, pokrývku hlavy a vyvarovat se fyzické námahy. Voda v přírodních koupalištích na Jihomoravě je vhodná ke koupání, ukazují to měření hygieniků, kteří kontrolují více než 20 nejvíce navštěvovaných míst v regionu. Mírně horší kvalitu zaznamenali jen v Lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač obsadil v obou pátečních trénincích Velké ceny České republiky ve třídě Moto2 druhé místo. Po dojezdu mluvil na brněnském Masarykově okruhu o tom, že směrem k sobotní kvalifikaci ještě cítí rezervy.
3: Rychlost tam je, ale určitě máme ještě nějaké mouchy, které musíme vychytat, aby jsme se ještě zlepšili, protože se týče tempa jsme rychlí, ale nejsme nejlepší a chce to vítězství, takže musíme se ještě vylepšit.
0: V královské kubatuře MotoGP vyhrál úvodní trénink Španěl Marc Márquez. V druhé jízdě triumfoval Japonec Ai Ogura.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě jasno nebo skoro jasno, přes den oblačno, později odpoledne a večer lokální bouřky a přehánky, výjimečně i s přívalovými srážkami a kroupami, spíše na západě a severu. Noční teploty nejméně 20 až 17 stupňů, denní vystoupí na 33 až 36 stupňů. Vítr bude slabý, postupně mírný, v přehánkách a bouřkách přechodně se sílí. Biozátěž bude kvůli horku vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda je na silnici 53 z Pohořelic na Znojmo u odbočky na Branišovice. Kvůli technické závadě je omezený provoz na trati v Brně mezi hlavním nádražím a Horními Heršpicemi. Vlaky jezdí po jedné koleji a nabírají zpoždění.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Příjemný páteční podvečer. Přátelé, v následujících dnech a notečkách v příštím týdnu budeme trochu monotématičtí. Blíží se totiž opět pro mnohé hlavní svátek folkloru, a totiž Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. Ten se uskuteční už po 81. a to ve dnech 25. až 28. června. A dlužno dodat, že se uskuteční také 44. ročník Dětské Strážnice. U poslechu vás srdečně vítá Jaroslav Kneisel. Do dnešní půlhodinky jsem si pozval Markétu Vašulkovou z pořádajícího Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Ta má mimo jiné na starosti zahraniční soubory, tedy se od ní dozvíme, kdo a z jaké dálky letos na náš největší folklorní festival přijede. A cože budeme poslouchat? No, nechal jsem se opět unést naším nevyčerpatelným hudebním archivem a dáme si strážnické snímky více než 60 let staré. Dám ruku do ohně za to, že mnoho z nich určitě třeba 50 let ve vysílání neznělo. Budou to také někdejší zahraniční hosté na festivalu, ale začátkem muzika Slávka Volavého a zpívá? No, tož to nevím, to se nám v popisu nahrávky nedochovalo. Tedy opět se vás, milí posluchači, ptám a vyzývám, určitě si někdo z vás následující hlas pamatuje. Dejte mi vědět, kdo to mohl v 61. roce ve Strážnici zpívat?

0: Posloucháte pořád na pěknou notečku a už za týden touto dobou bude naplno znít a odehrávat se 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Potrhnul bych s dovolením to slovo mezinárodní, protože strážnické slavnosti nejsou jenom, jak říkají, pro milovníky českých, moravských, slezských, možná ještě slovenských krojů, ale pravidelně do Strážnice jezdí také hosté z větší nebo menší dálky. Já nyní v našem pořadu zdravím Markétu Vašulkovou, mimo jiné redaktorku pořadu na pěknou notečku, ale zaměstnankyni pořádajícího Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a je také členkou programové a dramaturgické a organizační rady, ale především, Markéto, ty máš na starosti už několik let právě ty zahraniční soubory. Pěkný podvečer.
1: Pěkný podvečer, všechny zdravím.
0: Prosím tě, tak jak už víš, jestli všichni jsou na značkách a příští týden vystoupí z těch zahraničních hostů?
1: Já pevně doufám, že ano, i když samozřejmě nikdy do poslední chvíle nevíme, jak to bude, nicméně v této chvíli už jsou všechny soubory na místě, protože soubory zahraniční, na rozdíl od těch tuzemských, přijíždí do Strážnice téměř týden před festivalem, aby si pořádně užili pobyt v České republice, takže oni už jsou tady.
0: Aby se aklimatizovali, jo?
1: Jde také samozřejmě o to, že když ten soubor váží tak dalekou cestu až ze zámoří, ale to máme soubory opravdu z velké dálky, tak aby si trochu i užili té atmosféry té pro ně exotické země.
0: Jako nás.
1: Jako nás.
0: Prosím tě, Markéto Vašulková, tak pověz našim posluchačům, odkud a kdo letos do Strážnice přijede.
1: Letos to bude velmi pestrá mozaika, i když jsme se hodně teda orientovali na západ, můžu říct, takže ten severoamerický kontinent budou zastupovat obyvatelé původního obyvatelstva, jsou to indiáni, opravdičtí indiáni, kteří nejsou úplně folklorní soubor, ale skutečně potomci původního obyvatelstva indiánského. Pak přijedou z Peru. Je to soubor, který představí nůžkový tanec, který je zapsaný i do seznamu nemateriálních statků UNESCO.
0: Peruánci s nůžkovým
1: tancem. Ano, pak tam máme ještě z Jižní Ameriky nebo Mezoameriky, jak se to vezme, mexický soubor z města Monterrey, které je na severu Mexika a já jsem měla tu čest, že jsem i toto město v minulosti navštívila, takže soubor jsem viděla i na jeho domácí půdě.
0: Tak to je, počkej, Jižní, Střední a Severní Amerika, tak to se strážnickému festivalu už vyplatilo pomalu vypravit jedno letadlo, ne? Jenom pro soubory z těchto končin.
1: No, co se týče cesty do Strážnice, tak ta bývá pro soubory velmi dobrodružná, protože například členové toho peruánského souboru každý přiletěli úplně jiným letadlem a jiným letem a jinou cestou. Takže o tom by se dalo hovořit dlouze. No, ale já ještě dokončím ten výčet, protože samozřejmě máme i zástupce z Evropy a sice soubor

0: ze severního Kypru, z ostrova, a pak...
1: Z té turecké části nebo kyperské?
0: Z té turecké části, takže to bude taková exotika větší než z té řecké části. Mm-hmm. No a samozřejmě nesmí chybět zástupci Asie, což je v tomto případě soubor Kazina z Kazachstánu, profesionální těleso, takřka baletní, a samozřejmě nesmí chybět soubor ze Slovenska, což je letos Vršatic z Dubnice nad Váhom.
2: Říká Markéta Vašulková, ale pojďme si něco pustit. A jak jsem avizoval v úvodu, tak to budou nahrávky přímo z festivalu. A tedy dost staré, přes 60 let. Třeba v roce 1961 se strážnických slavností zúčastnili také hosté z Francie. Konkrétně to byl soubor La Pastorelle de Rodez, tedy tradiční folklorní soubor, který byl založen už v roce 1947. Jinak město Rodez leží v jihozápadní Francii, v takovém trojúhelníku měst Toulouse, Bordeaux a Lyon.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Zlín zní pořád na pěknou notečku. A u mikrofonu stále Jaroslav Knajzl a také Markéta Vašulková, se kterou si povídáme o letošních zahraničních hostech Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Ale než se vrátíme do současnosti, je bezpodmínečně nutné, abych ještě okomentoval to, co jsme doposlouchali. Byly to záznamy z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice roku 1961. Francouzský soubor La Pastorelle de Rodé, ale poté také za mě vcelku unikátní záznam legendárních písní z Vizovska v úpravě Jana Rokyty staršího. Hrála tehdy ještě cymbálová muzika Vysoké školy báňské v Ostravě, tedy pozdější Technik. Muzikanti se scházeli třetím rokem, kdy vznikl tento živý snímek. Tak to bylo pro znalce a nyní zpět k zahraničním hostům letošního festivalu.
1: Kdy se mohou diváci, posluchači s těmito zástupci cizí kultur potkat? Bude to jenom v rámci strážnických slavností nebo třeba někdy jindy také?
2: No tím, že soubory tady tráví delší čas, jak jsem říkala, už týden před festivalem přijíždí, tak mají možnost i návštěvníci muzea v Uherském Brodě se s nimi setkat ve středu v dopoledních hodinách, pak také vystupují na Strážnickém náměstí ve středu v 8 hodin večer. No a potom už začíná ten opravdový festival prvním pořadem z krajin za obzorem ve čtvrtek v 9:30 ráno přímo na amfiteátru Zámek. No ale ještě máme takovou novinku, teda novinku, která už je 3 roky stará.
1: Novinku stařinku,
2: 3 roky starou. A sice, že přivážíme naše zahraniční soubory do Brna na náměstí Svobody, kde se představují ve čtvrtek odpoledne. To znamená, že příští čtvrtek vás všechny srdečně zveme a přijedou kromě teda slovenského souboru všechny naše exotické soubory. No a tím největším asi lákadlem jsou galakon, koncerty zahraničních souborů a ty proběhnou v pátek a v sobotu během festivalu vždy ve 22:30 na amfiteátru Zámek.
1: Určitě sledujte všechny komunikační kanály Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, ať už to jsou webové stránky nebo Facebook Festival Strážnice. Markéto, Strážnický festival, já jsem bytostně přesvědčený, že to je pro tebe osobní a určitě srdeční záležitost.
2: No samozřejmě. A teď to říkám opravdu upřímně, že festival je pro mě srdeční záležitostí asi od mých 15 let věku, kdy jsem byla na něm poprvé a vystupovala jsem a od té doby se každoročně účastním. Dříve samozřejmě jako faninka verbířů, jako faninka folkloristů, převážně teda těch z Moravy, postupně se moje pole jaksi rozšiřovalo a už jako mladé děvče jsem sněla o tom, že bych se jednou chtěla podílet na přípravách festivalu. To jsem samozřejmě nevěděla, jak náročné to je a co všecko to obnáší. Dnes to vím. A
1: právě... Co jsi ještě nevěděla, jak dopadneš jako zaměstnanky Národního ústavu lidové kultury.
2: Já si to velmi vážím, tohoto diamantu, který držím ve svých rukách. Nicméně bych chtěla říct, že příprava festivalu je opravdu náročná, ale pro mě je to jedna z velkých radostí. A opravdu každému, kdo ještě ve Strážnici na festivalu nebyl, doporučuji, aby přijel a tu atmosféru zažil, protože si myslím, že to pohltí úplně každého.

0: Takto ve strážnici Polifonie, tedy vícehlasne spívali hosté z Albánie v roce 2014. Už se nám opäť blíží půl osmá. Markéto, prosím tě prozrať, na co se v rámci letošních strážnických slavností nejvíc těšíš ty?
1: Já se nejvíc těším na pohárek vína pod Šancama v 1 hodinu ráno ze soboty na neděli, protože to už budu mít svoje oba pořady za sebou a konečně si budu moct užít festival doplných a po svém v kruhu svých nejbližších přátel a na to se těším nejvíc.
0: Vážení a milí posluchači, to znamená kolem 1 v noci ze soboty na nedělu pod Šancama u strážnického zámku můžete odchytnout Markétu Vašulkovou a buď ji pochválit, jak se pěkně stará o cizince, který sem přijeli a připravila pořad, anebo jí třeba poradit, jak to udělat příště lépe, že Markéto?
1: Ano, budu velmi ráda.
0: Děkuji za tvůj vstup a držím pěsti, hlavně ať nám jde počasí, ať jsou všichni návštěvníci ze zámoří nebo i třeba ze Slovenska u nás spokojení a rádi.
1: Velmi děkuji a všechny ještě jednou srdečně zvu.
0: To byla nejen naše občasná redaktorka pořadu Na pěknou notečku, ale především členka přípravného týmu Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, zaměstnankyně pořádajícího Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici Markéta Vašulková. Přátelé, už se budeme loučit, tedy přeju vám příjemný, asi horký víkend a zvu vás také k poslechu všech pořadů Na pěknou notečku v příštím týdnu. A závěrem naprosto pohodová muzika, která zněla na přelomu tisíciletí ve Strážnici a vyrovnanost a pohodu touto hudbou do Strážnice přivezli Maorové, či také Maoři, kteří přijeli z Nového Zélandu. S tradiční prosbou buďme dobří se s vámi od mikrofonu loučí a do všech stran vás zdraví Jaroslav Kneisel a ať vám pohoda z následující písně vydrží co.

0: 22. června přivítají dobré rady právničku Michaelu Radoušovou. Povídat si s ní budu na téma mediace. Jak se domluvit v náročných situacích? Kdo se na mediátora nejčastěji obrací a jak probíhá mediační setkání? Jakým způsobem se buduje důvěra a nachází porozumění? To vše se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Česká republika podle premiéra Andreje Babiše ani letos nesplní investice do obrany ve výši 2% HDP. V Jihomoravském kraji od podzimu vznikne nový institut na podporu duševního zdraví. A počasí zítra slunečno, později hlavně v Čechách, místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká až kolem 34 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Česká republika podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO ani letos nesplní závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle něj je nejdříve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Naposledy Česko výši svého příspěvku do Severoatlantické aliance dodrželo v roce 2024. Předtím ho téměř 20 let neplnilo. Premiér Andrej Babiš je přesvědčený, že 2% HDP dosáhnou výdaje na obranu v příštím roce.
3: My za to nemůžeme. My říkáme, procenta nejsou svaté. Je to o tom, že chceme budovat armádu, chceme navyšovat počet vojáků, chceme samozřejmě budovat protivzdušnou obranu, protidronovou obranu. Nejtěžší úkol naší vlády je sestavit rozpočet na příští rok a vyjednat víceletý finanční rámec.
2: V České republice dnes padaly teplotní rekordy zhruba na desetině stanic, které měří více než 30 let, upřesnil to Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji, a to 36 stupňů, dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku. Rekordní hodnoty měly například také v Domažlicích nebo v Brodě nad Dyjí na Břeclavsku, kde bylo kolem 34 stupňů. Vedro bude také zítra. Hlavně na jižní Moravě a v severní polovině Čech mohou teploty často překračovat 34 stupňů Celsia. Jihomoravský kraj chce spustit nový institut mysli, který má propojit zdravotní, sociální a krizové služby v péči o duševní zdraví. Potřeba lepší koordinace roste i kvůli přibývajícím případům psychických problémů. Institut má hlavně pomáhat odborníkům vyhodnocovat data a rozvíjet nové služby v regionu. Upřesní Pavla Kovářová, která by se měla stát ředitelkou nové organizace.
4: Jihomoravský institut mysli by měl fungovat hlavně jako platforma pro další koordinaci péče o duševní zdraví v Jihomoravském kraji. Schválení institutu bude probíhat v pondělí 22. června na jednání zastupitelstva Jihomoravského kraje a já doufám, že ta reálná práce bude nejpozději někdy od podzimu.
1: Sport.
2: Fotbalovou pražskou Spartu posílil maďarský brankář Christian Hedi. 23-letý golman přichází z anglického West Hamu, naposledy ale působil na hostování v týmu MTK Budapešť. Pražané o příchodu bývalého maďarského mládežnického reprezentanta informovali na svém webu.
1: Počasí.
2: V noci na sobotu čekáme v České republice převážně jasno až polojasno, ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 a 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno, během dne ale přechodně až zataženo. A postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Maxima zítra mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, bude v bouřkách přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 za Prahou směr Brno stále ještě počítejte s kolonou od sjezdu na Velké Popovice. Táhne se z 15. kilometru stále asi 20 až 30 minut do omezení na mostě u Šmejkalky na kilometru 24. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě. Přejeme dobrý večer a příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
5: Jsme tu zase po týdnu a těším se na vás i na doktorku Kateřinu Cajdanovou. Patrik Rozehnal.
6: Mám to stejně, těšila jsem se velmi na vás i na Patrika Rozehnala. Dobrý den.
5: Dobrý den a valí na mě oči, paní doktorka, nikoliv, že by jem žourala.
6: No, ale trošku jsem světloplacha, protože tady máme teďko úplně naplno puštěné zářivky, abyste nás pěkně viděli a trošku mi to svítí do brejlí.
5: Když už jsme tady u těch očarů, jak se říká, pane doktore, stárnu a už na mě není nic v pořádku. Podívám se do zrcadla a vidím tu trosku. Uspokojte se, paní, určitě máte v pořádku aspoň zrak.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: o světle a očích si budeme právě dnes a povídat i radit v pořadu Veselé a zdravě. Někteří lidé mohou světlo vnímat velmi nepříjemně. Může zatím být třeba migréna, nošení kontaktních čoček, ale třeba taky úzkostná porucha. O světloplachosti si povídala naše redaktorka Veselé a zdravě Bára Kvapilová s oční lékařkou Lucí Frantijovou z očního centra Praha.
1: Světloplachost obecně, řekněme, je nějaká přecitlivělost na světlo sluneční paprsky.
2: Ve filmech světloplachost trápí hlavně upíry. Pánové temnoty proto nevycházejí bez slunečních brýlí.
3: Mně se točí hlava. Ten váš strýc má místo krve brandy.
2: I u nás smrtelníků se ale projevuje slzením očím, žouráním či poruchami soustředění.
1: Musíme rozlišovat, zda se jedná o světloplachost z důvodu, že to je světlejší typ člověka, má světlejší fototyp, světlé oči a je obecně citlivější na světlo, a nebo zda se bavíme o světloplachosti jako průvodním příznaku nějakého onemocnění, jako může být nějaký zánět spojivek, syndrom suchého oka například. A v takovém případě jsou ty příznaky samozřejmě dočasné.
4: Může nám ublížit, když se budeme dívat přímo do slunce?
1: Může, v takových extrémních případech může vzniknout i poškození sítnice, centrální části sítnice, to se nazývá solární makulopatie, a je to stav, který nám může i zhoršit zrakovou ostrost.
4: Můžeme si ty oči poškodit nějakým překvapivým způsobem?
1: Co se týče světla, můžeme si způsobit závažné onemocnění rohovky, pokud se díváme na horách přímo na sníh. Protože odrazem světla od sněhu může vzniknout takzvaná sněžná slepota, což je docela vážný zánět rohovky.
4: Vy vlastně v běžném životě spíš tedy než s tím ostrým odrazem světla od sněhu se setkáme s počítačovou obrazovkou. Ta má asi velký podíl na tom, že máme unavené oči a mžouráme do světla.
1: Tam je zásadním faktorem i to, že si způsobujeme takzvaný syndrom suchého oka. Když se díváme dlouho do toho monitoru, méně mrkáme, ten slzný film není tak dobře obnovován, navíc často sedíme v nějaké klimatizované místnosti, takže si pěkně zakládáme na problémy spojené právě se syndromem suchého oka.
4: Když je někdo světloplachý, dá se to léčit?
1: Pokud by se jednalo o příznak nějakého zánětu nebo právě syndromu suchého oka, tak samozřejmě tam máme způsoby, jak pacientovi ulevit. Pokud se jedná o nějakou, řekněme, zvýšenou citlivost na světlo, doporučujeme kvalitní sluneční brýle, a to samozřejmě i z důvodu ochrany sítnice, a potom eventuálně aplikaci takzvaných umělých slz pro takovou úlevu těm očím.
5: Veselé a zdravě.
6: No, já bych jenom dodala, moc děkujeme paní doktorce za krásné vysvětlení, že vlastně světloplachost, ta takzvaná fotofobie, nesnášenlivost světla, je relativně častý příznak a může to být úplná banalita, nějaká drobnost, ale může to být něco docela vážného. A paní doktorka mluvila o tom, že nemáme koukat do slunečního světla.
7: Ano.
6: My to denní vidění fotopické vidění je barevné, zajištěné hlavně čípky a vnímáme jas od 100 kandel na metr čtvereční. A maximum pro to, abychom to oko nezatěžovali, je zhruba 1000 kandel na metr čtvereční, čili 10x víc.
7: A teď co vydává takovýhle jas?
6: Například televizní obrazovky nebo nějaké to světlo, co jste tady teďko na mě svítili. Ale sluneční světlo v poledne v létě může být až 100x vlastně víc. To znamená, je to nějakých 10 000 kandel na metr čtverečních a to už vypálí tu makulu.
7: To je 100x víc, než jsme schopni unést.
6: Než začínáme vidět denní vidění.
7: Aha.
6: Protože noční vidění, které je zajištěné pouze tyčinkami, tak vnímá jas 10^-3 kandel. To znamená, to je jako, kolik to je, 10^4, čili 10 000x méně, než vnímají ty naše čípky, ale vnímá to jenom v noci a to vidění je černobílé. A tudíž, když nás například oslní protijedoucí auto,

0: vlastně dojde k tomu, že můžeme si poškodit sítnici.
1: Když říkáte, že v noci vidíme jen černobílé,
0: no.
1: Znamená to, že to je díky těm tyčinkám, které to jsou schopné zajistit, je možné, že tma je barevná?
0: Je možné, že tma je barevná, ale my vidíme viditelné světlo vlastně v určitých vlnových délkách, což je 400 až 700 něco, čeho to je nanometrů, takže to je ta oblast viditelného světla. Ale samozřejmě jako určitě různobarevná může být a ty upíři tam možná jsou, co my víme.
1: Doktorka Kateřina Cajdamlová, pořad Veselé a zdravě. Dnes se tedy na téma světloplachost a rozebereme to i za malou chvíli v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vysíláme pořad Vesele a zdravě na téma světloplachost. Připomeneme si to i s posluchači, našimi básníky.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Prifokální nitrooční čočky v očích mám. Radostí se jimi na krásy světa dívám. Nevadí mi ostré světlo ani mírné stíny. Svět je pro mě jiný jasný dní.
2: Zdraví Petr. Záznamník se rozcá strachy, že bude též světloplachý. Oprávněný strach má věru. Stále žije jenom v šeru.
3: Moc děkujeme oběma básníkům, zejména panu Petrovi, za to, že vlastně oslovil naše téma krásně a dokonce nám řekl jednu z malých příčin světloplachosti, což může být, že člověk odvykne. A já to velmi často slyším.
0: To není,
3: slyším,
0: že by si ulevoval, aby to přežil, ale on si odvykne tím, že je v šeru.
3: No, třeba lidé, co mají noční služby často, tak opravdu bývají v denním světle světloplaší častěji. Čili náš záznamník klidně může být světloplachý. Jak jsem říkala, jde o relativně častý příznak světloplachost. Ta mírná se projevuje, že přimhouříme v oči při pobytu v silně osvětlených prostorách, zatímco u těch závažnějších se mohou objevovat migrény, různá onemocnění očí se takhle projevují, ale také vážné věci jako onemocnění mozku. Čili nejenom k očnímu, ale i k neurologovi by bylo dobré.
0: Může to být, že v současnosti třeba i těch problémů přibývá právě proto, že na sebe svítíme nejenom skrz ty obrazovky, ale jsou to světelné reklamy, ano, přesvětlené výlohy, obchody, ano, zastávky, taková prostě, že tím budeme trpět víc a víc.
3: Patriku, říká se tomu, že jsme obklopeni světelným smogem, který je i v noci. Dřívější doby, kdy jako jediný, co člověka budilo ze spaní, bylo úplňkové světlo, které vlastně bylo jako zvýšená světlost. Mimochodem je to velmi zajímavé, protože to je odražené sluneční světlo. A my, kdybychom koukali z vesmíru na slunce, takový kosmonaut, kdyby se kouknul jako na sluníčko z okna bez filtru, tak okamžitě oslepne, protože my jsme říkali, že naše čípky jsou citlivé od 10 na druhou kandel na metr čtvereční a to slunce má 10 na devátou kandel. To znamená, že my tím, jak vlastně se snaží ty reklamy a všichni tyhle připoutat naší pozornost, tak můžeme mít taky zrakovou únavu. A víc bohužel trpí lidé modroocí, jak říkala paní doktorka, čili to je fakt problém, protože proto v té Africe mají všichni oči tmavohnědé, protože aby do té sítnice a přes sklivec nešlo tolik toho ultrafialového záření, no tak to tělo se brání.
0: Jsou nějaké stupně té světloplachosti? Klasifikujete si to?
3: Dobrá
0: jako
3: otázka, tak já nejsem oční lékař, ale já jsem žádné stupně nenašla. A pravděpodobně ta světloplachost je subjektivní příznak a u těch subjektivních příznaků ta objektivní měřitelnost na to prostě nemáme dost těch zkoumaných.
0: A co teď dělat? Máme se uklidit do šera, do tmy, nevycházet na slunce, brát se brýle? Co dělat, když jsme takto citliví?
3: Zaprvé by bylo fajn zjistit, proč to máme, protože, jak jsem říkala, může to být onemocnění očí, to říkala i paní doktorka, to je zánět spojivek nebo abraze neboli nějaké poranění rohovky nebo nějaký problém s bělimou nebo se sklivcem, ale může jít o centrální problém, to znamená zánět mozku nebo zánět mozkových plen a v tom nejhorším případě teda krvácení do vlastně těch plen. A to je velký problém, to znamená, když se světloplachost objeví náhle a ještě spojená s bolestmi hlavy, tak ho nemrý rychle k doktorovi, klidně do nejbližší nemocnice. Protože to může být banalita, ale může to být závažná věc. A u migrén je světloplachost jedním z diagnostických příznaků.
0: Na problémy takové, to, když žouráte oči a jste citliví na to světlo, tak jste se ptali i dopředu přes stránky veseleazdravie.cz. Využili jste i telefonního záznamníku a my se těmto dotazům budeme věnovat už za malou chvíli a později i těm, které položíte živě v našem vysílání.
4: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Doktorka Kateřina Cejdnulová, Patrik Rozehnal ve studiu. Veselé a zdraví a dnes téma světloplachost. Na tohle téma jsme vyhlásili i možnost položit otázku, o svém problému pohovořit nebo něco napsat. Využili jste i stránky veseleazdravie.cz. Co jsme tam tedy našli,
1: paní doktorko? Ano, paní Jana píše, světloplachost mám 5 let po operaci šedého zákalu. Při slunci nosím kvalitní sluneční brýle, při denním světle brýle bez dioptrií s mylným zastíněním. Samozabarvující nevyhovovaly, vysvětlím proč. Kapala jsem umělé slzy, je to jako když nekapu, oči neřežou, jako by v tom světle plavali. No, paní Jano, tohle je bohužel někdy důsledek výměny té čočky, protože v okamžiku, kdy my máme šedý zákal, tam taky záleží, jak dlouho vlastně vy jste ho měla, tak ta sítnice na chvilku odvykne tomu jasu,
0: intenzitě
1: tomu světla. Ano, a proto se někdy doporučuje do té vyměněné čočky si nechat udělat žlutý filtr. Takže to už teďko nejde, protože už to máte vyměněno, takže ty brýle, a je logické, že ty samozabarvující nevyhovovaly, protože tam je vlastně, jako kdybyste byla víc citlivá na to světlo tím, že tam chybí ten filtr. Ona totiž, ta stará čočka, na sebe nachytává bílkovinu z toho sklivce, takže je sama taková zažloutlá, a čím jsme starší, tak tím víc vlastně filtruje to světlo.
0: Aha. Operaci šedého zákalu asi prodělal, zdá se, i posluchač, který nám nechal dotaz na záznamníku.
2: Dobrý den, tady posluchač z Mariánských Lázní. Prosím vás, já mám problém s očima. Před 6 měsícima jsem byl na operaci šedého zákalu a po 6 měsících mám pořád nejasný a rozmazaný pohled. Večer mě bolí oči a pálí. A doktorka mi tvrdí, že oči mám v pořádku, ale furt nevidím. No, špatně vidím, je mi 74 let. A tak začínám už být z toho tak nějak lehce kladně řečeno smutnej. Jestli by mi řekla asi zhruba, co mě čeká, jestli se to zlepší ještě nebo nezlepší, nebo jak to bude pokračovat.
1: Tak vzhledem k tomu, že pán říká, že to je 5,5 roku po té operaci, tak já bych ještě zašla na to pracoviště, které tu operaci dělalo, a zeptala bych se na to. Někdy může být problém mírná abraze rohovky, to znamená jako trošku poškrabání, protože jakmile se dělá ta operace, tak ta rohovka se musí vlastně narušit a musí se tam šahnout pro tu, do toho pouzdra, pro tu čočku. Pak by to mohlo být taky to, že tam nemá ten žlutý filtr. To teda doporučuji všem, kdo půjdou na operaci šedého zákalu, tak se přesně informovat a radši si trošku připlatit, protože se tím výrazně omezí světloplachost poté. Jo. Oni ne vždycky to říkají, já bohužel mám taky udělanou operaci a neřekli mi to, a tak nemám ten žlutý filtr. A trošku toho lituju, protože vidím všechno víc do fialová. Mě to jenom změnilo barevnost vidění, ale takže doporučuji tohle.
0: Jakou mám barvu, paní doktorko?
1: No, takovou do fialova. Avatar trošku, no. Ne, dělám si legraci, já už jsem si zvykla, ale mám ty zabarvené brýle s tou vlastně filtrací, no. Tady bych opravdu doporučila zajít na to pracoviště a zeptat se jich, protože oni vědí, s čím tam ti lidé chodí a co s tím.
0: Ptát se můžete samozřejmě dál i vy. Teď otevíráme naši telefonní linku sem do studia, kdy budeme řešit právě vaše problémy se světloplachostí, s tím, že mžouráte oči, není vám dobře na přímém světle nebo intenzivním světle. Ptejte se, využijte toho, linka je vám k dispozici.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Bony M ve vysílání Českého rozhlasu. Veselé a zdravě pořad, který dnes řeší světloplachost. S vámi po telefonu, připomínám, tu linku sem pro vaše dotazy. 731 800 900 a někdo tam je teď s námi. Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme.
2: Dobrý den, zdravím vás, paní doktorko, zdravím samozřejmě pana Rozehnala.
0: Děkuju.
2: A prosím, mám takový dotaz. Já mám degenerativní onemocnění sítnice, říká se tomu lidově pigmentoza, degenerativní pigmentoza.
1: Jasně,
2: nebo tak,
1: ano.
2: Jak se to jmenuje. A ještě navíc se mě udělal na středu, kdy už mám jenom zbytkové vlastně téměř maličko vidění, ještě se mě vytvořil šedý zákal.
1: Jasně.
2: A navíc ještě občas se mě dělá cystoidní makulární edem na sítnici.
1: Ano.
2: Já jsem chtěla poprosit, protože když jdu ven, tak já musím mít prostě strašně mě vadí slunko, velký světlo. A já jsem se ptala na ty zabarvovací brýle a oni mi řekli, že existují nějaký rychlo zabarvovací, ale zase jsem to nemohla nikde sehnat. Prosím, neměla byste nějakou radu, jak zmírnit moje problémy, abych aspoň trošinečku si uchovala ještě to nic, co vidím.
1: No,
2: moc vám děkuji za odpověď.
1: Tak
2: moc
1: já
2: děkuji.
1: Mám s dovolením pár ještě doplňujících dotazů. Můžu se zeptat,
2: ano,
1: jestli váš oční lékař doporučoval něco na léčbu těch dvou situací, to znamená na tu léčbu toho šedého zákalu a na tu léčbu té degenerace pigmentozní?
2: Tak na tu degeneraci to mě říkají, že nic neexistuje.
1: Ano.
2: Protože to
1: takže
2: už mám
1: to já si taky myslím, to zatím, no,
2: ano,
1: bohužel.
2: Ano, chodila jsem na infuzní léčby a to byly jenom podpůrné léčby,
1: jo,
2: ale nebylo to, že by se to jako vylečilo.
1: A na ten edem té makuly, tam vám dávali nějaký laser nebo něco?
2: Ne, ten edem se objeví, pak se zase jakoby ztratí, tak já nevím, jestli je to na reakci třeba nějakého imunitního systému, nebo
1: to by
2: nevím,
1: mohlo čím, být.
2: To, že se prostě, že se objeví a pak zase prostě tam není.
1: Jo. Vy jste nevypozorovala, kdy se objeví a co to může způsobit?
2: Já to nepoznám. Já to nepoznám, když kdo se mě podívá na tu sítnici, když mě dělají třeba OCT vyšetření,
1: ano,
2: nebo i tak je to prostě vidět, že tam ten
1: jasně,
2: otok je,
1: jasně,
2: ale takhle pouhým okem, jako když se dívám, tak nepoznám vlastně rozdíl, kdy tam je a není.
1: Kdy není, jasně. A s tím zákalem říkali, co tedy?
2: No, pan doktor mi říkal, že je možný, že teď vlastně nic, protože já už mám ten zrak opravdu moc špatný, ale říkal, že do budoucna během nějaký výhled nějakého 2-3 let, že možná budu muset podstoupit prostě to odstranění toho zákalu, protože by mě vlastně potom bych měla větší podstatně problémy, než mám teď, aby si mě to nespecifikoval, tak já vlastně nevím.
1: Mě by zajímalo, proč vlastně se na to čeká. Tady úplně tomu nerozumím, protože v dnešní době, když se dělá výměna čočky, tak se vlastně spíš to dělá rychleji. Čili já bych možná doporučila zajít si na druhý názor, na nějaké pracoviště, kde se dělají operace katarakty a nechat se vyšetřit tam, aby oni se svými zkušenostmi s operacemi vám řekli, jestli jste na to vhodná nebo ne.
2: Ano.
1: Jo.
2: Zkuste paní doktorko, děkuji.
1: Držím palce a ty rychle samozabarvovací zase do nějakého většího města bych se zeptala.
0: Doporučuje tedy doktorka Kateřina Cajdemlová. Přešaltujeme na další telefonát číslo 731 800 900. Kdo tam je? Kdo se v této chvíli tedy ptá v pořadu Veselé a zdravě
1: Dobrý
0: na problémy
1: den.
0: Se světloplachostí? Dobrý den.
3: Dobrý den, paní doktorko.
1: A někdo má puštěné rádio.
0: My vás přerušíme a poslouchejte, prosím.
1: Neslyšíme, když je tam ozvěna z rádia.
0: Vypněte si rádio.
1: Dobrý.
3: Prosím vás, dobrý den, tady Ludmila z Uherské Hradiště. Prosím vás, pěkně, mám jeden dotaz. Já jsem byla na operaci šedého zákalu, ale je to rok a půl, ale teďka se mě krásně jsem viděla, protože jsem měla 6
1: a zase se to zhoršilo. Jasně.
3: Teď mám 2,5, ale ne, já vám chci říct, že já jenom čistě při čtení, když čtu jeden řádek, druhý, už na tom druhém řádku se mě ty čísla, ty slova spojují prostě.
1: Jo, chápu.
3: Písmena špatně vidím, se mě to rozdvojuje.
1: S dovolením doporučuju, protože po operaci šedého zákalu se někdy zjizví pouzdro té čočky a velmi jednoduchou laserovou operací, která je opravdu, to udělá bz a je pokoj, se rozruší ty vlastně jizvy, co se tam udělaly. To znamená, já bych první zašla na to pracoviště a řekla bych jim, dobrý den, mám tenhle problém, koukněte, jestli náhodou není potřeba rozrušit ty...
0: Oni už by věděli.
1: Oni už budou vědět.
0: Tak zkuste tak to řešení, jo? Jsem rád, že i tady jsme mohli, nebo byli schopni trochu poradit
1: snad.
0: A nasměrovat snad.
1: Ano.
0: Dál se můžete ptát i vy ostatní na telefonním čísle 731 800 900. Dnes řešíme světloplachost.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.
5: Snad jsem si zmýlil.

0: Ocitáte se opět i ve vysílání se svými dotazy na telefonním čísle 731 800 900 a ptáte se na problémy s očima, kdy vám přílišné světlo třeba vadí, žouráte oči a tak podobně. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď?
1: Dobrý den, tady posluchačka z Prahy a já jsem takhle jenom chtěla říct, že jsem byla taky na operaci šedýho zákalu, je to teda 11 let, ale vidím pouze zbytky vidění na jedno oko. 41 let nevidím na pravé oko a taky mě operovali šedej zákal. Měla jsem minus 19 a teď nosím brýle minus 2.
2: Jo, to znamená, že oni vám dělali korekční čočku, dali vám čočku s dioptrickou korekcí?
1: Ano.
2: Jasně. Uh-huh. No, samozřejmě to, že se vám výrazně zlepšil zrak, je velký pozitivní efekt, ale samozřejmě ne všechno jde úplně jako zlepšit. Já jsem se snažila tady vysvětlovat i během písničky, že krátkozrakost je vlastně problém, kdy je větší bulbus než běžný a tam může být víc trošku komplikací, bohužel. No.
1: Ale no, ještě mám operaci glaukomu, no, ale to je v roce 80.
2: Zelenej, jasně.
1: Ano,
2: no,
1: ano.
2: A kapete si.
1: Kapete. Motol, nebo tak,
2: no, jo, tak moc držíme palce, aby ten zrak vydržel. No, zrak 70% našich věmů, to je strašně důležitá věc. No.
0: Další dotaz, telefoní v našem pořadu Veselé a zdravě k tématu světloplachost. Vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jana z Prahy. Prosím vás, já jsem po operaci šedýho zákalu na obou očích, to mi vydrželo roka 3/4, tak jsem byla znova, pak jsem měla pořád záněty ve očích. Prosím vás, chci vám dát radu všem, teda studený obklad na oči. Několikrát za den džínku namočit třeba nebo na 2 minuty do lednice, úplně nádherná úleva fakticky. Venku teda chodím s brýlemi, tmavými, ale je to bezvadný.
2: Ale ty a nemáte zánět spojivek? Protože takhle studené výrazně pomáhá při zánětu spojivek.
3: Já jsem měla ty záněty, to bylo hrozný, kapky mi nezabíraly.
2: Aha.
3: Já jsem byla po druhý, teda to bylo na podzim.
2: Ano.
3: A do ledna, do února jsem pořád měla záněty, vůbec mi to nepomáhalo.
2: Helejte, a nějaká antibiotika neskoušel vám někdo dávat
3: ano,
2: jako
3: to
2: celkově?
3: Ano, antibiotika jsem měla, zvlhčovací ty kapky, ty slzy a všechno
2: nejde
3: možný.
2: To.
3: Ale ten obklad na ty oči úplně bezvadný.
2: Dobře.
3: Několikrát za den a je to zadarmo. No.
2: No tak děkujeme za radu a všem doporučujeme vyzkoušet.
0: Další telefon, další dotaz. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky, jestli by tak hodná, že jsem po operaci obou očí šedej zákal, pravý oko je ještě předtím operovaná sitnice protržená a chtěla bych se zeptat na takovou věc, kterou vlastně mi nikdy nikdo nevysvětlil. V roce 2019 jsme jeli v noci s manželem autem a proti nám jeli auta a já viděla normální světlo od auta. Před Frýdkem se stalo to, že normálně z ničeho nic, když to jelo další auto, tak jsem viděla obrovské světla.
2: Mm-hmm.
4: A zůstalo mi to od toho roku 2019 pořád, že večer nemůžu jako třeba zjezdit autem nic, protože ty světla jsou obrovské.
2: No jo, ten problém vlastně, když nás oslňují ty světla proti jedoucích aut, tak ten problém je, že vlastně ono se večer začne dělat jiné vidění, než je přes den a v okamžiku, kdy nám to osvítí to protijedoucí auto, tak se zapojují čípky, které normálně v noci jako nekoukají, ale nemusí se zapojit tak úplně rychle a může dojít vlastně k oslnění té sítnice. To je to, jak říkala paní doktorka, nedívat se do slunce.
0: A může se to
2: ale
0: takhle nějak změnit, zintenzivnit? Třeba
2: no může, no, může. Jako, že je to vlastně jako vypálení trošku té sítnice, no, je to průšvih.
0: Je to nepříjemné,
2: no.
0: A může se to stát tady?
2: Může, no, je to, já nevím, co s tím, já jednak nejsem oční, nikde jsem to úplně nenašla, ale nejste první, kdo se na něco podobného stěžuje. Prostě není úplně dobře, když nejsme řidič, tak vlastně koukat do těch světelách, jo.
0: Nejčastější chyby při světloplachosti nebo jak se léčí a co dělat, to ještě doufám stihneme probrat s doktorkou Kateřinou Cejdamovou v závěrečné povídání, které nás čeká za malou chvíli.
5: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Závěrečné povídání ve Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou na téma světloplachost. Ty nejčastější chyby s tím spojené, paní doktorko?
1: No, co se chyb týče, tak nejčastější chyba je, že dlouho koukáme do monitorů a nemrkáme. To velmi často vede k světloplachosti, syndromu suchého oka. Paní Markéta se ptá, že dcera má migrénu, takže tady je důležité konzultovat neurologa, protože světloplachost je u migrén velmi častým příznakem a někdy je potřeba i psycholog, aby ten člověk vlastně se nebál. Jinak teda brýle, které by vlastně stlumovaly obojí jas, to je velký problém. Slyšeli jsme, že paní to nemůže sehnat, schání dlouho vlastně ty, co se rychle samozabarvují, čili tady je důležité pátrat, ptát se v optikách, zkoušet různě, zajít na různá pracoviště a zkoušet to. Jinak oční kapky na zmírnění zánětu, antibiotické kapky pomáhají proti těm zánětlivým situacím, umělé slzy proti syndromu suchého oka. A v okamžiku, kdy to nepomáhá nebo to vzniklo naráz, tak utíkat nejenom na oční, ale zajít klidně na neurologii, protože zánět mozkových blan, zánět mozku nebo krvácení, zejména ve starším věku, může vést k akutní světloplachosti a je důležité to teda řešit s neurologem.
0: Preventivní nějaký opatření, aby to vůbec nepřišlo? Dá se to podědit?
1: No, asi moc ne. Pokud teda máme ty modrý oči, tak to snad jediné by bylo, co se dá podědit, ale je důležité vlastně dbát na hygienu kolem očí, pozor na různé líčení složité, protože to může vést k zánětům spojivek, což vede k světloplachosti. No a vyhnout se samozřejmě kontaktům s lidmi, kteří nějaké takovéhle potíže mají, abychom se od nich nenakazili. No.
0: Radí na závěr dnešního setkání tady v Českém rozhlase v pořadu Veselé a zdravě doktorka Kateřina Cajdamlová. Její rady i z těch předchozích dílů najdete na webu veseleazdravie.cz. Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, ať vám nic neunikne, víte všechno dopředu a navíc rady ještě další a další navrh k tomu, co řešíme ve vysílání, tedy facebook.com/veseleazdravie. Paní doktorko, děkuji, ať se daří, hezký víkend.
1: Vám taky a nekoukejte do sluníčka, má být strašně silné.
0: Ano, poslouchejte rozhlas.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Každá bouře, co se přežene, někdy bolí, to ne, že ne.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými, rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas, zprávy.
3: Do České republiky dorazí o víkendu bouřky, mohou být velmi silné. Liberečtí celníci odhalili nelegální sklad kratomu. Na jižní Moravě začíná samozběr česneku. A počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v oblasti Čech, místy přehánky i bouřky. Maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. V části České republiky se mohou v sobotu i v neděli odpoledne a večer objevovat silné bouřky. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu. Doprovodí je přívalový déšť, také kroupy a vítr. Upřesní meteorolog Miloš Dvořák.
4: V sobotu a v neděli se v odpoledních a večerních hodinách budou zejména v Čechách místy vytvářet silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 40 mm, ojediněle i více, nárazy větru kolem 75 km za hodinu a kroupami.
3: Kvůli velké vlhkosti bude v České republice zároveň hodně dusno. Meteorologové už dříve vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ty by na většině České republiky měly přesáhnout 31 stupňů Celsia, někde i 34 stupňů. Celní správa odhalila v Libereckém kraji nelegálně uskladněný kratom, informuje o tom na síti X. Liberečtí celníci v provozovně zajistili více než 45 kg látky. Pomohl jim v tom speciálně vycvičený pes. Podle celní správy neměl subjekt k nakládání s psychotropní látkou povolení od Ministerstva zdravotnictví. Podle seznamu ministerstva má v České republice takovou licenci 100 firem a podnikatelů.
5: Kratom pochází z tropické rostliny a používá se jako prášek. Při jeho užívání hrozí vznik závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky látky patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost. Policie eviduje za loňský rok v Česku 17 úmrtí v souvislosti s užíváním kratomu. Předloni byla taková úmrtí 2. Z Liberecka Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Na jižní Moravě začíná sezona samozběru česneku. Už zítra se mohou zájemci vydat například na farmu ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku a příští víkend se přidá také další farma v Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku. Podle pěstitele Daniela Langa letošní úroda vystačí maximálně na 2 týdny samozběru.
6: Úroda bude určitě slabší o něco, protože bylo strašné sucho na jaře u nás. Během 2-3 měsíců, tak tady u nás padlo jenom nějakých 24 mm dohromady. I když jsme potom začali zalívat, tak to prostě bylo pozdě a mělo to na to docela velký vliv, ale jakože kvalita bude dobrá. Sport.
3: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách prohrály také ve svém třetím zápase. Po porážkách s Itálií a Spojenými státy podlehly 0-3 na sety také Japonsku. Turnaj v Manile uzavřou české volejbalistky v neděli proti výběru Dominikánské republiky. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 21 a 16 stupni a zítra přes den slunečno a velmi teplo. Má být jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo, postupně místy, hlavně v oblasti Čech, přehánky nebo bouřky i silné. Maxima mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu, v bouřkách ale může přechodně zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Na dálnici D35 opatrně nedaleko Olomouce ve směru do Ostravy za odbočkou na Nemilany na kilometru 274 stojí porouchané osobní vozidlo a blokuje odstavný pruh. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého. Příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Sugestivní melodie, kterou v roce 1968 přivedla na desky a zejména do slavného filmu Easy Rider, bluesrocková parta Fraternity of Men pod názvem Don't Bogart Me. Do češtiny ji suverénně transformoval Vladimír Poštulka a Pavel Bobek podle něj poslušně zpíval Pojď stoupat jak dým. Premiérově na svém prvním novinkovém albu, které se po 47

Sunny Sweeneyová a z jejího v pořadí pátého solového alba Made Alone, úvodní Svaž mě, Tie Me Up a pak s písničkou věnovanou tulákům Let mé zastavení v první kolekci plzeňské party Čáry Máry. Docela nedávno se mezi letošními novinkami objevilo její druhé album. Jmenuje se O kus dál a s Janou Hlaváčkovou tady najdete i poetickou Sněžím.

Oksany Svínejová a detailní meditace na téma, jak by to bylo snadné, kdyby loučení bylo stejně lehké jako uvítání. Easy as hello, stuctu písniček, které vložila do sestavy svého v pořadí pátého alba Married Alone.

Dnes už dobře zakódovaný PF Band Petra Fremera a z jeho nejnovějšího pořadí už třetího alba Dobrý lidi u sebe mám, které vyšlo před pár týdny, Zítra zamává nám den. A ještě jednou do zbrusunové kolekce O kus dál, kterou čerstvě nabízí Filip Čenda Kratochvíl, houslista Jindřich Zbyšek Obst, basketaristka Kristýna Vrbová, Jana Hlaváčková a Jan Hans Sochor, tedy současné plzeňské čáry Máry a nahrávka V cíli.

Wasting One on You, další zastavení 12-dílné sestavě čerstvého alba zanedlouho 46-leté absolventky fakulty Public Relations Západotexaské univerzity Sunny Michaely Sweeneyové, která sice diplom získala, ale zatím jej na své životní cestě nikdy nevyužila. Její čerstvé album Merit Alone je zatím jejím nejsilnějším pokusem proniknout mezi současnou elitu.

0: Petry Dostavník, Mirka Černého.
1: Zbyli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, pár už se končí. Konec konců, zkusit se to dát.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

Pavel Bobek a z letošní reprízy jeho 12-dílného alba Ve tmě dál cestová, které vyšlo v roce 1975 výhradně na vinylu, Muž na konci světa a pak Lamentace je víc všedních dnů než svátků, jako doplňky do celkového počtu 21 snímků čerstvé reedice. A ještě jednou do Houstonu za Sunny Sweeneyovou a písničkou Odchod je mé druhé jméno, Leaving is my middle name.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

Klasika Krise Kristofersona Me and Bobby McGee, proměněná textem Vladimíra Poštulky Na chvíle, kdy se byl s ní. Tak, jak i kdysi dávno naspíval Pavel Bobek se skupinou Shut Up Františka Ringo Čecha, s níž po odchodu country beatu Jiřího Brabce pravidelně válčil v pořadech Jirky Grossmana a Slávy Šimka na scéně divadla Semafor. Stejně jako celé album Veď mě dál cesto má, a tedy i stále prapodivně svěží Nedělní ráno. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a sladkou dobrou noc.

Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchl chladnou vodou, z očí sny a

nějakých mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí. Snad vrátil se mi zrak,

0: než tyhle chvíle nedělní. Kéž mi zvony hraní písní na prášek srdce rozmělní.
1: Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den, od pondělí do pátku v 9 hodin večer, a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Policie pátrá po karvinském primátorovi Janu Wolfovi, hrozí mu vazba. V Praze začala stavba druhé části metra na lince D. A počasí v Česku zítra slunečno, později hlavně v Čechách místy přehánky i bouřky mohou být silné a maxima vysoká kolem 33 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je od března mezi obviněnými v rozsáhlé fotbalové korupční kauze. Národní centrála proti organizovanému zločinu uvedla, že Wolf měl z pozice jednatele městského fotbalového klubu Karviná ovlivňovat s pomocí úplatků výsledky zápasů. Olomoucký vrchní státní zástupce Radim Dragoun Českému rozhlasu řekl, že pro Wolfa navrhli vazbu, aby nemohl mařit vyšetřování.
3: V jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody podle paragrafu 67 písmeno B trestního řádu. Jedná se tedy o takzvanou koluzní vazbu.
2: Wolfův obhájce Filip Petráš postup policistů kritizuje s tím, že Wolf odjel na předem nahlášenou zahraniční dovolenou. Sám Jan Wolf to odpoledne potvrdil a na Facebooku napsal, že se do práce vrátí příští týden. V Praze dnes začala výstavba druhé části metra D. Úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory měl původně navázat přímo na první etapu výstavby. Spory kolem veřejné zakázky ale způsobily zpoždění více než 2,5 roku. Dělníci zhruba za 6 let vybudují 3 nové stanice, vyrazí traťové tunely a instalují všechny potřebné technologie. Podle mluvčího pražského dopravního podniku Daniela Šabíka jsou celkové náklady více než 30 miliard korun.
4: Za 2 měsíce začneme už s prvními ražbami na tomto úseku. A to bude ražba přístupového tunelu, zhruba 300 metrů dlouhého přístupového tunelu.
2: Podle současných plánů by první vlaky měly mezi Pankrácí a Novými Dvory vyjet ve druhé půlce roku 2032. Ve Vysokém nad Jizerou dnes začala letní výstava betlémů. Výběr z více než 25-leté sbírky uvidí návštěvníci v chaloupce pod kopcem. Sbírka má zhruba 500 betlémů. Kromě českých jsou v ní také betlémy například z Afriky, Jižní Ameriky nebo Polska. Na nejzajímavější rodinný betlém, který vznikl za druhé světové války, vzpomíná sběratel Ivan Tišnovský.
5: Pochází z Valašska, byl vyrobený v Praze. Zajímavý je na tom to, že právě s tím betlémem jsem setkal poprvé v roce 1940. O Vánocích, kdy končila válka.
2: Vzpomínková výstava betlémů potrvá ve Vysokém nad Jizerou do 6. července. Sport. Celkem 3 české tenistky si na travnatých turnajích před Wimbledonem zahrají semifinále. V Nottinghamu do něj prošly Marie Bousková a Karolína Plíšková, které teď čeká vzájemný boj o finále. V Berlíně postoupila mezi poslední 4 hráčky Linda Nosková. Nikola Bartuňková naopak vypadla po velké třísetové bitvě se světovou jedničkou běloruskou Arinou Sabalenkovou. Počasí. V noci na sobotu čekáme v České republice jasno až polojasno. Ranní minima nezvykle vysoká mezi 21 a 16 stupni. A zítra přes den opět jasno až polojasno. Během dne ale přechodně může být i zataženo. Postupně místy, zejména v Čechách, přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší teploty zítra mezi 31 a 36 stupni. Vítr převážně slabý, na Moravě až mírný od jihu. V bouřkách ale může přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D6 ve směru z Prahy do Karlových Varů. Se za Řevničovem na 41. kilometru srazilo osobní vozidlo s nákladním. Pravý pruh je tam zavřený, levým projedete bez komplikací. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, než kvůli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka a taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu.

opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené, a pak zase přesolené. Nejsme zíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté, a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécii. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specií. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extrabuřty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čert aby se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali i s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky, odváží se. Ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lék.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu, natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím, to byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne. Promiňte, to jsem zase sáh vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To je... Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazi. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu a ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchhletěch věcech, zůsta i zřídka, jak kdy, a uvažují o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy, vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa? Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo? Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marzu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, Všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrýváš.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. Učilůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přídelku Střepka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízel jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláňť. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Asi mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasný.
2: Ano, jak už se vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. Já tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo, jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
3: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
3: On nebyl pojištěný?
4: No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
3: Ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy neoženil, bohužel, drahoušek. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.
3: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe
2: ne,
3: kočky.
2: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
3: No, já jsem taky jenom špásovala, ty pak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
2: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze, a předtím jste o sobě nevěděl.
3: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
2: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
3: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
2: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k flekům na pivo.
3: No to jo, to flekům strejček chodila sám, protože já po hospodách nevysedávám.
2: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
3: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
2: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Jak prosím?
2: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
3: Vodu, ten dědek se zblázní. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
2: Ale Horácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
3: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs, musí se podat rekurs, ten vožrala na něj udělal nátlak.
2: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
3: Nemá?
2: Ne.
3: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat u fleku.
2: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
3: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Pak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
5: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
2: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Tady prosím, paní Kovářová.
5: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filut a Honzíček, co?
3: Můj drahý strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
5: No tak, což o to šprýmas to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jaksi vázat na cizího mužskýho, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučili.
3: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
5: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila, vždyť vy ani žádnýho mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starýho chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
3: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do týhletý doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
5: A to se velice mýlíte. Já se mohu už ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Hmm? Se mnou, aby pes vydržel.
3: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
5: To se divím.
3: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
5: No, tomu se ani nedá věřit.
3: Jo, jo.
5: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka. Ženská, jako vy.
3: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce a už to lítá.
5: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Tepík pruďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štědět. S tím nebo s tím se nedá nic.
2: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
4: No počkejte, vy se do toho laskavě nepekte, jo.
5: Jak to mluvíte s panem notářem?
4: Tak co,
5: prosím,
4: no, ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
5: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
4: Tak si ho opatrujte. Mě nenuďte, abych se stala znova vdovou.
5: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřesníka a průťase, jako jsem já.
4: Jo, vzala. Vzala teda od hodiny, ale vyměla si sotva.
5: O, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
4: Okamžik.
5: Můžete to, prosím.
4: Ne, to byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli jste to ráčel sledovat.
5: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
3: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám. Tak.
2: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
6: 200? Ne, drahej strajíček. Nemarná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
7: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
3: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
2: Moment, ještě jsem neskončil.
7: Aha, teď přijdou nemovitosti, co?
3: On měl auto.
2: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
7: Ano, přiměli úroky, že?
6: Ano,
2: papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
7: V mých očích klesá i on.
2: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
3: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
7: I já jsem tratil, dámo.
3: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
2: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
3: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
7: Vy mě mluvíte z duše.
3: Já nikdy nešlo o peníze, ne. Nikdy.
7: Vy mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
3: No vlastně ano, ale tohle to jste mohl vyřídit telefon.
7: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila. Je vidět, že jste akurátní. Ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu, že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
3: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
7: Ale nemusíš.
3: No nemusíš. Podle chuti. To já jsem tedy jak... No, ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
7: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Nikdy. Celý život jsem čekal na tu pravou.
2: Johne Vejraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat nebudu.

nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu, už nikdy víc milovat nebudu.

proč píseň lásky radši vůbec už nespívá? Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu, už nikdy víc

0: na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu a nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, ano, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tady pojistku od požáru, od hloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ano, a zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat, že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, ano, že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem
4: měl. To pochopitelně takhle.
3: Nadchnutí jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: takový tovární, to bych chtěl. Tu, já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
3: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch dog.
4: Dog, ano, ano.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, oba, ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, pač myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, páč tam nějaká duše se nadomu smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sovku, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Mě to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
4: ano,
3: nepojistné cvoci. A tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co se vám pojel, to jsem si vymyslel. takovou hypotézu jako detektiv a pana Vyšila. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na kladsku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřtu, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl, no, potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený a nebyl prostě rozuřený. Ne, poznám.
4: No já to někdy nepoznám ani u herce.
3: Někdy, no. U některých je to těžký.
4: Ano, ano.
3: No tak, ale dopadlo to dobře, jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálý mi chlupy na těle, pokud ten moment ano. První, já měl v každý kapse bušta, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže ano. Oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka? Já mám co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako ano. Hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden... Do huby, takhle, tedy jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
4: Ano.
3: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo?
4: Jo.
3: A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle to, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona, jsem slyšel, jak vzlikla.
4: Ano.
3: Tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů. To je
4: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
3: No jo, no tak na mýho tatínka... Mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat, pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neřítali.
4: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
3: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
4: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
3: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
4: No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
3: Můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
4: Ano, tak, jako ty, jako ty.
3: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
4: Jako ty, jako ty.
3: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem. Jsem to tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, klešť a pojď sem, tadyhle z téhle strany, ale ne, takhle jdi druhu, blbče, sejdi. No a právě s ním prejtem, tak to byla taková...
4: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
3: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v jiný plášti v čepičce u stolu, čet noviny. Poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, abych neupozornil nějak, víš, velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně rybova. Najednou on vylecel, vypšel a už jsme byli oba pod prejtem.
5: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se nabít na svý zdraví?
3: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Přesně hodina před půlnocí posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun v pražském studiu na technickém pracovišti Petr Kubala. Začínáme 2 hodiny pravidelného povídání na dané téma. A to téma, které je dneska, to jste si zvolili vy sami. Takže blahopři, došlo i na vás. Bude to o lidskosti. A co pak, že by vás trápila lidskost všeobecně, že by bylo málo a nebo moc? Pojďte mi sami odpovědět, co se odehrává ve vaší hlavě. O lidskosti dnes ve vysílání Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Asi se mnou budete souhlasit, že s veškerou péčí a lidskostí jim vlastní, všechny písničky jsou vlastně na dané téma. Správně a předpokládám, že písničky, které dnes byly vybrané do noční linky, budou ještě o to víc podporovat, s jakou péčí a láskou byly nejen naspívané, ale i vybrané. Dobře do Prahy, Petře, i puštěné.

0: Pomohl vám někdy úplně cizí člověk, nebo zažili jste situaci, kdy se někdo zachoval nečekaně krásně, nebo naopak chvíli, kdy vám nikdo nepomohl? A co vy? Zastali jste se někdy někoho? Věříte ještě lidem? Ten dnešní svět je bezohlednější než dřív, nebo máte proto jiné konstatování? Co lidskost? Pamatujete si na lidskost, na kterou nejde zapomenout v žádném případě, ani i kdyby se stalo cokoliv? O lidskosti, o té vlastnosti, o které se hodně říká, že jsme ji postráceli v posledních letech, protože povětšinou se říká, no jo, ten si hrabe na svém písečku, tak jak to vnímáte vy? Samozřejmě Praha není všechno. Budu rád, když se zapojí všichni. Dneska se asi úplně nehodíme konstatování Praha nekouše, takže dnes z Moravy. Příjemný večer a je to na vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: O lidskosti se často mluví hlavně ve chvílích, kdy začne chybět. Když někdo projde kolem člověka v nouzi, když se lidé k sobě chovají hrubě, sobecky nebo lhostejně, jenže vedle toho pořád existují i obyčejné situace, které člověku vrátí víru v lidi. Jenom chtěl bych vás upozornit, není to tak dávno a vlastně se tím vůbec netajím. Vím, že nejsem úplně nejideálnější, nejčestnější člověk, ale na druhou stranu od jisté doby praktikuji jednu věc každý den a už několik let a vyplácí se. Jeden dobrý skutek denně. A co vy?

Iva napsala a odstartovala dnešní vysílání Noční linky společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Velmi stručně, krásné téma. No ano, ne, že bych byl tak samolibý, ale vybrali jste ho vy sami. Kdybyste rádi připojili i svůj příběh na to dnešní téma, na které jste se opravdu těšili, a to docela dost velkém počtu, protože těch předem schválených příspěvků nebo odeslaných příspěvků od vás tady mám asi nejvíc za poslední dobu, tak vám za to předem děkuji. Pro vás, kdo voláte, tak samozřejmě bude to příjemnější, bude to ličtější, bude to online, jak se dneska říká, ale kdo se na to necítíte, i písmenka beru. Takže linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. No a ještě jednou připomínám, kdo případně si otevřel třeba večer bramburky a chroupe a neví, tak prosím o lidskosti. Jste ličtí, anebo máte své srdce z kamene a ne, to je moje. Co je moje, to je tvoje. A ten druhý to říká, co je moje, to je moje. Prosím pěkně, jak to máte vy, jak vnímáte lidskost všeobecně v naší společnosti? Budu rád, když zavoláte, napíšete.

Penka stojí víc, než mám hotově. Kartou nelze platit. Po chvíli tápání, co s tím, za mnou se ozvalo, kupuji dvě vstupenky a doplatím 100 za tu paní. Když jsem se zeptala, proč to ten mladík udělal, řekli mi, protože Bambino byl můj kamarád, což byl můj syn. Mladíka jsem od toho dne nebo do toho dne neznala a byla jsem mile překvapená. Samozřejmě jsem se rozbrečela, když dorazila kamarádka, vypůjčila jsem si a tak dále vrátím. Dotyčný mladík si ji nevzal. Vím, jak se dotyčný jmenuje, ale zda souhlasil s uveřejněním jména, to nedokážu odhadnout. Jinak já sama jsem pomáhala v první vlně koronaviru, šitím roušek a když se někdo zeptal, co za to, tak jsem řekla pouze, pokud máš doma tkaloune nebo gumu, protože toho jsem doma neměla dostatek. Látky jsem měla dost a hamba by mě fackovala roušky prodávat. Přeji vám, posluchačům, hezký víkend. Inka.

0: Posloucháte Český rozhlas, budete poslouchat i Ivetu, která už je ve vysílání, všechno přepojeno, všechno funguje, jak má. Halo, halo, slyšíme se, dobrý
1: ano,
0: večer.
1: Ano, děkuji. Děkuji, pane Honzičku. Tady Ivetka Radíkov,
0: ano,
1: Olomouc.
0: Slyším krásně.
1: Radíkov, ano. A
0: výborné,
1: já jsem zrovna dneska na to myslela normálně.
0: Na
1: jak
0: mě.
1: Jak jste říkal to téma, lidumilství. Tak chci říct všem lidem světa, to je nádherná vlastnost, úžasná vlastnost, to je dar. To je prostě dar. Dar, miluj bližního svého jako sebe samého.

0: A já vám něco povím. Já jsem se zamilovala v Itálii, já jsem byla asi holka, mladá žena, 30 let. Já jsem dělala aerobik a kolo a takový. Tak jsem jela na aerobik do Itálie, Bibione to bylo, Itálie. A se smějete. A tam byl tak ten náš řidič, takový krásný chlap, ten se mě líbil. Já jsem ho zbalila normálně. A my jsme pak opravdu jako spolu měli vztah, jsme spolu chodili a chtěli jsme se vzít. A teďka k tomu tématu lidumilství, jo, chtěli jsme se vzít a teď on mě řekl jednoho dne, jo, my jsme nějaký měsíce spolu jako žili, chodili, navčevovali jsme se, jo, milovali jsme se a teď on jednoho dne řekl, víš, ta moje žena, on byl ještě ženatej, a ta moje žena stála na půdě, mě řekl, stála na půdě na nějakých schodkách a měla kolem krku provaz. Ježišmarja, že se chtěla, já mám pejsky tady doma, že se chtěla oběsit. A jak mě to řekl, jo, tak já jsem se té lásky vzdala, jsem ho milovala.
1: Rozumě. Takže čau bambínu pak.
0: A lidomilství, jako, já jsem se té lásky vzdala, aby ta žena nezemřela. Tak je to lidomilství, je.
1: Jo? Asi ano, co mělo být, to se stalo.
0: Vzdala, ano, aby ta paní neumřela. Tak já
1: děkuju.
0: Děkuju.
1: Podrbat pejsky, děkuju za první příspěvek.
0: No, čekaj, někdo tam líce venku.
1: Tak rychle zkontrolovat, jestli to...
0: Zdravíšný lidi, já jsem se vzdala.
1: Ano.
0: Velké lásky, aby ta paní neumřela.
1: Děkuju. Dobrou noc, neplakat. Umělé ve vysílání, i když to k tomu vlastně taky patří. A už jsme i měli několikrát téma, které se vlastně tomu dost přibližoval. A dokonce vlastně teď si uvědomuji, i chlapi nepláčou, ale slzy jsou povoleny. Ať to bude jakkoliv, prosím, klid, pohoda, úsměv, posílám obětí a je úplně jedno, jestli jste někde na samotě u lesa s pejskama, anebo jestli prožíváte v současné době třeba nějakou těžkou ztrátu někoho blízkého, protože to nevyprchá ze dne na den, to je jasný. Tak jsem rád, že můžu být v té vaší rodině a trochu alespoň pomoci vaší duši.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Protože lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a obyčejná, tak možná jste ani nezaznamenali, že se třeba projevujete nebo chováte se velmi lidsky. A je to tak dané, je to tak, teď se chce říct, přímo od Boha, nebo je to zkrátka vrozené, tím se člověk přece nenaučí. Prosím pěkně, o lidskosti je to dnes v našem vysílání, nabízí se, jestli dokážete o lidskosti, ať už o té své vlastní, anebo o lidskosti někoho jiného, poreferovat do vysílání. Tak Anička z Miroslavy, halo, halo.
1: Krásný večer, pane Jane. Já vás zdravím a zdravím taky všechny posluchače. Já si myslím, že lidskost má v sobě každý, že už je to vrozená věc a že se projeví v takových těch vážných věcech života a nemusí mít člověk nad sebou svatozář, aby neprojevoval lidskost aspoň k něčemu a myslím si, že i nějaký ten špatný člověk, když přijde nějaká ta nehoda, takže svoji lidskost nějak projeví. Já musím říct, že jsme měli sousedy, bohužel už pan odešel daleko dřív než paní a jednoho dne žila sama, jednoho dne ji stihla mozková mrtvice a zůstala nepohyblivá a měla dva syny a ti byli oba v Americe. A ten jeden se teda vrátil, protože byl svobodný a aby se o svoji matku mohl starat. A protože jsme věděli, že žijí určitou dobu jenom ze maminčina důchodu a že trpěli nedostatkem, tak jsme se snažili jim pomáhat, takže jsme já jsem uvařila a i jak pro nás, tak pro ně samozřejmě a víc jak půl roku, než si vyřídili takový ty dávky péče o svého blízkého a to, tak jsme nosili jim v sobotu a v neděli oběd, jo, pro oba. A takže si myslím, že přitom třeba sousedé paní říkala, my bychom taky chtěli, kdybys k nám v košíku donesl oběd, říkali manželovi. Ale dcera, já když jsem to řekla dceři, tak dcera řekla, mamko, já jsem na vás hrdá, že projevujete takový soucit s lidmi, kteří prostě to potřebují. A myslím si, že kdybychom to potřebovali my a byli v nějaké nouzi, takže nám taky lidé pomůžou nebo sousedé. Takže člověk by neměl se nějak odvracet od těch lidí a nenaříkat, že má třeba špatné sousedy a to vždycky ti sousedé nemají taky náladu, že jo, se s náma pobavit nebo si povykládat a to, ale když by přišla nějaká nouze, tak by určitě pomohli. A snažíme se pomoct, třeba mám kamaráda, který je tělesně postižen, já jsem teda nevidomá, ale občas, možná to bude reklama, ale já myslím, že ne, chodím na ten server donio.cz, tam jsou takové příběhy, kde se můžete si přečíst příběh, kdo potřebuje pomoc a on tedy zháněl nějaké peníze na nějaký cvičební stroj, tak jsme mu taky přispěli, když byla pohroma, tornádo na tom Hodonínsku a Břeclavsku tam, tak jsme pomohli, prostě snažíme se a myslím si, že už svým chováním, že člověk neubližuje druhým lidem ani zvířatům, tak tu svoji lidskost projevuje a myslím si, že tak to má nastaveno mnoho lidí. A musím říct, že ještě než jste řekl to, že se snažíte už několik roků udělat každý den dobrý skutek, za což vám děkuji, tak už jsem na to myslela hned ráno, když jsem si přečetla na webu, jaké je dnešní téma. Tak jsem si hned na vás vzpomněla, jak jste říkal, když si nevím, kdy to bylo a že každý den se snažíte o dobrý skutek a že se vám to vyplácí.
0: Vyplácí, protože já to tak aspoň vnímám, protože obyčejně nedělám věci, které mi nic nepřináší a tady já nějak vnímám, že to má smysl. Moc děkuju za zavolání.
1: Mějte se taky moc hezký a všechny moc zdravím a přeju hezké léto, ať se vám
0: ano,
1: daří.
0: Ano, děkujeme.
1: Zvládneme všechno. Mějte se, naschle.
0: tom taková kravina, taková blbost, jeden dobrý skutek denně. A ono, když to nejde samo, a to ať už tím, že někomu pomůžete třeba se zorientovat v hromadné dopravě, nebo třeba pustíte někoho, jenom hloupá fronta, a přitom takového štěstí dokáže udělat, když někdo spěchá, to vidíte, nebo pomoct. Takových příběhů s lidskostí, které mám v hlavě, ani to vlastně nechci říkat do vysílání, ne proto, že bych se to styděl, ale že byste mě poslali rovnou do Dobřan, nebo tam, kde je nějaká psychiatrická klinika, protože to přece není normální, to nemůže člověk dělat, proč to děláš, dítě to třeba stojí peníze. A já vždycky tvrdím, že můžu investovat peníze do sebe větší či menší kraviny, ale pokud mě to přináší v nějaké míře něco, nějakou, já nechci říkat radost, ale něco, co mi stojí za to, no tak pak proč bych se toho vzdával, když je to ta v uvozovkách droga. Každopádně o lidskosti. Máte ji? Znáte i někoho, kdo třeba nemá až tak tu lidskost vyvinutou nebo postrádá ji, nemá žádnou empatii? Taky znám takové osoby, kteří nemají nebo postrádají empatii, a to vám je pak tak těžké pořízení.

0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo taky do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak takové spojení se studiem v uvozovkách. Dneska je to takové studio venkovní, protože jsem si říkal, vzduch v noci lepší na Moravě než v Praze. Zkusíme to, jestli nám to půjde, kdyby náhodou to tady fouklo nebo se ozvala kočka, případně štěkající pes, tak se omlouvám, člověk, když je na vzduchu, má hned jinou hlavu, jiné myšlenky, tak zkusíme to proměnit ve skutečnost. Dobrý večer. Kdo pak je na druhé straně, kdo nám volá, odkud nám volá, teda jestli s námi chce hovořit. Nehovoří, tak zkusíme další telefon. Prosím pěkně, až bude další připravený do vysílání, tak hned šepnout do ucha, ať můžu přivítat, jako třeba teď. Halo, halo, Honza.
1: Dobrý den, dobrý večer.
0: Ano, dobrý
1: tady
0: večer.
1: Tady je posluchačka z Irma z Plzně. Já bych vám chtěla říct případ dnešního dne.
0: Ano.
1: Já mám těžce nemocnou manžela v nemocnici a dneska, kdy bylo 35 stupňů, jsem se vracela z domu a vyjdu z pavilonu ve vojenské nemocnice a teď nesu tašku a mám hůlku, protože jsem po mozkové mrtvici. Ale najednou mi osloví paní, která vyšla z druhého pavilonu a říká, jdete daleko, já vás svezu. Tak mi naložila do auta, no a přestože byli na druhém konci Plzně, na Slovanech, kdo to zná, a já ve Škrňanech, já chtěla odvést jenom jako k tramvaji. A ona mě odvezla až domů, přes celou Plzeň.
0: Tak to je ale tak krásný kousek.
1: No, já jsem byla tak ráda, protože nevím, v ten dnešním horku, kdy bylo skoro 35 stupňů, jak bych došla domů. Taky moc děkuju. Ani nevím, jak jsem ani za to nechtěla. A prostě odjela domů.
0: Cítila, takže, že to tak má být, proto to udělala. Tak to se cení a to se jí sečte.
1: No, určitě.
0: Moc děkuju, tak, no, děkuju. Tak. Dobrou noc a do Plzně zdravím.
1: Děkuju, přidáme pěkně, nashledanou.
0: Nashledanou, přidáme i další příspěvky. Ano, mám je tady, už se na to dívám, třeba od Milana. Ahoj všem, drahý Honzo, líbí se mi, jak občas i ty máš chapší přispěvatele a ty jsi lidský, jdeš tou slušnou cestou, tak díky, tak též vychováváš prostě vzor a nám se to také snažím zhodně štěstěny i lidem dobré vůle. Tak to přeje přispěvovatel ze srdce Milan. Milane, děkuju, zdravím taky. František napsal, dobrý večer. Každý den potkávám lidi, kteří mě pomáhají, když jdu třeba z obchodu, tak mě otevřou dveře. Samozřejmě jim poděkuji někdy třeba, když zavravorám, tak hnedka je někdo a pomůže. Já už pomáhám tím způsobem, že těm lidem dokážu hodně věcí zařídit. Mám dojem, že si lidi mezi sebou řeknou, no obraťte se na Františka, on vám pomůže nebo poradí. Za tu službu mě hodně lidí děkuje. Mně se zdá jako samozřejmost. Dělám to rád, bez nároku na nějakou odměnu. František, Františku, přece byste za to nechtěl koruny.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No a ať to neprotahujeme, přidáme další telefon. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Kdo je na druhé straně, odkud nám volá a kdo dal příkaz, vypni to?
3: Ano, už jsem to udělala. Hana, tak. České Budějovice.
0: Zdravím vás na jich Čech.
3: Děkuji, já taky. Já jsem chtěla jenom říct jednu věc. Já v podstatě jsem člověk, který myslím, že dělá dobré zkusy, nebo lépe řečeno, snažím se chovat ke všem lidem dobře a vlídně, ale tahle ta věc má i takovou druhou stránku. Asi znáte takové to příslovní nebo poříkadlo za dobrotu na žebrotu. Takže mi se třeba už moc krát stalo, ano, že jsem třeba udělala něco v dobrém, opravdu v nejlepším úmyslu, A ono se tou sezlou potázalo a prostě to bylo úplně opačně, než jsem si myslela. A teďka ke příběhu, no, příklad bylo hafo, ale já vám řeknu jenom trošku jiný takový příklad, který se úplně netýká nějakého vztahu nebo jednání k lidem. Já mám třeba doma, je to hloupost, ale řeknu to, kocoura svého a v zimě tady polem začala chodit taková kočička, velmi hubená, která jenom mě líto. No a tak jsem si řekla, že mě nechám přece umřít. A tak jsem začala dávat taky žrádlo ven. No, takže kočička se tady tak jako domů jsem si to možně nebrala, protože k tomu kuturu už to nešla a nemám možnost si brát do bytu. A ta kočička teda každý ráno přišla nažrát a večer přišla a tak dále, takže jsem začala kupovat krmiva. A ty kočky říkají, protože za nadlouho přišel další přírůstek, kocourek, který mu asi taky kočička sdělila, že prostě tady se vydává jídlo a tak dále, takže samozřejmě krmiva jsem i kocourka. Za chvilku přišel další, abych to zkrátila.
0: Kolik jich máte ve finále?
3: Já nejsou moje, ale tak chodí jsem 5 a 6.
0: Takhle, kočky jsou všech. Kočky jsou všech. Tam, kde se dává jídlo, tak jsou všech.
3: No ano, ano. Já jsem to tušila. I rodina mě varovala předtím a říkala chrantě pámbu, jestli ta kočka tady bude vysvět. No to myslíte, že se stalo. Samozřejmě kočka mi přišla domů a přinesla mi, přivedla mi teďka tři koťata. No? A já teď jsem z toho vysloveně zoufala, protože samozřejmě nejde ani o to, o ty peníze a tak dále, ale že oni mi tady dělají netplechu, mám tady záhonky a prostě mi tady dělají svý potřeby a tak dále. Takže dobrý skutek.
0: Po zásluze, po trest, a vy to neumíte brát za tu lepší stránku, protože víte, co vy jste teďka královna jihočeských koček.
3: No, jo, určitě.
0: Ale je to dobré, říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi.
3: No, já mám ráda, mám ráda lidi, ale taky víte co, taky někdy i jsou i lidi, kteří dokážou dobře nenávidět a mám třeba i chuť se pomstit,
0: jo, takže... Jej, ale jo, to je, jo, to si šetřte, ale, protože tohle jo, budeme mít v srpnu jako téma.
3: Tak jo, tak dobře. Takže to jsem jenom chtěla říct, že někdy opravdu chcete udělat dobře a ono se to prostě... Například prasinovec, něco mu koupíte dobrého a pak dostanu od maminky vynadáno, že on přece tohle to nesmí jít. A
0: jasně, tak dále. Po zásluze potrestáno, tohle známe úplně tak všichni. Jo. Moc tak děkuju, dobrou noc a mějte se hezky, mňau.
3: Taky. Ano, dobrou.

0: Noční linka dneska otevírá téma o lidskosti. Kdy vás, mile, někdo překvapil? Kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to nejvíc potřebovali? A nebo myslíte si, že jsou dneska lidé, a pozor, tohle to člověk poslouchá za života dost často, jo, to tenkrát za našeho mládí, tak bylo to v té době vašeho mládí lepší anebo horší než teď? Tak schválně, můžete volat 731 800 900, psát linka@rozhlas.cz, ale co budu povídat, vy budete povídat do Olomouce. Zdravím, pěkný večer.
1: Dobrý večer, Heničku, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A máte výborný téma o lidskosti, protože já mohu o tom sama hodně vyprávět.
0: Zkusme to zkrátit hodně na 5 minut a bude to fajn.
1: Přesně tak. Takže já chodím s vozíkem. Někdy se mi stane, že vystupuji z tramvaje a trošku je to vyšší a vrhne se hodně lidí mě pomáhat s tím vozíkem. To je taková jenom maličkost. Nebo jdu na procházku a jdou tady 15-letý ze školy. Oni už mě znají, tak se zastavil do ve čtyřech třeba, a teď, kde jste byla na vycházce, tak já jim to povím. Oni vždycky se zastaví a chtějí se mnou povídat. To je taky lidskost, já si toho považuju, já ji chválím. A dneska mám kamarádku a zase ona má ráda, když něco upeču. A já zase ráda to pro ní udělám a my jsme už jste tak staří, je nám oběma 93 a mě taky. A známe se od 37 let. Se známe a bydlíme naproti sobě kousek, náhodou. No a ona vždycky má ráda něco odpečila, panže já ráda vařím a peču, tak vždycky něco upeču, ona mě je tak jako vděčná, já jí nadávám, že aby mě nebyla vděčná, to je moje povinnost jí to udělat. A jdeme třeba na procházku a sedneme si, máme tady takovou výbornou restauraci a teď je tam venku zahrádka, velká, pěkná, upravená a my si tam sedneme do poslední řady a to, říkáme tomu divadlo. Takže ty lidi už nás znají, když tam přijde, my si nemusíme nic objednávat, oni už to donesou sami. No, ona si dá kávu a já si dám třeba malý pivo a sedíme, vyprávíme. Pořád máme co vyprávět.
0: Krafete, jinými slovy, krafete a v Praze se říká pomlouváte. Ale říkáte svůj názor.
1: Nepomlouvá, ale sami
0: no,
1: o sobě.
0: Jistě.
1: Ale dneska to se mně stalo. Já tam s sebou nosím takovou lahec a s vodou, tu já musím jít, tak vždycky si upiju té vody a je to na šroubování. A jak jsme tam seděli, tak ten šroub od té lahve mě spadl na zem a já se těžko ohýbám, protože mám zlomenou obratel, tak nemůžu. A těžko jsem se z té lavice ohýbala a přiběhl mladík až daleka, až tak prostřed té zahrádky a utíkal mě podat ten šroub od té lahve. Já jsem byla z toho úplně překvapená. Moc jsem mu děkovala, jenom proto, že ta ochota.
0: Co ochota? Viděl, že sympatický paní na kárce spadlo něco, co vypadá jako nějaký nepořádek, tak to zvednu a ono ejhle. I taková kravinka, která pomůže.
1: Velice mě to potěšilo. Když jsme odcházeli za chvíli, tak jsem se ještě zastavila, ještě jednou jsem mu poděkovala.
0: No
1: protože člověk ani neví, kdo ho sleduje, že? Tak no. My si tam babky dvě vyprávíme, ale víme, že třeba jsme třeba sledovaní, ale v dobrým slova.
0: No jasně, evidentně takže krása je vidět až na druhou stranu hospody, nebo ulice, nebo města, když chlapec vidí, evidentně z toho něčem zaujali.
1: A nebo jdu k Zezníkovi tady na Jánského, tam ráda chodím, a ty prodavačky, to je dost velký obchod, oni vědí, že přicházím nebo odcházím, utíkají přes celou otevřít mi dveře. já to umím otevřít.
0: Jo, tak vy máte i sluhy takhle, ano, ano, ano, chápu.
1: A do utíkají mě otevřít ty dveře, já jim za to děkuji, já jsme takový kamarádi, vždycky přijdeme takový. Mě to potěší, ráda tam aj chodím. Že?
0: Evidentně se v rámci toho našeho dnešního nočního povídání na téma lidskosti rozdávalo je, moc
1: myslím,
0: tam u vás.
1: Já si myslím, že to patří do té lidskosti. To je teda
0: jasně,
1: takové
0: jasně.
1: Dobré. A chválím. A dneska jsem se bavila s mojí vnučkou a vydáš vnučině, tak mě vždycky volá, jak je se mnou. A já jsem jí o tom vyprávěla. Já jsem jí vyprávěla, že mám velkou radost, že je lidskost mezi lidma a že říkám, je ještě dobrota mezi lidmi.
0: Není ano, a lidskost nevymřela. A v Olomouci to ne. Má na vymření ještě dost dlouho, takže v Olomouci, jinými slovy, by se oplatilo žít.
1: Když vidíte, že vám lidi chtějí pomáhat, takže já si taky se snažím potom někomu pomoct, kdo je na to ještě hůř než... Já na tom nesu špatně, já jsem pohyblivá. Vím, že musím chodit s tím vozíkem, no ale říkám... Stane se, že člověk třeba s tím vozíkem někde a vidím, že ta ochota, teda já poděkuju mnohokrát, protože jsem vděčná za to. Takže jedným slovem říkám, že je lidskost mezi lidma a to mě těší.
0: A v Olomouci není na ústupu, tak zcela lidsky ne. Vám děkuji, dobrou noc, přeji, posílám úsměv. A ať máte kola dobře promazaná a ať vás záda nebolí.
1: Děkuji.
0: Dobrou noc.
1: Děkuji, mějte se moc pěkně a dobrou noc všem posluchačům vám taky.
0: Honzo, kam na to chodíš? Ať máte kola dobře promazaná, no to je... Ale byste to pochopila, jak to myslím. Samozřejmě, že určitě jo. Mám tady třeba příspěvky další, už koukám na ně. Ano, ťukám. Michal napsal, stalo se mi onehdy. Jdu si tak skoro lidu prázdnou Bělčickou ulicí na pražském sídlišti Spořilov a zblízka mým náhodou kolem jdoucí paní s psíkem. Střetáváme se pohledem, ač paní neznám, pozdravím, ona odpoví, v zápětí za sebou slyším, jak ke mně povídá, je, vy jste slušnej. No, na jednu stranu mě to velmi těšilo, bezesporu, na druhou stranu si pak ale kladu otázku, co je na tom tak zvláštního, když se dva lidé potkají na ulici a podívají se jeden druhému do očí, je přece normální, že se pozdraví. To je tak přirozené, přirozeně lidské, nic, co by mělo poutat pozornost, neudělat to. Cítil bych se trapně. Jiná situace, samozřejmě na přelidněné ulici v centru, nebo když se dva potkají z větší dálky a míjí se pohledem, no asi je něco špatně buď se mnou, nebo s druhými. No, Michal, těžko říct, tady soudit, takhle od počítače tady z improvizovaného studia. No, řeknu vám, těžko říct, no, mohla dodat, že jste ještě navíc hezký a bylo by to komplet.

je to vlastně lidskost? Když například člověk dobrá koná dobro, pomáhá a žije pozitivně nebo je naplněn emocemi, je to údajně lidské tedy. Co když však lidskost představuje naprostý opak? Nenávist, války, zlo, negativní energie, rasismus, mnohdy i bezcitnost. Když někdo udělá špatnou věc, říká se, že se chová jak zvíře, ale zvířata mezi sebou mnohdy ani nevidí rozdíly. Mezi nimi neexistuje rasismus a podobné věci. Taky rodiče své potomky můžou taky zabít, protože nejsou zrovna tím nejlepším kouskem, který stvořili. No, takže když jde o skutečnou lidskost, představuje nenávist a člověk se vyvíjí tím, své já překlopí v dobro, no, to je strašně složité, takové možná pro někoho k neuchopení, tak já to zkusím ještě jinak. Lidskost je schopnost či vlastnost člověka jednat jako člověk, mít srdce, cit, porozumění pro jiné, umět rozlišit, co je správné, tedy to, co patří k jednání. A dalších pro komunikaci s druhou osobou nebo vůbec v životě jako takovém. Dívám se do příspěvku ještě před půlnocí, předtím, než přivítáme nový den. Mám tady třeba podpis človíček z internetu. Dobrého večera všem posluchačům. Píši z útulného zákoutí internetu a pár nás tam občas poslouchá noční linku a posloucháme různé zážitky volajících, píšících. Člověk už bere dobré skutky jako samozřejmost. Ať už je to pomáhání starším lidem, udržování dobré atmosféry, pomáhání lidem v krizi, ale nejen lidem, klidně i zvířatům. Je toho mnoho, ale na dobré skutky by se rozhodně nemělo zapomínat. A dobrým skutkem může být prakticky cokoliv, co někomu třeba pomůže i zahřeje se u srdíčka. Všem krásný víkend a někomu i blížící se prázdniny. A to já souhlasím, naprosto. Těžko se vysvětluje, jestli to, co ten člověk udělá pro druhého, může v očích druhých být třeba úplně bláznivé, hloupé, posedlé, divné, anebo nenormální. Na druhou stranu, když ta osoba, která způsobila tu v uvozovkách lidskost, radost nebo dobrý skutek, tak přece to jen tak nedělá. Dělá to taky z nějakého důvodu, nebo nějakého důvodu. No, z vypočítavosti to nebude. Jeden dobrý skutek denně, toho se držím já. A vy, jak jste na tom?

Milí přátelé, koukám na hodiny, jak to vypadá, no vidím to i přesně, i tady z Holešovské regaty, kde máme i pro improvizované studio, tak vás zdravím z Holešova, to jsem vám vlastně asi ani neřekl. Je půlnoc, tak vítejte nový den, je jim sobota, 20. června.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun a Noční linka.
1: Noční linka.
0: Dnes slaví svátek, a teď mi to vypadlo z hlavy, Květuše, říkám to dobře, já myslím, že ano, Květa. Děkuju, vy to neslyšíte, já ve sluchátkách, ano, Peťa Kubala z pražského studia za mixážním pultem. Jinak kalendář tady mám a už ho překlápím i do příjmenáře a koukám-li do správného okna, tak dneska slaví příjmeniny Prchalovi. Tak i vám jenom to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, hodně úsměvu a hodně lidskosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Mám takový pocit, že vy ženy, vy manželky, velmi dobře víte, co to je, aspoň v některých rodinách, druhá míza. Já nechci říkat, že vy ženy jste nejsvátější, to zase ne, ale vy ženy máte víc pochopení pro nás, nezbedy. Když se řekne druhá míza, dá se to spojit s tím, že jdou na mužskýho léta? Ta vaše lidskost v některých případech je až k nepochopení, ale na druhou stranu, to je život.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu, moc vás všechny zdravím. Dneska je to na téma lidskost. Doufám, že jste ličtí, protože jinak bych se cítil docela nepatřičně v té naší skupině nočníčků. Tak zdravím i vás, kdo nám volá a odkud. Dobrý večer, pěknou noc.
1: A já jsem chtěla jenom vyzdvihnout, že tam u vás v Praze, tak bývala modelka, no, nechala se rozvíst, jo, a uchýlila se tady u Chrudimi, je Rapštejnská Lhota. A přišla teda, že o tu práci, měla pěknou práci a to, a věnuje se, má 4 koníky a věnuje se jim, jo, takže tu práci má jen tak, protože ona sama je mladá, že jo, hezká, štíhlá, to je jasný, když byla modelka, a věnuje se, má tam 4 koníky, které jsou odepsané už prostě jako, víte co.
0: Jo, takhle, to je koňský útlek.
1: Prostě nikdo o ně, prostě nikdo, tak ono těch koní je víc, co jich je na odpis, že jo, ale ona prostě tady si ještě s kamarádkou, ta jí někdy pomáhá, ale většinou je na to sama, jo, a tam, co jí lidi ve vesnici, v té Rapštejnské Lhotě, co jí pomáhají, jo, že tam říkala mi, po telefonu jsme spolu mluvili, tak mě říkala, že jsou tam lidi hodný, že jí pomáhají, a nějaký pán, že jim udělal jako ty stáje, jako provizorní, protože ona je jako chvíli dělá, ale hlavně musí být s těma koňma, ona sama jim kydá hnůj, jo,
0: no,
1: a zase chlap nějaký si to odveze, a za to jí zase dá nějaký to žrádlo pro ty koníky, jo. Takže myslím, že zaslouží velký poděkování.
0: Já mám,
1: protože
0: já si to...
1: Protože by ty koně dávno nežili.
0: Přeložím si to do prašeštiny, já to vidím tak, že ona si vychodí peníze, tím pádem má peníze na to, aby mohla pomáhat, protože ono starat se o koně, to je teda velká suma peněz.
1: No, ona má teda, víte co, účet ten transparentní, jo, kdo jako co pošle. Ona teda chvilku dělá, ale minule, protože já sama teda mám starý dům, jo, opravdu hodně starý dům, jo, a takže musím to opravovat, jinak bych jí pomohla daleko víc, jo. Ale lidi jí pomáhají, ale myslím si, že ne tolik penězma. No, a tak já jsem, to byla klika, ona říkala, ona mi volala, že byla v práci, to ona chvilku, jo, ale ona musí být taky s těma koňma, že ona je na to sama prakticky, jo. A tak já jsem přišla jako to ke koním dřív z práce, ona má asi jen takovou, víte co, práci nemá za celý den.
0: Pojďme
1: to
0: k věci.
1: To není jako tamhle Vidra, že jo, který je herec a ten tam má lidi a to, tak se mu o to starají, že jo, ale ona má říkala, že musí kydat ten hnůj a všechno. A to stojí peníze, to máte pravdu. No, já jsem jenom pomohla tak, že se mi, ona chtěla, jako kdyby nějaký na to žrádlo, tak já jsem jí poslala na ten účet, jsem jí poslala 5000, to se nechlubím, to ne proto, ale a ona mě pak volala, že byla ráda, že ta kobylka, já nevím, jestli má, to nejsou všechny koně, on tam asi 1 nebo 2 kobylky, nevím, a ta kobylka, to víte, dostala tu koliku.
0: Mm-hmm.
1: No, a víte co, no, a ona říkala, že byla klika, že akorát přišla jako tam za nima, do ty ohrady a to, já přesně nevím, já jsem tam nebyla, tak nevím, kde to přesně má, a že právě ta kobylka tu koliku, a ona má veterináře, představte si, až u Heřmaňáků, co tomuhle rozumí těm koním, jo, takže musela až od... A že jí prostě ty peníze ode mě, že jí přišly hod, protože to stálo 5000, asi 5500.
0: No zkrátka, je to tak, jak to bývá, to znamená, když je zvíře nemocné, tak samozřejmě veterinář musí přijít, protože jiným způsobem to nejde, a ten veterinář taky něco stojí, což je samozřejmě pravda, nikdo to nedělá zadarmo.
1: Že by zrovna neposlala, že by to musela po brigádách a splácet mu to.
0: Ale myslím si, že jste řekla taky ještě jednu důležitou věc, a to, že ta lidskost není jenom o penězích, je to na to si udělat čas, chuť a hlavně mít ten chtíč. Děkuju.
1: Myslím si, že takových lidí, ano, Ano, pane Macou, no. Já si myslím, že takových lidí moc není, který, když byla, jako to já to nebyl, že byla modelka a takhle se toho zřekla a šla tady, viděla,
0: co
1: zřekla, že tohle je daleko užitečnější práce.
0: Já bych to úplně tak jako nerozhazoval, nebo ne úplně neponížoval, že by užitečnější. Co je to užitečná práce? Co je to užitečná práce? Jenom proto, že každý máme něco, ale jestliže ona vydělává tím, že chodí přehlídky, no tak je to práce. Ale každopádně je jasné, že když se někdo chce věnovat něčemu, co stojí peníze, musí taky mít dvě práce, protože

0: scháněla jsem po celých Pardubicích, jo, útulek, který by si ty koťata, protože já mám psa, ten by je zakousil, tak prostě, tak jsem je měsíc jsem je krmila, jo, to mě, jako, chraň Bůh, to je, není jako vytahování, ale za ten měsíc jsem za ně dala 4 000, nikdo žádný útulek neměl zájem, že byly přeplněný útulky kočkama, až jsem sehnala nějaký manžele Zapletalovi, ty taky by zasloužili pochvalu, Zapletalovi a bydlej v Poličce.
1: Mají dobré srdce.
0: Manželem mají 7 holek, 7 dcer.
1: Končíme, musíme končit. Povídáme no, moc dlouho, aby se dostalo i na ostatní. No super
0: kočata.
1: Zpráva. Na téma útulky se budeme bavit určitě i v blízké jo. době, tak poslouchejte.
0: Tak mějte se hezky a naschle.
1: Taky naschledanou. Lidskost není jen o penězích, je to opravdu o tom, a to nevím proč, jsem vlastně nad tím nepřemýšlel úplně do hloubky, ale říkám si, jestli náhodou ta lidskost nebude jenom i přece v tak jednoduché obyčejné věci, jako mít čas, chuť udělat si čas. Čas bez nároku na něco. Přece taková maličkost.

0: Posloucháte Český rozhlas. No, máme dneska téma o lidskosti. O lidskosti se často mluví hlavně ve chvíli, kdy začne chybět. Tak budete s tím souhlasit, anebo ne? Zdravím, směr Pardubicko.
1: Já vás taky zdravím, dneska večer.
0: Dobrý večer. No, představte se nám, prosím, kdo jste, jenom aby jsme měli nějakou představu rámcovou.
1: No, tak jsem tady automechanik, vlastně s Ústí na Trlici a původně jsem bydlel vlastně na Žamberecku a když už máme dneska teda to téma na tu lidskost, tak jsem si vzpomněl vlastně, jak jsme tenkrát jezdili vždycky vlastně se ségrou do vedlejší vesnice pro mléko, do České Rybnej a říkali jsme, že furt vidíme, jak se tam prostě toulá jeden vlastně pes takhle zatoulánej mezi lesama. A když už to bylo asi zhruba takový třetí den, tak jsme říkali, jo, prostě vezmeme domů k sobě a de facto pak tam s náma zůstal jsem dalších 8 let. No.
0: Takže láska velká.
1: Jako
0: výletní láska, nebo byl to, zjistili jste potom třeba, čí ten pes vlastně byl?
1: Ještě jednou, prosím.
0: Jestli jste zjistil, čí ten pes vlastně je dodatečně?
1: Jako neměl na sobě nic, to spíš bylo vidět, že ho tam někdo jako fakt nechal, protože on tam se vracel na jedno místo u státní silnice a ještě to bylo v zimě, jako bylo jině v mrazech. A tím, že vlastně jsme tam takhle fakt párkrát se otočili a viděli jsme, že tam každý den vždycky to odpoledne seděl ve vysezelým důlku, tak jsme říkali, že už to prostě nemá cenu, že ho tam nebudeme chávat a aby se tam vyloženě trápil, naznul tam a prostě jsme ho vzali a... Jako zkoumalo se to potom, jestli fakt nemohl někoho bejt, ale nebyl to prostě od někoho zmyslnil, že to si, my jsme si mysleli tenkrát, že to opravdu někdo jel a mu asi nějakým způsobem nevyhovoval, to byl teda starší pes.
0: No, o lidskosti, tak lidskost na 8 let a radost a zamilovanost, nádherná věc, kdo už jednou psa má a chová se průměrně normálně, tak prostě ví, že ten pes nikdy nesklame. Vždycky přivítá. Nikdy není naštvaný vlastně, když přijdete.
1: Ano, už to je další dobu, teďka, když si na to vlastně zpětně vzpomenem, tak je to zhruba asi 20 roků, ale...
0: No, zůstalo vám to v paměti.
1: Super. Já na to prostě takhle vzpomněl a ta vzpomínka prostě přišla na povrch, no.
0: Děkuju moc a přeju příjemný poslech, další vysílání. Naschledanou.
1: Mějte se, naschle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Dája Jeseníky, zdravím posluchače, zdravím Honzu. Nedávno mě moc pomohl pán, který dělal v bytech kontrolu plynu. Poprosila jsem ho, jestli by mi pročistil trysky, protože plamen se špatně zapaloval. No, přiznám se, že jsem hned odběhla od mléka, které vyvřelo s tím, že se tryska ucpala. Pán pročistil i zbývající trysky a teď plamínek krásně hoří a rychle se zapálí. Nic za pomoc nevzal. S takovou ochotou se často nesetkávám. Takových lidí si nesmírně vážím a moc jim děkuji. A zase se sluší dodat. Taková blbost, ono to vždycky udělá možná i sebe větší blbost a udělá to takovou radost. Ale je fakt, že sice si možná si částečně, jak se říká, koupíte zdraví za peníze, jo, něco lepšího, jo, nebo nějaká soukromá klinika, ale tu radost a zvláštní emoci ve svém těle, která je vlastně bez nároku možná na peníze, bez nároku na cokoliv, co by třeba pochopil ten druhý, tak to se vlastně nedá popsat slovy, co se člověku odehrává v mysli. Jak říkám, člověk udělá to, co si myslí, že udělat má, že je správné. Nemá se do toho nutit, ale zkuste popřemýšlet to, co dělám já. Jeden dobrý skutek denně. Praktikuju to už nějaký ten pátek, několik let a řeknu vám, že i když si neuvědomím, že bych toho dne nějaký dobrý, byť sebe menší, dobrý skutek udělal, tak hned po pár minutách se něco stane a vyjde to. Vždycky to vyšlo. A mám z toho radost, když to vyjde, uvědomuji si to a když to tak hezky jde jeden za druhým. To je jedno, že člověk má třeba černý den, protože tak to vypočítal počítač, nebo tak mi to někdo řekl, nebo tak to je v horoskopu. Na tom vůbec nezáleží. Člověku přináší radost i třeba něco jiného.

0: Lidskost většinou nevypadá jako hrdinství z filmu, je často tichá, nenápadná a přitom úplně obyčejná. Chtěl bych zachovat lidskost po všech stránkách, ale už přicházím i na první okamžiky nevýhody vysílání z čistého vzduchu, nočního proudu, tam, kde ten člověk se nachází. Úplně nepočítáte s tím, že kolem vás bude létat sršeň, který má asi, já trošku přeháním, ale je určitě větší než moje dlaň. Takže kdybych náhodou heknul, zakřičel nebo něco podobného, tak prosím vás, není chyba, ale ve vašem přijímači jenom sršeň se rozhodl, že mě bude atakovat. Vlastně, no dobrý večer, pěknou noc.
1: No dobrý večer, Honziku. Já vás vítám dneska.
0: Děkuji.
1: Toho jsem nevolala, tak... A to je téma dobrý skutek, jo?
0: No dobrý skutek, něco lidského hřejivého, takového, něco, co zahřeje, třeba úplně člověk nedokáže úplně identifikovat, co se to vlastně stalo. No. Potřebovala jste ty...
1: Já jsem od 12 let pomáhala lidem, kteří se třeba znabourali na motorce, jo, a takhle. Nebo divadelníci z Prahy přijeli na Jeseníky hrát a pak se v autě nabourali, tak jsme je ošetřovali ještě s jednou paní. No a pak jsme dostali za to takový vyznamenání, tak nás to hrozně potěšilo a do dneška ho mám skovanýho a už je to sakra dlouho.
0: A potěšilo vás to tak, že bylo nutné to poděkování, zveřejnění nebo to vyznamenání takové, jestli jako to ještě nebylo.
1: Ozičku, to nebylo zveřejněno, ale my jsme to dostali.
0: Takže jste si prodloužili tu lidskost a to hřejivé, co si.
1: Jo, a to jsem dělala od 11 let. Jsem zachraňovala a pořád zachraňuju někoho. Ale na mě každý kašle.
0: Jo, v obráceně to nefunguje.
1: No.
0: Páne, jo, tak teda budu držet palce, aby se to obrátilo aspoň trochu. Teda neobrátilo, aby to bylo vyrovnané, jo, aby to nebylo jednostranné.
1: No já jsem už dopadla, že jsem na vozíku teď. No, ještě o Vánoc jsem byla dobrá, že? A už hotová.
0: Stalo se, člověk nikdy neví, co se bude dít, samozřejmě. A
1: no právě.
0: Já doufám, že ten úsměv, který posílá, má nějakou aspoň sílu, aspoň trochu pomůže. Sice možná nezaplatí, ale může zahřát, ne?
1: Ano, ano.
0: Dobrou noc, moc děkuji za zavolání.
1: Dobrou noc, Honziku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kde to mám další příspěvky? Třeba, no, Ivana psala, ano, a to se mi líbí teda, jo. Dobrý večer, krásné téma. Já říkám lidem, kteří projeví lidskost, že voní člověčinou. Já osobně nesouhlasím s tím, co se dopisuje, nebo co dopsala Iva, že bohužel je jich málo. Já si to nemyslím, je jich určitě víc a taky dost lidí o tom nemluví. Bedřich, dobrý večer, pane Honzo, já jsem šel do autobusu, ale chtěl jsem platit kartou, jenomže to nešlo, chyba na počítači. Paní mi dala 30 korun, abych mohl zaplatit ten lístek, jenomže potom to šlo zaplatit kartou, peníze jsem vrátil paní, poděkoval jsem za ochotu a tak. Bedřichu, tohle je ještě ta lepší varianta. Horší je, když někoho pozvete někam na něco a ze slušnosti zaplatíte a zjistíte, že nemáte nic, čím byste platili a kartičky ani ty nebyly na světě. No a ještě tady vidím třeba Heda napsala krásný pozdrav všem a vám. Ano, mě pomohl člověk, o kterém dodnes nevím, kdo to byl a jistě to ani nikdy nezjistím. Za dob, kdy parní lokomotiva tahala vlak, jsem večer vystupovala v domnění, že vlak už stojí. No nestál. Pořád pomalu jel. Pod nohama mi zem ujel a já spadla hlavou pod vlak. Nějaký pán mě doslova vyrval a nazlobeně křičel. Ženská, co děláte? Kdo jiný mi podával čepici. Zanechalo to ve mně nadlouho stresující cestování vlakem. Přeju dobrou noc. Zaplať pán Bůh, Hedo, že jste šla proti tomu, nebo že se to nějakým časem v uvozovkách vyléčilo, protože já bych nesnesl, kdyby někdo neměl rád flaky, já je tak miluju.

0: Noční linka dnes otevírá téma o lidskosti, kdy vás někdo mile překvapil, kdo vám pomohl ve chvíli, kdy jste to potřebovali a myslíte si, že jsou dneska lidé k sobě lepší nebo horší než dřív. Halo, halo, Honza, kdo volá?
1: No, dobrý večer, slyšíte mě?
0: Ano, krásně vás slyším, úplně nejlíp.
1: No, výborně, já bych řekl něco takového obecnějšího k dobrým skutkům, jo.
0: Ano.
1: Skauti měli několik bobříků, jeden z nich je bobřík dobrých skutků, který se získá provedením 100 dobrých skutků. Podobnou možnost mají vlastně i ostatní občané a mají to dokonce snadnější. Já jsem přišel s takovou akcí, a jmenuje se to 26/26 a ta akce znamená, že stačí dobrý skutků udělat jen 26 do konce roku 2026. Na dobré skutky lidé zatím nejsou příliš zvyklí, někdy jsou podezřívaví a hledají za skutkem nějaký skrytý úmysl. Je to i vlivem neblahé působnosti šmejdů, kteří nabídkou jen na oko levného zboží, například dříve, teď už na to odpadlo, podváděli seniory. Uděláme-li dobrý skutek pro druhé, je to i malá šance, že někdo někdy zase udělá dobrý skutek pro nás. Počítat však s tím je příliš optimistické. Přínosný je ale dobrý pocit, který člověk po vykonání dobrého skutku má. Albert Einstein dokonce tvrdil, že vidí smysl života v práci pro společnost. Takovou vzájemnost je možné pozorovat v přírodě, když například mravenci, včely, že jo, kteří spolupracují a vlastně pracují jeden pro druhého. Říká se také, že dobrý skutek bývá často potrestán, nebo také existuje řečení za dobrotu na žebrotu. To by nás však nemělo odradit, neboť jde jen o občasné případy. Problémem bývá, zda dělat dobré skutky také prográzly. I toto někdo, například křesťané, dělají. Konání dobrých skutků pro slušné lidi by ale mělo mít zřejmě přednost. Hodné je také dodržování pravidel slušného chování. Věřím, že akce 26/26 pomůže alespoň částečně u nás překonat současnou stále trvající takzvanou blbou náladu. Tak to je tak všechno, co jsem chtěl obecně říct ke konání dobrých skutků.
0: No, řeknu vám, že to, co jste přečetl vlastně v podstatě velmi, velmi trefně a ne jako ode mě, košatě a s opatrností, vlastně říká úplně všechno k tomu tématu. Lidskost, která není podmiňována nějakým zhýralým, to, co jste říkal v začátku, nebo s nějakou představou, že se za to musí něco. Ne, vůbec, žádný prospěch, nic, prostě to chce člověk dělat, protože to chce udělat a ne, protože se do toho nutí. Tak vám děkuju moc, bylo to sympatické, bylo to fakt milé poslouchání, ať se daří, děkuju.
1: No hlavně, aby lidi se zkusili těch 26 dobrých skutků taky udělat, no.
0: No doufejme, tak zase bych to úplně nezatracoval, já bych i věřil.
1: Tak, no, není to tak mnoho, no. Dá se to zvládnout.
0: Děkuju. Doufejme, že se někdo chytí na to na nos a třeba se mu o tom bude zdát. Ale zase na druhou stranu říkám si, dá se té lidskosti vůbec třeba naučit nebo do takového nějakého jiného smýšlení? Nebo je to věc rodová? Co myslíte?
1: Je to výchova, no. Je to výchova. My jsme jinak vychovaní než dnešní mládež, jo, která podstupuje občas takovou takzvanou volnou výchovou, neboli nevýchovu, no a tam je nikdo k těm dobrým skutkům nevychoval, no.
0: Já bych to mlátil někdy, když to člověk vidí, ale to je zase na jiné povídání. Děkuju, ať se daří.
1: Mějte se hezky.
0: A takové maličkosti, které dokáží udělat i velkou parádu v hlavě na duši, tak to se probírá lidskost. Ono, není to tak dávno, co jste si mi postěžovali někdo, že lidskost úplně tak nějak jako už přestává být v módě. A já se dneska v noci snažím zjišťovat, jaký je stav. Takže jsem rád, že vysílá Noční linka po celé republice, případně i s přesahem do celého světa. Zkuste se zapojit i vy do našeho povídání. 731 800 900 linka@rozhlas.cz. Ale pozor, když se dívám na čas, zase ho tolik nemáme, toho času. Tak kdo bude další?

0: Mám tam pána, ale nepředstavil se. Tak teď to napravíme. Dobrý večer, pěknou noc. Kdo nám volá?
1: Zdravím vás, volá Trýp z Žamberska.
0: Ano, zdravím. Žambersko. To je krajka, ne? Nebo jak to bylo?
1: Žamberska. No, to je Bamberg.
0: Jo, Bamberg, no. Přesně to jste chtěl slyšet, že zase si na tom někdo vyháme zuby. Zdravím vás. Ještě jednou, povězte. Lidskost. Jak to máte s lidskostí vy?
1: Chtěl bych říct takový příběh, co se mně stal, když jsem to svoji lidskost opravdu projevil na maximum. Jednou jsem takhle jel autem a stopař stopoval úplně nešťastný. Když jsem ho vzal, tak se mě v autě rozbrečel a tak mu říkám, tak co se děje, to nebude zase tak špatný. A on říkal, víte, já mám kamion mě rozbili v okna a kamion mě vykradli. Jsem tady teďka 500 kilometrů od domova. A nevím, co mám dělat. Ukradli mě peněženku, nemám vůbec nic. Tak jsem mu nabídl, že bych ho zavez domů. On říkal, že ne, že to po mně nemůže chtít. Jestli bych ho nemohl vysadit na nádraží, že by si napsal moji adresu, telefon a abych mu dal peníze na vlak a on, že by se dostal domů. Takže si to všechno napsal. Já jsem ho vysadil na vlaku, dal jsem mu 600 korun na lístek, že to měl přes celou republiku. A co myslíte, už se nikdy neozval. A byl to takový zloděj, cestovatel a takže ta lidskost přišla vníveč a teďka už žádnému stopaři nikdy peníze nedám, i kdybych tý nouzi byl.
0: Rozumím tomu, chápu vás. Udělal jsem něco podobného vícekrát než jednou, určitě minimálně třikrát a nebylo to cestování jen 500 kilometrů, ale není to tak úplně jako podstatné. Důležité je, že chybami se člověk učí a jestli jsem se já něco naučil v pozdějším věku, tak hloupý jsem v některých ohledech jako do dneška, ale je fakt, že už člověk přemýšlí trochu jinak, takže automaticky nenabídne peníze, ale pokud to tak vycítím, tak koupím tu konkrétní věc a nepotrápilo mě to za A a za druhé. Musím říct, že člověk by měl, a to nejsem nějak, nemám úplně jako víru k Bohu, ale člověk by měl odpouštět. Musí se naučit odpouštět. Slovo odpustit, super, ale ještě to taky musí myslet vážně. A to mi trvalo mnoho let, než jsem to opravdu myslel vážně. Jestli mi rozumíte, co tím říkám.
1: Určitě. A mě teda moc inspirovalo, jak volal ten pán přede mnou, který říkal to 26-26, to jsem si říkal, že je opravdu super, takže jsem si říkal, ano, že zavedu takový 1-365, že každý rok udělám jeden dobrý skutek říkal jsem si, že by to bylo fajn.
0: Schvaluju, naprosto schvaluju, protože tak by to mělo být, člověk nemá jenom sobecky myslet na sebe a nestojí to vždycky jenom peníze. Tak děkuju, ať se vám to zadaří, ta vaše nový návrh nebo nová akce. Mohli byste se s pánem spojit dohromady?
1: Určitě.
0: děkuju za zavolání, co vám daří. Dobrou noc.
1: Mějte se hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: No, tak nějak jako mám informace a vlastně i to tady vidím, voláte jako o život, tak pojďme ten život zachránit i další, kdo nám volá.
3: Dobrý den, tady je Zena z Plzně.
0: Zdravím vás.
3: A já mám takovej opravdu moc hezký příběh. Mně je přes 80 a špatně chodím. Ano. A já bydlím v Plzni na Košuce a tady je prodejna byla a vedle té byly je Jisk. A já jsem se rozhodla, že prostě je horko, takže si v tom Jisku koupím tenkou deku a pak jsem tam ještě koupila polštář a povlečení, ale ještě jsem nakoupila vedle v té byle, takže jsem měla tašku na kolečka narvanou.
0: Jak vánoční stromeček plný dárku a vlastně musím to koupit a teďka jak já to odnesu. No, nad tím člověk nepřemýšlí.
3: No, právě. A já jsem tu deku s tím poštářem měla teda v takovej veliké igelitovej tašce, takže jsem si myslela, že to hodím na tu tašku na kolečkách a odvezu to domů. Jenomže ta taška s tím, s tou dekou a s tím polštářem, to mi pořád sjíždělo na stranu, bouchalo mi to do nohy a já jsem si říkala, bože, ty jsi tak blbá, musíš to brát všechno najednou, protože ono se marně neříká, že se, proč se línej strhnul, že jo.
0: Ale zase na druhou stranu, pamu to tak chtěl, měla jste to koupit, tak jsem to koupila. Já za to nemůžu.
3: No tak jsem prostě, a ještě bylo horko. A já jsem jela domů a říkám, špatně chodím voholi. A teď do toho potom chodníku domů a najednou jsem si všimla, že za mnou jde chlápek, no mladej proti mně, že jo, opravdu mladej.
0: Zajíc, se vám líbil?
3: Ne, já si
0: já to musím odlehčit, přece nemůžu teďka tady, že jste se trápila.
3: No, ale tak jsem si říkala, no, tak dobrý a najednou on k mně došel a povídá mi, paní, já nejsem zloděj, ale já vám chci pomoct. No to mě spadla brada, protože pomoc jsem jako potřebovala, vítala jí. A on se mi ptal, kde bydlím, tak jsem mu řekla ulici. A on říkal, no já v té ulici bydlím taky, tak pojďte, pojedeme. Tak jsme jeli. A on mi říkal, že je mu 45 let, že se jmenuje Vašek. A povídá mi, a paní, já jsem popeláš. A já půjdám, no a co? Kdybyste týden neuklízeli, tak víte, jak by to tady vypadalo. Mně to nevadí, že jste popeláš, ale je vidět, že jste hodnej člověk. A to si myslím, že byla ta lidskost, protože nikdo mu neříkal, aby mi pomohl. A sám od sebe odvez mi to až před barák.
0: No, a to je cit, to je lidskost, pomáhat, prostě nenuceně pomáhat, zkrátka,
3: sám
0: proč
3: sebe.
0: To, no jasně,
3: no, sám od sebe prostě, no byl bezvadnej, byl bezvadnej. Už jsem ho nepotkala teda. Už
0: no chodíte asi v jiný čas než on.
3: No já moc ven nechodím, já opravdu špatně chodím, takže...
0: Cože špatně chodíte, ale v tomhle vedru nikam nemáte chodit. Slibte mi to, že zítra, nebo potažmo dneska, nikam nepůjdete.
3: Ne, nikam nejdu, protože syn mě nakupuje a je to, ale to byl takovej hec, že jsem chtěla tu tenkou, opravdu tenkou deku.
0: No, když musíš, tak musíš. Ne? To platí, no, platilo a ne. Platit bude. No, dobrou noc, já vám děkuju.
3: Jenom jsem se s váma o to chtěla podělit a mockrát děkuju za vaši linku, protože ji poslouchám opravdu každý den a jste opravdu výjimeční a výborní.
0: Děkujeme. Děkujeme za to. Doufám, že se to i kolegům donese a že to bude těšit tak jako mě. Díky. Dobrou noc.
3: Dobrou noc.

Jenže existují situace, kdy si člověk řekne, no jo, je to lidské, když tady tohle to udělám, nebo je to nelidské, nebo je to pro někoho možná hrubé. No, hledali jsme v průběhu dnešní noci noční linky dnes mimořádně z venkovního prostředí, do kterého jsem se uchýlil vzhledem k tomu, jaké byly v průběhu dne teploty, tak jsem se dohodl s Petrem Kubalou, že odvysílám zvenčí a on se bude dusit ve studiu. Tak děkuju za technickou spolupráci. Doufám, že to ode mě nebylo hrubé a nelidské, ale já věřím, že i tak to mělo svoji atmosféru. Jestli tady, prosím vás, byly slyšet nějaké zvuky typu, že letí letadlo, tak to bylo to sršení, ano. A evidentně je to nějaký, asi tady bude někde hnízdo, což mě poměrně děsí, protože v další noční lince se uslyšíme i v té dnešní hodinu před půlnocí, ale to probereme jiné téma a o tom si řekneme za chvíli. Chtěl jsem říct jednu podstatnou věc ohledně lidskosti. Překvapujte druhé. Překvapujte je neočekávanými překvápky. Nejde o hmotné statky, o drahé věci, třeba stačí jenom nějaká lehkost, něžnost, a nebo jenom třeba zase, než bych to měl ve škatulce, taková hloupost, ale chytněte někdy někoho za ruku, podívejte se do očí, řekněte něco, aby ten druhý člověk taky měl pocit, že třeba jeho samota, o které třeba ani nemáte tušení, vlastně je nabourána někým, něčím, co se nedá popsat, ale co vám udělalo dobře, a věřte, že i když to třeba na té druhé straně tak nevypadá, tak tu osobu, která vám tu pomocnou ruku podala a tu vaší zahřála, tak z toho má možná ještě větší radost. Často je tichá, nenápadná a obyčejná. O obyčejných věcech je náš neobyčejný život a neobyčejný svět, tak si ho prosím lidsky užívejte.

Je krásné vysílat pořad, který máte rádi. Je krásné poslouchat vaše příběhy. Pravda, vím, k nelibosti někdy do toho skočím, ale to jsem já. Tak se za to omlouvám, jestli jsem i dneska skočil, nerad, ale stalo se. Snad si dám pozor v další noční lince, kterou pro vás budu mít ze stejného místa, tedy i na vzdálenou plochu počítače, takže do Prahy budu zdravit i pro zítřejší noc. Ze soboty na neděle my probereme ne lidskost, i když lidsky můžete podat téma, které jsem vybravil pro uši dvou posluchačů, kteří mi o něj napsali. Půda plná příběhů. Prosím pěkně, slibte mi, že dneska v průběhu dne, nebo klidně teďka ještě, se půjdete podívat do tu vaší půdu, nebo klidně do sklepa, to už je jedno, a co tam objevíte, nebo co jste objevili, něco zásadního. Půda plná příběhů, nebo sklep plný příběhů. Zkuste se pochlubit s tím, co jste našli, ať už teď, nebo někdy dřív, a zůstalo vám to v paměti. Zkuste se podělit s ostatními posluchači noční linky, kterou i pro vás budu mít dnes hodinu před půlnocí. Z Holešova se loučí Honza Macon, přeju pěkné sny, ať se vám daří, buďte ličtí. On nám to ten nahoře stejně jednou pořádně sečte a řekne, kam to bude s cílovou jízdenkou. Dobrou noc přeje Honza Macon.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Tak je to tu zase. Úkol splašit další várku scének, anekdot, ukázek a všechno to má mít na starosti legrace. Řeknu vám, někdy to dá pěknou fušku, práci, taky starosti a občas nastanou i problémy. K tomu se přiznává Patrik Rozehnal. Já si prostě někdy připadám, že jsem se s tou legrací oženil. A ona mi teď řídí čas, práci, nedá pokoj. V podstatě pořád nutí týden co týden přicházet s něčím novým.
2: Moment!
1: Jakoby nás někdo kdysi oddal.
2: Moment! Máte k tomu ještě něco podstatného?
1: Podívejte se, pane soudče. Já už prostě nemůžu. Shledávám na našem manželství mezi mnou a legrací, že už si nemáme co říct. Že by nás měl někdo rozvést.
2: Tak dost! Řekne mi někdo konečně důvod?
1: No, všichni se smějou legraci a mě nikdo nedocení. Já se přitom pachtím, abych každý týden dodal slova, informace, fakta. No a smetanu, tu slízne legrace. To je ten důvod.
2: Dobře, v tom případě vám ale musím říci...
1: Ano?
2: Že na základě těchto důvodů vás nikdo nerozvede.
1: Ne.
2: V podstatě... Jste harmonické manželství.
1: Patrik Rozehnal, alegrace.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: A stejně nás dnes čekají rozvody. Ve scénkách, písničkách i anekdotách. Zase výsledek mého hledání.

0: bavit nás, i když to zní trochu zvláštně, budou dnes rozvody. Tak, jak je natočili komici, herci, natočili se o nich anekdoty, scénky i povídání. Tak tady jsou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, nejčastějším důvodem pro rozvod tady u nás v Česku je prý jednoznačně rozdíl povah, názorů a zájmů. Pak následuje nevěra muže, kterou soud určí jako příčinu rozvodu. No a pomyslnou bronzovou příčku obsadil alkoholismus, který dělá opět o něco častěji problémy mužům než ženám. Četným důvodem byl ale i nezájem o rodinu.
2: Mně se hrozně líbí, jak ten dědek je 93 let u soudu a ten prokurátor říká, prosím vás, můžete nám říct, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek povídá, pro nepřekonatelný odpor. A kdy jste ho pocítil? A před 70 lety. Hned po svatbě. A proč jste teda tady s paní odpůrkyní těch 70 let byl? A kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli.
0: Tolik tedy Jiří Krampol v krátké ukázce. A ještě jedna zajímavost. Podle výzkumu provedeného zas v Americe u skupiny mužů a žen ve věku mezi 15 a 44 lety mají páry, které spolu žijí dlouho před svatbou, prý větší riziko rozvodu. A lidé, kteří vstoupí do svazku manželského podruhé, se nerozvádějí tak často jako ti, kteří se žení nebo vdávají poprvé. Za to asi mohou zkušenosti, které naberou v tom předchozím manželství. K rozvodovému stání se teď dostaneme i v ukázce rozhlasové, kde si zahraje Lubomír Lipský, Jan Skopeček a Luba Skořepová.
3: Dobrý den, dobrý den. Tak vy račte být manželé Lapáčkovi, ano, že ano, posaďte se a vy už sedíte. Těší mě, tak co byste potřebovali? Nějakou právní poradu?
4: Jde o velice vážnou věc, pane doktore.
3: No, to rád slyším. Nějaké dědictví nebo snad sousedé něco namítají?
4: Ne, jde o naše manželství, pane doktore. Tedy o manželství moje a tadyhle mého muže.
3: Aha, ano.
4: Naše manželství je v troskách, pane doktore. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že jsme v troskách.
5: No, ono, jak se to veme?
4: Jen měj odvahu se přiznat.
3: No tak počkejte, prosím vás, snad to nebude tak zlé. Víte, ono někdy něco vypadá tak a potom ve skutečnosti to vypadá jinak, že ano? Tak v čem je konkrétně příčina o něch trosek?
4: On je nekulturní, zatímco já se v umění přímo koupám. Já prostě musím vidět každou premiéru. Na tomhle Hamletovi já byla třikrát. No, to jedno místo, jak on takhle pohodí hlavou, jo, a řekne to. No, jak on pohodí tou hlavou a řekne to. Tak to já vždycky úplně prožiju. No. Ludvíku, přiznej před panem doktorem, že ty takové věci vůbec neprožíváš.
5: Ale jo, já už toho prožil s tebou.
3: No. Tak prosím, v čem je tedy příčina uvedeného manželského rozvratu?
4: V tom, co žádná žena nemůže snést, pane doktore.
3: No prosím.
4: Můj život se mi proměnil v peklo. On vůbec neplní svou manželskou povinnost, pane doktore.
3: Prosím vás, mám tomu rozumět, že ano. Jak si vůbec...
4: Jak to říkám? Nejdřív jsem ho prosila, ano. Potom žádala. Nakonec, pane doktore, přiznám se, i malilinko nutila. Ale on nic. Já už to nemůžu snášet.
3: No, a poslyšte, jak dlouho už trvá tento stav, kdy jak si...
4: No, skoro 2 roky, pane doktore.
3: No, to je napováženou. Co tomu říkáte, pane Lapáčku?
5: No, pane doktore, ono je to těžká věc.
3: No, ano, já vím, já
5: velmi
3: vím, ale...
5: Těžká.
3: Ano, ale přece jenom, jak si...
4: Já mu říkám, to už máš v tom slově, jo? Manželská povinnost. Ty máš vůči mně povinnost, rozumíš? Ale on ne a ne. Přiznej, Ludvíku, že ne a ne.
5: Já ne a ne. No.
3: Pane Lapáčku, prosím vás, plyne váš postoj snad z toho, že jaksi nemůžete a... I kdybyste chtěl?
5: No, proč bych nemohl? Já zkrátka nechci.
4: Paličák!
3: Ale a proč nechcete, pane Lapáčku? A máte proto nějaké vysvětlení?
5: Mně se to nelíbí. Já to nedělám rád.
4: Co já? Na mě nemyslíš, sobče? Pane doktore, řekněte mu, že sobec.
3: Pane sobče, pane lapáčku, prosím vás, a cítíte se zdrav? Neměl byste jít třeba k lékaři?
5: O ne, já jsem zdravý jako...
3: Jako dub.
5: Jako dub.
3: Jako dub.
4: No, to je právě jako to, dub. Že je zdravý jako dub a přitom tohleto, jo? Lenost to je. Pane doktore, kdyby on byl

0: A přitom křičí, já už mám hlavu jako...
1: Škopek!
0: Jo, jako škopek!
1: Ano, škopek!
2: Co já? Já už jsem z toho skoro nemocná. A duševně hýl. Což je pro mě zvlášť trpké, protože duševní život je můj rajzonde. Pane doktore, řekněte mu, co je to rajzonde.
1: No tak počkejte, přistupme k věci s rozvahou, že ano. Snad se to dá ještě napravit. Podívejte se, pane Lapáčku, podívejte se na svoji paní. Jaká je to ještě, abych tak řekl, půvabná dáma.
2: Slyšíš to?
1: No, a vy sám, pane Lapáčku, vy jste taky muž, tedy muž v nejlepších letech, že ano. Zdravý jako škopeček, že?
0: Jako dub jsme říkali.
1: Správně, jako dub. Jako dub. Energie z vás přímo sálá, čiší, vyzařuje.
0: Slyšíš to? No, prosím, já jsem na ty její půvaby neřekl. Ona si udělá co? A tak je to ze vším.
1: No tak počkejte, já bych vám doporučoval, abyste ještě jednou přehodnotil svůj negativní postoj k tomu, co na vás vaše manželka vyžaduje a pokusil se jí vyhovět. Tak, pane Lapáčku, přehodnotíme si to, ano?
0: Pane, já nemůžu, mně to je protivný. No.
1: Poslyšte, tak neměl byste jít třeba k psychiatrovi.
0: Proč? Co pak jsem blázen?
2: No to je právě to, že není blázen, ten je mazanej.
1: No ale v tom případě stojí právo zcela na straně vaší paní. Vaše manželství bude rozvedeno z vaší viny, pane Lapáčku, z vaší viny.
2: Takhle na ně. Pane doktore, on mě nevěřil, až vy jste mu to musel říct.
0: No prosím, on je někdy vinej i nevinej. Já už to břímně hold na svědomí unesu.
1: Ale pozor, nejen na svědomí, pane. Musel byste taky zaplatit všechny soudní výlohy. Ano, a potom manželce výživné, a to víte, to dneska není žádný špás.
0: Co? Všechno z mý kapsy, i když jsem oběť?
1: Ovšem.
0: O tak to teda ne, to se radši čestně podvolím nátlaku.
2: Takhle na něj, pane doktore, děkuji vám strašně moc, no. Ale myslíte si, že já mu věřím, kolikrát on už sliboval a pak zas nic? Ne, ať to tady dá písemně, co slíbil, a jak nesplní, tak ho oba poženeme před soudnou stolicí.
1: No, na to má vaše paní právo, pane Lapáčku, já vám radím, abyste tu podmínku přijal, ano?
0: Dělejte si se mnou, co chcete, ale platit i nic nebudu, i kdyby na to měli prasknout všechny peníze.
2: Tak pište, pane doktore.
1: Prosím.
2: Já, Ludvík Lapáček, ano? Slibuji své ženě i vám, pane doktore,
1: ano?
2: Že už nikdy neodmítnu plnit svou manželskou povinnost.
1: Povinnost?
2: A vždycky, kdykoliv mě o to manželka požádá, bez odmlouvání budu soustavně klepat koberce.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dnešní téma našeho pořadu jsou rozvody. A tohle byla tak trochu píseň laděná Stezkem po lásce. U jednoho soudního přelíčení dokonce muž uvedl, že se chce rozvést, proto, že mu žena opakovaně vaří dušeného tuňáka se zeleninou, což je jídlo, které má rád ze všech nejméně. Podle jiné advokátky si zase muž stěžoval na to, že jeho žena bez příčiny neomluvitelně flirtuje s každým dělníkem nebo obchodníkem a nevhodně se jich dotýká a tvrdí, že si nemůže pomoct. Jiný muž zase trval na tom, aby jeho domácí mazlíček, tarantule, spala ve sklenici vedle manželské postele, i když ho manželka prosila, aby dával tarantuly spát někam jinam. A pak se divte, že se lidé rozvádí. Česko patří k zemím s vyšší rozvodovostí. Zdaleka naše země není rekordmanem. Nejvyšších hodnot dosahují severské a některé západoevropské státy. Třeba v Belgii končívají rozvodem 3/5 manželství, víc než polovina v Lotyšsku, Švédsku a Lucembursku. Jeden z průzkumů přišel dokonce na to, že pokud je žena starší o 2 a více let než muž, tak má takový manželský pár o 53% vyšší pravděpodobnost rozvodu než dvojice, kde je manžel o 3 a více let starší než žena, nebo naopak o rok mladší než manželka.
1: Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
2: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
1: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
2: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
1: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
2: Ano. Ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
1: Podle mého soudu?
2: Ano.
1: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
2: Ne, tak víte, jak jsem to myslel. Podle vašeho názoru.
1: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do 3 skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
2: Co je to?
1: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
2: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
0: Za chvíli se vydáme do další advokátní poradny a opět budeme řešit rozvod. Ještě předtím vám ale řeknu, že podle britského průzkumu lituje toho, že se rozvedli plných 50% lidí. A kuřáci a kuřačky, pozor, pokud je jeden z partnerů kuřák a druhý nekuřák, zvyšuje se pravděpodobnost rozvodu o víc než 75%. Ale teď už je připraven Vladimír Menšík a Jiřina Bohdalová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Je tady, prosím, pěkně advokátní poradna?
4: Ano, ano.
3: A vy jste?
4: Doktor Šustková.
3: Doktor Šustková!
4: Ano, ano, ano.
3: Na první zaklepání, právě vás potřebuju. Mohla byste se mnou laskavě sesmulit takovou žádost o rozvod, paní doktorko?
4: No tak, napřed bych se snad představila,
3: že... Ale to už jste řekla, Šustková.
4: Ale já ne. Vy abyste se představila. Představil.
3: Tak. Já se vám představím, já ano. jsem Forst z Brd.
4: Ano.
3: A potřeba, prosím...
4: Josef nebo František Forst, já
3: ne,
4: si vše
3: Forst,
4: píšu.
3: To je zaměstnání.
4: Jo,
3: já jsem, ano, já se jmenuji Juchelka.
4: Juchelka, ano. Tak píšu si Juchelka.
3: A paní, teda potřeba nějak rychle se rozvízt, když jste byla tak laskavá se smolit, tak říkám se mnou tu žádost.
4: No to nejde, o žádost. V případě rozvodu
3: ano.
4: jde o, bych řekla, o to vypracovat žalobu.
3: Žalobu. No velice
4: no,
3: rád.
4: No. Tak nejdřív bych prosila vaše křestní jméno, ano. Juchelka.
3: Ne, prosím, to je křestní jméno. Křest jmenuje Karel, prosím.
4: Karel, věk, stáří a délku, prosím.
3: Čeho délku, prosím?
4: Tedy délku, trvání, no trvání samozřejmě vašeho manželství a hlavně s kým se chcete rozvést, že?
3: No s bratrem asi, že ano. Jsme sebe tak zvyklí, že se nemůžeme otrhnout od sebe. No s manželkou, pochopitelně. Podívejte se, jmenuji se Karel samozřejmě. Star jsem 1962 roku. To znamená, že už jsem v důchodu, jak víte. A délka manželství je 40 let. Téměř 40 let.
4: A důvod k rozvodu, prosím?
3: Kozel.
4: Prosím?
3: Kozel.
4: Já chápu. Vaše žena pije.
3: Ne, proč by pila? To vypiju já všecko doma.
4: Jak jsi říkal kozel?
3: Ano, kozel.
4: Jako, já chápu, velkopopovický kozel, paní.
3: Ale stále... paní doktor, ale vůbec ne.
4: Ne?
3: To bych ji neměl za zlý, to je dobrý pivínko, ochuste jednou. V obyčejnej no. kozel, jako domácí zvíře. Smrďo, aha. kozel, no.
4: Jo, tak.
3: Manžel od kozy,
4: ty myslíte manžela no, od kozy, no. ano, ano. Tak
3: podívejte
4: to
3: se, no.
4: Ano, mám,
3: no.
4: no. Ale počkejte, já tomu nerozumím. A kozel je tedy důvodem k rozvodu, nebo v jakém smyslu k tomu manželství? Kdybyste byl tak laskav, ano, abych mohla vypracovat žalobu.
3: 60 letech jsem odešel. 60
4: lety. Ano, to je tak normální.
3: Můj nástupce s bytem v Praze jednopokojovým samozřejmě ano? šel na postovnu, já do jeho bytu.
4: Vy jste do jeho bytu. Do
3: v Praze mám provdanou dceru, která měla do té doby jeden místnost, spíš takový kamrdlík bez příslušenství.
4: Jo?
3: A přišel takový výborný nápad, že bych se tam přestěhoval. Já s manželkou mi dostali ten náš jednopokojový byt.
4: Ano.
3: Byl to výborný nápad, ovšem pro mě nervový otřes. Z Forstovny rovnou do kamrlíku, chápete
4: to, jo? No já, to je ten důvod k rozvodu?
3: Ne, no vůbec ne.
4: Ne.
3: No tak mi tam žili ne nějak, že jo, nějak pohodlně, ale najednou si představte, moje paní si koupila kozla nebo kýho čerta,
4: jo.
3: přivedla ho, přivázala k posteli, protože prej, kde je kozel, tam se tomu domu nemoci vyhýbají, víte?
4: To je pravda?
3: No to je pravda, no, s těma nemocema nevím, s tím kozlem to je pravda.
4: No s tím kozlem to je
3: pravda. Je tam furt přivázaný a teď paní doktor,
4: ano.
3: promiňte, že to tak řeknu,
4: ano.
3: ale víte, jak páchne kozel.
4: No to ne.
3: Já bych řekl, že já skoro úplně smrdím.
4: Ach.
3: Mně to je protivný, já nemůžu ano. dejchat. A paní, když jsem řekl, tak pojď sem, mrlinko. Buď kozel, nebo já neřekla nic, co znamená kozel. No jistě, že ano, prosím, měj si kozla, já jdu pryč. No, pojď, prosím, ten rozvod.
4: Pane Forst, tedy pane Juchelko, po 40 letech.
3: No.
4: Doufám, že šťastného manželství.
3: Myslím,
4: že jste překonali různé bouře,
3: no.
4: že? No tak přece zapáchající kozel. To se překoná, že ty taková jednoduchá věc, no. maličkost, otevřete okno, vyvětráte několikrát denně
3: no.
4: a máte zachráněno manželství.
3: No paní doktorko, jste se zbláznila. Já otevřu okno a ono mě ulítne mých 40 holubů, že jo?
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Písňový rozchod v podání Františka Nedvěda. To proto, že důvodem našeho setkání jsou dnes rozchody. Ale my to bereme s humorem a grácí.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Rozvody jsou také často námětem nejrůznějších anekdot. Znáte třeba tuhle? Jak to, že tě rozvedli na počkání a jiným to trvá přes rok? Ptá se kamarád kamaráda. To je jednoduché. Soudce byl totiž prvním manželem mé ženy. A víte, že kromě Vatikánu je rozvod nelegální pouze v jediné zemi světa, na Filipínách, a i tam už uvažují o tom, že by se to změnilo. Rozvodová stání si ve své advokátní praxi užil dozajista i Ivo Jahelka. A o tom, jak to může probíhat, vyprávěl i Halině Pavlovské v ukázce z banánových rybiček, které byly vysílány na obrazovce České televize.
2: Je to tak, že ženy, když se rozhodnou, že se rozvedou, tak chtějí hned, teď, okamžitě, hned prostě. Ať už je k tomu vede cokoliv. Nedávno jsem zažil klientku, která podala návrh na rozvod a když došlo k tomu jednání a soudce se jí ptal, co o jak, tak ona se zvedla a říká, chci být rozvedena, ale rychle, protože na takový blbosti nemám čas a musím jít vařit. Takže jako myslím, že když žena se rozhodne, tak chce, aby to prostě odsýpalo a odsýpalo, aby to bylo co nejdříve hotové.
3: A já vím, že takovým strašně právě tím traumatizujícím momentem v rozvodech jsou děti. Stalo se vám něco kuriozního? Já vím, že vy jste sběratel kuriozit. Takže...
2: Ano, já jsem se taky vybavil, protože výroky, autentické výroky účastníků soudních řízení jsou velmi zajímavé, je v nich opravdu ten život obsažen. Tak jsem si tady zapátral ve své soukromé sbírce a otázka s těmi dětmi, tak někdy se to podává tak, jako udržet to manželství kvůli dětem.
3: Ano, to se strašně často, tak, zejména milenky to slyší často. Ano,
2: a teď má to smysl, nemá to smysl, že jo? Tady třeba mám výrok jednoho manžela, který charakterizoval své manželství slovy. Připadám si v manželství jako skvrna, která si časem vypařila a zůstalo jen to dítě jako usazenina. Takže při této filozofii asi není vhodné, aby se lpělo na tom, že tedy se udrží nějaký vztah, který už dávno není, jenom kvůli dětem, protože lidé bohužel nedokáží jaksi své soukromé problémy dospělých nepřenášet do života dětí.
3: S tím máte určitě taky zkušenosti s majetkem, dělením?
2: Určitě. To jsou mnohdy naprosto šílené spory. Léta trvající, nervy drásající. A zajímavé je to, že někdy ti lidé se nedokážou oprostit od nějakých úplných maličkostí. Jako mají dům, dobře, tak o tom se nějak dohodnou. Ale jsou věci prostě, ke kterým patrně mají nějaký citový vztah a nedokážou se od nich oprostit. A pak se to řeší v tom soudním sporu. No a třeba pak uvádí manželka, rozvedená tedy u jednání je protokolováno. Tyto hodiny jsem nežalovala, žalovala jsem tam ty hodiny, co nejsou těmito hodinami. Tam ty žalované hodiny měly takové caplíky. Na dota soudu, co jsou to caplíky, uvádí navrhovatelka. Jsou to takové caplíky jako takové čudlíky.
3: Je fakt, že my se pohybujeme v takových našich těch lokálních majetkových poměrech, jinak existují dámy velkého světa, pro které rozvod je vysloveně taková výnosná záležitost, Trumpová, a myslím teď ta Jerry Hallová taky nedopadla špatně, jsem jí pozorovala, jak šla o to, jsem úplně zářila, že jo, konečně měla něco svého vlastního, mi tak přišlo. A ta mě hrozně natkla nějaká jihoameričanka, myslím Perezová, tak ta zažalovala ex-manžela, protože on jí přidělil rentu 50 milionů dolarů ročně, ale ona prohlásila, že by si musela snížit svůj životní standard. Přišlo z dobrý. Fakt je, že mý kamarádi se hádali o psí boudu, protože manželka tvrdila, že když jí zůstal pes, tak má nároky na boudu a manžel zase řval, že tu boudu udělal on sám a že ji dokonce omaloval a tak. A největší spor, který já jsem zažila ze svého okolí, byl, že se hádali o svázané ročníky časopisu 100+1. A pak mám ještě nějaký přátelé a ti se jako nerozvedli, ti se jenom stále rozcházejí, oni už to mají jako koníčka takovýho, ale už to dělají, jo, oni už jsou takový, že už ten majetek si dělají při těch rozchodech. A tuhle ten manžel říkal, tak já teda ale fakt jdu, tak si teda balím těch svých pět švestek, dávám to do kufru a pryč. A ona říkala, tak jo, tak si bál těch svých 5 čvestek, ale ty kufry jsou moje.
0: Obecně se má za to, že dosáhnout rozvodu bylo na území českých zemí možné až po zavedení sňatku, co by civilní instituce, tedy v roce 1868. Pravda ale je, že rozvod jako legální akt umožňoval už průlomový patent Josefa II. Z roku 1783. I když v tomhle případě rozluka manželů od stolu a lože stále představovala až poslední východisko z nouze. A rozloučené manželství mohlo být obnoveno. Důvodů, kvůli kterým mohlo být podle katolické morálky manželství rozvedeno, nebylo mnoho. Patřila mezi ně hlavně neschopnost konzumovat manželství, lidově řečeno neschopnost splodit potomka. Pro srovnání, evangeličtí manželé měli manévrovací prostor neporovnatelně větší. Vedle uvedených pádných důvodů týkajících se sexuální oblasti pro podání žádosti o rozvod jim stačila třeba i epilepsie, trudomyslnost, inkontinence, nymfomanie, náměsíčnost nebo šílenství. A není bez zajímavosti, že žádost o rozvod většinou podávaly ženy. Jejich nespokojenost s manželským svazkem nejčastěji pramenila z manželovy impotence. Vyšetřovací protokoly obsahují překvapivě otevřené výpovědi, takže se můžete potkat i s tvrzením, že manžel jest sešlej a v loži nepotřebnej. Nebo že si o svatební noci ani nestáhl kalhoty. O rozvodu teď bude mluvit František Budín s Felixem Holzmanem.
4: Dobujte, pozdravím, pane Jouda. Co tady děláte?
5: Je, dobrý den, pane Carbok, ale tak tady trošku odpočívám.
4: Je tak, to je ale náhoda, já už vás dneska jednou viděl.
5: Neříkejte.
4: No jo, ale vy jste to nebyl.
5: Jo, tak. Nechcete si na chvíli tady ke mně přisednout?
4: Ale jo, já si rád, já jsem uběhanej, utáhanej jsem vám, to je strašný.
5: No jo, já vám taky necítím nohy.
4: Jo, co říkáte?
5: Ale říkám, že necítím nohy, víte. Aha.
4: Máte nějakou rýmu, nebo co?
5: Ale ne, myslím jako, že mě bolej nohy.
4: To je jako, že bolej, aha, takhle, jo, no jo. Jo. No mě taky, já mám byl dneska až tadyhle nahoře, tadyhle v tom jsem byl, v té poradní kance,
5: v poradní kance
4: na kopci, no.
5: Nahoře, no jo. A co pak, snad jste nepotřeboval advokáta?
4: No jo, to vy nevíte, já myslím, že to víte.
5: No a co bych měl vědět?
4: No jo, jsem přeci to v rozvodovodu, v rozvodovodu.
5: Vy jste v rozvodu?
4: V rozvodovodovým,
5: no tak jo. To já ani nevím.
4: No jo.
5: No jo.
4: A víte s kým? S mojí manželkou.
5: No jo. Samozřejmě, tak vy se rozvádíte.
4: Rozvádím, no jo, od stolu i od toho, od kanape.
5: Myslíte, jako od stolu a od lože?
4: Od jaký od lože?
5: Myslím, jako, že se rozvádíte od stolu a od lože, jako od postele.
4: Je to od lože, no jo. Tak my máme doma i kanape,
5: no
4: víte.
5: No jo, no tak samozřejmě. No a s čí vlastně vinný je ten rozvod?
4: No s manželčiny, to víte, zmíne, no. To víte, ženská rozvod, to souvisí vždycky dohromady, že?
5: No jo.
4: To má to, jak už to čínský přísloví říká.
5: Jo.
4: Xiong hai fu, hung tse cheng, ping xiong tai.
5: No jo. A co to jako znamená?
4: Co?
5: Co jako znamená to čínský přísloví?
4: Jo, tak to je, no to jo, nevím, to víte, a čínský. To víte, já čínsky neumím, že jo?
5: Já myslel jako, jestli to není něco o rozvodu.
4: No něco takového to bude asi, že jo?
5: No,
4: co jiného by to mělo být,
5: no,
4: že jo?
5: Tak vy se rozvádíte, to je ale novina, pane Carbo. A to máte nějaké pádné důvody k rozvodu?
4: No jo, to víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíct,
5: no,
4: jo?
5: Tak...
4: Ale to už se nedalo vydržet.
5: Prosím vás. No ale pokud vím, tak mezi lidma se spíš dává ale vina vám, pane Carbo.
4: Mně, jo.
5: Mezi váma nehraje.
4: No tak tady vidíte, co lidi nažvanějí,
5: no, jo,
4: taky.
5: No
4: ale... Když nebejt mý manželky, tak by to mezi náma ohromně klapalo.
5: No. Já nevím, ale říká se, že jste si vzal manželku hlavně proto, že dědila po tetě.
4: Já, že jsem si vzal proto, že dědila po tetě, jo. No tak tady vidíte, co lidi namluví, takovej nesmysl. No, teď já bych si byl vzal, kdyby dědila po někom jiným.
5: No aspoň tady vidíte, co se mezi lidma říká.
4: No jo, lidi, prosím vás, co lidi, nemůžete dát na lidi. Vzal byste si například ženskou, která žádlí?
5: Vaše manželka žádlí?
4: Žádlí, no představte si žádlí.
5: Jděte, no, a to žádlí jako bezdůvodně.
4: Co?
5: Jestli žádlí bezdůvodně.
4: Bezdůvodně?
5: Jo.
4: No prosím vás, bezdůvodně to by tak ještě scházelo.
5: No, tak podívejte se, pane Sadbo, z vaší strany to přece nejsou žádné pádné důvody k rozvodu. Jo, kdyby vaše manželka byla divná nebo nesnesitelná žena, prosím, to je možné.
6: Pane Jouda, to je tak divná ženská, nedovedete si vůbec představit. Jako, no, já mu chci říct na takový příklad. No. Nedávno jsem manželku políbil, víte?
5: Jo.
6: Vášnivě jsem políbil. No.
4: Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se.
5: No kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
4: Ale mou ne, já nevím, či to byla.
5: To... Dívejte se, tak to se nedělá, to by se urazila každá žena.
4: No jo, prosím vás, ještě si zastávejte, nebo ty stížnosti věčných, kdo to má pořád vydržet, jo?
5: A na co si stěžuje? Vaši...
4: Furt na něco stěžuje.
5: Děte.
4: Pořád, no. Pořád.
5: A na co například?
4: No co já vím, že nemá co na sebe a sami takovýhle.
5: Děte.
6: Nemá co na sebe, přitom jen po mně má troje tepláky.
5: Se, pane Carboch, to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: No jeri, to taky no. Není všechno, kdybych vám měl všechno vybrat, jak ta ženská mě dovede rozčílit někdy. Nedávno mě tak rozčílila, že jsem si musel dát na uklidění tamhle v Alkoronu 10 Hennessy.
5: Prosím vás, 10 Hennessy.
6: Na uklidění jsem si musel dát 10 Hennessy.
5: No,
6: tady vidíte, co mě ta ženská taky stojí peněz.
5: No. A co vás tak rozčílilo, pane Carbo?
6: Ale chce na mě pořád jen peníze.
5: Peníze?
6: Peníze, peníze, nic než peníze.
5: Děte.
6: Moře peněz na mě chce pořád.
5: A na co potřebuje vaše manželka tolik peněz?
4: No to já přece nevím. Já jsem ji tak ještě žádný nedá, že jo?
5: Dějte se, pane Carbo, z vaší strany to nejsou žádné důvody k rozvodu.
6: Taky není všechno, když vám říkám, nebo chodit například celý noc jenom po hospodách, no.
5: Vaše paní... Po hospoda?
6: Po celý noc z jedné hospody do druhý.
5: Děte.
4: No jo.
5: No kdo by to řekl? A ona tolik pije, nebo co?
4: Ale ne, ona mě hledá.
5: Dívejte se, to nejsou, já nevím, ale já veškerou vinu vidím ne u vaší manželky, ale u vás, pane Carbo.
6: U mě, jo?
5: Já?
6: No to jsem si mohl myslet, že něco takového přijde. Vy jste byl proti mě vždycky zaujatej, vy. Ale... Ještě, že já vám takového, vůbec něco takovéhohle vyprávím. Já půjdu radši domů, než se rozčilím.
5: Ale no tak,
6: já vám to
5: pane
6: vůbec
5: Carbo,
6: vyprávím.
5: Nerozčilujte se, to nemá význam, ale uznejte sám. Přece má od vás také dvě nezletilé děti a rozvod by si měl každý člověk rozmyslet.
6: No, ne? Tak co má já, udělal jsem je a má je, tak co, no?
5: No dobře, no a když se rozvedete, tak jak to bude s placením?
6: No jak to vám hned můžu říct, abyste viděli, jaké já jsem?
5: No?
6: Já za to nechci vůbec nic.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Hvězdné návraty.
1: Dnes na téma rozvody. Kdo si také řekl, že správný okamžik pro rozvod je před zasnoubením? A nebo jediné, co je horší jak předčasné manželství, je opožděný rozvod. A Alfred Hitchcock kdysi prohlásil, že sňatek je jediný trest na doživotí, při kterém může být poskytnuta milost na základě špatného chování. Před námi je teď ještě jedna rozhlasová scénka, jednoduše nazvaná rozvod, nerozvod.
2: Františku, ty znáš pana Nováka, že?
3: Jo, to znám.
2: No vidíš, pan Novák zná zase tebe a mě. Františku, víš, možná, že tě to překvapí, ale já ti musím říct, že víc zná mě. No tebe zná prakticky jenom z toho, co jsem o tobě řekla, že? Tak tedy, milý Františku, pan Novák a já jsme se rozhodli, že se vezmeme. No, víš, je mi to velice líto, že ti to říkám právě dnes, kdy máš narozeniny, že? Ale pochop, láska je někdy slepá, krutá a ty si to musíš uvědomit.
4: Paní Hana zmlkla a zadívala se na svého muže. Špičkou jazyka si olízla namalované rty. Jelikož manžel mlčel, pokračovala dál.
2: Františku, já neříkám, že jsem se s tebou měla špatně, víš? Ale pan Novák je člověk, který mi vyhovuje lépe a radostněji. Víš, moje srdce vedle tebe až příliš často bloudilo v podzimních mlhách. S tebou jsem byla citově pořád v blátivých polích. No zkrátka nebyla to zrovna radostná krajina, že? No, chceš k tomu něco říct?
3: No tak to, co jsi mi tady říkala, to...
2: No?
3: To ti musím říct, to mě žádnou radost neudělalo.
2: No?
3: To ne, to ani ne, to...
2: No.
3: To bych lhal, kdybych říkal, jako, že mám radost, to ne. Když tom tak uvažuju, tak... Mě ti to vlastně velice bolí.
2: S tím já jsem počítala, víš?
3: Jo.
2: Ale Františku, já miluju.
3: Dobré,
2: víš, a láska je přece víc než zákon, morálka či slib. Podívej, zítra sem pan Novák přijde, pomůže mi s mými věcmi, ano? Já se totiž stěhuju k němu, víš?
3: Jo?
2: No.
3: No tak tedy v tom případě, abych tady neseděl sám u kávy a když ty se jako stěhuješ k panu Novákovi,
2: ano.
3: Jo? Tak tedy já bych zde mohl mít taky ženu.
2: No. Jakou ženskou bys tady chtěl mít?
3: No jakou? No samozřejmě paní Novákovou, to je logické, ne? Když ty se stěhuješ k panu Novákovi, tak paní Nováková přece musí někde přebývat. To.
2: Milý Františku, paní Nováková už před týdnem utekla panu Novákovi s panem Šulcem.
3: Jo, tak takhle je.
2: Ano.
3: To, no takže vlastně přebývá paní Šulcová, ne?
2: Paní Šulcová už má 5 let milence a to ví v tomhle městě každý. Samozřejmě až na tebe, že?
3: Prosím tě, a koho?
2: Koho? Doudu.
3: Ale to není, Doudu, to ano. Není možné. Proč by tě ženatý, Douda?
2: Tedy, Františku, jsou chvíle, kdy se sama sobě divím, že se s tebou rozcházím, víš? Protože při tvém platu, že jo, a chápání života mě vlastně s tebou vůbec nic nescházelo, no. Proč by pan Douda nemohl mít milenku?
3: No, tak dobře, má milenku, no. To je jeho věc, že jo?
2: No.
3: No ale počkej, tak v tom případě je volná paní Doudová, ne?
2: Paní Doudová podala před 14 dny žádost o rozvod, no. Jednak proto, že zjistila, že pan Douda má milenku a jednak proto, že si vytvořila silné citové pouto s panem Jouzou.
3: No tak výborně, tak nám z toho kolotoče vypadla paní Jouzová, no. A když tak o tom ti uvažuju, to... To vůbec není špatná alternativa.
2: Co jsi to řekl?
3: To není.
2: Jaká alternativa? No dovol. Snad si nemyslíš, že ta hubená koza by mohla nahradit mě.
3: No tak to v žádným případě, no. Ne, to ne. Ale je to nakonec milá žena. A měli bychom stejný osud, rozuměli bychom si.
2: Co na něm vidíš, prosím tě? A vůbec, paní Jouzová se už přes rok stýká s panem Kučerou, že jo?
3: No tak výborně, v tom případě je tu volná paní Kučerová, ne? Co? Když tedy přebývám já a paní Kučerová, tak no, se naskytá možnost takového určitého řešení, no, že bych tu kávu nakonec přece jen sám pít nemusel.
2: No, říkaj.
3: Prosím tě, jenom mi neříkej, že ta paní Kučerová zase má nějaké náhradní citové pouto.
2: Nemá.
3: No tak v tom případě vzato z morálního hlediska by eventuální nabídka k seznámení byla bez závad, ne?
2: Totiž paní Kučerová nemůže.
3: A teď já taky ne, prosím.
2: Ale ona nemůže z jiného důvodu,
3: tak
2: víš?
3: Tak proč nemůže?
2: No proč nemůže? Protože to nejde.
3: Ale no proč by to nešlo, prosím?
2: No protože já to nechci.
3: Jo tak.
2: No prostě nechci, víš? No tak je vůbec tohle to možný? Já ještě nevytáhnu paty z domu a ty ze mě začneš páčit informace o všech vdaných ženských tady z našeho města.
3: Ale
2: je Hani, to možné?
3: Hani, nerozčiluj, ale no, se, Hani, nerozčiluj se, já jen abych nakonec nezůstal sám. Podívej se, 50 na krku, podzim života klepe na dveře, tak se nedivím.
2: Klepe, snad buší, ne?
3: No,
2: no a podívej se, mě vůbec ta tvoje 50 nezajímá. A s tím podzimem života, nebo jak jsi to řekl, s tím už vůbec na mě nechoď. Jo, a co se týče ženských, tak to si se najednou stal náramně čilejš.
3: Ale počkej, Hani, co se ti nelíbí?
2: No co se mi nelíbí? Tvůj cynismus. Já jsem zamilovaná, já odcházím. A ty máš zoufat.
3: No proč bych zoufal?
2: Proč? Protože mě by to jinak nebavilo.
3: Jo, tak.
2: Přece nemůžeš chtít, abych odcházela, když tobě je to úplně putna, ne?
3: Úplně.
2: No. Ty se snad dokonce na to těšíš.
3: Ale no tak těším.
2: No tak to já teda nepůjdu nikam. Takovou radost ti zase neudělám.
1: Tolik k dnešním rozvodům. A prosím, nezapomeňte, že hlavní příčinou rozvodů je manželství. Jinými slovy, podle Eddieho Cantora, dvě nejběžnější příčiny rozvodů jsou muži a ženy. Mějte se hezky a ať vám vaše svazky vydrží.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.